hudba laskavá.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka.

0: Ty dvě zpěvačky dělí od sebe 10 let. Jedna je ročník 1941, to byl u nás protektorát Čechy a Morava, a druhá 1951, a to bylo za Československa. Obě jsou narozené ve znamení blíženec. Každá z nich se logicky proslavila v jiném desetiletí. Pavlína Filipovská v 60. letech a Marcela Holanová v 80. letech. Jejich hity ale slýcháme dodnes. Hit Normálně napsali Miroslav Ducháč a Vladimír Dvořák v roce 1963 a s orchestrem Karla Vlacha ho ve studiu Strahov v Praze naspívala Pavlína Filipovská.
1: Má vous jako pastér a dal mi kytku Aster a neřekl mi nic víc, nežli tu máte. S ním fakticky čas letí. To stalo se v 2:30 a najednou vám koukám, je 9:30.

0: no, že jsem prostě šťastná. Normálně.
1: Hit Ráno je původně italský hit, který česky otextoval Karel Šíp a v rozhlasovém studiu ho s tanečním orchestrem Československého rozhlasu v roce 1984 naspívala Marcela Holanová.

Marcela Holanová a Pavlína Filipovská se sice narodili ve stejném znamení a ve stejném městě, ale jinak jsou narozené každá v jiném měsíci, v jiném roce, v jiném desetiletí a i v úplně jiné době. Spojuje je ale i to, že kariérami těchto žen prošel fenomén got. Marcela Holanová s ním v 80. letech naspívala mimo jiné přelomový a všem známý duet Čau lásko a Pavlína Filipovská s ním hrála a zpívala začátkem 60. let v divadle Semafor. Když tam Kája začínal, Pavlína už byla dávno hvězdou divadla.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: V roce 1941 se u nás narodilo 208 913 dětí a jedním z nich byla holčička Pavlína Filipovská. Narodila se 28. května 1941 na pražském Žižkově. Tatínek František Filipovský byl populárním hercem, který se v roce 1937 oženil s Hildou Kvičinskou. Kromě Pavlíny měli i syna Jana. Možná si Pavlína jako malá hodně zpívala, a jestli stály u její kolébky tři pražské sudičky, museli postupně věštit, budeš zpěvačkou, budeš herečka a budeš konferenciérka. Jak v televizi, tak v rozhlase. Věštba vyšla. Píseň Včera neděle byla vznikla pro první a hlavně důležitou hudební komedii pražského divadla Semafor Člověk z půdy. Premiéra byla 30. října 1959. Písnička okamžitě zabrala u divadelního publika a tak byla velice rychle 21. ledna roku 1960 nahrána a rychle vydána a tím se divadelní úspěch rozšířil do podoby celonárodního hitu. Hitu, který se dal hrát na gramofonech a slyšeli jste ho z rádia.

Hit Včera neděle byla napsali Jiří Šlitr a Jiří Suchý a na hodně dlouho držel prodejní rekord počtu singlů. Až do té doby, než se doprodal singl s písničkou Holky z naší školky. Její rekord, tedy písně Včera neděle byla, byl 341 338 prodaných kusů vinylových singlů. Po studiu na jednom pražském gymnáziu se na radu kamarádky ucházela Pavlína Filipovská o studium na DAMU. Odmala chodila do divadla za tátou nebo s tátou a herečkou sice být nechtěla, ale šla to prostě zkusit. Nevyšlo to a tak se vydala úplně jinou cestou.

Pavlína Filipovská studovala soukromně herectví a později i zpěv u pana profesora Roberta Reznera. V roce 1958 scháněli v televizi záskok za Štěpánku Haničincovou, která šla na mateřskou, vzali právě jí a když se Štěpánka vrátila, dělali pořady pro děti společně. V televizi pracovala 12 let a do toho přišlo v roce 1959 už zmiňované angažmá v Semaforu. Účinkovala tenkrát ve většině inscenací tehdy tvůrčího období autorské dvojice Šlitr Suchý a zpívala tam i hit Kapitáne, kam s tou lodí?

Dívám se tady na tabulku výsledků celé historie ankety Zlatý Slavík a překvapuje mě, že jméno Pavlína Filipovská není ve sloupku, kde jsou výsledky prvního ročníku z roku 1962. Podle mě je to proto, že byla zveřejněna jen první desítka nejpopulárnějších a v té byly Matuška, Simonová, Pilarová, Suchý, Chladil, Hegerová, Vašíček, Zíma, Štědrý a Jarmila Veselá. Tedy 6 zpěváků a jen 4 zpěvačky. Chybí i Karel Gott. Rok na to je stále jen jedna kategorie pro všechny a Gott je Zlatým Slavíkem. A zveřejněna jsou i další umístění, až do 30. místa. Už je to širší. Pavlína Filipovská je na místě 9. a když v tomto žebříčku škrtneme zpěváky, byla za rok 1963 4. nejpopulárnější zpěvačkou Československa.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: V roce 1964 už vyhlásil časopis Mladý svět vyhlašovatel ankety Zlatý slavík samostatné kategorie pro zpěváky a zpěvačky. A Pavlína Filipovská skončila na 7. příčce, což je její nejlepší oficiální umístění v anketě popularity. V první desítce byla i v letech 1965 a 1966. To už byla členkou divadla Apollo, které založili bratři Štajdlové a Karel Gott. Zpívala a hrála, a to bych rád připomněl, i v rokoku a výrazně se uplatňovala v televizních písničkových soutěžních seriálech, hrála ve filmech Kdyby tisíc klarinetů, Ta naše písnička česká nebo Konkurs, v televizních pořadech Babičina krabička, Bejvávalo, Píseň pro Rudolfa III. Nebo Vysílá studio A. Já bych teď zavzpomínal na období twistové vlny, kdy v roce 1963 naspívala Pavlína duet Nej, nej, nej s Josefem Zímou.

encyklopedii československé populární hudby, která vyšla na konci 80. let, se píše: Pavlína Filipovská je zpěvačka civilně komediálního typu bez výraznějších hlasových předpokladů, která ve svých začátcích navazovala na tradici nespěváků Voskovce a Wericha a Jiřího Suchého, což jí zvláště výborně umožňoval semaforský a teenagerský naivkový repertoár. To bych potrhl. Marcela Holanová je narozena stejně jako Pavlína Filipovská ve městě Praha, ale 10. června 1951. Po základce studovala střední ekonomickou školu a 6 let docházela do soukromých hodin zpěvu. Hit, který napsali Karel Svoboda a Karel Šíp, Čau lásko, jí změnil život. Naspíval ho s ní totiž Karel Gott.

Duet Čau lásko se natáčel v jevanském studiu Electrovox Karla Svobody a patřil mezi megahity závěru roku 1986 a 80. let u nás vůbec. V 25. začala Marcela Holanová vystupovat se skupinou Faraon, se kterou nahrála své první singly s písněmi autorské dvojice Jaroslav Uhlíř a Karel Šíp. Jmenovali se Jo, to náš děda, Mám svůj první byt, Absolutní nezájem a Zpěvák mojí mámy. My si teď poslechneme písničku, která se jmenuje Potkáš mě odpoledne.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Největší úspěch Marcely Holanové v anketách popularity je z roku 1988, kdy ve Zlatém slavíku figurovala na 7. místě.

Marcela Holanová je jednou z těch zpěvaček, kterým se povedl zázrak jednoho umístění v první desíce. A je to právě to sedmé místo z roku 1988. Poprvé je ve výsledcích za rok 1984, kdy skončila 78. Rok na to poprvé vystoupala mezi 50 nejpopulárnějších zpěvaček Československa a byla 40. Šestkrát byla v první dvacítce.

Na rozdíl od Pavlíny Filipovské, jejíž jméno figuruje jen ve výsledcích ankety Zlatý Slavík, jméno Marcela Holonová je i v žebřících ankety Český Slavík. A tohle je jeden z jejich největších hitů, jmenuje se Žárlím.

Na dvě krabice, které mám před sebou, lepím štítky se jmény Pavlína Filipovská a Marcela Holanová. Na závěr dnes společná nahrávka mnoha umělců z roku 1989. Jmenuje se Nejsi sám a zpívají Marcela Holanová, Karel Zich, Pavel Horňák, Karel Černoch, Standa Hložek a mnoho dalších. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se jako slavíci a slavice.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Vítejte u dobrého humoru, aspoň doufám, že takový se nám podaří vybrat a vy si ho vyberete taky z té dnešní nabídky. Patrik Rozehnal vás zdraví a vítám toho, který byl na houbách, Aleš Cibulka.
2: Den na houbách, jak to na houbách, hezké dobré odpoledne.
1: Se podívej na tričko.
2: Jo, takhle, ano, muchomurky, já jsem se vyděsil, že už rostou, že jsem něco promeškal.
1: Ne, ale tak možná na houbách si byl ještě v době, kdy někteří už účinkovali z těch dnešních.
2: Jo, to je pravda, to je pravda, ale na houbách v tomhle ohledu už jsem nebyl, no skoro 50 let.
1: Aleš Cibulka naším hostem, bavte se a poslouchejte.
0: Humoriáda.

0: První písničku máme za sebou, ale ještě ne ukázku. Tu teď vybírá Aleš Cibulka.
1: Mně napadla tady jedna věc v souvislosti s tím aktuálním počasím. Já jsem před chvilkou doběhnul z metra těmi 30 stupni Celsia a já jsem říkal, chtěl by to něco na schlazení, tak dobrou vodu jsem u vás dostal, ale když mi padl zrak na Homolku a Tobolku, tak já si myslím, že v tomhle počasí takový zasněžený špindl a Homolkovi v hotelu, kteří přijeli na rekreaci, to bych si docela dal.
0: A nelíbí se jim rozdělení pokojů.
1: Je tahle scéna přímo, beru.
2: A prosím,
3: my tady máme takový, taková nepříjemná věc se nám stala. My jsme dvě rodiny, vůbec se neznáme. Samozřejmě vidíme se poprvé, máme jeden pokoj, teď v tom máme bydlet.
2: No, ne, právě... takhle, my jsme vůbec nevěděli, že bychom měli hlásit nějaký požadavky. My je neznáme, oni nás neznají, teď děti jsou tady.
4: Dovolíte, paní Burdová,
2: no,
4: prosím vás. No, tak vy jste jedna rodina dohromady, že?
5: No, to jsme. No.
2: Ano.
4: Máte dva pokoje.
5: No.
4: A jste jedna rodina.
2: No ano, no.
4: No a my jsme dvě cizí rodiny.
2: No a o co vám jde?
4: A máme jeden pokoj s plentou.
2: No,
3: dvě cizí ještě taky,
6: rodiny, jeden pokoj. Dejte pokoj.
2: No víte, paní, to je rozdíl. My jsme mysleli, že byste to nějak...
5: No já už tomu rozumím. Je to úplně jasný, ale oni jsou dvě rodiny a mají jeden pokoj, jo? A oni by chtěli to prohandlovat za ty naše dva pokoje, protože my jsme jako jedna
2: rodina.
7: Taky platili,
2: za takový peníze ještě nebudeme sami, nebo co?
6: Jo, to nejsou vaše děti?
2: Ale co, to jsou naše děti.
6: No tak to.
2: No, my právě máme taky takový děti, a nechom jsme u babičky.
3: Prosím vás, tak si to s náma vyměňte.
5: Jo, počkejte.
4: Buďte uznalý.
6: Počkejte, ale paní, helejte, mě tady něco neštimuje. Tak, jste na svatební cestě, nebo máte děti?
2: Tady s Bouškem nemáme ještě žádný děti.
3: No to jsou naše děti z předešlých manželství, no holčička je moje a chlap, vou jsou naše, no.
6: Předešlí děti.
3: No a teď jsme na svatební cestě, no.
8: A to vás ještě baví jezdit na svatební cestu? Pojďte se, když už víte. I teď kam já bych jel.
9: Tak co, přátelé? Jak jste se dohodli?
3: Tak zatím jsme, pane vedoucí, u moře.
8: Já nemyslím, člověče, u moře. Já myslím naše rybníky. Tam je krásně.
6: Písecký třeba, u Písku. Já jsem tam odsaď. Byli jste někdy u Písku?
3: Ne, já ne.
6: Ježiš, to je škoda. To máte moc solitovat. To vám je taková krása, když třeba do té...
9: Ježišmarja, pojďte mluvit k věci.
6: Okolo rybníku. To je taková krása.
4: Mami, prosím.
6: Jsem ten opar na tím ráno.
3: Opar,
6: Ježiš, to je krása. Vy jste to znali.
8: Prosím tě, neblázni. Já jsem nemyslel Písecký.
6: Co ty si myslel?
8: Já jsem myslel Třeboňský rybník. Tam je na rybník. Znáte Třeboňský rybník?
3: Ne, taky neznám, my tam jezdíme.
8: To jste neviděl. No tam je přeci tak krásně.
6: No to, kde mám tam třeba bez drev, že?
8: No, bez drev. Pojďte se, to je tak obrovský rybník. A tam už vidíte vlastně zakulacení země. On každej myslí moře, rozumíš? A ještě nezná vlastně ani Čechy naše. Ale helejte, víte, já jsem taky teprve prvně na horách, vy si myslíte, vy byste s náma chtěli měnit kvartýr, jo?
3: No jo, ale na svatební cestě z vás není nikdo.
2: Počkejte, na svatební cestě to, my už jsme měli svatební cestu, víte, tak jsme vůbec žádnou neměli.
6: To je pravda.
2: Protože tehdy můj manžel měl přes časový hodiny, víte, pane.
5: A to mě starý Borůvka ještě tenkrát připravil o 3 hodiny.
2: Jak to o 4? Tak co?
5: Ne, o 3.
2: Teď už ale Ludovo, prosím tě, přece si pamatuju, o 4 hodiny to bylo.
6: Nevím, děti teď už nevím.
5: Ale
6: mami, přece vím, o kolik snad tyhle věci si
5: pamatuju.
6: Ale my se nehádáme, tady jde jenom o princip. Já se vůbec nehádám, protože já bych se hádala.
5: No ale prosím vás, vyšlejte dětičky. Budete na svatební cestu a jim budete upírat 3 nebo 4 hodiny. No prostě
6: 4 hodiny, já vím, že...
5: Oni nehádáme,
4: že prosím vás, přestaňte mi blbnou hlavu 3 hodiny, 4 hodiny.
2: Co to tady na nás povídáte, pane? My od vás něco chceme, vy od nás chcete tam...
4: Ale no tak řeknu jasně, nevykládejte mi nesmysly,
2: porad. Vy jste žádnou svatební cestu neměli, dokonce to.
7: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Režie Jaroslav Papoušek, dodávám jen ale ukázce. Krásně slyšet to i jenom a nevidět. No tak co ty a koupání v rybníku?
1: To je hezký, ale vidíš to, nádherná scéna. No, představ si, jako dítěti, to je zajímavý téma, to už jsem se nad tím dlouho nezamýšlel, jako dítěti mi to nevadilo. A vzpomínám si, když jsme se koupali v Nové Roli, tam byl děda s babičkou a vylezli jsme s bráchou z toho novorolského rybníka a musela se udělat první věc, že jsme si vzájemně obrali ze sebe pijavice, které tam byly. Dneska bych z toho zešíral, tenkrát to byla naprosto běžná věc, jo. Ale je pravda, že mi vůbec nevadilo, když jsme jezdili na jižní Moravu vlíz do rybníka, který jeho člověk vůbec neznal. Neviděl na dno, ale tak jako ke stáru a hlavně víš co, koupání někde, kde jsou lidi. Ono ve chvíli, kdy člověk objeví potom nějaký křišťálový moře někde, tak už se ta laťka zvýší a ještě navíc, když už si potom pořídí ten bazén na zahradu, tak už se ti nechce vůbec nikam. Mm-hmm. Jo, takže no, takže jsou, asi takhle rybníky. No.
0: To jsou ty milionářské rozmary.
1: Jo, tak, no jo.
0: Bazén někde, křišťálové moře někde na Bali.
1: A my máme ten macháč nedaleko, jako než se oblíkneš do toho auta, teď tam přijedeš, teď jsou tam ty lidi, rozumíš, to, než tam vlezeš, tak oni si tě musí prohlídnout, jako teď hubnout do těch plavek. Na té zahradě můžeš cokoliv.
0: Ty hubneš do plavek.
1: No právě, že ne, protože máme bazén na zahradě a živej plot už je dost vysoký.
0: Jo, jo, jo, a pozor na to, no, teda, aby to nedopadlo jak s Naďou, to taky jako takhle bazén na zahradě no. A pak plavky, na co hubnout do plavek, na co plavky.
1: Ano.
0: Že jo, no.
1: A byla tam Naďa, jaký jsou
0: ty,
1: pán Bůh?
0: Pak jsou ty paparazzi, že jo, no, a pak se bojíš a voláš na všechny strany, aby všichni věděli, že možná vyjdeš v blesku. Že?
1: No podívej to, já když lezu do bazénu, ještě pořád, když nejsem bez těch plavek, tak volám ty paparazzi, dokud ještě můžu vyjít na titulní stránce a nikdo tam není.
0: Tak chceš nějak oznámit, kdy se budeš koupat a kde?
1: No, tady teď, ne, aby věděli. My se sami navzájem s Michalem vyfotíme a pošleme vám fotky.
0: Jo,
1: to bude strana 14, někde dole malinký článeček.
0: Aleš Cibulka, náš host, vážení, tak schlazení homolkovými a tobulkou můžeme pokračovat a ještě navštívit ten z předchozích dílů v ukázce z Homolkovic kluky, varianta A, anebo já proti nabízím vyprávění Jiřího Cízlera o natáčení Tisícročné včely. Vybíráte si vy, 731 800 900 náš telefon do studia, nebo hlasovací SMS-kové číslo 90 011 04. Stačí poslat heslo Humor mezera A nebo B. Tak do toho.
7: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Tak přejme pořadu i Oskarovi úspěch. Začíná jako rozhlasový moderátor, vstupuje do našich řad.
3: Hezký, mládí do Českého rozhlasu, ano, to je úžasný.
2: Přesně tak. No a co nás čeká teď v Humoriádě? Výběr mezi dvěma ukázkami. Homolkovi anebo Jiří Cízler. Komu dáte hlas? Ptáme se s Alešem Cibulkou. Dobrý den po telefonu.
4: Dobrý den, tady David, dávám Bčko.
2: Dobře.
3: Děkujem, David, dobrý
2: děkujeme
3: den.
2: Za hlasování. Telefon 731 800 900 vám slouží pro spojení s námi. Kdo tam
5: dobrý
2: je?
5: Den.
3: Zdravíme, dobrý
5: tam
3: den.
5: Zdravník vás oba zdraví, pánové. A přeju s tím mladíkem Bčko.
2: Dobře.
5: To bylo nějaký dětko.
2: Ano, ano, poslouchají všechny generace. Děkujeme za to. Kdo tam je teď?
6: Tady pejskař ze Dvora Králové.
3: Dobrý den.
6: Zdravím oba komiky a jejich svět. Tady komika jeho svět ze Dvora Králové.
2: Ano.
6: A dáme si Cizleroviny.
2: Dobrá, děkuji za to, za zavolání, za účast pořadu. Ještě někdo dostane možnost hlasovat?
7: Jirka Kladno, dobrý den.
3: Dobrý den.
7: Já bych prosil Homolkovi.
2: Homolkovi, dobře, tak jo, rychlé hlasování, takže ještě čas na jeden telefon. Dobrý den, rychle. Kdo teď bude, Ačko nebo
8: Bčko? Dobrý den, tady posluchačka z Jesenicka, přál bych si Bčko, děkuji.
3: Děkujeme taky.
2: Dobře, tak nakonec i tenhle hlas rozhodl a spoustu dalších. Hlasujete pro Jiřího Cízlera. Vzpomínky na natáčení Tisícročné včely budou znít teď éterem Humoriády.
9: Přijel jsem na první natáčecí den, jakože na tom strašně záleželo, ten první den. A byla to taková krátká scéna, kde ten starý Maďaron je bohatý, přijede na koni před takový domeček, kde bydlí dívka, mladistva. A oni mu se líbí za ženu a on se jde teda představit. Před domem stojí její matka, oni říkali babice v tom filmu. Já pan babice, kde máte tu holku? Ona, pá, už tady je připravená, ujo, čeká na vás, všechno bude v pořádku. Já koukám a vidím v oknama nic, až bezklepně takovým bokýmku, viděl jsem, jak ona očuhuje v takovým krásným oravským zlatým kroji, zlatem vyšívaným. Byli chudí, ale na tohle to měli teda. Ale kolem ní jsem viděl, jak se tam obtáčí do čolo, jo? No, oni ho takhle zkracují, aby to netrvalo dlouho, tak jenom do čolo. A já povám tý babici, babice, to je čo, jako ten do čolo? A ona, a to nič, to je takový pohunek, oni tam pomáhá s bramborama, aby to nemusela nosit, aby měla hebký ručičky pro vás, jo. A já věděl, že lže, tak jsem ještě řekl, nakonec jsem měl takovou větu, hehe, babice, to povedzte tomu, čo senožér je. Aby to řekla tomu koni, co žere seno, a ne mě, že já nejsem takovej vůl, jako ten Tohle byla celá scénka, jo, já jsem přišel na to natáčení, jsem přijel, bylo to v galaťonky, lehoulinky, takže bez trémy, já nemývám trému, sedl jsem na kůň, teda vysadili mě na koně a vyjel jsem, celý ten dialog jsem odmluvil, jak jsem vám ho říkal, kolegové, ovšem žádný kouřeničko, žádný kafičko, všichni se postavili a čekali jako, no, ukaž, co umíš, jak budeš hovořit. Celý jsem to odmluvil, až na konci jsem řekl, babice, to je čo, jako ten do čolo, a ona, ano, to je pohůnek, oni tam pomáhá s bramborama, já jsem řekl, hej, babice, to povězte tomu, co ženosér je. No, oni se taky smáli, ale trošku takovým jiným smíjakům. No, Jakubisko přišel, říkal, nebude, je to konec, to ti bude trvat nejméně měsíc, než si spravíš reputaci. A mě to nějak dožralo, já jsem říkal, ne, tak já si to opravím. On říkal, pozor, když se to opravuje, obyčejně se to znova zkazí. Toho já jsem si byl vědom, takže už jak jsem sedal na koně, tak jsem říkal, čo se nožere, čo se nožere, čo se nožere, čo se nožere, čo se nožere, čo se, teď jsem měl těch háčků už plnou ústní dutinu, tak i jsem znervózněl, což kolegové poznali, tak ještě postoupili o metr. Já jsem šel k tomu koni, vysadili mě na něj, to už jsem se celý klepal. No a pak jsem říkal, už to nebudu radši říkat, vsadím na jednu kartu. No, maximálně se ukloním, řeknu, promiňte, já jsem blbej jeho Čech a pojedu domů. sedl jsem na toho koně a v tom ta babice s tou klapkou udělala plesk, ten kůň se lek vyskočil, já vyletěl na tom koni, padl jsem na ně a teď, jak se mi ty polokoule trošku jako po tyhle teda, tak jsem dostal nádherný nápad. Malej český člověk, velký nápad. Chytil jsem toho koně a řekl jsem, to byl slovenský kůň, pojel hornátku, nebo jste ho zase zkazil, jo, jakože to zavinil. On vyjel jsem, celý ten dialog jsem odmluvil pěkně a když přišla ta poslední věta, tak oni ještě udělali moň, jako, teď jsme zvědaví. Já ovšem viděl, že nemůžu prohrát, protože jsem řekl, babice, to je čo? Ona pala, no, to je takový pohunek, on tam pomáhá z Bramborava. A já jsem řekl, he, babice, to povedzte tomu koňovi.
2: Užijete si s Aleši natáčení s koněmi?
3: Víš, že s koněm nikdy, jednou jedinkrát, když jsme točili ještě v Západočeské televizi jedné takové pohádkový klip, tak jsem jel na koni, ale to je pohádkový klip.
2: Jsi hrál prince?
3: Já jsem hrál prince, měl jsem z Chebského divadla zapůjčené oblečení, byl jsem za prince, jel jsem na koni.
2: Punčošky?
3: Připadal jsem si jak trávníček, opravdu úžasný, ano, měl jsem své černé mokasíny.
2: Kdy dělal Libušku?
3: Bylo to jedna moje kolegyně rozhlasová tenkrát, Hanka, ano. Bylo to kouzelné, ale nebylo vidět, že toho koně přede mnou samozřejmě vedou a jenom já na něm sedím a tak.
2: Tak jako... je to pořád ještě lepší varianta, než to potupné, jako když se točila Dobrá voda a byla jenom vlastně krabice a s tím sedlem na tom voze, na tom automobilu a dělali, že jedou. A takhle.
3: Ale je pravda, že my máme nedaleko naší chalupy koňskou farmu, kde chovají úžasné koně haflingy, což jsou jako ohromná, krásná, velikánská majestátná zvířata a my jsme jednou se na nich nechali vyfotografovat, ale to opravdu tak, jako že je přivedli k nám na zahradu, vysadili nás na ně, vznikla fotka a zase je odvedli. Takže
2: jak se vysazuje Aleš Cibulka s Michalem
3: Jadoukou? Jako vemou, no každej na jednoho, že jo, dali nějak tu ruku, my jsme na něj na tu ruku šlápli a skočili.
2: A víš, ale že musíš opačně proti směru?
3: Jo, to nevím, to mi neřekli, no, jak jako, opačně?
2: No se vlastně postavíš tou jednou nohou jako vlastně zády k jízdě.
3: Ano, no jasně, vlastně a tou levou to, samozřejmě
2: a vyšvihneš
3: samozřejmě. No tak to jako mi nějak došlo asi přirozenou inteligencí, ano.
2: A to je dělal teda na něčí ruce. Jako
3: na něčí ruce, ale je teda pravda, že potom u nás na chalupě, oni k nám jezdívali často, protože měli chalupu nedaleko, byla Evička Pilarová se svým manželem a zrovna byli tak jako nevenčit ty haflingy, šli kolem, ty se nevenčí, že jo, šli kolem naší zahrady a my jsme je zavolali, aby se na ně podívali, protože to jsou opravdu krásný zvířata, kdo je zná, ty haflingy. No a Evička pojela, jak byla tak jako už malinká, bylo jí před tou 80, že by se chtěla vyfotit na tom koni. A to jsem věděl, že není tak úplně jako jednoduchý. Vyšvihla se tam a vznikla nádherná fotografie. Bohužel je to jako u našeho kompostu, protože zrovna tam nějak toho koně dostihla. Takže se vyšvihla a Honza Kolomazník drží toho koně u nás na zahradě, za něma kompost a na koni sedí Pilarka.
2: To je kompozice.
3: To je kompostzice, ano. Vidíš, já tu fotku někde najdu a jak říkají mladí, dneska ji lípnu na Instač, jako vzpomínku
2: jako
3: na to.
2: Jako Pilarová na hnoji.
3: Pilarová na koni a bylo to úžasný, jako na tuhle tu fotografii jsme pyšní u toho našeho kompostu.
2: Vážení, čím budeme pokračovat, tak já vím, že ve hře je Jiří Cízler, Ačko, co bys dal proti, jako variantu B?
3: Prosím tě, já jsem se tady probíral tím seznamem a mě velmi zaujal titul, který se jmenuje Nadávky. A když jsem pod tím, což je dneska velmi aktuální a hodí se to, když jsou pod tím ještě podepsáni pánové Mladý a Náhlovský, tak to mě velmi začalo zajímat, jako kam až klesne hranice toho, co budeme dneska vysílat. Nadávky v podání těchto dvou pánů, to může být hezký.
2: Tak jo, tak tedy buď vzpomínání na Luďka Nekudu na chatě, anebo nadávky. Jinými slovy Jiří Cízler, anebo Josef Mladý s Josefem Náhlovským. Hlasujete na telefonu 731 800 900, přímé volání do studia, SMS kaříte na čísle 90 011 04. Heslo Humor mezera A nebo B.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Můžete pokračovat, můžete se ještě dovolat, tu šanci máte, ještě otevřený souboj mezi Jiřím Cízlerem a Pepíkem Náhlovským a Mladým. To je to, co je teď ve hře, telefon 731 800 900 a s námi ve studiu Aleš Cibulka. Na telefonu kdo?
2: Ano, tady je posluchačka Stanislava.
3: Dobrý den.
2: Vám krásné odpoledne, dobrý den vám, Patriku, a srdečně zdravím pana Aleše. Mám vás strašně ráda, ráda vás poslouchám.
3: Děkujeme.
2: A přeji vám teda hodně zdraví, pohody a osobních i pracovních úspěchů. A vybírám Patriku Bčko. Mějte se hezky.
3: Děkujeme taky, moc taky, a díky za ta slova.
1: Kdo další?
4: Dobrý den, tady David, dávám Ačko.
1: Dobře, Jiří Cízler dostává bod.
3: Mm-hmm, děkuji.
1: Ten následující.
5: Dobrý den, já bych se chtěl zeptat pana Cibulku, jestli mu zabírá to kyselý zelí na ten cukr.
3: Na ten cukr, víte, že jsem to neskoušel tenkrát. Já to mám připraveno, až opravdu hodně zhřeším, až zase půjdu na krev, vemu to zelí. Děkuju za tu radu, nosím to v hlavě.
1: Jo, ne, ne.
5: Dobře.
1: Ne, v hlavě to musíš doust.
3: Jo, to ano. To je... jo,
5: ano, doust.
1: Ano.
5: A nebo potom zapít pivem. Jo, dobrou chuť.
1: Dobře, děkujeme. Ještě někdo po telefonu hlasuje, vybírá.
6: Zdravím Patriku.
1: Děkuju.
6: Já bych chtěl pana Náhlovského, prosím pěkně.
1: Mm-hmm. Dobrá, tak
3: děkujem,
1: jo.
3: Děkujem.
1: Už to můžu říct, máte ho mít, protože opravdu většina hlasů směřovala k té variantě B, k nadávkám.
3: No jo.
1: A Josefu Mladému a Josefu Náhlovskému.
7: Dobrý večer, vážení přátelé. Dovolte mi, abych tento gejzír humoru a zábavy přerušil několika vážnými slovy. Pojďme si říct, co je v dnešní době nejdůležitější. Přátelé, je to komunikace.
8: Komunikace jsou, přátelé, ve strašném stavu, to je pravda. Ty silnice, to je děs. Já jsem se měl, malem jsem urazil kolo. Samá díra, no to nebyla snad ani díra, to byl normální bruntál.
7: Prosím, jaký bruntál?
8: To je jako příšerná díra, je bruntál.
7: To je vtipný. Teď si urazil všechny lidi v bruntále. Proč to děláš?
8: Tak já se omlouvám. No. Bruntál, ahoj.
7: Urážet se musí umět, přátelé. Vždyť kvalitní urážka, to je vlastně pilíř komunikace. No. A komunikace, to je základní interpersonální vztah.
8: No, to je pravda. Lidi jsou na sebe dneska zlí. Normálně. Jako saně jsou na sebe lidi.
7: Ano. Dalo by se říci, no, že dnes člověk člověku vlkem.
8: Ano. Člověk člověku kardinálem.
7: Ne, počkej, ne každý vlk je kardinál a naopak ne každý kardinál je vlk.
8: Jeden byl berán.
7: Přátelé, je statisticky dokázáno, že plnou čtvrtinu svého života člověk stráví nadáváním a pomlouváním. Se slzou v oku však musím konstatovat, že stereotypní používání 20 až 30 nadávek je vůči tak bohatému jazyku, jako je čeština, minimálně urážkou.
8: Přitom já vystačím celý život jenom s volem. I na jevišti.
7: Prosím?
8: Přitom existuje celá databáze nadávek. 5 milionů sprostých slov, ano, a nadávek je v té databázi.
7: Ano, ale pozor, není bez zajímavosti, že většinou to dříve nebyla sprostá slova, to způsobili až naši obrozenci.
8: Jungmann, Šafařík, Palacký, Dobrovský vytunelovali český jazyk. Některý nenahraditelný slova sprostý nahradili nějakýma pitomostma.
7: Ne.
8: Některý se nedají nahradit, nedají.
7: Všechno jde nahradit, no jistě.
8: Jak by zněl takový, já nevím, polipně hýšť, nebo nakakej si.
7: Dobře, ale vznikají nové vulgarizmy.
8: No, vznikají krásné, no třeba Dementěv, Debža Blbovič.
1: Máš ty oblíbené úlevové slovo?
3: Samozřejmě a mnoho.
1: Jo.
3: No samozřejmě, to je pravda, že český jazyk je v tomhle ohledu velmi pestrý a velmi, velmi košatý, ale napadlo mě v té souvislosti, jak tam mluvili pánové o tom, že se mění, že se posouvají samozřejmě výrazy,
1: ano,
3: některých těch slov. Já jsem byl, a je to asi měsíc, u kolegů v plzeňském rádiu a tam byl společně se mnou odborník na plzeňštinu a on dokonce i napsal plzeňský slovník. A bylo to úžasné, on tak jako mluvil a velmi vážně, protože to byl ten odborník na jazyk v tom vysílání. A jsou chvíle, kdybys čekal nějaký šrapnel od nějakého třeba baviče nebo jo, někoho, kdo je
9: tam pak hodí nějaký ten regionální
3: ano,
9: výraz.
3: Ale on začal mluvit o tom, že samozřejmě i v té plzeňštině jsou výrazy, které se používaly a jiní by jim nerozuměli v jiných částech republiky. A moderátor Jirka Bláha se optal, říká, a co třeba tak, jako on říkal, no třeba moje babička, říkal on, říkal, to byla plzeňanda a vždycky mi říkávala, když jsem byl v té postýlce, nebo když jsem si hrál, tak mi říkala, ty jsi takový náš malý mrdálek. A já jsem úplně se vyděsil, říkal, co to říkám, říkal, ano, protože toto sloveso znamenalo tenkrát takový jako neposeda, že to je takový, ano. A tam se to tak říkalo a až později to slovo nabralo zcela jiné konsekvence, tak to ano. Se mi vybavilo teď v tom, protože mně to přijde strašně jako hezký.
9: Ano, no tak ono v tom přeneseném slova smyslu je to takový neposeda, no.
3: Až no, tak tady vidíš,
9: no tak protože proto to má ten přenesený význam, musí to přes něco se přenést, že jo, takže musí k tomu
3: jo, vlastně to, ano, to je jasně, jako, jasně. Myslím, že jazyková poradna.
9: A
3: jako...
9: jak z tebe často padají nadávky?
3: No, když se něco nedaří, tak jo, samozřejmě.
9: Jako co se ti nedaří? V kuchyni, no, já na zahradě,
3: no,
9: práci.
3: V kuchyni, na zahradě.
9: Já prosím kdykoliv... tě, i za mikrofonem, než se zapne, taky jako jsi schopen takhle?
3: Jo, to, ne, to já si zase jako,
9: ale zase,
3: já jsem si právě všimnul toho, že kolegové, čím je jejich mluva za mikrofonem nebo před kamerou taková jako pregnantnější, kultivovanější, ano. Kdo mluví takovou tou až jungmanovskou, ebenovskou češtinou, používá ty přechodníky a hovoří opravdu velmi hezky, tak jak ta červená zhasne, tím větší je to kanál. Opravdu, ale je to možná tím, bavil jsem se o tom s jedním kolegou a on říkal, no protože jako toho kraso řečení
9: to
3: už máš tolik, ano, že to musíš vyrovnat, tak pak posíláš někam tohle a ta čeština je v tomhle opravdu jako velmi bohatá a velmi krásně znějící, že ten výběr těch slov ano. Je opravdu jako fascinující.
9: Tak třeba nám i posluchači řeknou, jaká slova netradiční se u nich používají, když potřebují si ulevit a takový. A možná to bude i přečtitelné do toho rozhlasu. Pozor, máme ve hře tedy nadávky s Josefem, mladým Josefem Náhlovským. Mm-hmm. Já si dovolím, a to možná potěší i tebe jako ano. Milovníka a tvůrce Cibulková, filmového historického kalendáře, ano. Tak oddecha nového, že bychom tam dali.
3: To je hezký. A to je krásný ten rozptyl, že na jedné straně ty nadávky a na druhé straně ten Kristián. Ale kdo ví, jak ten kultivovaný Kristián, že hovořil doma, když se něco nedařilo.
9: Takže třeba s paní Rosoukovou a dalšími. Prostě ženich pro tetičku z takové normální rodinky. Ukázka. To je Bčko a Náhlovský s mladým Ačko. Vybíráte si 731, 800, 900. Číslo je pořád stejné. Teď pro další už třetí dnešní souboj a taky SMS-kové číslo 90 011 04. K tomu Jiří Korn, jednou je hůř, jednou je líp, vyhlasujte, vybírejte, ať můžeme zase něco vysílat.
0: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.

to začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál.

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím? A já jen krčel.

0: Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pokračování nadávek a nebo ženich pro tetičku. Co si vyberete? Vybíráte na čísle 731 800 900 a naslouchá dnes Patrik Rozehnal a Aleš Cibulka. Vaším přáním. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Iveta z Teplic. Zdravím vás, Patriku, i pana Aleše.
3: Dobrý den.
1: Děkujeme.
2: A takovou malou otázečku pro pana Aleše. Co nejraději grilluje, teď když začíná grilovací sezóna?
1: Tělo.
3: No, ne, já vás strašně překvapím právě, protože začíná ta grilovací sezóna. Všichni kolem grillujou. My negrillujeme, my zásadně negrillujeme. My chodíme na návštěvy k lidem, který grillujou, ale to grilování, mě to strašně leze krkem, takový ty, jak všichni dělají ty vomáčičky a všechno to.
1: Co grilujete vy?
3: Ano, a kde bydlíte?
2: Já,
1: Teplice.
2: No, a my na zahradě grilujeme, jako ryby taky máme rádi, a i klobásky někdy, no, takže všechno možný.
3: Stavíme se, výborně, ano.
2: Dobře. Pro Oldřicha Nového.
1: Ano.
2: A mějte hezký víkend.
3: Taky,
1: u grilování. Dobrý den dalšímu.
4: Dobrý den, tady Blanka.
3: Dobrý
4: Já
3: den.
4: Dávám Alešku.
1: Ano, dobře. Kdo další na telefonu? Vítejte u nás.
5: Tady severní Čechy a dávám taky Ačko.
1: Taky Ačko.
3: Děkujeme, dobrý den.
1: Děkujeme za to. Ještě jeden hlas.
6: Dobrý den, tady Štětí, Láďa, já bych sem dal Ačku.
1: No jo, Ačko to vyhrává, tak budeme ještě nadávat. Chvíli s Josefem Mladým a Josefem Nálovským.
7: No. Tak pojďme k tomu, o čem jsme chtěli hovořit. Nadávky a urážky. Přátelé, když potkáte otylého člověka, jak mu řeknete?
8: Plusťochu, buřte.
7: Ne.
8: Čuňas je
7: ne.
8: Dobrý.
7: To je běžná praxe.
8: Taky můžeme jemněji, třeba španělsky, doni vepřoni.
7: Ano.
8: Takový shakespearovský motiv můžeme použít. Pane, vy jste ale pěkný otylo.
7: To je správná cesta. Můžeme říci třeba, je po neboštíku vepřisy,
8: ne? Nebo je po neboštíku svinicera.
7: Jsem to otočil,
8: ano. Je po neboštíku tři pěkná svině, to ještě horší.
7: Můžeme o takovém člověku říci třeba, je zvyklý nažrat se do němoty. No,
8: není své hubě macechou.
7: Ano.
8: Nebo macochou, jak to do něj podal.
7: Ano, správně. Nebo když potkáme člověka, který má méně vlasu, řekneme mu jak?
8: Plešoune, lisenko.
7: No,
8: a nebo řekneme, že má na hlavě dálnici.
7: Prosím?
8: A když má takhle přihazovačku, tak má dálniční obchvat.
7: Podívejte se, jak libozvučně zní, když o někom třeba řekneme... No. Má čelo až na lopatky.
8: Na lopatky, některý i níž ještě až. Mně se to protáhne až žulu.
7: No, nebo můžeme říci, na tobě veš nezabloudí.
8: To je pěkný, má takový zemědělský příměr. Na velkým gruntě malá úroda.
7: Ano,
8: to
7: ano.
8: Se o někom dá říct i vo vnitřku hlavy, že jo?
7: No, tak to jsem přeslechl. V globálu, přátelé, když potkáte krasavce tady

0: typu Aloise, tak mu nemusíte říkat, že je to z Rudička, ale můžete mu oznámit, že je pěkný naopak.
1: To mě nevadí, pěkný naomak. Pojďte si to zkusit, paní.
0: Ne, ne, já jsem neříkal měkký naomak, já jsem říkal pěkný naopak.
1: Jo.
0: Nebo můžeme říct si, vypadl pánu bohu z formy.
1: Jo. To nemůžete nějak inteligentně o mě jako říct, třeba já nevím, když ho pán Bůh dělal, neměl den.
0: To nemůžu říct, to bych lhal, pač to by pán Bůh nesměl mít aspoň týden, to se nedá udělat za jeden den tohle. Tolik odchyl jako proti standardu.
1: Jak se dá dobře urazit někdo, kdo je méně inteligentní?
0: Ano.
1: Žádný obligátní blbec nebo idiot, to už je pasé. Jinak, třeba latinsky, máte na mozku bacillus pitomeus. Tak na vás sedí krásný takový archaický příměr. Má jazyk o poschodí vejš než rozum. A tady to vypadá na tři patra. Taková dobrá urážka je lepší než špatná pochvala.
0: To je pravda. Co je důležité, nejsou sprostá slova. Jsou jenom sprostí lidé.
1: A na ty?
0: My dva.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: To musíme být hodně opatrní, nebo nás vypípají. A tebe už vypípali, vík?
4: Mm-hmm. No to je pravda, nás vypípávali, protože objevala se u zábavných pořadů, a to je vždycky, když je někdo papežtější než papež řekne někdo něco, o čem třeba ti dramaturgové tak podobně neví, jestli by z toho nebyl nějaký průšvih, tak se raději pípalo, no. To je pravda, to byla velká móda.
3: Jo. A dodatečně se taky někdy musí pípat, no. Natočíš program prostě a tam pak padne slovo a někdo řekne, tak to radši ne.
4: No, ale v tom je krásný ten přímý přenos a v tom já vždycky mám ohromnou radost.
3: Máte tam
4: radost.
3: Nějakého pípače, který by zasáhl?
4: Ne, to je, není tam pípač a ve chvíli, kdy zazní něco takového, tak já si říkám jako, jestli to padne na úrodnou půdu, někoho to naštve nebo ne, ale někdo se tak vyjadřuje a někdy je to i takový ten cimrmanovský šrapnel, že je to, ne vulgárně, ale jako ostřejší slovo na pravém místě a tam podle mě má svoji platnost a zaznělo velmi v pořádku.
3: Jo, jo, pokud je to z jeviště, pokud se něco takové ozve z hlediště, tak to bude horší.
4: Jako, že by lidi začali vykřikovat jako no, na herce na jeviště. To by bylo drastický, ale...
3: Měl jsi nějakého takového jako vyrušujícího posluchače v sále?
4: Že by někdo vyložený něco takového udělal, víš, že ne. Zvláštně, když je třeba někdo, a to taky znáš, kdo se nějakým zvláštním způsobem směje.
3: No to jo.
4: A to je tak jako, že celý ten sál samozřejmě toho jednoho člověka ví o něm. V jednu chvíli to zaznamenají ti na tom jevišti a je to, říkáš si, to je poklad takovej člověk, to je radost. No. A ve chvíli, když se tomu smějí
3: všichni... Pokud je půl hodina programu pryč a pořád se takhle směje. Ano, a nejtěžší je, že v první řadě.
4: To je pravda. Samozřejmě a směje se všemu. Směje se všemu. A to člověk zjistí už při tom prvním jakoby zmapování, když si přijde před publikum, jestli tam někdo takový je nebo ne.
3: Hmm. Aleš Cibulka, náš host. Aleši, tak máme takhle zatím vybrano posluchačů. Po druhé Pepík, mladý Pepík Náhlovský. Za chviličku budeš ještě vybírat ty poslední dnešní ukázku, tak a než k tomu dospějeme, tak Pavel Bobek. Potkal se s Pavlem Bobkem?
4: Ano, Pavel Bobek, představ si, byl dokonce hostem mého úplně prvního toboganu v roce 2004 a tenkrát zpíval ještě s Ivone Přenosilovou, tenkrát ještě v plné síle. Takže Pavel Bobek, Ivone Přenosilová, pamatuju si to.
3: A měli jste tam piano, klavír nebo židli pro něj?
4: Já myslím, že
3: on piano, vždycky stál, pamatuješ si to?
4: No,
3: on se vždycky tak opřel jednou tu rukou, on se nepohyboval, on ještě opřel se tak
4: ano,
3: jednou rukou.
4: On měl tak jako v bok tu ruku
3: a opřel se o židli nebo o něco a tak jako hrdě se postavil.
4: Měl takový zvláštní bobkovský pohyb, ale je pravda, že ve chvíli, kdy zpíval s Ivon Přenosilovou, ona taky nebyla královna velké choreografie. A už ve chvíli, kdy my jsme spolu hodně jezdili a hodně vystupovali, když třeba během písně popošla, tak to už bylo jako, to už byla velká choreografie. A já si vzpomínám, že jednou zpívala nějakou písničku, kterou dlouho nespívala, neměla ji často na svém repertoáru a říká, hele, kdyby mi vypadl text, to bylo na Vánoce, tak já se jako otočím a budu zdobit ten stromek, jako tam budu tak jako poupravovat ty kouličky. Nakonec to dopadlo tak, že Baronka celý 3 minuty zdobila ten stromek, pač nevěděla vůbec nic.
3: Tak vážení, teď country boy Pavel Bobek, mimochodem taky naši tedy rozhlasoví kolegové, bývalí moderátoři.
4: Mm-hmm, to je pravda.
3: Když už jsme o nich mluvili a byli úžasní, tak zazpomínáme na Pavla Bobka a pak ještě jedna ukázka v Humoriádě.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jak jsi to rozmyslel, Aleši Cibulko, a co jsi vymyslel, koho?
2: Aby to bylo zase malinko jiné, nadávky jsme tady měli Homolka a Tobolka. Já jsem narazil na Vladimíra Svitáčka. Tak možná toho on vždycky stál malinko, tak jako ve stínu pana Horníčka, tak pana Svitáčka, jestli můžu.
1: Ano, jeho kolega z hovoru H, režisér tedy, a vzpomínání na jedno natáčení s koťaty.
3: Já jsem se seznámil s Janíkem Roháčem na FAMU a my se potom spolu dělali 15 let. Já mám dojem, že jsme v televizi autory toho žánru televizní písničky, že až do přestávek bylo potřeba tu 5 minut, tu 8. A tak pro tyto příležitosti bylo potřeba krátkého čísla, kterým by se to vybatovalo. Já jsem vám chtěl donést malý kotě. Malý kotě mám rád. A tam jsem udělal malý forn nakonec. Já nevím, jestli si na to pamatujete. Po jar to fázoval ty kočičky. A končilo to tím, že v závěru ty písničky kamera odjíždí a vidíme televizor a před televizorem sedějí dvě koťata, který se dívají, tak jsem to napsal do scénáře, že se dívají na ten televizor a jedno se zhnuseně odvrátí. Já nevím, jestli jste měli příležitost někdy tady drezurovat koťata. Vždycky, když se mělo točit s nějakýma zvířatama, jsem v panické hruze jako to. Ale tohle jsem si napsal já, tak Janík říkal, máme to rozdělený, ty těžší věci s koťatama, to točíš ty. Odešel a nechal mě tam. Nasadili jsme to na sobotu, to se ještě v sobotu točila, dopolední směna. A byl to jediný záběr, prostě odjezd od televizoru, kde doznívá ta písnička, tam ty fázovaný koťata. Před televizorem sedí dvě koťata a jedno se zhnuseně odvrátí. No, samozřejmě koťata nikdo neudržel. Byla to hrůza, až přišel rekvizitář, vzal si mě a říkal, Rýžo, podívejte, dejte pauzku 20 minut, já vám zaručím, že ty kočky budou sedět před tím televizorem. Byla to moje poslední naděje, tak jsem dal pauzu, všecko se to zhaslo, já jsem byl nešťastný, říkal jsem si, kruci, to byl blbej nápad, vole, proč si píšeš takovýhle tyhle? A přemýšlel jsem, čím to nahradíme. Ale stejně jsem si říkal, no za pokus to stálo, i když to nevyjde, no tak to je jedno. Po 20 minutách přišel rekvizitář, tam dal takovou teplou dečku pod ten televizor, posadil na to ty dvě koťata, posvítili jsme na ně, koťata se bohlíželi, dívali se na ten televizor, tam se to rozsvítilo, ta zadní projekce, já jsem říkal, kamera, sjeli jsme to na poprvní, dokonce i s tím, že nakonec to jedno kotě se odvrátilo od televizoru a šlo se mírně projít jinam. Na první záběr úplně dobrá, stopli jsme to, šli jsme domů. Já jsem šel za tím rekvizitářem a říkám, vy jste kouzelník, tohle děláte silou vůle, co jste proba s těma koťatama dělal. On říkal, já jsem je na tu čtvrt hodinu dal do ledničky. Já jsem jenom umělecký řemeslník, já bych to neudělal. Ale byl jsem hrozně rád, že to udělal on, aspoň jsem měl klidný svědomí a ten záběr se natočil.
1: Tak vážení, v tomhle počasí možná taky zajděte si na chvíli do ledničky schladit se. Dnes jsme se trochu rozehráli, nebo možná schladili. Prostě hodinu prožili s Alešem Cibulkou. Moc za to děkuju a hezký víkend.
2: Já moc děkuju za pozvání a budu se těšit zase příště.
1: Ano, těšte se i vy. Nezapomeňte, že o víkendu pro vás máme porci zábavy toho humoru vytaženého z archivu po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Třeba s Ivanem Mládkem nebo s Josefem Dvořákem se můžete potkat. No a s Humoriádou v příštím týdnu Pipo Dvořák to taky bude brzy, nebo třeba Miroslav Hanuš a další. A taky oslavíme s Pavlínou Filipovskou ještě dodatečně její narozeniny. To všechno nás ještě čeká. Do té doby spousta času a do zpráv, které jsou tu za 4 minuty, ještě jedna písnička od Anika, kterou posíláme a loučíme se. Mějte se hezky.

0: pět hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Teplické lázně jsou téměř obsazeny hlavně domácími hosty, cizinců ubylo. Most obnovuje historické kapličky ze zaniklé obce Lipkovice. Pardubickou explozii by podle ministra průmyslu bylo nejlepší prodat ještě letos. Ráno a dopoledne čekáme zataženo s občasným deštěm, teploty dnes do 22 stupňů. Pěkné ráno zprávy a Jana Moravcová. Lázně Teplice v Čechách jsou aktuálně z velké části obsazeny, a to hlavně tuzemskými klienty. Podíl zahraničních hostů klesl z 30% před koronavirovou epidemií na současných 10%. Třetinu klientů tvoří samoplátci. Podle obchodní ředitelky Ivety Sliškové v loni lázně, kde se léčí pohybové ústrojí, navštívilo rekordních 18 000 klientů. V mostecké městské části v Telno začala obnova dvou výklenkových kaplí, která lemují cestu ke kostelu. Sakrální památky připomínají historii zaniklé obce Lipkovice. Restaurátorské práce vyjdou město Most na téměř 600 tisíc korun.
2: Ve Vtelně jsou celkem 4 lipkovické kapličky. Podle webu města začaly restaurátorské práce na prvních dvou ve směru od kostela. Nesou názvy Obřezání Krista a Útěk do Egypta. Restaurátorské práce provádí Jakub Orava. Z Mostu Jan Beneš, Český rozhlas.
0: Státní společnost Explosia by bylo nejlepší prodat ještě letos nebo v příštím roce. V diskuzním pořadu Poledne s Moravcem to v neděli řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO. O prodeji výrobce výbušnin a plastické trhaviny Semtex ale podle něj zatím není rozhodnuto. Stát vlastní pardubickou Explosii od roku 2002. Koupil ji tehdy od Agrofertu. Zájemců o koupi je podle Havlíčka zhruba 6. Jsou mezi nimi české i zahraniční zbrojařské firmy. Explosia je teď podle ministra na vrcholu a prodejem by za ní stát mohl získat až 17 miliard korun.
3: Z mého pohledu by stálo za to zvážit skutečně strategický kapitál, to znamená takový, který by tam vstoupil a stát by tam nechal třeba nějakou zlatou akci a měl by tam možnost něco ovlivnit. V tu chvíli by vlastně neskutečně posílil tu společnost, zabezpečil její rozvoj do budoucnosti, eliminoval ty konkurenční tlaky, které nepochybně budou, a stát se jim těžko bude schopen bránit.
0: Opoziční strany ale možný prodej Explosie kritizují. Ve Varšavě začne ode dneška platit noční zákaz prodeje alkoholu. Omezení bude v polské metropoli platit od 10 hodin večer do 6 raní a bude se vztahovat na všechny obchody, čerpací stanice i kiosky. Nedotkne se ale barů a restaurací. Sport. Finští hokejisté jsou mistři světa. Ve finále porazili domácí Švýcary 1-0 v prodloužení. Rozhodl Konsta Helenius. Švýcaři tak prohráli třetí finále v řadě a ani v jednom nedali gól. Finům pomohl ke zlatu kapitán Alexandr Barkov, když přitom kvůli zdravotním komplikacím neodhrál v sezóně za Floridu žádný zápas. Pokračuje Barkov.
4: Bylo zatím hodně práce. Měl jsem kolem sebe dost lidí, kteří se mě snažili dostat do formy, abych vůbec mohl ještě v této sezóně hrát. Zní to možná jednoduše, že jsem si přijel jen pro zlato a mám ho, ale Švýcaři byli neskutečně silní. O to víc mě těší, že jsem tu mohl hrát.
0: Bronz má poprvé v historii Norsko, které porazilo Kanadu 3-2 v prodloužení. Počasí. Dnes čekáme zataženo s občasným deštěm, teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na severu aktuálně většinou prší, tak jeďte opatrně. Uzavírku čekejte ve Varnsdorfu na Děčínsku, v ulici Národní a taky na náměstí doktora Edvarda Beneše.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Právě v 5 od Jany Moravcové jste slyšeli a já vám přeju pěkné pondělní ráno. Ano, dneska tu máme první červnový den. A co je před námi? Za chvilku pohled do kalendáře, právě na dnešní datum, a pak vás vezmeme na jednu velmi zajímavou výstavu do Terezínské malé pevnosti, která se jmenuje Pohlednice z Terezína. Víc si o ní řekneme v před půl šestou. Teď už ovšem písničky, které nestárnou, Karel Gott nebo Petr Spálený.
1: Dobré ráno s

0: Snídaně bychom měli za sebou, to byl samozřejmě Karel Gott. Tak dobré ráno v 5 hodin a 12 minut. A pohled do kalendáře nám říká, že tu máme první červnové pondělí.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Pondělí 1. června, svátek mají Laury a hlavně všechno nejlepší, milé děti. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Tehdy nový pražský arcibiskup Miloslav Vlk se ujal úřadu přesně před 35 lety v roce 1991. Masakr v nepálské královské rodině se odehrál před 25 lety. V roce 2001 v královském paláci v Katmandu během večírku korunní princ Dipendra zastřelil své rodiče a dalších 6 členů královské rodiny. Nakonec obrátil zbraň i proti sobě. Byl značně opilý a pod vlivem drog. Otec, král Birendra, ho nejprve pro jeho stav vykázal. Dipendra se vrátil se samopalem. Automobilka Škoda zahájila před 20 lety prodej modelu Roomster. Americký raketoplán Endeavour se vrátil ze své poslední cesty do vesmíru přesně před 15 lety v roce 2011. Nejmladší z raketoplánů je dnes atrakcí kalifornského Science Centra v Los Angeles. Welcome home, Endeavour. Nejdelší tunel světa slavnostně otevřelo Švýcarsko přesně před 10 lety. Gotthardský úpatní železniční tunel s délkou přes 57 kilometrů překonal japonský Seikan o víc jak 3 kilometry. Rychlovlak v něm jede až 250 a prolétne ho ani ne za 20 minut. Ukrajinská tajná služba SBU zorganizovala před rokem v rámci operace Pavučina největší dronový útok na Rusko, který zasáhl kromě západních částí Ruska i vzdálené oblasti na Sibiři nebo Dálném východě. Podle Kyjeva bylo při něm zničeno nebo poškozeno 41 letadel, včetně strategických bombardérů a letounů včasného varování. A před 100 lety, v roce 1926, se narodila jedna z nejkrásnějších hereček Hollywoodu, legendární Marilyn Monroe. Já přeju dobré pondělí a úspěšný nový týden.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 5 hodin a 18 minut, tak jaké máme počasí, na severu teploty okolo 14-15 stupňů. No a když se podíváte na radar, prší skoro na celém území Ústeckého kraje. Předpověď o tom mluví, ráno a dopoledne zataženo s občasným deštěm, pak se začne oblačnost protrhávat a srážky ubývat, bouřky jen ojediněle. A nejvyšší denní teploty 19 až 22.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Tak to byli Eláni a my s Českým rozhlasem Sever míříme na výstavu. V Terezíně totiž otevřeli speciální uměleckou instalaci německých autorů Clary Tabordy a Petra Bayera, pojmenovanou Pohlednice z Terezína. Na první pohled všechny snímky zachycují dveře, které byly svědky smutné historie, každodennosti i dramatických událostí druhé světové války.
1: Tady ten, což je teda dům, který patřil jejímu tatínkovi. Pak jsme našli ještě druhý vchod, kde jsem bydlel já. No. A jsem překvapený tady tou formou, kdy to je takhle vlastně daný za sebe, že jo, takový had okolo zdí a myslím si, že to jako působí dobře. No.
2: Hodnotí jako jeden z prvních návštěvníků pan Lukáš. Zhruba 400 fotografií je nainstalovaných v souvislém asi 60 metrů dlouhém pásu po celém obvodu výstavní cely. S focením začali Clara Tabordy a Petr Bayer v roce 2024. Museli si osvojit techniku a sjednotit podmínky při focení.
3: Museli pochopitelně zajistit, aby ty dveře byly volné, prostě prosty aut, lidí, takže bylo to i logisticky dost náročné a pomáhal jim náš jeden z našich kolegů, takže museli s tím lidmi domluvat, aby vlastně třeba s tím autem pojeli.
2: Přibližuje zákulisí fotografické instalace mluvčí památníku Stanislav Lada.
3: Oni vnímají tu symboliku na té úrovni, že vlastně ty dveře byly že prostorem, kudy vlastně lidé přicházeli, odcházeli. Na jednu stranu to byl vlastně prostor, který těm lidem, když byli uvnitř, skýtal nějakou že samozřejmě negativní izolaci, ale zároveň i nějakou jako ochranu před tím životem, který byl jakoby mimo.
2: Petr Bayer vysvětluje, že během druhé světové války nacisté nutili vězně, aby z Terezína posílali pohledy svým rodinám a známým. Doručené byly ale třeba až po jejich smrti v Osvětimi. U 41 vrat se návštěvníci zároveň dozvědí, co v budovách za druhé světové války bylo nebo k čemu domy sloužily. Pohlednice zároveň posloužily jako netradiční pozvánka na výstavu.
3: Asi 600 těch pohledů se poslalo vlastně na všechny naše kontakty jako památníků.
2: Říká Stanislav Lada s tím, že svou pohlednici našli ve schránkách i zdejší obyvatele. Z Terezína Lucie Hýzlová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Litoměřicku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Za 2 minuty už tu bude 17:30, uslyšíte další zprávy od Jany Moravcové. Zjistíme i to, že Kadaň, Klášterec by mohli spolupracovat při tvorbě územních plánů. Víc ve zprávách za chviličku.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Po zrekonstruované výstupní ulici v Ústí nad Labem začnou dnes jezdit trolejbusy. Město tak otevírá novou trať po 17 letech. Novinkou bude podle mluvčí dopravního podniku města Jany Dvořákové a taky zastávka MHD u horního vchodu do zoologické zahrady ve směru na severní terasu. Kadaň a Klášterec nad Ohří na Chomutovsku by v budoucnu mohli spolupracovat při tvorbě územních plánů. Shodli se na tom na historicky první společné schůzce radní obou měst. Na společném jednání na obou měst vzniklo memorandum o spolupráci. Dnes je potřeba mít zaplacenou daň z nemovitosti, připomíná to finanční správa. Povinnost zaplatit daň mají všichni vlastníci nemovitých věcí. Odbory agentury pro sociální začleňování na dnešek ohlásily symbolickou stávku. Podobně jako některé neziskové organizace nesouhlasí se změnami, které se týkají mimo jiné přesunu problematiky z úřadu vlády pod ministerstva. Česko má po 3 letech znovu zlato ze světového poháru ve veslování. Při úvodním dílu elitního seriálu v této sezóně vyhrála ve španělské Sevě dvojka bez kormidelnice ve složení Pavlína Flamíková a Anna Šantrůčková. Dnešek bude zatažený s občasným deštěm, mohou se vyskytnout ojedinělé bouřky a teploty naměříme do 22 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na severu prší, tak jeďte opatrně, časovou rezervu si nechte u Chlumce na Ústecku, omezení je na silnici 1/30 kvůli přípravným pracím ve stavbě okružní křižovatky. To byly zprávy o 17:30, pěkné ráno.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Jana Moravcová a zprávy o 17:30. Přeju pěkné vstávání společně s námi při prvním červnovém dnu. A už za chvilku pozvánka k našemu novému odpolednímu pořadu, který se jmenuje Osobnosti Česka. Víc o něm uslyšíme za malou chvíli. Pak tu máme babské rady, kdy se naučíme vyrábět sýr, to se může samozřejmě hodit. No a nechám na chybí ani písničky, které nestárnou, Marie Rotrová nebo Michal Hruza.

0: Za 5 minut bude 6:15. Dneska máme první červnový den a taky první den, kdy můžete slyšet novinku ve vysílání Českého rozhlasu Sever. Každé pondělí po 13. vám nabídneme pořad Osobnosti Česka. Moderátor Oskar Hess si v něm zve k mikrofonu významné osobnosti, které ve svém životě a profesi něco dokázaly, a tím jeho prvním hostem bude dnes odpoledne kardiolog Petr Neužil.
1: Mluví se o vás jako o lékaři hvězd. Kdo z těch lidí, které jste operoval, nebo za kterými jste takhle jim pomáhal vlastně, kdo vás nejvíc jako natchnul?
2: Koho jsem měl jako moc rád, to byl Jirka Bartoška. Jednou byla taková situace, byl jako úsměvný. No tak u nás ty holky na tom sále ho připravovali na ten výkon, že a začali se s tím bavit, jo. A projížděli to prostě tohle, tamhle, a on potom říkal, hele, děvčata, hele, aby jsme jako nezapomněli, proč jsem vlastně tady.
0: Takže dnes po 13. hodině prvním hostem Eskara Hese bude kardiolog Petr Neužil. Můžete se těšit ve vysílání Českého rozhlasu Sever a za chvilku už také informace o počasí.

0: počasí.
1: Je právě 6:45. Počasí na severu, tak teploty většinou kolo 14-15 stupňů Celsia, ale dneska to bude chtít deštník. Pohled na radar nám ukazuje srážky skoro po celém Ústeckém kraji. A jak to tak bývá, ráno a dopoledne zataženo s občasným deštěm, pak se začne oblačnost protrhávat a srážek bude ubývat. Nejvyšší denní teploty se dostanou na 19 až 22.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: 5 hodina 8 a 40 minut dospívala Aneta Langerová a já vás už teď můžu pozvat k našim babským radám, protože právě oni nás tentokrát naučí, jak se vytváří kravské mléko a také sýry, takže hned po písničce jdeme na to.
1: Mluví se o vás jako o lékaři hvězd. Kdo z těch lidí, které jste operoval nebo za kterýma jste takhle jim pomáhal vlastně, kdo vás nejvíc jako natchnul?
2: Koho jsem měl jako moc rád, to byl Jirka Bartoška. Jednou byla taková situace, byl jako úsměvný. No tak u nás ty holky na tom sále ho připravovali na ten výkon, že začali se s ním bavit, jo. A projížděli to prostě tohle, tamhle, blablabla. A on potom říkal, hele, děvčata, hele, aby jsme jako nezapomněli, proč jsem vlastně tady.
1: Jo, já musíte.

Dospíval Tomáš Linka. No a za chvilku další porce informací, protože se blíží 6. hodina, s ní také samozřejmě zprávy od Jany Moravcové. Řekneme vám i to, že v Roudnici dneska začíná uzavírka Špindlerovy třídy. Dotkne se to samozřejmě řidičů, ale i chodců. Podrobnosti tu budeme mít už za chvíli.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Případ vraždy soudce nalezeného na česko-bavorských hranicích sahá do dávné minulosti. Seriál Místo zločinu České Budějovice. ČT2. Marilyn Monroe, která se narodila právě před 100 lety jako sladká pokušitelka starších pánů v americké komedii Slaměný vdovec. A ČT Art. Nejlepším přítelem ženy je diamant. Marilyn Monroe v legendární komedii Páni mají radši blondýnky. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Je 6 hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Broudnici nad Labem dnes začíná uzavírka Špindlerovy třídy, omezení čekají řidiče i chodce. Česká Lípa ode dneška rozšiřuje svou stříděného odpadu od domů. Čeští fotbalisté vyhráli v přípravě na mistrovství světa 2-1 nad Kosovem. Dnes bude převážně zataženo s občasným deštěm a teplotou do 22 stupňů. Krásné pondělní ráno, zprávy a Jana Moravcová. Broudnici nad Labem dnes začíná plánovaná oprava Špindlerovy třídy. Výkopy souvisejí s výstavbou nové trafostanice. Informoval o tom na internetových stránkách města mluvčí Jan Vancl. Omezení čeká chodce i řidiče.
4: Během jednotlivých etap nebude možné v ulici zaparkovat a chodci budou muset využít místo chodníku náhradní koridor vytyčený stavbaři. Úplná uzavírka je naplánovaná na 5. a 6. srpna kvůli umisťování trafostanice. Práce mají být hotové na konci srpna. Z Roudnice nad Labem Lucie Hejzlová, Český rozhlas.
2: Obyvatelé okrajových částí České Lípy můžou ode dneška třídit odpad přímo u svých domů. Město jim k tomu poskytlo nádoby na plast nebo papír, oznámila to mluvčí radnice Kristýna Kňákal-Brožová. Nádoby budou pracovníci odpadové firmy vyvážet jednou za 2 týdny.
5: Novinka se týká částí Častolovice, Manušice, Žizníkov, Dobranov, Vlčí důl, Heřmaničky, Písečná, Vítkov nebo Okřešice. V centrální části České Lípy lidé tuto možnost mají už od loňského října. Město si od změny slibuje snížení nákladů na likvidaci odpadů. Z České Lípy Michal Jemelka, Český rozhlas.
2: Dnes je potřeba mít zaplacenou daň z nemovitosti, připomíná to finanční správa. Povinnost zaplatit daň mají všichni vlastníci nemovitých věcí. Loni se podle finanční správy vybralo na dani z nemovitosti přes 23 miliard korun a zhruba stejnou částku očekává stát i letos. Výnos z daně připadá obcím. Je Mezinárodní den dětí, má mimo jiné upozornit veřejnost na práva a potřeby dětí. Slaví se pravidelně od 50. let minulého století, ale zmínky o takovém dni se objevily už ve 20. letech. V Česku ho většinou provází různé hry a soutěže pro celé rodiny. Akce spojené s oslavami se někde konaly už o víkendu.
3: Sport.
2: Čeští fotbalisté zvítězili v prvním přípravném duelu před startem mistrovství světa nad Kosovem 2-1. O branky se na pražské Letné postarali Ladra a Hložek. Národní tým po zápase odcestoval do dějiště šampionátu ve Spojených státech. Ze soupisky vypadli 3 hráči, Kabongo, Ladra a Buchta. Trenér reprezentace Miroslav Koubek ale důvody moc prozrazovat nechtěl.
6: Asi nejhorší okamžik mý tenisové kariéry. Obecně jsou to sportovní věci. Na prvním místě použitelnost do schématu herních, očekávaný průběh zápasu a tím bych to asi takto vysvětlil.
2: Po zápase národní tým odcestoval do Spojených států a čeká ho další přípravné utkání proti Guatemale a v noci na 12. června českého času pak vstup do mistrovství světa proti Jižní Koreji.
3: Počasí.
2: Dnešek bude převážně zatažený s občasným deštěm, bouřky ojediněle, teploty do 22 a na horách do 18 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Ve Varnsdorfu na Děčínsku čekejte uzavírku kvůli stavebním pracím, a to na náměstí doktora Edvarda Beneše a taky v Národní ulici. Počítejte s deštěm, mějte opatrně, jedete bez neho, tak ideál, šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Jana Moravcová přinesla zprávy v 6 a já vám přeju pěkné pondělní ráno, máme 1. června. Za chvilku nás čeká další z kriminálních případů ze severu Čech a tentokrát poděkování od litoměřických policistů veřejnosti, protože ta pomohla pátrat po muži podezřelém z krádeží v místní obchodě. No a pak se vydáme do Krištofova údolí, najdeme tam barokní faru a také střechu nad hlavou poutníkům na žitavské svatojakubské cestě. Navštívíme před 7:30. Teď ale písničky, které nestárnou, Václav Neckář nebo Petra Černocká.
3: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: Krimi historky.
1: Litoměřičtí policisté děkují veřejnosti za pomoc při pátrání po muži podezřelém z krádeží v místním obchodním centru. Díky zveřejněné výzvě se rychle podařilo zjistit jeho totožnost a ukázalo se, že jde o starého známého s bohatou majetkovou trestní minulostí. Muž v obchodech odnášel kosmetiku a potraviny, jenže v jednom případě nezůstalo jenom u krádeže. Když ho chtěl zastavit pracovník ostrahy, podezřelý ho podle policistů fyzicky i slovně napadl. Celková škoda se pohybuje jen kolem 3000, ale i tak může recidivista skončit znovu ve vězení. Policisté ho zadrželi a sdělili mu podezření z trestného činu krádeže.
0: Krimi historky. Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: počasí.
1: Je 6:45, jaké máme počasí na severu Čech, tak teploty většinou okolo 14-15 stupňů, žádná zima tedy není, ale na většině míst Ústeckého kraje snad s výjimkou Děčínska narazíte na déšť a předpověď o tom mluví, že hlavně teď ráno a dopoledne převážně zataženo s občasným deštěm při pondělku bude. Pak se začne oblačnost protrhávat, srážek bude ubývat, během večera pak očekáváme další ubývání oblačnosti postupně beze srážek a nejvyšší teploty 19 až 22.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: křížem krajem.
1: Dneska náš kraj opustíme a podíváme se do toho Libereckého. Barokní fara v Krištofově údolí slouží nově jako útočiště pro poutníky na žitavské svatojakubské cestě. No a na faře si Eva Bucharová povídala se starostkou Janou Blaškovou ze starostů pro Liberecký kraj.
2: Dneska je fara tedy v soukromých rukou pana Dismana, který za své peníze opravuje. Částečně ji poskytl jako prostor pro místní komunitu a částečně jako ubytovna pro poutníky. Je to konkrétně pro poutníky, kteří jdou žitavskou svatojakubskou cestu. Jak známo, tak svatojakubská cesta v posledních letech ožívá a nabývá na popularitě a to je dobře, já jsem ráda. A my se nacházíme tedy na té žitavské větvi a jsme takzvané první etapové místo. To znamená, že když vyjdete ze Žitavy, tak zhruba za nějakých 25 kilometrů přijdete do Krištofova údolí, máte toho tak akorát dost a potřebujete si někde na chvilku odpočinout.
3: Už ta schránka před ty dveřmi značí to, že vy jste součástí té svatojakubské cesty. Co tam je za znak pro ty, kdo neznají?
2: Máte na mysli naší razítko budku, jaký tak s láskou říkáme. Tu schránku zdobí svatojakubská mušle, která, jak známo, je tedy symbolem té svatojakubské cesty.
3: Jaké zázemí tady poutníci najdou?
2: Kromě toho, že zde najdou tři pokoje, zde najdou také sprchu, toaletu a farní sál, který mohou večer použít a mohou si tady číst, mohou plánovat další etapy, mohou tady prostě odpočívat. Každá svatojakubská cesta vede do Santiago de Compostela, do kastela svatého Jakuba staršího, kde má tedy hrob tento světec. Do toho Santiago se tedy zbíhá větší množství cest ze všech koutů Evropy. A tato naše cesta vede tedy z Žitavy. Dalším etapovým místem jsou Letařovice, pak máme Český dub, máme Mnichovo hradiště, Starou Boleslav, Prahu vezmeme takhle částečně obklikou a míříme až potom samozřejmě do Jižní Čech a do Německa.
3: Dozví se poutník předem o těch záchytných bodech?
2: Ano, existují webové stránky, existuje vlastně taková společnost lidí, která se stará o tyhle ty cesty. Ta společnost se jmenuje Utreja a když si dáte do Google svatojakubská cesta, tak vám vyběhnou všechny důležité odkazy. A tam kromě toho, že vidíte ty mapy jednotlivých cest, vidíte i místa, která vám poskytují ubytování.
3: Kde se ještě poutník dozví o možnosti ubytování?
2: Například na webových stránkách www.postelpropoutnika.cz.
1: Tak výborně, už víte, kam vyrazit. Možnosti ubytování na svatojakubské cestě popsala i starostka Krištofova údolí v Libereckém kraji. A s Českým rozhlasem Sever jedeme dál 6 hodin 23 minut. Pěkné pondělní ráno.

Stanislav Hložek na Českém rozhlasu Sever a já vám přeju dobré ráno. Teď je 6 hodin a 28 minut a za chvilku už další zprávy. Pirátské války v Terezíně letos nebudou začátkem srpna. Víc uslyšíte od Jany Moravcové už za malou chvíli.

0: Je 6:30.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Dnes je poslední den na zaplacení daně z nemovitosti za letošní rok.

0: Českým rozhlasem Sever si teď můžeme prozradit, co přinese dnešní den. Za 5 minut bude 6:45 a celé pondělí před námi. Máme Mezinárodní den dětí, všechny oslavy dne proběhly většinou o víkendu, ale přece jsme dneska něco našli. Zoologická zahrada v Děčíně má pro děti dárek, vstupné jen za 10 korun a pokud to máte do Děčína daleko, tak můžete třeba na zmrzlinu na jezero Most. Když chcete do divadla, nemusíte jít přímo do divadla, můžete zajít i do kina. V Litoměřicích probíhá projekt Divadlo na plátně a od 7:30 se v kině Maj bude promítat hra Marie Antoaneta v podání Národního divadla Moravskoslezského. A ještě pozvánka do Šluknova, kam se už za chvilku podíváme také v našem seriálu Příběhy měst a obcí. Na zámku tam dneska bude vernisáž nové, krásné výstavy, jmenuje se Doteky srdce. Výstava obrazů a soch Ivany Záleské ve Šluknovském zámku. Výstavu najdete až do konce června.
1: Český rozhlas Sever, rádio.

0: Za minutu bude 6:45, vy posloucháte Český rozhlas Sever. K tomu dobré ráno popřejeme společně s Janou Ehrtovou z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem Kočkově. Dobrý den také vám.
1: Dobré ráno.
0: Tak pojďme k tomu, jaká je aktuální situace. Deštivo.
1: Deštivo, ono nám docela slušně, dalo by se říct, v uvozovkách zapršelo během večera a noci, zejména teda na Žatecku, Lounsku, kdy jsme měli takové úhrny, které se pohybovaly kolem 30 mm, nejvíc napadlo na stanici Velká Černoc 44 mm. Na ostatním území už ty srážky se pohybovaly nejčastěji od 2 do 10 mm a teď aktuálně máme stále na většině míst deštivo, s tím, že teploty se nám pohybují nejčastěji kolem 14-15 stupňů Celsia.
0: No, už ta voda byla přeci jen potřeba, co si budeme povídat. Tak pojďme k tomu, co říká předpověď. Jaké bude pondělí?
1: Tak ještě teď v těch ranních dopoledních hodinách bude na řadě míst pršet. Postupně se ten déšť bude odsouvat na jihovýchod, takže od toho severozápadu nám deště bude ubývat. Očekáváme, že by se mohly vyskytnout ještě nějaké ojedinělé přehánky, postupně tedy od toho severozápadu. Takže i oblačnost během těch odpoledních hodin nám bude ubývat a teplotně dneska očekáváme 20 až 23 stupně Celsia na horách kolem 16.
0: A ještě pojďme k malému výhledu, máme začátek týdne, už víme, jaký ten týden bude?
1: Takový na střídačku, ještě doplním třeba například dnešní noc, kdy očekáváme, že bude skoro jasno, polojasno, můžou se vytvářet ranní mlhy a ranní teploty zítra 12 až 9, s tím, že během zítřejšího dne očekáváme pouze nějaké ojedinělé přehánky, většinou bude tedy oblačno a teplotně zítra do 26 a zase ve středu, tento den bude nejchladnější a taky po ránu bude nejdeštivější.
0: Jana Ehrtová z Českého hydrometeorologického ústavu, já děkuji za předpověď a hezký den na Českou službu naslyšenou.
1: Hezký den naslyšenou.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: děkuju ti.
1: Kdo jiný než Lucie Bílá? Dobré ráno na severu. Máme tu další díl našeho seriálu, ve kterém procházíme města a obce v Ústeckém kraji. A dneska se vydáme hodně na sever, vlastně až na nejsevernější město České republiky. A jestli hádáte, že je to Šluknov, hádáte dobře.
2: Příběhy severočeských měst a obcí.
3: Šluknov je nejsevernějším městem České republiky. Najdete ho na Děčínsku, skoro uprostřed Šluknovského výběžku, blízko u hranice se Saskem. Podle historických pramenů byly prvními pány oblasti Berkové z Dubé. Na žádost Hynka Berky byla obec v roce 1359 povýšena na město. Šluknovem v té době vedla solná stezka, historická obchodní trasa, po které se ve středověku vozila sůl. Historické jádro města je od roku 1992 městskou památkovou zónou. Šluknov byl od 19. století kolébkou betlémářství. První vyřezávané motivy měly inspiraci v těch tyrolských. Na Šluknovsko je přinášeli tkalci z vídeňských trhů, proto se jim říkalo krabičkoví panáčci. Místní řezbáři se později vypracovali na skutečné mistry svého oboru. Jejich výtvory byly známé daleko za hranicemi. Slavným řezbářským mistrem byl Dominik Rudolf. Dnes je Šluknov oblíbeným turistickým místem. Najdete tam celou síť turistických tras známou jako Šluknovské stezky a desítky historických, přírodních i technických cílů. Například velký vyhlídkový okruh je dlouhý skoro 25 kilometrů a cestou si můžete prohlédnout Šluknovský zámek nebo křížové cesty ve Šluknově a v Království.
2: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

Za 7 minut tu bude 7. hodina. Zatoulali jsme se společně s Michalem Tučným a teď už je tu pozvánka ke zprávám, protože se blíží 7. hodina a co uslyšíte v 7 hodin? Třeba to, že při večerní strážce vlaku s osobním vozem u Bělušic na Mostecku se zranili dva lidé. I to vám řekne Jana Moravcová přesně v 7.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Sedm hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: V Ústí nad Labem po 17 letech zprovozní novou trolejbusovou trať. Při večerní srážce vlaku s osobním vozem se u Bělušic na Mostecku zranili dva lidé. Čeští fotbalisté porazili v přípravě na mistrovství světa Kosovo a zamířili do Ameriky. Dnešek bude na severu Čech převážně zatažený s občasným deštěm a teplotou do 22 stupňů. Krásné pondělní ráno zprávy a Jana Moravcová. Po zrekonstruované výstupní ulici v Ústí nad Labem začnou dnes jezdit trolejbusy. Město tak otevírá novou trať po 17 letech. Novinkou podle mluvčí dopravního podniku města Jany Dvořákové bude taky zastávka MHD u horního vchodu do zoologické zahrady, a to ve směru na severní terasu. Doteď po trase jezdily 12-metrové autobusy, nahrazují je 18-metrové trolejbusy. Zaměstnanci i dobrovolníci z domova pro seniory v Libereckém Františkově připravili pohádkové dopoledne pro děti z mateřské školy Stromovka. Přivítali je tam pohádkové postavy a děti mohly plnit úkoly na stanovištích. Co je cílem každoroční akce, říká organizátorka Blanka Netušilová.
4: Cílem pohádkového dopoledne je hlavně mezigenerační propojení seniorů vlastně s malými dětmi. Vzpomínají si na doby, kdy měli vlastní děti, vnoučky. Někteří už mají pravnoučata, děcka si zvyknou i na pohled na lidi, kteří už jsou ve vyšším věku.
2: Srážka osobního vlaku s osobním vozem si v neděli večer v Bělušicích na Mostecku vyžádala dva zraněné. Záchranáři je převezli do nemocnice. Provoz na trati byl zastavený zhruba na 2 hodiny. Na síti X o tom informovali hasiči Ústeckého kraje. Firma Sudop Praha dostala od energetického regulačního úřadu pokutu 2 miliony 800 tisíc korun. Před 2 lety totiž firmou najatí dělníci navrtali tranzitní plynovod u obce Paběnice nedaleko Čáslavy. Vyplývá to z rozhodnutí úřadu, které má Český rozhlas k dispozici. Při nehodě uniklo z potrubí enormní množství plynu a hrozilo vzplanutí. Plameny mohly sahat do výšky až 400 metrů. Společnost zavinění odmítá a tvrdí, že někdo na schvál posunul vytyčovací kolíky.
1: Sport.
2: Čeští fotbalisté vyhráli přípravné utkání před odletem na mistrovství světa nad Kosovem 2-1. Ze závěrečné nominace na šampionát vypadla těsně před odletem do Spojených států trojice hráčů Pavel Bucha, Christoph Kabongo a Tomáš Ladra. Trenér reprezentace Miroslav Koubek nakonec zařadil útočníka Jana Kuchtu, který se zranil v úvodní půli zápasu proti Kosovu a musel střídat. Pokračuje Koubek.
5: Šlo o preventivní opatření, lékaři garantují, že bude do do 4 dnů v pořádku. Tak jsem to slyšel od 2 lékařů, pocit Honzy Kukci je taky příznivý, rozhodující jsou mě lékaři a ty se potom podepsali.
2: Reprezentace hned po zápase odcestovala do dějiště šampionátu. V Americe se Češi utkají ještě v jednom přípravném duelu s Guatemalou a v noci na 12. června českého času pak už rozehrají skupinu turnaje proti Jižní Koreji.
1: Počasí.
2: Počasí pro dnešek převážně zataženo s občasným deštěm, bouřky ojediněle, teploty 19 až 22 stupňů a maxima na horách mezi 15 až 18 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Komplikace čekejte řidiči u Velemyšlevce na Lounsku a nehoda je aktuálně taky na výjezdu z Loun na Postoloprty. Jeďte opatrně, šťastnou cestu a dál. Krásné pondělní ráno.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Zprávy v 7 od Jany Moravcové jste slyšeli. Dobré pondělní ráno, máme tu 1. června právě kalendárium a zajímavá výročí to budou už za chvilku od Petra Jungmana. No a pak se podíváme do Ústí nad Labem. Ligový basketbalový klub přišel o své opory, o tom uslyšíte před 7:30 v naší reportáži. A teď už písničky, které nestárnou, Petr Novák nebo Ilona Čáková.
3: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: Petr Novák na Českém rozhlasu Sever. Je tu první červnový den, pravda, začalo nám to trochu deštivě, ale ono už to asi bylo potřeba. A teď 10 minut po 7 si o dnešním datu řekneme více s Petrem Jungmannem.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Pondělí 1. června, svátek mají Laury a hlavně všechno nejlepší, milé děti. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Tehdy nový pražský arcibiskup Miloslav Vlk se ujal úřadu přesně před 35 lety v roce 1991. Masakr v nepálské královské rodině se odehrál před 25 lety. V roce 2001 v královském paláci v Katmandu během večírku korunní princ Dipendra zastřelil své rodiče a dalších 6 členů královské rodiny. Nakonec obrátil zbraň i proti sobě. Byl značně opilý a pod vlivem drog. Otec, král Birendra, ho nejprve pro jeho stav vykázal. Dipendra se vrátil se samopalem. Automobilka Škoda zahájila před 20 lety prodej modelu Roomster. Americký raketoplán Endeavour se vrátil ze své poslední cesty do vesmíru přesně před 15 lety v roce 2011. Nejmladší z raketoplánů je dnes atrakcí kalifornského Science Centra v Los Angeles. Welcome home, Endeavour. Nejdelší tunel světa slavnostně otevřelo Švýcarsko přesně před 10 lety. Gotthardský úpatní železniční tunel s délkou přes 57 kilometrů překonal japonský Seikan o víc jak 3 kilometry. Rychlovlak v něm jede až 250 a prolétne ho ani ne za 20 minut. Ukrajinská tajná služba SBU zorganizovala před rokem v rámci operace Pavučina největší dronový útok na Rusko, který zasáhl kromě západních částí Ruska i vzdálené oblasti na Sibiři nebo Dálném východě. Podle Kyjeva bylo při něm zničeno nebo poškozeno 41 letadel, včetně strategických bombardérů a letounů včasného varování. Před 100 lety, v roce 1926, se narodila jedna z nejkrásnějších hereček Hollywoodu, legendární Marilyn Monroe. Já přeju dobré pondělí a úspěšný nový týden.
3: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 7 hodin a 16 minut. Máme deštivo na severu Čech. Pokud se podíváme na radar v tuhle chvíli, prší zhruba v té dolní třetině Ústeckého kraje, nejsilněji asi v okolí Kadaně. Ale mluví o tom i předpověď, teploty jsou teď okolo 14-15 stupňů, ráno a dopoledne převážně zataženo, občasný déšť. Po obědě se začne oblačnost protrhávat, srážky ubývat a ty bouřky už jen ojedinělé. Teploty 19 až 22.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: David Stipka a Eva Farná. A my 9 minut před 7:30 míříme do Ústí nad Labem. Zpozornět by měli fanoušci basketbalu, protože perné léto na přestupovém trhu čeká na vedení Ústecké Slunety. Tým v poslední sezóně vypadl v ligovém čtvrtfinále s Opavou a teď přišel o klíčové postavy. Trenér Tomáš Reimer bude stavět úplně nové družstvo.
1: Odchází Tomáš Vyhorál, odchází zahraniční hráči. I když jsme se snažili s nějakýma hráčema komunikovat a třeba se s nima domluvit i na příští sezónu, tak momentálně hráči mají vyšší požadavky, takže není možný se s nima aktuálně domluvit. Budeme hledat hráče nový, zahraniční a doufám, že se nám podaří přivést i nějakého českého hráče, aby jsme zase měli i do další sezóny dostatečnou rotaci.
2: Řekl Tomáš Reimer, nejzásadnější je pro Ústí ztráta Tomáše Vyhorala.
3: Tomáš končí z důvodu toho, že jsme se nedomluvili na podmínkách dalšího působení, prostě nedomluvili jsme se na smlouvě. Tomáš měl už někdy od konce února, začátkem března naší nabídku, která byla maximálně možná, kterou si klub může dovolit. My se musíme na to koukat hlavně z finanční stránky a nesmíme podlednout nějakým emocím z toho důvodu, jakože je oblíbenec u diváků a jeho výkony byly nadstandardní.
2: Vysvětlil Vyhoralův konec manažer Ústeckého klubu Tomáš Hrubý. Po odchodu bývalého reprezentanta se podle trenéra Tomáše Reimera změní herní tvář mužstva.
1: Tím, že budeme mít jinýho hráče na pozici rozehrávače, tak i ten styl se změní. Chtěli bychom hrát agresivnější styl basketu, chtěli bychom hrát rychlejší, chtěli bychom celkově se prezentovat trošku odlišnější hrou, takže i podle toho budeme vybírat hráče, že tu příští sezónu nebudeme mít tak zkušený ostřílený hráče, ale zase hráče, který nevynechá jediný souboj a budou vědět, že tu svoji neskušenost třeba budou muset zase nahradit agresivitou, energií a věřím v to, že i tohleto pojetí se divákům bude líbit.
2: Nový ústecký tým se bude tvořit postupně. Tomáš Reimer opět upře svou pozornost na basketbalisty ze Zámoří.
1: To, kolik bude Američanů, záleží i na tom, jak se nám podaří nějaké příchody českých hráčů, převážně mladších českých hráčů. Rozhodně se nechceme pouštět do toho, aby jsme měli od začátku sezóny 5 Američanů, ale uvidíme, jestli se nám podaří s nějakýma českýma hráčema domluvit.
2: Prozradil Tomáš Reimer, který povede i v příští sezóně ligové basketbalisty Ústí nad Labem. David Kalvas, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Ústecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi. Tak.

Za 3 minuty bude 7:30, tak tedy pěkné pondělní ráno s Českým rozhlasem Sever. A teď už pozvánka ke zprávám, které nás čekají a které přinese Jana Moravcová. Dozvíte se třeba to, že Kadaň a Klášterec nad Ohříby v budoucnu mohli spolupracovat při tvorbě územních plánů. Víc tedy ve zprávách, které tu budou už za 3 minuty.

0: 8.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: V Roudnici nad Labem dnes začíná plánovaná oprava Špindlerovy třídy. Výkopy souvisejí s výstavbou nové trafostanice. Informoval o tom na internetových stránkách města mluvčí Jan Vancl. Omezení čeká chodce i řidiče. Kadaň a Klášterec na Tohří na Chomutovsku by v budoucnu mohli spolupracovat při tvorbě územních plánů. Shodli se na tom na historicky první společné schůzce radní obou měst. Na společném jednání vzniklo memorandum o spolupráci. Dnes je potřeba mít zaplacenou daň z nemovitosti, připomíná to finanční správa. Povinnost zaplatit daň mají všichni vlastníci nemovitých věcí. Odbory agentury pro sociální začleňování na dnešek ohlásily symbolickou stávku. Podobně jako některé neziskové organizace nesouhlasí se změnami, které se týkají mimo jiné přesunu problematiky z úřadu vlády pod ministerstva. Česko má po 3 letech znovu zlato ve světovém poháru ve veslování. Při úvodním dílu elitního seriálu v sezóně vyhrála ve španělské Sevě dvojka bez kormidelnice ve složení Pavlína Flamíková a Anna Šantrůčková. Dnešek bude převážně zatažený s občasným deštěm a teplotou do 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na výjezdu z Louna po Stoloprty čekejte dopravní nehodu. Havarovala tam 2 osobní auta a čerstvá uzavírka je v Litoměřicích v Nerudově ulici. Důvodem jsou stavební práce. To byly zprávy o 7:30. Pěkné ráno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dobré ráno z Českého rozhlasu Sever, tak zprávy jste slyšeli a my už za malou chvíli probereme, o čem jsme si povídali v pátečním Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem. Před 8 hodinou tu budeme mít zajímavou reportáž. Radní Kadaně a Klášterce zasedli poprvé k jednomu stolu, už jste slyšeli ve zprávách výsledek, jednali o tom, jak a v čem by si obě města mohla v následujících letech pomoci. Ještě předtím ovšem písničky, které nestárnou, bude připraven František Nedvěd nebo právě teď Jakub Smolík.

0: 9 minut po půl osmé, Český rozhlas Sever. Tak pěkné ráno, společně s námi vracíme se k pátečnímu Dáme řeč. Se Zdeňkem Lukeslem jsme si povídali o vesnických zábavách. Tak co, chodili jste, kde se vám nejvíc líbilo? Zavolala nám i posluchačka Miluše z České Lípy.
1: Bydlela jsem v Horních Chobolicích, to je vesnice u Úštěku, a chodili jsme samozřejmě všude pěšky, na plesy, na zábavy, na čaje do Liběšic a na plesy jsme chodili do Horních Řepčic.
0: Ano.
1: A to bylo v zimě, šli jsme na ples, samozřejmě se nosili dlouhé šaty, tak jsme si to chtěli zkrátit do Mladé a z Mladé potom přes pole do těch Horních Řepčic, jenom že jsme zapomněli, byl sníh, byly výkopy, tak prostě tam jedna ta kamarádka zahučela těch šatek do toho výkopu teda. Takže to jsou takový prostě krásný vzpomínky, je to už teda 70 let skoro, jako jo.
0: No,
1: ale ty zábavy na vesnicích byly parádní. V létě jsme chodili taky, to jsme chodili na čaje do Liběšic a to byly ale skutečný čaje, tam se žádný alkohol nečepoval, jako
0: tak,
1: jo.
0: Tak
1: takže to bylo odpoledne, ale bylo to taky fajn. Samí mladí nebyli mobily, že jo, takže se neseděli děvčata, tancovali samozřejmě, chodili pro nás, to jsme netancovali sami, jako teď třeba skupinka, nebo to prostě jsme čekali, až pro nás kluci přijdou.
0: Tak jsme trochu zavzpomínali i dnes, samozřejmě po 9. hodině Dáme řeč a tentokrát si s vámi Zdeněk Lukesle bude povídat o dětech, kterých se tedy rodí stále míň. Co myslíte, čím to je? No samozřejmě navazujeme na dnešní datum a téma bude jednoznačné děti, protože tu máme Mezinárodní den dětí 1. červen.

0: počasí.
1: Za minutu 7:45, dobré ráno na severu. Jaké máme počasí? 15 stupňů Celsia, to jsou nejčastěji naměřené teploty. Zajímavý je pohled na radar, pomalu Ústecký kraj opouštějí srážky, ale třeba ještě v okolí Loun nebo Podbořan prší opravdu dost. Ráno a dopoledne ještě tedy převážně zataženo, občasný déšť a kolem poledne se bude oblačnost protrhávat, srážek bude ubývat. Nejvyšší denní teploty pak 19 až 22.
0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

Pěkné ráno, teď je 7 hodin a 47 minut a my za malou chvíli zamíříme do Klášterce nad Ohří a také do Kadaně, protože radní se zasedli poprvé k jednomu stolu, jednali o tom, jak a v čem by si mohla obě města v následujících letech pomoci a nějaká spolupráce se rýsuje. My o ní budeme mluvit s Janem Benešem už za chvíli po písničce.

říkáš. Skupina Olympik na Českém rozhlasu Sever, 7 hodin a 56 minut, už vás můžu opět pozvat ke zprávám, které pro vás bude mít Jana Moravcová už za malou chvíli. Dozvíte se třeba to, že fotbalový národní tým odletěl do dějiště mistrovství světa. Víc informací ve zprávách přesně v 8.

0: 8 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Ústecký kraj a některé obce připomínkují návrhy na akcelerační zóny. Dnes je poslední možnost. Dnešní veřejné projednání v Krupce se týká budoucnosti školky v části Soběchleby. Fotbalový národní tým odletěl do dějiště mistrovství světa. Předtím porazil v přípravě Kosovo 2-1. Dnešek bude převážně zatažený s občasným deštěm a teplotou do 22 stupňů. Krásné ráno zprávy a Jana Moravcová. Dnešek je posledním termínem pro připomínky k akceleračním zónám. V Ústeckém kraji vymezují oblasti pro zjednodušenou stavbu větrných elektráren, konkrétně na Chomutovsku, Lounsku a Litoměřicku. Ústecký kraj nesouhlasí s vymezením plochy na dohled od hory Hříb. U zóny v Krištofových Hamrech na Chomutovsku upozorňuje na území protivzdušné obrany Česka. Připomínky je potřeba zaslat Ministerstvu pro místní rozvoj.
2: Pošle je třeba Lubenec. Nezávislý starosta Jiří Chaloupecký se obává hluku a vysušování krajiny. Upozorňuje na možné uvolňování sklolaminátu z lopatek nebo na to, že v lokalitě bývá jen mírný vítr. Připomínkovali taky Blatno a Vroutek. Třeba kvůli ochrannému pásmu dvou plynovodů nebo odvodňovacím zařízením, která může stavba ovlivnit. Z Lounska Jana Vitásková, Český rozhlas.
0: V Krupce na Teplicku dnes projednají budoucnost školní budovy s knihovnou v části Soběchleby. Setkání se koná na zahradě školky Sluníčko. Podle místostarosty Rostislava Kadlece z uskupení Krupka náš domov chce město znát názor místních obyvatel i rodičů dětí z mateřinky. Vedení ČEZu by dnes na valné hromadě mělo oznámit, jak bude vypadat budoucnost společnosti. Skupina má dnes představit první kroky k tomu, aby se zestátnila její výrobní část. V první fázi by ČEZ měl vyčlenit zákaznický segment do samostatné dceřiné společnosti. Počet potvrzených případů eboly se v Kongu zvýšil na 282. Prokázaných obětí má epidemie už 42. Informovalo o tom Konžské ministerstvo komunikací. 5 lidí se podle Světové zdravotnické organizace z krvácivé horečky zotavilo.
1: Sport.
0: Fotbalová reprezentace porazila Kosovo 2-1 v předposledním přípravném zápase před startem na mistrovství světa. Na Letné se trefili Tomáš Ladra a Adam Hložek. Záložník plzeňské Viktorie Ladra dal premiérový gól v národním týmu.
3: Určitě nejdůležitější a hlavně nejhezčí zážitek. Rudíš to dal vlastně koníčkem a spadlo mi to na hlavu, pak už to stačilo nám trefit bránu. Tak určitě se nervózní nebyl. Vlastně každý, kdo byl na hraně, tak se snažil dělat maximum pro to, aby jel, a v té sestavě jsme trénovali 2 dny, takže nějaký základní principy jsme věděli, jak se máme chovat, a myslím si, že to bylo vidět.
0: Už bez Buchy, Kabonga a Ladry odletěl národní tým do New Jersey, kde odehraje generálku na světový šampionát. Do turnaje vstoupí v noci na 12. června českého času utkáním proti Jižní Koreji.
1: Počasí.
0: Bude převážně zataženo s občasným deštěm, teploty do 22, na horách do 18 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Od dnešního rána až do konce července musí řidiči počítat s uzavírkou kvůli stavebním pracím v Litoměřicích, konkrétně v Nerudově ulici. To byly zprávy v 8 hodin a vám přeji dál krásné pondělní ráno s námi.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Právě v 8 jste slyšeli, to byla Jana Moravcová, tak dobré pondělní ráno. Za chvilku si řekneme něco, co v učebnicích nebylo. Budeme tu mít zajímavosti o žirafách, pak jedno zajímavé výročí, nejslavnější blondýnka filmových dějin. No tak schválně, která si myslíte, že to je a že jich bylo, ale ta nejslavnější asi Marilyn Monroe. Zajímavé výročí z ní letos by oslavila 100 let, tak o ní budeme mluvit před 8:30. Teď už písničky, které nestárnou, Terry Jacks nebo Krištof.
1: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: 8 hodin a 11 minut a my na Českém rozhlasu Sever otvíráme učebnice. Vlastně naopak, my učebnice ani neotevřeme, protože se dozvíme, co v učebnicích nebylo. A tentokrát jsou na řadě s Martinem Písaříkem zajímavosti o žirafách.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že žirafy nedosáhnou hlavou až na zem? Nejvyššího suchozemského savce, žirafu, můžeme ve volné přírodě potkat pouze v Africe. Nejmohutnější samci mají výšku až 5 metrů, čehož dosahují dlouhýma nohama, ovšem hlavně dlouhým štíhlým krkem. Nejnovější teorie tvrdí, že se evolučně takto vyvinul kvůli vzájemným soubojům. Je však i velmi praktický při okusování vegetace ve výškách. Žirafy mají jeden krční obratel navíc, celkem tedy 8. Pokud jde o okusování vysokých větví, mají to žirafy snadné. Pokud ale chtějí spásat něco u země, už je to horší. Jejich krk totiž není tak dlouhý jako trup a nohy dohromady. Proto musí žirafa doširoka roztáhnout přední končetiny, aby dosáhla hlavou až k zemi. Celková výška těla je komplikací také při porodu, který probíhá ve stoje. Mládě obvykle spadne na zem z výšky až 2 metrů, ale příroda to zařídila tak, že se mu nic nestane. Krk není to jediné, co mají žirafy dlouhé. Nevšedních rozměrů dosahuje také jejich jazyk. Měří až 50 cm a žirafy si jim velmi šikovně podávají potravu a mohli by si jim klidně i čistit uši.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: 8 hodin a 16 minut. Dobré ráno. Tak aktuální teploty venku většinou okolo 14 až 15 stupňů Celsia. Pohled na radar, ten je dneska zajímavý. Déšť už pomalu ustává, ale v tuto chvíli stále třeba v okolí České Lípy nebo Roudnice prší. Ráno a dopoledne bude převážně zataženo, kolem poledne se začne oblačnost protrhávat, srážky budou postupně ubývat. Nejvyšší denní teploty se dostanou na 19 až 22.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Za 10 minut bude 8:30. Dobré ráno na severu. Rudé rty, blond vlasy, obraz hollywoodské dokonalosti. Zprostě Marilyn Monroe dodneska zůstává jednou z nejslavnějších žen filmové historie. No a právě dneska si připomínáme 100 let od jejího narození.
1: Tell me, who runs up that flag?
2: Objevila se ve filmech Vše o Evě, Páni mají radši blondýnky nebo Slaměný vdovec. Největší úspěch ale přišel s komedií Někdo to rád horké z roku 1959. Za roli Sugar získala Zlatý glóbus a definitivně se zařadila mezi hollywoodské hvězdy. Don't let the flame go out, some like it hot. Jenže čím slavnější byla, tím víc jí vlastní obraz dusil. Média řešila její vztahy, manželství i milostné aféry. Vdala se za baseballistu Joea DiMaggia i dramatika Artura Millera. Právě Miller později jejich soužití popsal jako nejlepší i nejhorší období života.
3: Hey, they told me you were stupid. You don't sound stupid to me.
4: I can be smart when it's important, but most men don't like it.
2: Marilyn se přitom zoufale snažila dokázat, že není jen hloupá blondýnka. Založila vlastní produkční společnost a chtěla hrát vážnější role. To ale Hollywood nechtěl.
5: Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you.
2: Právě vystoupení pro prezidenta Johna Fitzgeralda Kennedyho v roce 1962, 2,5 měsíce před její smrtí, se stalo jedním z nejikoničtějších a zároveň nejsmutnějších okamžiků její kariéry. I proto, že krásná tvář už v té době skrývala ženu závislou na lécích, alkoholu a pozornosti okolí. Trpěla úzkostmi, nespavostí a stále častěji selhávala při natáčení.
6: Chci se na něco zeptat. Jak se má psát životní příběh?
2: Marilyn Monroe zemřela v pouhých 36 letech. Oficiálně šlo o pravděpodobnou sebevraždu po předávkování barbituráty. Okolnosti její smrti ale dodnes živí desítky konspiračních teorií a inspirovaly řadu knih, dokumentů i filmů. Mezi nejnovější patří dokument Netflixu Tajemství Marilyn Monroe, ztracené nahrávky, který znovu otevřel otázky kolem její smrti i vztahu s bratry Kennedyovými. Ve stejném roce vznikl také životopisný film Blondýnka s Anou de Armas v hlavní roli, za kterou byla nominovaná na Oscara.
7: To mě máte někam odnést? Vy jste pokojová služba.
2: Norma Jean Baker, Marilyn Monroe, se po smrti změnila v něco většího než jen herečku. Andy Warhol z ní udělal popartovou ikonu. Její fotografie, šaty i osobní věci se prodávají za miliony dolarů. A její tvář zůstává nejen symbolem Hollywoodu, ale také připomínkou toho, jak osamělý může být člověk, kterého obdivuje celý svět. Alžběta Havlová, Český rozhlas.

Za 3 minuty půl deváté a to znamená další zprávy, které od vás tedy uslyšíte od Jany Moravcové. A co se dozvíte? Třeba to, že tradiční pirátské války v Terezíně na Litoměřicku letos začátkem srpna nebudou. Proč? I o tom uslyšíte ve zprávách.

0: Je 8:30.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Dnes je poslední den na zaplacení daně z nemovitosti za letošní rok. Výjimka platí pro ty, kterým finanční úřad vyměřil daň přes 5000 korun. V takovém případě je možné daň rozdělit do dvou splátek. Tradiční pirátské války v Terezíně na Litoměřicku letos začátkem srpna nebudou. Důvodem je špatný technický stav nápustních stavidel. Město bude letos ve stejném termínu pořádat akci s názvem Terezínská cihla. Začíná stavba obchvatu u Svoru na Českolipsku. Silničáři tam proto uzavřou silnici první třídy číslo 13. Objížďka je dlouhá 34 kilometrů. Povede do České Kamenice, pak po silnicích druhé třídy přes Chřibskou do Horního Podluží. Předseda Senátu Miloš Vystrčil ze strany ODS dnes zahajuje čtyřdenní návštěvu Tajvanu. Společně s Vystrčilem na ostrov přiletěla delegace 5 podnikatelů a zástupců univerzit. Cesta se koná navzdory tomu, že kabinet pro ní odmítl poskytnout vládní letoun. Tenista Jakub Menšík je poprvé v kariéře ve čtvrtfinále grandslamového turnaje. Mezi nejlepší osmičku singlistů na Roland Garros postoupil po vítězství v 5 setech nad Rusem Rubljovem. A dalším Menšíkovým soupeřem bude Brazilec Fonseca. Dnešek bude zatažený s občasným deštěm, bouřky ojediněle, teploty do 22 a na horách do 18 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Nehoda autobusu aktuálně komplikuje provoz v obci Zálezly, nedaleko Velemyšlevce na Lounsku, a problémy po nehodě se zraněním čekejte v ulici Antonína Sochora v Teplicích. Jeďte opatrně, šťastnou cestu a dál, pěkné ráno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Zprávy o 8:30 jste slyšeli, pěkné ráno, za chvilku si řekneme, co přinese dnešní den tady u nás na severu Čech. No a určitě se ještě vrátíme k tématu, o kterém jsme mluvili ve zprávách. Ředitelství silnic a dálnic uzavřelo úsek silnice u Svoru na Novoborsku, přinese to objížďky, komplikace pro řidiče a jaké, o tom budeme mluvit před 9:00. Teď už písničky, které nestárnou, Robert Křesťan nebo Hana Zagorová.

0: Zpíval Robert Křesťan a už je čas také na to, abychom si řekli, co přinese dnešní den. Máme tu 1. červen. A to je samozřejmě Mezinárodní den dětí. Oslavy proběhly hlavně o víkendu, ale třeba v Zoo v Děčíně mají dárek. Dneska je vstup pro děti jen za 10 korun. Pokud chcete jít do divadla, nemusíte do divadla a můžete jít do kina, kde uvidíte divadlo. Ano, dneska v Litoměřicích probíhá projekt Divadlo na plátně. Od 7:30 se v kině Maj bude promítat Marie Antoaneta hra podání Národního divadla Moravskoslezského. A na zámku ve Šluknově bude dneska vernisáž nové krásné výstavy, která se jmenuje Doteky srdce. Jde o obrazy a sochy Jany Záleské, takže se můžete jít podívat, jste zváni.
1: Český rozhlas Sever, rád.

0: počasí.
1: Za 3 minuty bude 8:45. Aktuální teploty venku většinou okolo 15-16 stupňů Celsia. Pohled na radar, ten je docela zajímavý. Srážky už ustupují pomalu, ale jistě z Ústeckého kraje. Ale stále ještě prší třeba v okolí Lovosic nebo Roudnice. A předpověď tam mluví o tom, že během dopoledne budou srážky ustávat, pak se začne protrhávat oblačnost a během večera očekáváme ještě další ubývání oblačnosti. Nejvyšší denní teploty 19 až 22.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

Naďa Urbánková. No a my se za chvilku podíváme na naše silnice. Na východě Děčínska, konkrétně v okolí České Kamenice, Chřibské, se budou muset připravit na opravdu zvýšený provoz aut a kamionů. Je to díky tomu, že ode dneška je uzavírka silnice 1.9 u Svoru na Novoborsku. A jak situace aktuálně vypadá, na to se za chvíli zeptáme naší reportérky Daniely Pilařové.

0: Pokud jste poslouchali zprávy, tak už víte, že dneska začíná uzavírka úseku silnice první třídy u obce Svorna na Novoborsku. To je silnice, kterou využívají hlavně kamiony a auta jedoucí z vnitrozemí do Šluknovského výběžku. No a teď budou 20 týdnů jezdit po objízdné trase, která vede přes několik obcí a měst na Děčínsku. Jedním z těch míst, které leží na objížce, je Česká Kamenice. Jak to tam vypadá, to zjišťuje naše redaktorka Daniela Pilařová, která je na místě. Danielo, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Tak co, jaká je dopravní situace v Kamenici? Přibylo aut?
1: Já bych řekla, že přibylo. Podařilo se mi projet Českou Kamenicí, zatím jenom s minimálním zdržením. Asi je to i díky tomu, že ubyl jeden ze tří semaforů, které průjezd Českou Kamenicí komplikují. Já jsem jela až do Chřibské, kde jsem zrovna teď, a na růst dopravy je znát tedy hlavně za Českou Kamenicí, kam sjíždí kamiony směrem od Nového Boru. A průjezd Chřibskou, která má náměstí do takového esíčka, je možný jen 30-kilometrovou rychlostí a velká nákladní auta nebo autobusy si tu musí dávat přednost, protože ta silnice na náměstí je poměrně úzká. Právě ve Chřibské je teď doprava velmi hustá. Podle nezávislého starosty Chřibské Jana Machače by ještě během dneška měly ve městě přibýt další značky, které budou dopravu regulovat. Já ještě dodám, že ode dneška je taky zavřená silnice mezi Českou Kamenicí a Kytlicemi. Lidé se do obce dostanou směrem od Kamenického Šenova. A kvůli úzkým a nevyhovujícím silnicím, ale také protestům některých starostů, jsou ode dneška od jednosměrné silnice mezi Horní Světlou, Novou Hutí a Kytlicemi, a to ve směru od Horní Světlé. V opačném směru bude průjezd umožněný pouze vozidlům integrovaného záchranného systému a autobusům veřejné dopravy.
0: No, kdo ty silnice zná ve výběžku, tak ví, že tohle bude tedy opravdu potíž a s tou dopravou to bude složité. Pojďme zopakovat, jak dlouho ta uzavírka tedy potrvá?
1: Tak, uzavírka bude dlouhá 20 týdnů, tedy do poloviny října, a podle mluvčí ředitelství silnice dálnic Kamily Zahálkové se bude v uzavřeném úseku první třídy /9 intenzivně stavět. Budou se tam pokládat nové konstrukční vrstvy, vozovky, stavět mosty, odvodňovat silnice a dělat další úpravy nutné pro napojení obchvatu na navazující silniční síť. Cílem stavby je odvést tranzitní dopravu mimo zastavěné území obce Svor a vysoutěžená cena tohoto obchvatu je 469 milionů korun.
0: Říká Daniela Pilařová, která sleduje dopravní situaci na Děčínsku. Díky za to a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Děčínsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Za 4 minuty bude 9 hodin, posloucháte Český rozhlas Sever, jak jinak, a protože je tu pondělí a nejen pondělí, tak jako každý všední den i dnes, dáme po 9. hodině řeč. Je tu Zdeněk Lukesle. Ahoj Zdeňku.
1: Ahoj, já tě zdravím, dneska je Mezinárodní den dětí.
0: Ano.
1: A já trošičku jako to obrátím, ten den dětí, protože klesá porodnost, firmy, které vyrábí věci pro děti, si stěžují, že to nemají komu prodávat. Tak jestli si někdy přemýšlel, že by si neměl děti?
0: No, tak to už je dost pozdě. No, už děti.
1: Ano.
0: To už jako nevymyslím, takže ale já už děti mám.
1: A jestli někoho znáš, kdo třeba přemýšlí o tom?
0: Neznám, ale přiznám se, jsem nikdy, mě takováhle věc nenapadla, vždycky jsem děti chtěl.
1: Vždycky automaticky prostě o, dítě
0: ani
1: bude.
0: Jsem o tom tak nějak nepřemýšlel.
1: A o počtu si taky přemýšlel, ne?
0: O
1: počtu.
0: Jo, o počtu.
1: O počtu.
0: Já slyšel o pičku, jestli bych se nepořídil. Aha, tak o počtu jsem přemýšlel, chtěl jsem dvě, nezdařilo se, tak, ale a jsem rád aspoň, že to jedno mám.
1: No tak výborně. Tak jestli vy jste někdy přemýšleli o tom, že jako je v módě nemít děti, jestli jste přemýšleli o tom mít či nemít děti, toť otázka.
0: Ptejte se po 9, hlavně nám odpovídejte prostě, dejte řeč se Zdeňkem Lukeslem. Teď se loučí Petr Beran a zítra ráno.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Kadaň a Klášterec na Tohří na Chomutovsku by mohly spolupracovat při tvorbě územních plánů. Radnice v Terezíně podepsala memorandum s Klotnerovým ústavem z ČVUT. Vědci se budou dohlížet na opravy památek. Jeho čeští hasiči měli kvůli bouřkám 300 výjezdů. Bez energie jsou stále stovky odběratelů. Dnešek bude převážně zatažený s deštěm a teplotou až k 23 stupňům.

0: Pěkné dopoledne zprávy a Jana Moravcová. Kadaň a Klášterec na Tohří na Chomutovsku by v budoucnu mohli spolupracovat při tvorbě územních plánů. Shodli se na tom na historicky první společné schůzce radních obou měst. V čem by to mělo být pro obě strany výhodné, vysvětluje starosta Kadaně Jan Losenický z ODS.
1: Nabízí se tam spolupráce v územním plánování, protože ty naše města jakoby jsou tak blízko, že za potokem my máme Klášterec. Klášterec zase má blíž ke svýmu území některý třeba naše vesnice. Tam je určitě dobrý třeba i to územní plánování.
0: Na společném jednání radních obou měst vzniklo memorandum o spolupráci, které ještě musí schválit zastupitelstva Kadaně i Klášterce. Vědci z Klocknerova ústavu z ČVUT budou dohlížet na opravy památek v Terezíně. Radnice s vedením ústavu podepsala memorandum o vzájemné spolupráci. Opravy se týkají zhruba 30 staveb, kam patří například kilometry hradeb, podzemních chodeb, 4 střechy vojenských budov a 3 pevnostní mosty. Město na záchranu památek může od státu čerpat přibližně 2 miliardy 200 milionů korun. Maximální povolené ceny pohonných hmot o víkendu klesly o desítky haléřů. Litr benzínu mohou od půlnoci čerpací stanice prodávat nejvýš za 42 korun a 97 haléřů. To je o 1,60 haléřů méně než v pátek. Cenový strop na litr nafty oproti pátku o víkendu a dnes pokleslo o 54 haléřů na 39 korun a 72 haléřů. Tyto ceny platily o víkendu a platí také dnes. Informovalo o tom Ministerstvo financí. Českém se včera odpoledne a přes noc přehnaly bouřky. Nejhorší situace byla v Jihočeském kraji, kde kvůli polámaným stromům a větvím bylo více než 10 000 domácností bez proudu. Teď už jsou bez energie podle mluvčího společnosti EGD Romana Šperňáka jen 300 odběratelů. Jihočeští hasiči k dnešnímu ránu vyjeli ke 300 případům. Pokračuje jejich mluvčí Vendula Matějů.
2: Nejvíce práce jsme měli přibližně na Prachaticku a z těch 300 událostí bylo nejvíce právě odklízení popadaných stromů. Z tohoto počtu ještě dalších zhruba 15 událostí evidujeme jako čerpání vody ze sklepů a nebo z kanálu a zhruba 30 událostí, které označujeme jako odstranění nebezpečných stavů. Sport.
0: Hokejisti Finska jsou letošními mistry světa. Turnaj ve Švýcarsku vyhráli po finálovém triumfu nad domácím celkem 1-0 v prodloužení. Jediný gól dal v 71. minutě Konsta Helenius. Bronz brali Norové, kteří zdolali Kanadu 3-2 v prodloužení. Počasí. Bude zataženo s deštěm, bouřky čekáme jen ojedinělé, nejvyšší denní teploty do 23, na horách do 18 stupňů a odpoledne se může postupně vyjasňovat až na polojasno. Stav řeky Labe v 7 ráno v Ústí nad Labem, hladina měla 133 cm, průtok 87 metrů krychlových za sekundu, předpověď 130 cm, tendence setrvalý stav a zajištěný vodní stav v Ústí dnes 125 cm.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Nehoda dvou osobních aut komplikuje provoz v Lounech. Na příjezdu projedete s opatrností a v Žadci na Lounsku v ulici Svatopluka Čecha čekejte dopravní omezení. To byly zprávy v 9.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Čtyři minuty po deváté posloucháte Český rozhlas Sever. Hezký den vám všem. Dneska je Mezinárodní den dětí a ně všechno nejlepší.
0: Tobě taky děkuju.
4: Ano, je to tak. Ale jak to tak vypadá v posledních letech? Děti nejsou v módě. Přemýšleli jste o tom někdy, že byste děti vůbec neměli? Ty ani si někdy takhle přemýšlela?
0: Ne, nějak jsem to nestihla.
4: A umíš si představit život bez dětí?
0: Ne, vůbec.
4: Jo, a co ti děti vzali, a nebo přinesli naopak?
0: Ne, tak ježišmarja, tak no. Asi každá maminka prostě všechny ty strasti zapomene a děti jsou prostě číslo jedna.
4: No jasně. Tak a znáš někoho, kdo se třeba takhle jako programově rozhodl?
0: Znám a já to absolutně respektuju. Myslím si, že je to každýho věc a nikdo by ho neměl třeba za to řešit. A taky znám i lidi, kteří to tak měli a pak si to rozmysleli.
4: Tak to dneska provedeme po deváté, volejte 475 212 212, dáme řeč, dáme i písničky, které nestárnou, za chvíli Věra Špinarová, teď Karel Gott.
3: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.

0: Krásný den s Českým rozhlasem Sever je Mezinárodní den dětí. Prý děti nejsou v módě. Moc se mi tomu nechce věřit, ale ono to opravdu vypadá tak. Porodnost klesá. Já jsem si jako myslel, že o tom není potřeba vůbec diskutovat, že mít děti je přirozenou touhou každého, ale fakt jsem zjistil, že znám pár lidí, kteří děti nechtějí. Druhou otázkou je samozřejmě, když děti nemůžete mít, když se vám nedaří naplnit váš velký sen. Neplodnost nestrápí čím dál víc párů a pro mnohé z nich se z touhy po rodině stává bolestivá a dlouhá cesta plná otázek i nejistoty. Kdy je ten správný čas vyhledat odbornou pomoc? Na to jsme se ptali embryoložky Nelly Havelcové z Centra asistované reprodukce.
1: Když se řekne IVF, neboli umělé oplodnění, kdy v jakém případě ho lékaři páru doporučují? Je to skutečně až ta poslední cesta, anebo dneska už celkem běžná záležitost?
2: Máme více možností, které můžeme párům, které k nám přijdou, doporučit. Není to určitě startovní čára, u které začínáme. Máme třeba inseminace, nebo máme právě časovaný styk, kdy skutečně lékař sleduje růst folikulu, doporučí, kdy je ideální ten styk načasovat, a pak tedy končíme asi jako poslední u IVF jako klasického, tak jak asi ho všichni známe.
1: Dá se říct, v kolika procentech je to umělé oplodnění úspěšné?
2: To je velmi individuální záležitost, protože ne vždy se týká samozřejmě neplodnost pouze ženy, vstupuje nám do toho ten mužský faktor a samozřejmě věk je naprosto zásadní, hlavně tedy ženy, ale i muže. A tam zase bych řekla, že to je 30 let, 35 let, 40 let, takové hranice, kdy do 30 let můžeme říct klidně 40% šance, nad 35 let zase už nám klesá a můžeme mít 35%, no a nad 40 let tam už jsme 20% a postupně se nám skutečně ta šance snižuje.
1: Může se stát, že ve finále ani to umělé oplodnění nevyřeší vlastně ten problém s tím mít děti?
2: Určitě se to může stát. Může to být jak z pozice muže, tak z pozice ženy. Nemusí být ani žena výrazně starší, může prostě mít předčasné ovariální selhání a oocyty skutečně už žádné v podstatě nemusíme získat. Stane se, není to úplně časté, že muž třeba azoospermik, to znamená, že spermie vůbec nemá.
1: Kolik pokusů mohou partneři podstoupit? Je to dáno nějakým přesným číslem nebo je to zase pár od páru jiné?
2: Tam se budeme bavit asi, co hradí pojišťovna a co potom ten pár si musí platit sám. Pojišťovna platí do 40 let ženy 4 pokusy, ale jsou to jako 4 IVF cykly. To znamená, ona z toho jednoho IVF cyklu může mít více embryí, které potom máme na případné kryoembryotransfery. Takže platí cyklus, to znamená 4. Ale ve chvíli, kdy není pojištěná, staráme se i o cizince, nebo ten věk už překročí, tak pak v případě samoplátců je to v podstatě neomezené a záleží na zdraví té ženy, co dovolí.
1: V případě umělého oplodnění se musí stimulovat hormonální systém ženy. Je to zdravé?
2: Většina studií říká, že skutečně na zdraví ženy nemá vliv ta stimulace, třeba co se do rakovin týká, ale vždycky je to hodně individuální, jak se ta žena cítí. Jsou to injekce, které si žena aplikuje injekčně do břicha, takže jak to zvládá a podobně.
0: A teď to nechám na vás. Mezinárodní den dětí máte, máme všichni. Děti nejsou v módě prý. Co vám děti vzali, co vám dali? Proč jste se rozhodli založit rodinu s dětmi a jako kolik dětí máte? Jak byste se dneska rozhodovali? Prostě děti, to je dnešní téma. Můžete zavolat i popřát svým dětem k dnešnímu Mezinárodnímu dní dětí. A nevadí, že vašemu dítěti je třeba 60 let. Pořád je to vaše dítě. Volejte 475 212 212 Dáme řeč. Nebo napište mail na dáme reč@rozhlas.cz.
3: Český rozhlas Sever, Dáme řeč se Zdeňkem Lukesem.

0: Hezký den s Českým rozhlasem Sever. Viděl jsem někde titulky, že děti nejsou v módě, že klesá porodnost, tak to jsou ta statistická fakta. Teda jako nemůžeme říct, že nemít děti je tu a hodně lidí, je jich pořád menšina, ale jsou a tak mě zajímá proč. Já o tom snad nikdy nepřemýšlel, prostě jsem chtěl mít děti, ideální počet byly dvě, jsou dvě, takže jsem naprosto spokojen. Jak je to u vás? Jarda ze Štětí je na telefonu. Hezký den, Jardo, zdravím.
1: Já zdravím všechny posluchače Severu, já zdravím vás, pane redaktore. Hele, já teda už mluvím jako o stařec.
0: Ano.
1: Takže já můžu říct, my jsme si přáli děti, když jsme přišli do styku s manželkou, že tak jsme si přáli, dohodli jsme se na třech dětech.
0: Ano.
1: Jo, dvě budou mít vyšší vzdělání než my, tak to všechno mají, že? A můžu vám říct, že za sebou byli dva kluci. Po třech letech, tak jsem vstoupil taky tahle trošku na cestu těm doktorům, poněvadž já jsem dělal sušiče a tam byli medici z Brna.
0: Ano.
1: Tam ten profesor v Brně, co poprvně oprodňoval uměle a tahle, tak jsem mu napsal dopis a on mi odepsal, že není unikum, protože jsem mu vypsal všechny ty narozeniny, že jo, naše děti, no a on mi odepsal, že není unikum, abych chalán skočil na slepku před plotem, že si musím počkat za plotem. Jo, no tak já to, že jo, všechno naštudoval, no a pak jsme jeli až na Dálnou Sibir s babičkou, no a tam povedla máme holku. Jo, a teď se narodila 7. března a my jsme tady v Severočeském Štětí, tak to je papírna, že jo, takže
0: ano.
1: Já jsem dělal údržbáře na pitlárně, tak to bylo mdržel, že jo, a tahle a toho 7. se to slavilo v tom klubu a já tam vlítnu v těch 10 hodin a rozevěl jsem se a po těch kolinech už jsem jel a říkal jsem, podívejte se na toho bejka, já už mám holku.
0: No. Je, tak se to podařilo takhle. A chtěl jste mít spíš holky nebo kluky? Jako?
1: Ne, mně to bylo jedno, ale chtěl jsem to mít domíchaný, že opět, já jsem vycházel z toho, že já jsem byl nejstarší, potom byla sestra, pak byla druhá sestra, jo, takže a manželka byla ze 4 dětí. Ona byla nejmladší. Takže oba dva kluci mají ty školy, že jo, holka ta nemá, to je jedno. No
0: to
1: a
0: je
1: teďka
0: jedno.
1: A bydlíme všechny ve Štětí.
0: Ano.
1: Jo,
0: ano.
1: A jsou starosti.
0: Jo.
1: Jsou starosti, protože oni vás nechtějí už dneska poslouchat. Jo. Já jsem měl vnuka, mám teda vnuka, že jo.
0: Ano.
1: A ten samik byl 3,5 letej a on mi vytip, Martin mě vytip telefon, tak já chytnu ty strčinkové hole, mám to 300 metrů k němu a on na ty zahradě v listopadu ve strávě jenom v trenýrkách a běží za tátou po těch třech schodech vyběhne. Počkej táto, teďka tě zeletě. Děda jako řežeš ty mě. To jsme těma pokutil, že mi vytip. To jsou takové příhody, no a pak jsou taky starší.
0: Tak
1: ale jsou dobrý. Jsou
0: no takže dobrý. Vlastně životní sen se vám splnil, 3 děti, krásný,
1: ano, my jsme opravdu, to někdy to přináší ty problémy,
0: no,
1: že
0: jasně.
1: Já dokážu odhadnout to myšlení těch mladších, jo.
0: No.
1: Oni vždycky říkají, dědo, nepoučuj nás.
0: No jasně, no. Tak jako to jsou ty mezigenerační spory.
1: Takže já
0: zdravím
1: ty vnoučata, to znamená Větušku, Julinku, Samika, Máťu, no a Málku.
0: Výborně.
1: Jo?
0: Zdravíme taky, přejeme Mezinárodní den dětí co nejhezčí a díky za telefonát. Mějte se hezky.
1: Naschledanou.
0: Píše Pája, věřím, že u části žen prostě mateřské pudy nejsou. A je dobře, že tlaku společnosti mít děti nepodlehnou. Tolik z dalších z vašich názorů. Vy zavolejte 475 212 212, dáme řeč. Dnešní téma děti, kolik jich máte, jak se vám to podařilo, nebo ne, jak se vám to podařilo, ale jestli máte z dětí radost, co byste jim popřáli a jestli znáte někoho, kdo se rozhodl, že prostě rodinu zakládat nebude. Volejte nebo napište mail na damereč@rozhlas.cz.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
4: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Český rozhlas Sever s vámi, krásný den, mít či nemít děti, toť otázka, ale myslím si, že pro většinu z nás to žádná otázka není. Někdo říká, že nechce děti přivést do dnešního hrozného světa, myslím si, že naopak během i horších, mnohem horších let se děti rodily, kdyby jsme takhle přemýšleli, tak vymřeme. Samozřejmě mít více dětí než dvě je požehnáním, ale z praktického hlediska už se špatně nasáčkujou do auta. Pojďme na další telefonát, Jana z Ústí nad Labem je na telefonu, hezký den, Jani, dobrý den.
1: Hezký den, takže já mám dceru 40 let, ano. Syna 33, dcera má 3 děti, ale bohužel žijou v zahraničí, takže tam mám 3 vnoučátka a syn 33 let má takový kamarády, který se rozhodli všichni, že děti mít nebudou a mě je to strašně líto a mého syna ovolňujou. Takže mě je líto, že tady v České republice nebudu mít vnoučátka.
0: A vysvětlil vám nějak ten důvod nebo povídali jste si o tom?
1: No, já vždycky mu říkám, on teď staví dům, tak jsem říkala, doufám, že tady máš místnost pro případnou rodinu, řekl mi, že jo. A já říkám, a ty jsi se už úplně pevně rozhodl, děti mít nebudeš, mami, já to teď nechci řešit. Ty holky mladý jsou prostě hrozný, oni tahle skluku okrát peníze, já to vidím o kamarádu prostě a já zatím prostě do toho jít nechci.
0: Tak samozřejmě to je jeho názor, ale je mu 33, tak to ještě mladý člověk, to ještě bych neházal.
1: No, ty roky utíkají, že jo, já mám 2,5 roku do důchodu, jasně. Tak bych se těšil, jak se o ně budu stát, jak mu budu pomáhat a tohleto a prostě on mi to nedopřeje zřejmě a dcera teda přiletí s vnoučátkama a teďkon v půlce června, budou to do 2. srpna, takže na ty se moc těším, ale je to špatný prostě, jo, ve Finsku, takže se vidíme jednou, dvakrát do roka a jsou suproví teda, ale prostě já bych chtěla vnoučátka i tady v České republice, no.
0: Tak ono to třeba přijde, ani nebudete vědět jak. Uvidíme, třeba se
1: zda. Až by se to stalo.
0: Tak držím palce a mějte se hezky.
1: Děkuju moc. Naschledanou.
0: Napsána Milena, přeju všem dětem i těm již dospělým vše nejlepší, zdraví, štěstí, lásku, klid, pohodu, nejen o dnešním svátku. Mám 3 děti, 2 dcery a syna, již mají své rodiny, já mám 4 vnoučata, děti jsou tím největším pokladem, zázrakem, radostí v životě, pokračováním rodu, obrazem nás, jejich rodičů, jak si je vychováme, takový jsou. Tak zavolejte i vy 475 212 212, dáme řeč, prý děti nejsou v módě, jak vy jste se rozhodovali, jestli založit rodinu s dětmi nebo bez dětí, znáte někoho takového, volejte 475 212 212, dáme řeč.
2: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem na Českém rozhlase Sever.

0: mít děti, dneska je Mezinárodní den dětí, prý děti nejsou v módě, já tomu moc nevěřím, všude kolem mě je plno dětí, dnes bych se nerozhodoval jinak, prostě dvě děti ideál a vždycky jsem chtěl mít holky, nevím proč, ale splnilo se mi to, mám dvě úžasné dcery. Co mi děti vzali? Občas mi vezmou čokoládu, kterou mám schovanou, nebo nanuka z mrazáku, to je tak maximum. Pojďme na další telefonát, Míla z Děčína je na telefonu, hezký den.
1: Hezký den.
0: Dobrý den.
1: Zdravím vás všechny.
0: Tak, zeptám se i vás. Máte děti, nemáte? Chcete na to odpovídat?
1: My máme s manželem 7 dětí.
0: 7 dětí? Já to
1: no, 3 dcery a 4 syny.
0: To je krásný.
1: Nejmladší bude letos 30 a nejstaršímu synovi bude 50.
0: Ano.
1: Takže máme 20 let rozdíl. A tak jako nebylo to úplně plánovaný, tak velká rodina, ale jsme šťastní, že je máme.
0: Hezky. A kolik jste plánovali? Opravdu... Kolik jste plánovali?
1: No, já jsem si myslela tak 4.
0: 4 děti. A to už je taky hodně. To už je taky hodně.
1: No, tak já to mám zkrátka ráda, ty děti mám ráda.
0: Ano.
1: Protože jsou skvělí, k tomu pomáhají nám, jsou to,
0: je to úplně... To je báječný. No a teď mě jako zajímá z praktického hlediska, jak se to teda řešili, když jste jeli na dovolenou nebo na výlet?
1: No, tenkrát ještě ty auta nebyly, tak takže nemuseli být ty sedačky, no. Takže vlastně pokud neohrožovali řidiče, tak jako mohli mít, bylo v autě dětí víc, pak teda jsme měli takovou 12-3, tu větší, tak, větší auto, takže tak jsme se tam vešli, no. No, takže pak už když byly potřeba ty sedačky, tak už ty starší děti byly pryč z domova, už byly rozplý.
0: Jasně. A jak ty vaše děti, těch 7 dětí, vyrůstalo v té velké rodině? Je mezi nimi někdo, kdo jako říká, že děti mít nechce?
1: Zatím ne. Máme všech, od všech máme
0: už
1: děti. Máme 19 vnoučat.
0: 19 vnoučat?
1: 19 vnoučat, no a jestli všechno dobře dopadne, tak v červenci budeme mít první, no, v červnu budeme mít první pravnouče.
0: No tak to držím
1: palce. No tak my už jsme starší trošku, už máme přes 70, takže jako
0: to
1: ale opravdu je to velká radost. Velká radost a myslím si, že dokud to ty, jak teďko ty mladí nechtějí ty děti a tak, spíš ty vnoučata u nás teda jako zatím teda nemají děti a nějak neplánujou, ale myslím si, že když pak ty děti mají, tak zjistí, jak to opravdu je moc příjemný a je to moc pěkný, jako
0: no to určitě.
1: Ta rodina, když
0: to
1: drží pohromadě. Myslím, že děti určitě jsou.
0: A znáte všechny jmény?
1: Já znám všechny jmény, ano.
0: Dobře, to 19 vnoučat, jo, je to docela dost.
1: Všechny datum narození, všechno
0: znám. No tak rád. Tak ať vám to roste a ať vám dělají radost. Díky.
1: Děkuju
0: za to.
1: Děkuju moc, zdravím všechny taky. Posluchači a mějte se moc hezky, hezký den.
0: Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Tak 7 dětí, 19 vnoučat na cestě, další pravnouče, první, no to je krásný. Píše Petra, já jsem nikdy nechtěla děti, ale když jsem poznala svého manžela, všechny moje plány o cestování a životu v luxusu šly stranou, teď žijeme od výplaty k výplatě, jezdíme jen na chalupu a snažíme se o druhé mimčo. Tak zavolejte, jak je to u vás, 475 212 212, dáme řeč, nebo napište mail na dámereč@rozhlas.cz.
2: Český rozhlas Sever, dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.

0: Český rozhlas Sever s vámi. Děti nejsou v módě, se říká, co vám děti vzali, co vám dali, proč jste se rozhodli založit rodinu s dětmi, nebo znáte někoho, kdo se rozhodnul, že nebude mít rodinu. Jasně, že děti mi nic nevzali, naopak mi dávají radost. Mladší dcera odmaturovala, starší je na vejšce, neumím si představit život bez dětí a asi těžce ponesu, až se úplně odstěhujou z domu. Pojďme na další telefon. Paní Jiřina z Prahy je na telefonu. Hezký den.
1: Dobrý den. Dobrý den, já jsem sice z Prahy, ale celé léto jsme tady v severních Čechách na chalupě a nic jiného než Rádio Sever neposloucháme.
0: To jsme rádi.
1: Takže ani tady nemáme televizi, ale nic, já nebudu zdržovat. Takže já jsem měla docela prvního syna brzo v 21 letech, já jsem teda 45. ročník, takže už mu letos bude 60. Ano. Pak jsem měla ještě dalšího a dceru. Takže máme 3 děti, máme 6 vnoučat a letos jsme s manželem teoreticky měli slavit diamantovou svatbu. A my jsme chtěli jenom takový posezení, že nebudeme nic moc dělat a naše děti nám udělali tak úžasnou oslavu diamantové svatby, že prostě na to v životě nezapomeneme. Takže chci říct, že prostě děti se určitě vyplatí. Jedna z vnuček teď koncem roku by měla nám taky přivést pravnouče. Takže myslím, že děti určitě stojí za to a my vzhledem k tomu, že jsme byli mladí a bylo to v roce 66, nikde nic moc nebylo, manžel stavěl byt a všechno, ale přesto jsme prožili krásný život. Neměli jsme nic moc a děti máme úžasný a vnoučata taky, takže jsme rádi, že děti existují.
0: Tak je pozdravujte i manžela, díky za telefonát. Mějte se hezky.
1: Děkuji,
0: nashledanou. Napsala Petra, setkala jsem se s několika ženami, které litovaly, že neměly děti, ale s žádnou, která by litovala, že je měla. To je krásně napsáno. Zavolejte, ještě jeden telefonát stihneme. 475 212 212, dáme řeč. Dneska k Mezinárodnímu dní dětí probíráme, proč jste se rozhodli pro rodinu s dětmi, nebo naopak.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem na Českém rozhlase Sever.
1: Probíráme děti. Víte, co nám všichni závidí, že dcera mi přes 20 nebo 20 a pořád pro ně je prioritou, že s námi prostě jezdí na dovolenou. Vždycky si udělají čas. Je to sice dražší, je to parádní. A co vím o dětí, tak i naše holky chtějí mít děti, dokonce už mají vybraný jméno. Haštal, tak co jsem zvědavý, jak to dopadne. Pojďme na poslední telefonát. Jana z Krupky je na telefonu. Hezký den.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím. Tak Jani, vy a děti. Máte děti?
2: Mám 3 děti.
1: Ano.
2: 2 děvčata, prostřední je syn. Mám 6 vnoučat, od každého dítěte mám 2 vnoučata.
1: Ano.
2: A čekáme letos už 6. pravnouče.
1: 6. pravnouče, to je krásný.
2: Ano.
1: Je, tak to máte.
2: Jsme rodina veliká.
1: Ano.
2: A scházíme se... Jak můžeme, tak se scházíme podle toho jednou u dcery. Dřív to bylo u nás v baráku, dokáva žil manžel, ale teď už jsem 7 let vdova, tak už to tak nejde, no. Už je mi taky 82 roku.
1: Jasně.
2: Ale je to hezký, víte, a byla jsem zvyklá z domova, protože moje maminka, ta byla z 20 dětí.
1: Aha, 20 dětí, 20 dětí.
2: Jo, sice jich bylo jenom 18, ale bylo jich 20. Oni žili na vesnici u Kralup tam a měli takový malý hospodářství a všem dali vyučení nebo řemeslo nějaký a o všechny děti se postarali a moje maminka se postarala pak o tatínka, když byl starý. A já jsem si zase starala o moji maminku.
1: Ano.
2: Takže takhle.
1: U vašich
2: děti jsou hodný, chodí ke mně.
1: Ano.
2: No.
1: Takže
2: a starají se o mě, takže jako dělají mi radost.
1: Takže jste
2: dobře
1: spokojená.
2: Se učili a co jsme mohli, to jsme s manželem jim dali.
1: Ano.
2: A teď oni mi to vracejí zpátky.
1: Tak to je krásný.
2: A mám moc hodný i vnoučata.
1: A setkala jste se třeba u dětí anebo u vnoučat, že by děti mít nechtěli?
2: Ne.
1: Ne, prostě to je přirozenost.
2: Ne.
1: Děti budou...
2: Děti chtěli, oni nechtěli je hned po svatbě, to ne, ale jako děti chtěli.
1: Ano.
2: No a teďko jako moje děti mají po 2 dětech a ty vnučka s vnukem, ty nejstarší, ty mají taky po 2 dětech. A další mají po 1, no a teďko čeká ten další vnuk v Praze taky, tak je nás hodně a je to hezký, když se sejdeme.
1: Tak já držím
2: ti. To nic nenahradí. Žádný film, žádná televize, nic.
1: No jasně.
2: Když je ta soudržnost té rodiny, víte?
1: Tak ať vám rostou, ať s ní máte radost. Mějte se hezky. Naschledanou.
2: Naschledanou. Naschledanou.
1: Poslední telefonát, ještě poslední příspěvek od Jitky. Mám kamarádku, která vždycky tvrdila, že nechce děti, s malými dětmi si nerozumí, neumí se k ním chovat, bere děti až tak od 10 let, kdy s nimi může mluvit normálně. Říkala to vždycky velmi otevřeně, že je na děti moc sobecká, vdala se, má děti od manžela, z prvního manželství a naprosto jí stačí role tety. Tak tolik poslední příspěvek, do pořadu dáme řeč. Díky za to.

0: Český rozhlas Sever s vámi, Mezinárodní den dětí dneska je. Ptal jsem se vás, proč si myslíte, že děti nejsou v módě. Já tady mám zasloužilého otce Milana Krále, ahoj, já tě zdravím.
1: Ahoj, hezké dopoledne.
0: Do kolika let si přemýšlel, že děti nebudeš mít?
1: Dlouho, já jsem měl první dítě až v 39.
0: Fakt?
1: Já jsem si počkal.
0: Jo, a to jako bylo plánovaný, nebo prostě...
1: No bylo to tak, jako, že jsem říkal, tak už seš jako starý. A mě jsem začal přepočítávat, když jí bude 15, kolik mi bude, když jí bude 20, kolik mu bude. Já říkám jí, protože teď už to je dcera, takže jsem si počkal.
0: No a odkud se počkal, jsi spokojený teď,
1: dělá ti radost od rána do večera.
0: Dobře, tak ty nám budeš dělat radost po 10. hodině v dopoledním expresu. A zítra v pořadu Dáme řeč se vás budu ptát na muže v kuchyni. Znáte nějakýho chlapa, který umí fakt dobře vařit? Jak jste na tom s vařením, pánové? Český rozhlas Sever.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Deset hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Pirátské války v Terezíně letos nebudou, může za to havarijní stav nápustních stavidel. Radní Kadaně a Klášterce na Tohří na Chomutovsku jednali o spolupráci při likvidaci komunálního odpadu. Stát neví, jestli jsou dotace na zadržování vody efektivní. Chybí jednotná pravidla posuzování. Odpoledne čekáme převážně polojasno nebo oblačno, přehánky už jen ojedinělem a teploty do 23 stupňů. Pěkné dopoledne, zprávy a Jana Moravcová. Tradiční pirátské války v Terezíně letos začátkem srpna nebudou. Důvodem je špatný technický stav nápustních stavidel, která umožňovala zatopit jeden z příkopů vodou. Upřesňuje nezávislý starosta René Tomášek.
4: Nápustní stavidla nám protékají. Máme tam havarijní stav a nebylo by to bezpečný, aby se tam konaly pirátské války. Jsou právě naplánovaný, že ještě v letošním roce budeme tam dát štětinovou stěnu a měla by začít oprava.
2: Město bude letos ve stejném termínu pořádat akci s názvem Terezínská cihla.

0: likvidace odpadů, průmyslové zóny nebo doprava. O tom všem společně jednali radní Klášterce nad Ohří a Kadaně na Chomutovsku. Sousední města sepsala memorandum, na základě kterého by mohla v budoucnu více spolupracovat. Schválit to musí ještě zastupitelé obou měst. Témata spolupráce vyjmenoval starosta Klášterce nad Ohří Štefan Drost z hnutí STAN.
1: Určitě od zdravotnictví, odpady, sport, kultura, cestovní ruch, je toho fakt strašně moc. My jsme řešili to, co nás čeká po roce 2030, to znamená likvidace odpadů, zda do spalovny, nebo zda budeme třídit, přetřiďovat, jak to tam budeme vozit.
0: Spolupracovat chtějí obě města i v oblasti školství. Stát nedokáže posoudit, jestli jsou dotace na hospodaření s dešťovou vodou přínosné. Informuje o tom Nejvyšší kontrolní úřad. Česko totiž nemá jednotný systém pro hodnocení jejich dopadů. Kontrola se týkala let 2022 až 2024 a zaměřila se na Ministerstvo životního prostředí, Státní fond životního prostředí a 7 vybraných příjemců dotací. Z šetření vyplývá taky to, že tuzemské domácnosti mají malý zájem o dotace na zadržování dešťové vody a na výstavbu zelených střech. Podle NKÚ Česko zaostává za Rakouskem a Německem. Armáda Spojených států o víkendu zaútočila na iránské radarové stanice a řídící centra bezpilotních letounů v iránském Goruku a na ostrově Kešm. Podle vyjádření americké armády na síti X to bylo v reakci na Iránem sestřelený americký dron nad mezinárodními vodami. Iránské revoluční gardy zase informovaly o útoku na leteckou základnu, kterou podle nich USA využívají k útokům na iránské území.
2: Počasí.
0: Dnešní odpoledne se bude postupně vyjasňovat, čekáme polojasno nebo oblačno, přehánky už jen ojediněle, teploty do 23 a na horách do 18 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Nehoda nákladního vozu komplikuje provoz u Černousů na Liberecku a problémy po dopravní nehodě, po nehodě autobusu čekejte dál nedaleko Velemyšlavce na Lounsku. Projedete s opatrností.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Krásné pondělí 1. června a dětem vše nejlepší k jejich dnešnímu svátku. A máme 4 minuty po 10. hodině, začíná dnešní dopolední expres. Slavnou severčeškou bude tentokrát básnířka Marie Valachová. Barokní fara v Krištofově údolí poskytuje ubytování poutníkům na žitavské svatojakubské cestě. Více si řekneme v křížem krajem a představíme náš nový pořad ve vysílání Osobnosti Česka, kde hosty bude každý všední den po 13. hodině zpovídat Oskar Hess a právě s ním si popovídáme kolem 10:30 a přidáme k tomu i písničky, které nestárnou. Budou třeba od Pavla Bobka nebo Petra Nováka, ale teď už pokračuje další Petr a to Kotwald.
2: Dopolední Express.

Kdybych se narodil před 100 lety, byl bych vazačem knih. U Prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7.

kdybych se narodil před 100 lety v jinačí době. U Larišů na

Večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910.

0: nikdy neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Jarek Nohavica, jeho slavná Těšínská Máme chvíli, po půl jedenácté pokračuje dopolední expres Českého rozhlasu Sever a od dneška pro vás máme ve vysílání jednu novinku. Každé pondělí po 13. hodině vám nabídneme rozhovory s významnými a inspirativními osobnostmi Česka, které ve svém životě něco dokázaly. Hosty bude zpovídat Oskar Hess a před prvním vysíláním ho pozvala k mikrofonu Bára Kvapilová.
2: Oskar Hess, úřadující vítěz 13. řady Stardance, herec a nově také moderátor pořadu Osobnosti Česka ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu. Oskare, jak se těšíte na novou výzvu?
3: Myslím si, že výzva je asi nejpřesnější pojmenování, protože nikdy by mě nenapadlo, že já budu moderovat v rozhlase. Nicméně letošní rok je rok výzev a tohle je jedna z nich, takže já jsem se s tou výzvou tak nějak popral, peru se s ní ještě stále a budu se s ní ještě nějakou dobu asi prát. Nicméně je to nesmírně zajímavý, protože právě kvůli tomu, že mi sem chodí osobnosti Česka z různých odvětví, tak nejenže já se dozvím spoustu nových věcí, ale je to pro mě prostě skvěle zábavný a inspirativní.
2: Vysílat budeme od 1. června každé pondělí po 13. a v repríze po 20. hodině. Osobnosti Česka budou dostupné i jako videopodcast. Na jaké hosty se mohou posluchači těšit v nejbližších týdnech?
3: Tak mým prvním hostem, historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil, který je teda nesmírně zábavný po všech směrech, i jak vypráví o té své práci, ale taky o svém osobním životě. Pak se můžete těšit třeba na herečku Naďu Konvalinkovou, horolezce Radka Jaroše a bývalého šéfa pražské Mordparty Josefa Mareše.
2: To je hodně pestrá sestava. Jak se na jednotlivé hosty anebo rozhovory s nimi připravujete?
3: Vždycky stejně, snažím se si pečlivě nastudovat rešerši, kterou dává dohromady Martin Mašek, a já si potom dělám tu přípravu. Snažím se si to dělat několik dní dopředu, ne vždycky se mi to daří, kvůli tomu, že mám ještě tak jako spoustu jiného programu, ale je skvělý vždycky na nějakou chvilku vlastně proniknout do toho nového člověka, do té nové tématiky a vlastně se něco nového naučit. To je pro mě prostě jako nejcennější.
2: A co tréma? Bojujete s ní?
3: Jo, strašně. Ty první díly, když jsme je natáčeli, tak jsem se potil příšerně, teďko ještě jsem stále nervózní, ale to je asi přirozený, protože to opravdu nemám ještě úplně vrytý pod kůži a nejsem ještě úplně v klidu a jako nemám to levou zadní, takzvaně řečeno. Takže mám trému, furt velkou, ale už každým tím dílem se to zlepšuje a snažím se jako nedostávat do nějaké role moderátora Oskara Hesse pro Český rozhlas, ale snažím se, abych to byl furt já, abych se ptal na věci, které mě zajímají a abych prostě nehrál nějakou roli. Jo, to je prostě pro mě důležitý a postupně se v tom jako uvolňuju a i mě samotnému je v tom jako líp a líp.
2: Říkal jste, že letošní rok je pro vás rokem výzev, patříte mezi vytížené herce. Co vás kromě moderování Osobností Česka v nejbližší době čeká?
3: Tak je to premiéra muzikálu Baťa na Kampě v červnu, máme 16. června premiéru, tak ten muzikál je pro mě prostě obrovská

0: meta a obrovská výzva, protože spojení zpěvu, herectví a tance dohromady je nejvyšší možná meta v tom, že opravdu musíte spojit a mít na vysoké úrovni všechny ty tři skilly, když to tak řeknu anglicky, ty schopnosti a potom je propojit. A aby to mělo i nějakou lehkost, kterou my si o to představujeme, tak to je opravdu jako vyšší dívčí. A pak je to moderování tady v rozhlase, protože to je pro mě úplně nová zkušenost, stejně jako ten muzikál. A pak to budou zase další nový projekty, které mě čekají, o kterých ještě nemůžu mluvit, poněvadž nejsou ještě 100% potvrzený, takže tím pádem já nechci o nich mluvit, protože by se mohlo stát, že to třeba neklapne. Ale u Vlčab už můžu mluvit, co by se mělo povést, tak to je natáčení pro Českou televizi s Michalem Blaškem, taková třídílná minisérie, která se bude jmenovat Svoboda, bude to takový mysteriózní krimi thriller.
1: Říká Oskar Hess, nový moderátor nového pořadu Osobnosti Česka, Bára Kvapilová, Český rozhlas.
2: Tak nezapomeňte, Osobnosti Česka s Oskarem Hess jsem v našem vysílání každé pondělí po 13. hodině, poprvé tedy už dnes po jedné.
3: Dopolední Express Českého rozhlasu Sever.

0: Co je to láska? Zpěvák Petr Novák, písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever. Já jsem už mluvil o tom, že dnes je Mezinárodní den dětí, ale ještě k tomu slaví svátek také Laura a Lora. Tak přejeme všechno nejlepší, hudební dárek za moment, skupina ABBA. Teď se nám vrací Jarka Vykoupilová, Babské rady, a dneska to bude Bylinkový sýr.
1: Babské rady.
2: Domácí sýr s bylinkami je jednoduchá a chutná pochoutka, kterou si můžete připravit i bez složitého vybavení. Základem bývá kvalitní tvaroh nebo bílý jogurt, případně kombinace obou. Směs se nechá odkapat přes čisté plátno nebo jemné sítko, aby získala hustší konzistenci. Poté přichází na řadu bylinky. Velmi oblíbená je pažitka, petržel, bazalka nebo tymián. Přidat lze také česnek, sůl či špetku pepře pro výraznější chuť. Směs se dobře promíchá a tvarují se malé bochánky, které se balí do potravinové fólie. Následně je vhodné nechat sýr několik hodin odležet v lednici, aby se chutě propojily. Chcete-li, aby tento výrobek lahodil i oku, obalte sýr poté ještě v bylinkách s pár kapkami olivového oleje. Výsledkem je čerstvý a vonavý sýr bez zbytečných konzervantů, který chutná mnohem lépe než sýr z obchodu. Je to výborný jedlý dárek nebo překvapení pro návštěvu.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

na cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání? Vidíš jak nebo nevidíš?

já však znám tu lest. Ach, krásko, z přetěžky mi víč.

0: Habka dospívala za necelých 11 minut, už tady máme 11. hodinu, posloucháte stále Český rozhlas Severa, dnešní dopolední Express. Sen švýcarských hokejistů o zisku prvního titulu mistrů světa, a to před domácím publikem, se rozplynul jako mlha nad ledem ve Swiss Life aréně. V Curychu nedali ve finále světového šampionátu stejně jako v předchozích dvou letech ani gól a Finsku podlehli 0-1 v prodloužení.
1: Je v dobré střelecké pozice, dává gól. Helenius rozhoduje mistrovství světa gólem v 71. minutě a Finové slaví titul mistra světa.
2: S medailí se cítím nádherně. Ani nevím, jak je těžká. Jo, vlastně celkem těžká je. Je to neuvěřitelné.
3: Radoval se Mikko Lehtonen. Finsko, přemožitel českého týmu ve čtvrtfinále, tak získalo už pátý titul v historii. Pohár převzal a jako první ho z finského týmu zvedl nad hlavu kapitán Alexander Barkov, který přitom neodehrál v sezóně NHL ani jeden zápas.
4: Bylo zatím hodně práce. Měl jsem kolem sebe dost lidí, kteří se mě snažili dostat do formy, abych vůbec mohl ještě v této sezóně hrát. Zní to možná jednoduše, že jsem si přijel jen pro zlato a mám ho, ale Švýcaři byli neskutečně silní. O to víc mě těší, že jsem tu mohl hrát.
3: Říkal se zlatou medailí na krku Alexander Barkov. I on pomohl ve finále eliminovat švýcarské střelce. Ti tak ani ve třetím finálovém zápase za sebou nedokázali dát gól a stále na historicky první zlato čekají.
5: Pro mě osobně je to hodně těžké. Prohrál jsem 5x ve finále a teď 3x po sobě. Je škoda, že se to nepovedlo doma. Snad se jednou dočkám.
3: Smutnil Nino Niederreiter. Další šanci bude mít on i celý švýcarský celek za rok, kdy bude jubilejní 90. světový šampionát hostit Mannheim a Düsseldorf. Z Curychu Petr Kadeřábek, Český rozhlas. Medicine Man.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Případ vraždy soudce nalezeného na česko-bavorských hranicích sahá do dávné minulosti. Seriál Místo zločinu České Budějovice. ČT2. Marilyn Monroe, která se narodila právě před 100 lety jako sladká pokušitelka starších pánů v americké komedii Slaměný vdovec. A ČT Art. Nejlepším přítelem ženy je diamant. Marilyn Monroe v legendární komedii Páni mají radši blondýnky. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Jedenáct hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Proudnici nad Labem dnes začíná uzavírka Špindlerovy třídy. Česká Lípa ode dneška rozšiřuje svoz tříděného odpadu. Vláda dál počítá odpouštěním poplatků seniorům nebo mladým. Ze systému by se museli odhlásit sami. Dnes čekáme zataženo, postupně ale i polojasno nebo oblačno. Přehánky odpoledne už jen ojediněle a teploty do 23 stupňů. Pěkné dopoledne zprávy a Jana Moravcová. Proudnici nad Labem dnes začíná plánovaná oprava Špindlerovy třídy. Výkopy souvisejí s výstavbou nové trafostanice, informoval na internetových stránkách města mluvčí Jan Vancel. Omezení čeká chodce i řidiče.
4: Během jednotlivých etap nebude možné v ulici zaparkovat a chodci budou muset využít místo chodníku na hradní koridor vytyčený stavbaři. Úplná uzavírka je naplánovaná na 5. a 6. srpna kvůli umisťování trafostanice. Práce mají být hotové na konci srpna. Z Roudnice nad Labem Lucie Hejzlová, Český rozhlas.
2: Obyvatelé okrajových částí České Lípy můžou ode dneška třídit odpad přímo u svých domů. Město jim k tomu poskytlo nádoby na plast nebo papír, oznámila mluvčí radnice Kristýna Kňákal-Brožová. Nádoby budou pracovníci odpadové firmy vyvážet jednou za dva týdny.
5: Novinka se týká částí Častolovice, Manušice, Žizníkov, Dobranov, Vlčí důl, Heřmaničky, Písečná, Vítkov nebo Okřešice. V centrální části České Lípy lidé tuto možnost mají už od loňského října. Město si od změny slibuje snížení nákladů na likvidaci odpadů. Z České Lípy Michal Jemelka, Český rozhlas.
2: Koalice dál počítá s odpuštěním rozhlasových a televizních poplatků některým skupinám obyvatel. Českému rozhlasu Plus to řekl poslanec Patrik Nacher z Hnutí ANO. Změna by se měla týkat třeba některých firem a taky seniorů nad 75 let. Ti by se oproti původní verzi návrhu museli zhrazení poplatků sami odhlásit. Policisté při kontrolní akci na omezení nelegálního prodeje CBD a kratomu zajistila téměř 86 tisíc produktů a 155 kilogramů kratomu. Oznámil to ministr vnitra Lubomír Metnar z Hnutí ANO. V souvislosti s kontrolami úřady uzavřely 3 prodejny a zablokovaly 25 internetových obchodů. U více než 11 tisíc produktů nařídili jejich stažení z prodeje nebo likvidaci. Vláda mimo jiné podle ministryně financí Aleny Schillerové z ANO plánuje zavedení spotřební daně na kratom v přiměřené výši. Zvýšit chce taky daně z přidané hodnoty.
3: Počasí.
2: Postupně čekáme polojasno nebo oblačno, přehánky už se v průběhu odpoledne vyskytnou jen ojediněle a k večeru se vyjasní. Nejvyšší denní teploty 20 až 23 stupňů, maxima na horách dnes 15 až 18 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Komplikace po dopravní nehodě přetrvávají v obci, zálezly nedaleko Velemyšlevce na Lounsku, poté co tam dnes brzy ráno havaroval autobus, a od dnešního rána musí řidiči počítat s uzavírkou v Lužici na Mostecku. Kvůli stavebním pracím silnice tam je uzavřená od dnešního rána a bude uzavřená až do konce října. To byly zprávy v 11, já vám přeji i dál pěkné pondělí s námi.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Příjemný první červnový den posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Sever a hostem dopoledního expresu je dnes primář ortopedie krajské zdravotní nemocnice Chomutov, doktor Jiří Jurča. A tentokrát se zaměříme na chodidla, tak pokud vás kolem tohoto tématu cokoliv zajímá, připravte si k ruce telefony.
3: Dopolední Express

0: Sponzorem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Máme 9 minut po 11. hodině, posloucháte stále Český rozhlas Sever a teď už je čas na hosta dopoledního expresu. Dnes jím je lékař, kterého ve studiu vítáme poměrně často, primář ortopedie krajské zdravotní nemocnice Chomutov, doktor Jiří Jurča. Já vás vítám ve studiu, hezké dopoledne.
2: Dobrý den.
1: A společné téma jsou dnes chodidla a připomenu, že vám je opět k dispozici telefonní linka 475 212 212, pokud by vás něco zajímalo, anebo e-mail host@sever.rozhlas.cz. Na začátku tak nějak ze široka to vememe, obecně dá se říct, co všechno může ovlivnit pozdější problémy u chodidel?
2: Tak jasně, těch možností je celá řada, začněme váhou. Takže obezita samozřejmě obecně neprospívá chodidlům. Potom samozřejmě jsou to nějaké různé choroby, které nejsou, řekněme, někdy ovlivnitelné, někdy ano, jako je cukrovka. Sama o sobě to může mít do budoucna vliv na pozdější problematiku chodidel, diabetická noha a tak dále. Nevím, je to zase téma dost široké a to bychom tady byli dlouho. Samozřejmě problémy s páteří můžou ovlivnit obecně problematika dolních končetin. Takže to jsou jakoby ze široka. A potom, co se týče nějakých chování nebo přístupu, tak samozřejmě jak chodíme, jak se obouváme, jak sportujeme, nesportujeme. To jsou věci, které nějakým způsobem se do budoucna můžou promítat nebo projikovat do potíží, které se potom objevují v pozdějším věku.
1: Vezmeme to ale tak nějak postupně. Proč nás třeba začnou bolet paty? Mám tady v závorce plantární fascitída, nevím, jestli to říkám správně.
2: Ano, říkáte. To je docela v poslední době hodně diskutované téma. Řada lidí si myslí, že ty paty a ty ostruhy, které se potom na těch patách dělají, že to je jako samostatná jednotka, že když budou chodit na ozářky nebo na nějakou rehabilitaci, že ten problém tím vyřeší. Ale on je to následek, ne příčina. Příčinou je zpravidla špatný nášlap a převážně a zásadně je to komplex triceps sure, to znamená lýtkových svalů a krátké achillovy šlachy. Tudíž úplným základem, jak se zbavit bolestí paty, potažmo toho chodidla, když se budeme bavit o té plosce, je stretching, stretching, stretching, protahování achilovky a svalů lýtka, těch dlouhých, takzvaných extrinsic svalů, nikoliv intrinsic svalů, které jsou samozřejmě, to jsou svaly krátké v té plosce, které samozřejmě důležité jsou taky, jejich protahování je svým způsobem důležité, je rovněž, nicméně základem je achilová šlacha, tudíž vlastně společný úpon vlastně toho komplexu lýtkových svalů.
1: To mě napadá, to je takové to jednoduché cvičení, kde se nejdříve snažíme prsty dotknout země, máme narovnané nohy a později třeba i dlaně, nebo je to trošku složitější?
2: To je trošku složitější, ale samozřejmě několik málo cviků vás naučí každý fyzioterapeut nebo případně specialista ortoped, když navštívíte právě s tou problematikou specialistu, ať už ortopeda, rehabilitačního lékaře nebo i prostého fyzioterapeuta, ty ze své praxe vždycky ví, jak tomu pacientovi, nebo by měli vědět, jak tomu pacientovi pomoci.
1: Můžou tyto potíže dojít třeba až k chirurgickému zákroku?
2: Ano. V případě samozřejmě, když se tam právě rozvinou ty ostruhy, se tomu říkají ty výrůstky, bavíme se ale zejména o té zadní ostruze, to znamená vzadu takový ten hrbol, to je tak trakční osteofit de facto, jako kostní návalek, který pak může být i samostatný, tak ten se řeší chirurgicky. Chirurgicky se samozřejmě dá řešit i ta ostruha v plosce, nicméně ty výsledky nejsou optimální. tam se vždycky dává přednost té konzervativní léčbě. To je jakoby základ. Samozřejmě důležitý je, protože to není jenom o tom, ta pata, každým chodíme trošku jinak, každému se ta pata staví jinak, je důležité potom vyšetření specialistou na chirurgii nohy, který potom zhodnotí ten tvar té nohy, tu ergonomii, ten stereotyp chůze a zhodnotí, jestli tam není problém v tom postavení té patní kosti jako takové, a pokud ano, tak je samozřejmě potřeba právě to řešit chirurgicky, změnit to postavení té patní kosti.
1: Mm-hmm. Po písnice budeme pokračovat a já připomenu linku pro vaše dotazy 475 212 212.
3: Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.

0: dnešním pořadu host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Dnešním hostem dopoledního expresu je lékař, primář ortopedie Krajské zdravotní nemocnice Chomutov, doktor Jiří Jurča. Zaměřili jsme se dnes na chodidla, vy máte opět možnost si zavolat sem k nám do studia s jakýmkoliv dotazem, samozřejmě nejlépe k tématu, tedy k tématu chodidel 475 212 212 a nebo napsat na e-mail host@sever.rozhlas.cz. Před tím vstupem, který byl před písničkou, jsme probírali paty, dostali jsme se k patním ostruhám. Já jsem se ptal i na operaci, jestli je to nutné, ale ono to vlastně je to poslední, co může být.
2: Ano, tak základem je samozřejmě zhodnotit ten stav a ne, není to o tom, že vidím ostruhu a hned ji jdu operovat. Je vždycky snahou, samozřejmě záleží, jak je strukturovaná, jestli je tam nějaká šance na tu konzervativní léčbu, která samozřejmě v těch počátečních fázích je vždycky a v případě té ostruhy v plosce je to téměř vždycky se snažíme o tu konzervativní léčbu. A pak teprve, když si vlastně nedokážeme tou konzervativní léčbou pomoct, tak pak teprve přistupujeme k té chirurgické léčbě. V případě té zadní ostruhy, tam, když ten člověk přijde už s plně rozvinutou, tak zpravidla ta konzervativní léčba nestačí a většinou tím chirurgickým zákrokem končí.
1: Jak to poznáme, ty patní ostruhy? To začne bolet nebo to nahmatáme?
2: Tu zadní, ano, tu nahmatáte, tam je vidět prominence, která je často zpočátku citlivá, tam jak mají lidi opatek de facto, je to bolestivé, tlačí to, může to být pak projekce té bolestivosti až do achilovy šlachy, někdy to může být spojenou i právě se zánětem achilovy šlachy, tam ty kombinace jsou možné. Co se týče té plosky, tak tam je to většinou bolest v plosce v nášlapu pod hrbolem patní kosti nebo lehce před ním.
1: Dostáváme se k dalšímu problému, nesmíme samozřejmě zapomenout na ploché nohy, jak se hezky česky říká, také platfus. Co to je?
2: Tak zase takový dost laický užívaný pojem a většinou se tím míní vlastně ta plochá noha v dlouhé ose, kdy, když si ten člověk stoupne, tak nemá tu vykreslenou krásnou klenbu pod vnitřním kotníkem a vlastně je tam jakoby známka toho propadu, kolapsu té klenby. A to vlastně my označujeme jako za plochou nohu. Většinou je to vlastně špatné postavení, nebo je to způsobeno špatným postavením patní kosti vůči hlezení. Ten problém není v hleznu jako takovém, ale problém je v patě, která vlastně nám uteče zevně a díky tomu dochází k propadu hlavice hlezení kosti a ta pak tam jakoby prominuje do té plosky a vyvolává to ten dojem, že tam vlastně ta klenba není a je to takový rozpláslá, rozplizlá noha. Těch stádií nebo stupňů je celá řada, sleduje se to už v dětském věku, je tam samozřejmě snaha o nějakou konzervativní léčbu, pokud je to dynamická dětská plochá noha, tak u těch lehkých stádií se to samozřejmě dá ucvičit a samozřejmě během toho vývoje, kdy ta noha roste a nějakýma protektivníma pomůckama trošičku zastabilizovat a zlepšit. V případě potom máme plochou nohu dospělých a ta už je na podkladě degenerace, kdy dochází k tomu kolapsu, tomu zabránit moc nemůžeme a tam je to spojeno i s rozvojem artrotických změn a tam samozřejmě se to řeší, pokud je to symptomatické, to znamená příznakové, bolestivé, tak se to řeší operačně.
1: Takže to bylo další téma, ploché nohy. Po písničce se budeme pokračovat dnes s naším hostem, panem doktorem Jiřím Jurčou. Probíráme chodidla a já připomenu linku 475 212 212 pro vaše dotazy.
3: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: pořadu host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Pokračuje dopolední expres Českého rozhlasu Sever. Hostem je dnes lékař Jiří Jurča. Zaměřili jsme se na chodidla a dostáváme se, já tady mám zase takový zvláštní název, tak doufám, že to přečtu správně, hallux valgus, tedy vbočený palec. Co to je?
2: Tak je to poměrně známá diagnóza. Je to vlastně vychýlení palce směrem k malíku. Tam se nemylme, že vbočený, tam jde o to postavení toho skloubení, ale ten palec se vlastně vychyluje směrem zevně. A je to deformita, která může být i vrozená, to je takzvaný juvenilní hallux valgus, častěji se objevuje se u dívek v pubertálním nebo prepubertálním věku, ale spíše je to potom deformita statická, získaná a zase bohužel ty ženy to odnášejí daleko víc než ty muži, nejenom v případě té nohy, ale v celé řadě jiných chorob a diagnóz, tak je to zase častěji u žen. Mm-hmm. A je to deformita, jestli ten palec tedy takto kroutí, je tam změna rozložení zátěže, vyvolává to následně bolestivost, která se potom promítá i do celé té příčné klenby a následně to deformuje nebo může deformovat celé to přednoží. Takže ty pacientky přicházejí pro jednak z estetického hlediska, ale to z menším měřítku, ale spíše pro nějakou bolestivost a v nášlapu nebo bolestivost toho palce a omezený pohyb. Následně na to může nasadit samozřejmě i artróza toho kloubku, to už je ale ve výrazně pokročilých stádiích. Tady je samozřejmě ještě jedna diagnoza, takzvaný hallux rigidus, to je zase stuhlý palec, kde jsou prostě projevy stuhnutí toho palce, ten palec může být rovný nebo převážně je v ose nebo v tom fyziologickém rozmezí toho postavení, ale ten kloub bolí a deformuje se a rozvíjí se tam artróza.
1: Často se zmiňují v souvislosti s tímto boty na podpatku, když dámy je rády nosí, nebo to taky není, a nebo naopak třeba ta móda teďka v poslední době spíš té sportovní obuvi spěje k tomu, že toho je méně.
2: Tak nemyslím si, že je toho méně. Těch deformit je to. A samozřejmě je tam, je to statická deformita, která je získaná, ale jakýsi podíl genetické zátěže je tam vždycky. Ale ano, zrovna nošení vysokých podpatků, dlouhodobé, tak vede k té deformitě a k tomu, že tam ten si vlastně ta žena nabíhá v uvozovkách na vidle, aby jednou měla problémy s tím přednožím. Mhm. Ano.
1: Jak se vbočený palec léčí?
2: Vbočený palec se nedá vyléčit konzervativně. Takže pokud a ta pacientka většinou přichází, nebo pacient, samozřejmě v nějakém procentu to můžou být i muži, pokud tedy přichází, tak přichází už většinou se symptomatickým, to znamená příznakovým, to znamená, že je to bolí, nebo mají tam omezený pohyb, vadí jim, dělají si tam otlaky, nebo to už následně deformuje vedlejší prsty, tak se to dá vyléčit jenom operačně. Mm-hmm. V současnosti ale existuje mini-invazivní i operativa toho přednoží, to znamená z minimálních 2 mm vstupů se dá vyřešit krásně celé přednoží. Ten rozvoj je otázkou posledních 10-15 let, takže nemusí to být jenom otevřené výkony, ale jsou dneska možné i mini-invazivní. Řada z těch výkonů se dá i provádět třeba formou jednodenní chirurgie.
1: Může tam ulevit nějak nám fyzioterapeut v případě tady toho problému nebo
2: ano,
1: nějaké cvičení?
2: Jistě, takhle cvičením určitě ne, ale samozřejmě ta noha se dá nějakým způsobem protahovat, procvičovat. Nějaký stretching nám do jisté míry a do určitého období může ulevit od té intenzivnější bolesti. Tu deformitu tím ale nesrovnáme. Můžeme samozřejmě nějakými kinezioterapy zlepšit to postavení palce v té botě v rámci toho nášlapu, ale jakmile ty tejpy sundáte nebo

0: Partnerem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Pokračuje dopolední expres Českého rozhlasu Sever, poslední kolo pro našeho dnešního hosta, kterým je ortoped Jiří Jurča, a dnes jsme se zaměřili na chodidla a dostáváme se k takzvaným kladívkovým prstům. I tady se jednoduše prostě zeptám, co to je.
2: Tak je to zase získaná deformita prstů a má zpravidla přímou souvislost právě s deformitou toho prvního paprsku, to je z palce v kombinaci právě s valgozním palcem, tak jak jsem, neboli vbočeným palcem, tak jak jsem v tom předchozím vstupu zmiňoval, že vlastně ten problém toho palce následně vede k deformování celého toho přednoží, tak to je právě ono. Ta možnost té kladívkové deformity tam je zřejmá, samozřejmě může být i kladívkový prst sám o sobě, je to zpravidla způsobeno tím, že dojde k porušení plantární plotínky ve skloubení mezi tím vlastním prstem

0: a zánartní kůstkou. Ten prst následně se staví do takzvaného suprodukčního postavení, neboli vlastně jakoby nahoru se zvedá, a to kladívko je vlastně důsledek. Vzniká tam vlastně tím, že ten v tom interfalangálním, to znamená tom mezičlánkovém kloubku, se vlastně vytvoří ta deformita, aby ten prst celý netrčel nahoru. To může být způsobeno samo o sobě na podkladě příčiny ploché nohy, nebo to právě souvisí s tím palcem, který tlačí na ten prst, a to příčině plochá noha vzniká jakoby následek. Těch kombinací je celá řada. Ta noha jako komplex je dost složitá a není zpravidla izolovaná deformita, existuje, je možná, ale častěji se setkáváme s různou kombinací. Problematikou předonoží jako takového může být problém i právě u starších lidí, kde ty lidé přicházejí a mají už zborcenou tou klenbou, to je ta plochá noha dospělých, a k tomu samozřejmě mají i deformované přednoží. Takže těch variací je tam celá řada, když takový člověk přijde a že ho bolí vlastně de facto celá noha, a nebo přijde, že mu vadí palec, ale vy mu musíte najednou vysvětlit, že gro jeho problému je špatně postavená noha v zátěži a že potřebujeme nejdřív srovnat tu zadní nohu, která ho vlastně tolik netrápí, a pak, když tohle vyřešíme, budeme řešit teprve ten palec, protože když vyřešíme ten palec a necháme mu, že mu ho osově srovnáme a necháme mu špatně postavenou zadní nohu, tak ten palec znova se zdeformuje. Mm-hmm. Tak je potřeba tomu pacientovi vysvětlit, že jsou tam jisté souvislosti anatomické, mechanické, a jsou to spojené nádoby, je potřeba to řešit komplexně, ne izolovaně.
1: Takže se vlastně dostáváme zase na úplný začátek. Ano. Měli bychom správně chodit, mít správnou obuv.
0: A když máme problém, tak jít k odborníkovi, který se na tu problematiku specializuje, a řešit to. Medicína se za posledních 20 let strašně posunula stran rozvoje a specializuje se. A jednotlivé obory se rozštěpují na podobory, subobory, a i ta ortopedie je obrovsky pestrá, široká, a nemůže v současnosti někdo tvrdit, že dělá všechno. Pokud to dělá, tak to nedělá správně. Hmm. Měl by potom tedy ten pacient, pokud má problém, jít za člověkem, který se specializuje na problematiku nohy, když má problém s rukou, tak na problematiku ruky, když má problém s ramenem, tak ramena a podobně.
1: Mám tady úplně poslední otázku, takové až, no, vypadá to barefoot boty, vypadá to až zázračně, jak by to mělo pomáhat. Co si o nich myslíte?
0: To je také hezké zaklínadlo, ptají se na to zpravidla lidé kolem třicítky v ambulanci. Já jim na to odpovídám, ano, je to bota, která reflektuje vlastně, je to bosá obuv svým způsobem. Je to, má to být návrat k předkům, k tomu, co jsme nosili, nebo naši lidé, naši předci chodili bosí. No ale oni nechodili po betonu a nechodili po chodnících zpevněných a po asfaltu. Takže za mě ta bota má smysl na zdravou nohu, ne už deformovanou, protože vám ta noha nepomůže, pokud ten člověk bude mít plně rozvinutou tou plochou symptomatickou nohu a nasadí si barefooty a bude ještě navíc chodit s nima po chodníku nebo po silnici, prostě po městě, tak ty potíže bude mít ještě horší, ano, a se mu nesrovná. To je nesmysl. Má to smysl jako prevence na zdravou nohu, a chodit tam, kde ty jsou nespevněné cesty, trávníky, chodníčky, oblásky, prostě kde je ta odezva zpětně na tu nohu, je tam stimulace, tudíž ta noha reaguje, ty svaly se aktivují a je to protektivní, ale není to terapeutická pomůcka na plochonoží nebo na deformitu palců, to je nesmysl.
1: Radí dnešní host do dopoledního Expresu, lékař ortoped Jiří Jurča. Moc krát děkujeme za návštěvu i za vaše postřehy a rady. A opět zase příště naslyšenou.
0: Díky, mějte se, naschledanou.

0: Marta Kubišová s nebývalou ochotou písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever.
1: Regionální stopař.
0: Na letošní rok vyhlásil Spolek pro obnovu venkova už 30. ročník soutěže Vesnice roku. Od roku 2016 se přihlásil největší počet obcí, 245. Jen v Ústeckém kraji jich je 28. Hodnotící komise musí všechny obce navštívit a má na to jen 2 hodiny. O vítězství se uchází i Tisa na Ústecku. Byl u toho náš severočeský stopař Robin Rerich.
2: Je to 120 minut z každé obci. Dá se za těch 120 minut stihnout navnímat ten život obce?
3: Je to úplně jednoduché, navnímáte to. Jak když se to naučíte a naučíte se vnímat to, co je potřeba, tak ano. A poznáte i na starostovi, jestli se to užívá nebo ne. Je důležité, aby si to ten starosta a ty lidi užívali. Ne se stresovali tím, že tam dojede 12 lidí.
2: Říká komisařka Jana Červinková. Přináší ten časový limit nějaká omezení?
4: No samozřejmě velká. My nemůžeme dát prostor všem spolkům. A pokud se na ně prostor nedostal, tak jsme vytvořili takovou galerii pozvánek.
2: Vysvětluje Jiří Turek, starosta obce Tisa.
4: Celé ten náš koncept je v podstatě postavený na jednoduchém tématu. A to je to, co se dá zažít za jeden rok v Tise. A máme takové moto, neobyčejně obyčejný rok v Tise.
5: Teď se blížíme teda v rámci sportu, je to takové netradiční, ale my máme sportovní hřiště a máme, okamžitě následuje hřbitov. Tady se házelo hod granátem a ten granát kolikrát skončil na hřbitově, že jsme ho hledali na hřbitově, taková kuriozita.
6: Co všechno se u nás
2: je to i o tom pocitu, který zažijete?
7: To každopádně, na to klademe velký důraz.
2: Vysvětluje předseda komise Michal Mančel.
7: Samozřejmě soutěž Vesnice roku je o komunitě, o rozvoji, o životním prostředí a o spolupráci místních spolků, živnostníků a my samozřejmě na tohle všechno jsme zaměřeni.
3: Každý máme něco na starosti. Je tam třeba živočicháři, jsou tam, což je oranžová stuha, zelenáře, který sledují hlavně jako zelenou stuhu, modrý to je společenský život, bílej to je péče o děti a mládež a vlastně to, jak se pracuje s dětma, jestli se vzdělávání jako hodně podporuje. No a ta zlatá je komplexní, to je takový ten život, ale to na vás dýchne a to poznáte kdykoliv.
2: Říká Jana Červinková, co ten titul Vesnice roku pro obec znamená?
8: Je to samozřejmě prestiž, ale my nechceme moc propagovat naší obec, co se týče turismu. Takže my se snažíme soutěžit, protože jsme vesnice a ne, že jsme turistická oblast.
2: Říká místostarosta obce Tisa Jiří Červinka. Titul v soutěži Vesnice roku je spojený s odměnou.
8: Pro nás to znamená hlavně příspěvek finanční, který pak můžeme investovat třeba do interiéru v našem kulturním domě, že jo. My potřebujeme zrekonstruovat sál, vymalovat a udělat interiéry.
2: Tento týden se komise sejde a vyhodnotí všech 28 přihlášených a navštívených obcí z Ústeckého kraje. Vyhlášení výsledku je připravené na 27. června. Z Tise Robin Rerich, Český rozhlas.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: První červnový dopolední expres Českého rozhlasu Sever končí a já pro vás teď mám takovou sladkou tečku. A ne, není to Slávka Brádlová, ale její dnešní recept. Tak si přichystejte tušku a papír a já se rozloučím.
1: Vaříme se Slávkou.
2: Dnes si připravíme takovou sladkou rychlovku, pohár se sušenkami. Budeme potřebovat 250 gramů karamelových sušenek, 250 gramů mascarpone, 200 ml šlehačky, višňovou marmeládu nebo jinou pikantní marmeládu anebo čerstvé ovoce, případně ještě trochu cukru. Sušenky rozmixujeme nebo rozdrtíme ne úplně do hladka. Ušleháme šlehačku a smícháme ji s mascarpone, případně trošku osladíme, ale ty sušenky jsou sladké sami o sobě docela dost. Část sušenek dáme na dno poháru, pak dáme krém, na něj marmeládu nebo ovoce, ještě jednou vrstvu krému a povrch ozdobíme také sušenkami. Necháme alespoň chvíli, ale raději tak 3-4 hodinky v chladu proležet.
1: Vaříme se Slávkou.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Ředitelství silnic a dálnic zprovoznilo střední část obchvatu České Lípy. Vedení Krupky dnes s obyvateli města projedná budoucnost školní budovy v Soběchlebech. Žalobkyně Lastovecká podala rezignaci, v lednu ji nadřízení odvolali z vyšetřování bitcoinové kauzy. Dnes čekejte oblačno až polojasno, ojediněle přehánky, postupně další protrhávání oblačnosti a teploty mezi 20 až 23 stupni. Zprávy má Jirka Zeman, hezké poledne. Obchvat České Lípy je ode dneška delší. Ředitelství silnic a dálnic zprovoznilo střední 1,5-kilometrový úsek mezi průmyslovou zónou Dubice a místní částí Dolní Lipchava. Stavba závěrečné 9 kilometrů dlouhé etapy zatím naráží na odpor ekologických organizací, říká generální ředitel ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.
2: Bojujeme zde bohužel s velkým odporem v rámci už jako vůbec vydávání výjimek, schránění živočichů. Takže tuto chvíli ty boje jsou tady poměrně zásadní a velký, to znamená těžko dneska odhadovat ten čas, kdy začneme. Zatím těch našich odhadech je rok 2029-2030, kdybychom chtěli začít pokračovat vlastně ve směru na nový boj.
0: V Krupce na Teplicku dnes projednají budoucnost školní budovy s knihovnou v části Soběchleby. Setkání se koná na zahradě školky Sluníčko. Podle místostarosty Rostislava Kadlece z uskupení Krupka náš domov chce město znát názor místních obyvatel i rodičů dětí z mateřinky. Nabízí tři možné varianty.
3: Budovu zbourat a postavit moderní školku, opravit a využít pro školku a knihovnu nebo víceúčelové využití, jako tělocvična v suterénu, knihovna a školnický byt v přízemí, školka v patře a další prostor v podkroví. Budova Soběchlebské školy stojí u hlavní silnice téměř 130 let, modernizací prošla před 50 lety. Z Krupky Jana Vitásková, Český rozhlas.
0: Olomoucká státní zástupkyně Petra Lastovecká, kterou v lednu její nadřízení odvolali z týmu vyšetřující bitcoinovou kauzu, doručila dnes dopoledne na ministerstvo spravedlnosti rezignační dopis. Českému rozhlasu to potvrdila sama Lastovecká. Definitivně se tak prý rozhodla poté, co dostala výtku za rozhovor pro Radiožurnál, ve kterém popsala své působení v kauze Bitcoin. Reakci ministerstva spravedlnosti a vrchního státního zastupitelství v Olomouci zjišťujeme. Proti výtce za rozhovor se Lastovecká brání u vrchního soudu. Ten by měl rozhodovat ve druhé polovině června. Maďarský premiér Péter Maďar je připravený okamžitě podniknout kroky vedoucí k odvolání prezidenta Tamáše Šujoka. Oznámil to po jejich dnešní schůzce. Maďar považuje Šujoka za loutku bývalého premiéra Viktora Orbána a už po svém vítězství v dubnových volbách ho vyzval k rezignaci. Termín, který mu stanovil, vypršel včera. Šujok ale opakovaně prohlásil, že odstoupit nehodlá.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte oblačno až polojasno, ojediněle přehánky, postupně další protrhávání oblačnosti, večer se přechodně místy až vyjasní. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 20 až 23, na horách na 15 až 18 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Podbořanech na Masarykově náměstí se srazila dvě osobní auta. V Ústí nad Labem je kvůli výkopu pro rekonstrukci vodovodu uzavřená Bělehradská ulice ve směru do centra, pojedete tam po objížďce. A v Litoměřicích je úplně uzavřená Ladova ulice. Počítejte se zdržením a jeďte opatrně. Hezký poslech Českého rozhlasu Sever.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Písničky na přání.

0: Písničky na přání s Renátou Filipy.
1: Na Českém rozhlase Sever jsme právě teď odstartovali dnešní polední pondělní písničky na přání. A vy můžete volat do studia na telefon 475 212 212, můžete psát e-maily na adresu zahrajte@rozhlas.cz a můžete posílat SMSky na číslo 911 04. A dnes si jako první o písničku na přání zavolala paní Jirka z České Kamenice. Hezké odpoledne.
2: Hezké odpoledne, Renátko, tak já bych chtěla nechat zahrát písničku Natko, jak jsme se domluvili.
1: Ano.
2: Byla by to vzpomínka na mýho manžela, který dneska, je to 8 let, co mi odešel a on měl Michala Tučnýho rád, takže tuhle písničku pro něj do nebíčka.
1: Děkuju. Michal Tučný, já budu žít na věky. Paní Jirko, díky za zavolání a hezký den, naslyšenou.
2: Taky naslyšenou.

0: Michal Tučný a já budu žít na věky. Tady je Český rozhlas Sever, pojďme na další písničku na přání. To vybírá paní Maruška z Kamenického Šenova. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne vám do redakce i všem posluchačům.
0: Jakub Smolík a nádherná píseň Nejsi má. Tak paní Maruško, komu ji pošleme, pro koho bude?
1: Tak já bych tuto písničku poslala do České Kamenice manželům Irence a Vaškovi Nemlajnovým a do Kamenického Šenova paní Haně Knoblochové a všem posluchačům, kteří mají rádi vaše skvělé rádio, a vám mnohokrát děkuji.
0: Taky děkuji za zavolání a posílám tedy Jakuba Smolíka. Díky a naslyšenou.
1: Děkuji, nashledanou.

0: Jakub Smolík, Nejsi má. 12 hodin a 18 minut, k tomu vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho písničky na přání. Tu další na naší lince už vybírá pan František z Kralup nad Vltavou. Pane Františku, i vám hezké odpoledne.
1: Hezký den přeji vám i všem posluchačům Rádia Sever.
0: Tak vy jste vybral vaši oblíbenou a moji vlastně už taky díky vám Leďku Kozderkovou písničku Já už vím, pro koho bude.
1: Bude to pro všechny posluchače, pro dcery Evičku a Kačenku, Boženku do Žadce a Zděničku do Kralup a jinak všem posluchačům přeji hezký zbytek dne a vám hlavně hezký vysílání a mějte se zdraví, díky.
0: Pane Františku, děkuju, tady je Laďka Kozderková, naslyšenou.
1: Naslyšenou, díky.

0: Tohle byla Laďka Kozderková a my pokračujeme v písničkách na přání na Českém rozhlase Sever. Ale tentokrát první z vašich e-mailů tento den na adrese zahrajte@rozhlas.cz. Prosím o píseň od Terezy Mátlové Bugatti Boogie pro všechny jen tak, kterým se bude písnička líbit. Děkuji, paní Božena.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever.

Tereza Mátlová dospívala, my pokračujeme v písničkách na přání na Českém rozhlase Sever, ale pojďme na další e-mail, ten posíláte stále na adresu zahrajte@rozhlas.cz. Hezké pondělí, písničku ke dni dětí vybrala dnes moje maminka Jaroslava a bude to Michal David Poupata. Všem dětem k svátku, Laurám k meninám, všem dnešním narozeninovým oslavencům, vám do rádia a všem posluchačům od Jaroslavy a taky Sylvie z Prahy.

0: Michal David a jeho poupata všem dětem ke dní dětí. Tak pojďme na další písničku na přání a o tu si k nám do Českého rozhlasu Sever do studia zavolala paní Marie z Benešova nad Ploučnicí. Paní Maruško, hezké odpoledne.
1: Dobrý den, paní Renatko, zdravím všechny posluchače. A tu dnešní písničku bych chtěla poslat mojí milované dceři Monice, jejím dnešním kulatinám. Moničko, hodně štěstí, zdraví ti přeje máma a sestra z mateří. Měj se hezky a uvidíme se 1.8. Děkuji, Renatko, za vyhledání písničky.
0: Písnička bude od Petra Kotvalda, Stanislava Hloška, holky z naší školky, je to tedy obyčejné.

Petr Kotvalt a taky Stanislav Hložek, jeho holky z naší školky. My pokračujeme v písničkách na přání, tady je další e-mail. Dobrý den, prosíme o zahrání písničky Santa Maria pro našeho tatínka Jiřího Pražáka z Bradlecké Lhoty, aby měl pěkný den a zároveň poděkovat za všechno, co si pro nás tati společně s maminkou udělal. Děkujeme za písničku a přejeme vám do studia všem posluchačům pěkný den. Posílá to Ivona, Renda, Pavla, Marťa a Lucka.

Vítězslav Vávra, jeho citronová holka a taky písničky, které nestárnou, které hrajeme na Českém rozhlase Sever. Pojďme teď na další písničku na přání a máme 12 hodin 42 minut, ještě doplním. Tak vaše SMSky, pardon, vaše e-maily na adrese zahrajte@rozhlas.cz. Jaromíra Nohavicu a Porubu, tuhle písničku bych chtěla věnovat všem babičkám, protože ta moje byla úplně nejlepší a vždycky jsem s ní strávila skvělý den dětí. Posílá to paní Naďa.

nábřeží s křivancemi na ruku a dřív než odletěl, tak mrkl na mě spiklenecky. Tady to bylo, kde jsem přečetl knížky všecky. Tady to bylo, kde mi uvázali šátek a já měl ruce otlačené od mávátek a žluté lampiony svítily jak bludičky.

praskující letadlo klesá na dlaně.

se tě letmo dotkl a hvězda padla z nebe, a jak tak padala, země se chvěla. Tramvaje cinkaly a poruba se probouzela. Tady to bylo a jinde nemohlo být. Těžko si vybrat místo, kde by se chtěl narodit, pod jakou vlajkou,

Jaromír Nohavica a jeho Poruba. My pokračujeme v písničkách na přání a teď už z vašich SMSek na čísle 911 04. Dobrý den, prosím, Mariana Vojtka a líbezná písničku posílá na manželce od Honzy.

Marián Vojtko a jeho líbezná. My na Českém rozhlase Sever v našich písničkách na přání v této hodině stihneme ještě jednu písničku. Dobrý den o skupinu Oceán a Ráchel. Písnička bude pro všechny.

0: Tohle byla skupina Oceán a píseň Ráchel, taky poslední písnička na přání, kterou jsme stihli v této hodině. Ty další na Českém rozhlase Sever tradičně po 18. hodině s kolegou Miroslavem Tartárkem. Teď už Jirka Zeman připravuje nové zprávy od nás ze severu Čech a Renáta Filipy vám přeje hezký poslech.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Ústí nad Labem má ode dneška novou trolejbusovou trať. Ústecký kraj a některé obce připomínkují návrhy na akcelerační zóny pro větrné elektrárny. Dnes je poslední možnost. Nemocnice ve Slaném otevřela nové ortopedické operační sály. Počasí na dnešek oblačno až polojasno, ojediněle přehánky, postupně další protrhávání oblačnosti a teploty mezi 20 až 23 stupni. Zprávy má Jirka Zeman. Pěkné odpoledne. V Ústí nad Labem dnes začal provoz na trolejbusové trati, která spojuje čtvrtí Krásné Březno do Bětice a Severní Terasa. Jde o první trolejbusovou trať ve městě po 17 letech, uvedla to ředitelka ústeckého dopravního podniku Simona Mohači. 18-metrové trolejbusy nahrazují původní 12-metrové autobusy. Nahoru po ulici Výstupní jezdí trolejbusy napájené proudem z troleje. Při cestě dolů využívají baterie. Dnešek je posledním termínem pro připomínky k akceleračním zónám. V Ústeckém kraji vymezují oblasti pro zjednodušenou stavbu větrných elektráren, konkrétně na Chomutovsku, Lounsku a Litoměřicku. Ústecký kraj nesouhlasí s vymezením plochy na dohled od hory Říp. U zóny v Krištofových Hamrech na Chomutovsku upozorňuje na územní protivzdušné obrany města Česka. Připomínky je potřeba zaslat Ministerstvu pro místní rozvoj.
3: Pošle je třeba Lubenec. Nezávislý starosta Jiří Chaloupecký se obává hluku a vysušování krajiny. Upozorňuje na možné uvolňování sklolaminátu z lopatek nebo na to, že v lokalitě bývá jen mírný vítr. Připomínkovali taky Blatno a Vroutek. Třeba kvůli ochrannému pásmu dvou plynovodů nebo odvodňovacím zařízením, která může stavba ovlivnit. Z Lounska Jana Vitásková, Český rozhlas.
2: Nemocnice ve Slaném na Kladensku dnes slavnostně otevřela nové ortopedické operační sály. Nové prostory umožní tamním lékařům ošetřit dvakrát tolik pacientů než dřív. Například u tzv. Endoprotéz půjde o zhruba 700 operací ročně. Pracovníci nemocnice museli kvůli chybějícímu zázemí doteď využívat jeden z gynekologických sálů, pokračuje ředitel nemocnice Štěpán Votoček.
4: Vybudování ortopedických sálů je pro nás zásadní, protože ortopedie je obor, který se nejenom u nás rozvíjí výrazně v posledních letech díky stárnutí populace, která potřebuje být pohyblivá.
2: Stavba ortopedických sálů stála přes 60 milionů korun. Valná hromada skupiny ČES od rána v pražském kongresovém centru jedná o schvalování výše dividendy za loňský rok. Na programu má taky plán na rozdělení společnosti. Ten má být prvním krokem k zestátnění výrobní části ČESu. O dividendě a dělení firmy se bude hlasovat až pozdě odpoledne nebo večer. Oba body by měla valná hromada schválit.
1: Počasí.
2: Dnes čekejte oblačno až polojasno, ojediněle přehánky, postupně další protrhávání oblačnosti, večer se přechodně místy až vyjasní. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: V Děčíně v ulici Vítězství mezi Křešicemi a Starým městem silo nákladní auto do příkopu. Na silnici číslo 13 na kraji Libouchce na Ústecku se srazilo osobní auto s nákladním. V Ústí nad Labem v Klížské ulici kousek od Hvězdy bouralo osobní auto s trolejbusem a na silnici číslo 13 na Liberecku u Jítravy narazilo osobní auto do stromu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. 'Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Tady je Oskar Hess a posloucháte pořad Osobnosti Česka. Mým dnešním milým hostem je Petr Neužil. Dobrý den.
2: Dobrý den a zdravím všechny posluchače.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Petr Neužil je známý český kardiolog, primář kardiologického oddělení v nemocnici Na Homolce. Specializuje se na katetrizační léčbu srdečních arytmií. V roce 2007 založil první robotické katetrizační pracoviště v České republice. Patří mezi průkopníky moderní kardiologie. Jeho tým dosáhl několika světových prvenství. Například, když tak mě, Petře, prosím vás, opravte. Laserové ablace, fibrilace síní, implantace bezdrátového intrakardiálního kardiostimulátoru.
2: To jde.
1: Můžu vás poprosit, jestli byste tady ty dva zákroky nebo ta prvenství nějak přiblížil laicky?
2: Jasně, za prvé. Ono se to hodně v těch médiích opakuje. To robotizační pracoviště, upozorně to katetrizační robotické pracoviště, nikoli v chirurgické, protože chirurgie dneska v chirurgii dominuje robot, jmenuje se to Da Vinci, tak to pořád jako jede, jo. Ale ty katetrizační intervence roboticky asistované jsou mrtvé. Takže my jsme to založili, abychom to po asi 15 letech zrušili. Jo. Takže jeden ten stroj, to magnetický systém navigace katetrů, tak je dokonce v depozitu Technického muzea. Jeden je někde na experimentální laboratoři, kterou máme na Albertově, a druhý jako magnetický systém stojí přímo na trávníku u naší dolní spodní vrátnice nemocnice. Takže jsme z toho udělali takový jako piece of art, jo. Ale abych byl seriózní, tak ono, ty katetrizační intervence arytmií udělali velký skok, nikoli nějakými těmi termickými energiemi, ale především v roce 2017 se nám povedlo udělat takovou velkou invenci, že jsme nahradili termickou lézi, to má teplotní aktivaci, kdy jsme ty buňky pálili horkem nebo jsme je mrazili, tak jsme vlastně použili poprvé vůbec na světě takzvaný puls. Je to vlastně aplikace pulzního pole, je to taková vysokovoltážová vlna, která vlastně naruší integritu ty buňky, vlastně celistvost membrány a vlastně ji ničí jiným způsobem. Tak to byla hodně velká invence a u těch bezdrátových stimulátorů to neskončilo. V tom roce 2012, kdy jsme udělali první vůbec celosvětově implantaci toho bezdrátového stimulátoru do pravé komory, teď se nám povedlo vlastně a referovali jsme to v Chicagu před asi 3 týdny na konferenci první taková fyziologická stimulace tím Lidl stimulátorem do takzvaného převodního aparátu, a to nemá cenu vysvětlovat, protože to bych tady byl zase tak 2 hodiny a ještě byste tomu stejně nerozuměli.
1: Rozumím, a já se ještě zeptám jenom, abych to správně pochopil. Vy zavedete teda, protože jsou podle mě i lidi, kteří jako neví, co vlastně ta katetrizace jako je, vy zavedete tříslem.
2: Oskare, je spousta katetrizací, jo. Všechno, kde zavádíte do nějakého cévního systému nebo do jakéhokoliv, jako do těla, zavádíte hadičky, cévky, dráty, tomu se říká katetrizace. Jo? Takže katetrizací už je třeba běžná věc, která se používá na jakékoliv jednotce intenzivní péče, kde se zavede třeba do vnitřní krční žíly cévka, kterou se provádí nutrice, zma výživa. Jo? Nebo se tím zavádí dočasná kardiostimulace. Nebo se třeba používá angiografických cévek k znázornění, kontrastnímu znázornění všech možných cévních systémů. A to třeba na srdci, nohou, ledvin nebo krku. Nebo se třeba provádí hezká katetrizace, kdy se dělá u pacientů, kteří mají akutní mozkovou mrtvici, akutní mozkovou příhodu, tak se třeba dělá speciální taková retrakce, stažení těch embolizovaných hmot z toho mozku. Takže těch katetrizací je mnoho, ale ta naše katetrizace, kterou já se zabývám, je katetrizace, která je zaměřená na odstranění srdečních arytmií. A to spočívá v tom, že musím z některých cévních přístupů, ale obvykle to děláme z třísel, z má levé, máme levé pravé tříslo, máme tam žile, máme tam tepny a my zavádíme 2, 3, 4 katetry do různých oddílů srdce. Máme pravou, levou komoru, máme pravou, levou síň a podle toho, jaká ta arytmie je, o jakou arytmii se jedná, tak takovou arytmii potom řešíme a takový potom katetry musíme strčit. Jo? Takže to je hodně velké spektrum těch katetrizací a my se zabýváme hlavně tou intervencí těch srdečních arytmií.
1: Rozumím. A vy v tom srdci, zase si to, musím si to nějak představit, to vy tam vlastně elektrickým výbojem.
2: Není to elektrický výboj, je to ten puls. Jo.
1: Je to puls.
2: Ale je to pravda, jste trošku blízko, protože vlastně my jsme tu tepelnou energii, která vlastně laser vytváří teplo, radiofrekvenční proud vytváří teplo, ultrazvuk vytváří teplo. Takže dokonce se používali mikrovlny, jo, jako mikrovlnku, tak jsme tam dávali mikrovlné pulzy a to vytváří tepelný efekt a vy vlastně tu buňku zničíte tak asi jako kdybyste si udělal vajíčka na pánvi, jo, uděláte volský oka. Na druhou stranu ten efekt toho pálení nebo toho mražení, protože jsme používali i kryo, to znamená mražení těch buněk, tak ten efekt nebyl dostatečný a nebyl predikovatelný, nebyl jakoby odhadnutelný. A my jsme vlastně se dostali k nějakému našemu kamarádovi, který modifikoval pulzy defibrilátoru. Jo? Každý známe defibrilátor, známe ty automatické defibrilátory, z letiš a z nádraží, dokonce jsme tady v Karlíně měli jednoho pacienta, kterého zachránili policajti, policie České republiky, někdy asi před 2 rokama se povedlo tady vlastně na té ulici Křižíkově zachránit pacienta, který spadnul, že automatický defibrilátor a ten puls toho defibrilátoru má milisekundy. A ten kolega si hrál s těma milisekundama, on to zkrátil ty milisekundy na mikrosekundy a do toho pulzu narval nikoliv třeba 200 voltů, 800 voltů, ale 2000 voltů a víc. A tím způsobí, že vlastně my neškvaříme tu buňku, protože tam není tolik tepelný efekt, ale ten puls vlastně zničí membránu, obal té srdeční buňky a vlastně ta buňka rozplyne. Je to asi něco podobného, jako kdybyste místo toho vajíčka, který dáte na ten pánev, to vajíčko vzali i v té skořápce, tou skořápkou udělal mikrodírky, jako velikonoční vajíčko, že udělal tam mikrodírky a ono to vajíčko, ta syrová hmota vyteče. Je to úplně, a ta buňka taky takhle vyteče. Takže to jsme zavedli v roce 2017 a to celé světová revoluce v rámci té léčby srdečních arytmí.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je kardiolog Petr Neužil. Mně se strašně líbí, s jakou vervou a vášní o té vaší tematice, o tom srdci mluvíte.
2: Já mluvím o jiných věcech zvláštní.
1: Zase laicky pro naše posluchače, ale i pro mě, no. Protože mě to zajímá, že těžko si to člověk jako představí. Tak co je vlastně ta srdeční arytmie? Srdce bije v nějakém tempu.
2: Jasně.
1: A když začne být arytmicky, tak bije mimo ten rytmus.
2: Jasně. Tak to je to logické a vlastně jsem se to jako řekl. Tak já vlastně nemusím nic dodávat, protože to je pravda. Jo?
1: No jasně,
2: to, co jste řekl, je pravda. Ale proč se to děje, je prostě složité. Protože srdce je plné svalových buněk. A jak jsem řekl, tak jsou to 4 oddíly. Jo? Jsou to síně, levá, pravá a pak komory, levá, pravá. A to srdce má svůj automatický systém nebo autonomní nezávislý systém tvorby impulzu. Jo. Má tam zhluk buněk, říkáme tomu sinusový uzel, a ten zhluk buněk je to lokalizované v horní části pravé síně a z tohoto hnízda těch buněk, které se umí aktivovat elektricky, vychází ten impuls. Mm. Takže to, že nám srdce bije pravidelně, to způsobuje ten uzlík. A z toho uzlíku se ty impulzy dostávají do dalších částí srdce převodním aparátem. Jo? Říkáme tomu převodní aparát. Jsou to vlákna, která vlastně jsou něco mezi nervovými vlákny a svalovými vlákny. Původně to byla svalová vlákna, která jako trošku zdegenerovala a stala se vodivým převodním systémem. Takže oni jsou uspůsobeny tím tou filogenetickým vývojem nás jako lidí, tak jsou vytvořeny podmínky k tomu, aby šikovně vedly ty impulzy, aby ty síně se stahovaly dřív než ty komory, aby potom v těch komorách se třeba pravá a levá síň stáhly v koordinaci taky. To dneska využíváme taky k léčbě, abychom třeba u pacientů, kteří mají srdeční selhání, tak my takzvaně synchronizujeme elektricky stah těch komor, že oni jsou rozhozeni tím, že mají to selhání. Takže samozřejmě ten impuls má svoje teda cesty a ty arytmie mohou vznikat několikým způsobem. Buď ten uzel se zblázní a vysílá nějaké impulzy navíc, nebo se zblázní některé buňky toho systému a vytváří buď okruhy, krouživý pohyb, jako když se pes točí za ocasem, tomu říkáme reentry typ tachykardie, anebo potom ty impulzy jsou z jednotlivých míst toho srdce. Buď jsou se síní, z pravé levé síně opět, anebo jsou z komor, pravé levé komory. A potom máme specificky komorové arytmie, které jsou způsobeny buď akutním infarktem myokardu, nebo léčbou, anebo vlastně hojením toho akutního infarktu myokardu. Takže máme buď fibrilaci komor, to jsou ty smrtící arytmie, že ten člověk spadne někde na ulici, že jo, pak ho zachraňujeme tím defibrilátorem. Že jo. A to bývá velmi často v průběhu akutního uzávěru té koronární měčité tepny, tedy tím pádem akutního infarktu myokardu. Když ten infarkt se blbě zhojí, tak v levý pravý komoře, nejvíc se to zasahuje pravou a levou komoru, tak v té levé komoře se vytvoří jizvy.
1: Ježiš, to je.
2: Ta jizva, ten infarkt, to nekrotické postižené ložisko, se neumí vrátit zpátky do svalu, jo? Ale zhojí se jizvou. A ta svalová vlákna se prostou těmi vazivovými můstky a vytvoří se tam potenciál pro okruhy. A opět máme ty okruhy, jsem to říkal, reentry, tachykardie. Takže komorová tachykardie vznikne typicky u pacienta, který má špatně odléčený infarkt myokardu, má dysfunkci levé komory, špatnou funkci levé komory a vlastně ten reentry okruh vytvoří takovou monomorfní komorovou tachykardii, kterou umíme my řešit tím, že vlastně tomu člověku implantujeme automatický defibrilátor, má implantabilní defibrilátor, který vlastně umí detekovat automaticky, funguje, to znamená detekuje tu arytmii, umí jakoby rozpoznat a pak, když teda ví, že běží, tak vydá výboj. Takže se to neděje tou externí cestou toho nějakého přístroje, který někde visí na nádraží, ale ten člověk to má implantováno přímo v srdci. Je to velmi efektivní léčba. Je potřeba akorát velmi dobře diskriminovat, který ten pacient to má dostat.
1: A ta baterie je kde přímo?
2: Ten baterie je přímo v tom stroji, takže vlastně to vypadá tak, že je nějaká krabička,
1: ano,
2: která je hermeticky uzavřená. Ta krabička obsahuje baterii, obsahuje elektrický obvod.
1: Co znamená, že je hermeticky uzavřená?
2: Hermeticky, že tam nedostane voda.
1: Jo, takhle.
2: Že by se dostaly vodní částice, to znamená páry, nebo tekutiny, tělní tekutiny, tak samozřejmě dojde ke zkratu, dojde k dysfunkci toho stroje a ten vývoj vůbec toho stimulátoru a defibrilátoru vlastně se potýkal třeba v 60. 70. letech právě s tou problematikou, jak to zavřít, jak to uzavřít. Celý ten cirkus, který tam musíte, protože ta elektronika nesmí nastydnout, nesmí se zvlhčit a nesmí se zkratovat ta baterka. Ale u toho defibrilátoru, kromě baterky, je tam ještě důležitá jedna součást a to je kondenzátor. Znamená, že z té baterky se musí nakondenzovat velké množství energie, který potom umí udat ten velký výboj.
1: Mm-hmm. A jak vypadá váš běžný pracovní den?
2: Bláznivě.
1: No můžete ho nějak od rána popsat tak jako v bodech?
2: Musím se vstát, musím se přinutit, já bych nejradši nevstával, ale když stávám tak jako ve 6:30. Pak jako v práci jsem v 7, už tam jako otravu s něčím, už jim tam převodávám programy, protože zjistím, že třeba oni toho pacienta navážejí na 8. A dneska jsem třeba posunul jedno poměrně významného pacienta, jsem si posunul na, já nevím, třeba 7:30, místo na 9,
1: a koho můžete že... prozradit, nemůžete.
2: Ne, to je to.
1: Lékařské tajemství.
2: Ne, nebudu. To je zbytečný, ale to by ani nebylo zajímavé. Ale důležitý je, že prostě já mám vztah k tomu, aby ten den byl produktivní. Já mám vůbec rád věci, které jsou jako nějaký smysl. Jo, když jako, já nemám rád neproduktivní lidi, který nemá žádnou produkci, já nemám rád věci, které jsou useless, prostě které jsou k prdu, jo, tak prostě, když tam strašej, tak je vyhodím, nebo prostě nemám to rád, anebo je dám do muzea, jo, ať jsou v muzeu radši, než aby někdy vadili, ale já mám rád ty věci, které jako fungují, aby ty lidi fungovaly, aby ty věci fungovaly. To jako k tomu mám, třeba ve státech, když jsem jezdil hodně na ty stáže, nebo jsem byl taky, jakoby, jsem měl takový fellowship výzkumnej na Harvardu, Bostonu v 90. letech, no koncem 90. let. A musím teda říct, že tam opravdu to není tak jako hýření. Jo? Oni mají prachy, ale prostě když dokud to funguje, tak to mají starý. Jo? A oni to vyměňují. A když to teda vyměňují a potřebují něco potom novýho, fest jako dobrý, co je posune, tak do toho vrazí strašní peníze. Tak to si myslím, že jsem si jako odnes té Ameriky, že jako opravdu si myslím, že potřeba si se cílit na ten progres, na ten vývoj, jo? Na tu dopřednost. Jo? A dokud budeme zachovat principy, ať máme prezidenty takový nebo makový a vlády takový a makový, tak si myslím, dokud budeme fungovat jako liberální, dopředná, jako pracující společnost. Jo. Protože my jsme strašně se odnaučili pracovat. Já to jako hrozně nesnáším. Mě jako hodně trápí dvě věci, jo, v Čechách. Jo. Že jako málo pracujeme a potom, že nejsme na sebe hrdí. Jo. No, my se stala, můžu to říct?
1: Řekněte,
2: se stala v Chicagu taková, teď jsem měl jakoukoliv v Chicagu, měli prostě před těma třema týdnama takovou krásnou konferenci o arytmii. Je to největší arytmická konference na světě, je tam asi zhruba tak 10 000 účastníků a měli jsme takový hezký, takovou hezkou přednášku právě o té bezdrátové stimulaci do toho převodního aparátu. Jo. To jsme od toho utekli, ale to je taková zajímavá jedna z cest. Je to jedna z posledních jako těch mozaik, které chyběly v té bezdrátové stimulaci. Teď už to začínáme umět. A to byla první reference vůbec na světě, jo, světová. Jo. Udělá jenom na Homolce, jo, asi 18 pacientů jenom z Homolky. Nikde jinde. A teď jsme o tom měli jako nějakou přednášku. To bylo ráno a pak v poledne jsme měli jinou akci. To bylo hodně společenský, bylo tam asi 600 lidí, kulatý stůl, jaký ty americký, bylo jo, 12 lidí u stolu. A měl jsem na jeden stůl jako z Homolky a z Čech, jako ještě další český doktoři. A měl jsem poslední přednášku, jo. Tak jsem jako byl uvedený tím, co to jako předsedal. A ten, co to předsedal, nějaký amík, jo, říkal, o tom, ale ráno přednášeli tady svoji studii, první na světě, tohle. Bez Homolky by to nebylo možné. vidím tamhle stůl z Homolky, prosím všechny zvednout, ať vám můžeme zatleskat, jo. Takový Hollywood, jako fakt, jako ještě jsem to nikdy nezažil, jako na žádný jiný akci jsem to nezažil. Jo. Fakt to byl scientific, jako nebyl to žádná public, prostě scientific akce a on jako, že ať se zvednou. Tak z těch 12 lidí se zvedl jeden. Kluk, který jako doktor, který má 2 metry, ten dělal, že má 20 cm a šel dolů jako pod stůl, aby nebyl vidět. A všichni tleskali. Takže my prostě jsme mistři v tom sebepodceňování, se my prostě se neumíme prodat. Kdyby tam byli Poláci, kdyby tam byli Amíci, kdyby tam byli Italové, tak vylítnou 20 metrů nahoru a jsou hrdí. Že? Takže my tohle to musíme. Tak já jsem si jako řekl, že budu lámat dvě věci. Jo. Že trošku musíme pracovat na tom, abychom byli na sebe hrdí. Protože máme na sobě hrdí. A pak bych chtěl, aby jsme trošku víc pracovali. No.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je kardiolog Petr Neužil.
2: Mluví se o vás jako o lékaři hvězd. Já vím, že vy sám to asi moc rád nemáte, tady to pojmenování.
3: Už vrčím.
2: A už vrčíte. Ale já se přece jenom zeptám, kdo z těch lidí, které jste operoval, nebo za kterýma jste takhle jim pomáhal vlastně, kdo vás jako nejvíc inspiroval, kdo vás nejvíc jako natchnul? Byla to třeba Marta Kubišová, nebo byl to třeba...
3: Ale je to strašně, to je nefér jako to říct vůbec, jo. Ta otázka je logická, chápu ji, vnímám ji. Trošku to jako zobecníme, jo. Já mám manželku, máme se rádi, jako hodně bojujeme spolu, vždycky je to takový na ostrý vože, ale fakt jako jsme, jako fakt jako tým. A ona nesnáší herce, jo. Teda většinou, jo. Ne všechny.
2: Jak to, jako. Proč?
3: No taky, prostě nevím, něco, prostě to tam něco je a prostě ona má ten pocit, že oni mě vysávají a že prostě se věnujem tohle. Takže my máme takový korektiv, to mám prostě doma korektiv, což je asi správně a musím říct, že teda začínám na to slyšet víc a víc, ale nicméně, ta otázka, abych se vrátil k tomuhle. Myslím si, že je spousta lidí, u kterých byste jako nečekal, že budou jako poslušní, jo? Že budou poslouchat, jo. A že nebudou nafrnění, jo. Někdy jsou fakt nafrnění, jo. Ale to není jenom jako mezi hercema, to není jenom u umělců, to je prostě u politiků, to je u nějakých manažerů, že jo, to je lidská vlastnost. Musím teda říct, že jako jste zmínil Martu, tak abychom měli Martu Kubišovou, tak to jako miluju a myslím si, že jako je úžasná, proto já jsem to říkal dostával nějakýho slavíka za celoživotní práci nebo co. A tak jsem měl tu jako fakt jako čest nebo čest. Prostě fakt jsem byl nadšenej, že mě oslovil, abych ti to dával. Já jsem říkal, hele, ta si zaslouží 3 ty slavíky, jo. Za to, co odspívala, jako když byla jako v tom laufu v těch 60. letech, za to, jak se chovala po těch 60, jako prostě jak dostávala do těla, jak prostě byla jako tvrdá a prostě neuhla. To si nikdo nedokáže představit dneska, každý jako si říkáme, jak jsme tohle, ale když by to přišlo a kdyby někdo zakleknul, tak si myslím, že 90% lidí uhne, že jo, zase stejně úplně jako předtím. Ale ona ve 3. slavíka, jsem řekl, ta si zaslouží za to, že je úplně normální. Že je fakt normální ženská. A je to pravda. Jo. Co třeba jako na ní oceňu ještě dalšího je, že ona má jako vztah k tomu, že jí jako chceme pomoct. Jo. Že ona jako neodmítá a priori tu péči a že přizpůsobí to všechno tak, aby se, jako, že to nás vnímá, že nás vnímá jako kamarády, že nás vnímá jako tým a vlastně už má tam vazby. A to není žádná vypácká péče.

0: Čevna, opravdu to není o tom, jo. A já to nemám rád, protože já si myslím, že opravdu třeba, když mi tam přijde paní, která bude sympatická, bude ze Smíchova, no, tak vůbec nemám problém se k ní chovat stejně jako k té Martě Kubišové. To opravdu v tomhle tom nesmí. A to je zajímavý, to si lidi neuvědomují a ten bulvár to někdy živí, jo. Těch lidech, protože ten medicínský personál nesmí dělat rozdíly. Protože když bude dělat rozdíly, tak začneme dělat chyby. Já musím stejně dobře odléčit tu Kubišovou, stejně jako tu paní z toho Smíchova, nebo ta bohužel je ze Smíchova, tak já říkám paní ze Smíchova, to taky ze Smíchova, tak to byl nejpříklad z Vršovic, jo. Dobrý. Ale myslím si, že prostě ty lidi musí mít, ty týmy, ty zdravotnické týmy, musí tohleto mít v sobě. A pak, když to jako mají v sobě, tak odlečíte YouTube a kapelu, a nebo odlečíte úplně v pohodě stejně. Koho jsem měl jako moc rád, tak byl Barťák. To byl Jirka Bartoška. To jako musím říct, to je jako frér a on ani nevěděl, co mu jako všechno děláme. Jednou byla taková situace, byl jako úsměvný. Ležel jako na, už jako, že dostal nějaký přístroj, to můžu asi říct, dostal interkardiální stimulátor, jo. Ležel, čekal na ten výkon a teď ty holky byly z něho. To je vždycky měl takový fenomén, že prostě kdokoliv, jakkoliv vše, tak všichni vrávorali, ty tubovali a omdlívali, jo. No tak u nás ty holky na tom sále ho připravovali na ten výkon, že jo, začali se s ním bavit, jo. A projížděli to prostě tohle, tamhle, blablabla. A on potom říkal, hele, holky, děvčata, hele, aby jsme jako nezapomněli, proč jsem vlastně tady, jako.
1: Musíte mě pomoct.
0: Já jsem přišel jako na, jako, no a tak to jako, to byl jako, to je fakt jako frajer, no a tak i další, no.
2: Chodíte rád do divadla?
0: Já, strašně rád chodím do divadla, strašně rád, mám literaturu, nemám vůbec čas něco číst, takže fakt moje poslední kniha byla to, co jsem si napsal sám. Jsem napsal dvě knihy, jedna se jmenovala Zákulisí srdce, druhá se jmenovala V hlavní roli srdce. Vyšlo to tak, jako díky tomu, že byl covid, tak jsem vlastně právě substituoval to, že jsme měli méně práce, nebo že jsme jako nesměli tolik dělat, nebo nemohli jsme tolik dělat, tak jsem si jako to využil právě proto, tak jsem si splnil sen, že jsem si vydal dvě knihy, jako beletristický, nejsou jako odborní, jo. Jsou tam i povídky, jo, takže no, jako z hlavy, jo, takže ne jako jenom biografie a tak ty valoviny. A jako co jako mám rád na té kultuře, je ta interakce. Protože já jsem takový exaltovaný, jsem takový extrovert a já mám strašně rád tu interakci, jo. A ono bohužel se to, jako musím to říct, že prostě umělecký svět jsou lidi, kteří jsou opravdu extrovertní většinou, hodně je tam introvertů, ale i ty introverti mají nějakou expresi a mají nějakou interakci. A prostě ta interakce mě strašně baví, jo. Protože mě baví se bavit, mě se baví jako i nasávat ty věci, nejenom povídat já, abych povídal, ale prostě i poslouchat, co mi říkají ty druhý. A to je strašně důležitý pro medicínu, jo? Protože když vlastně máte ty nové technologie a máte AI a umělá inteligence a něco všechno, tak přeci jenom, když prostě dobře odposloucháte toho pacienta, tak on vám vlastně řekne až půl, jo, až 50% té diagnozy řekne ten pacient, když umíte se dobře zeptat a když ho umíte poslouchat. A to bohužel také vždy zapomínáme, že to je strašně důležitý.
2: Pane primáře, já vám děkuju za milý povídání, bylo to moc fajn a přeju vám krásný zbytek dne. Děkuji vám.
0: Já taky děkuju za pozvání a bylo to hrozně příjemný být na vaší premiéře.
2: Děkuju moc.
0: Děkuju.
3: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: U Svoru na Českolipsku dnes začala uzavírka kvůli stavbě obchvatu, auta jezdí přes obce ve Šluknovském výběžku. Na opravu památek v Terezíně budou dohlížet vědci. Basketbalista Tomáš Vyoral mění v lize Ústí za Děčín. Zítra čekejte polojasno až jasno a teploty mezi 23 až 26 stupni. Zprávy má Jirka Zeman. Dobré odpoledne. Začíná stavba obchvatu u Svoru na Českolipsku. Silničáři tam proto uzavřeli silnici první třídy číslo 13. Objížďka je dlouhá 34 kilometrů a vede do České Kamenice, pak po silnicích druhé třídy přes Chřibskou do Horního Podluží. Ředitelství silnic a dálnic po tlaku obcí i Libereckého a Ústeckého kraje zkrátilo uzavírku o měsíc, potrvá do půlky října. Vědci z Klocknerova ústavu z ČVUT budou dohlížet na opravy památek v Terezíně. Radnice s vedením ústavu podepsala memorandum o vzájemné spolupráci, upřesňuje ředitel ústavu Jiří Kolísko.
3: Naší úlohou je odborným způsobem pomáhat v přípravě těch rekonstrukčních prací. Zabýváme se diagnostikou staveb, chemickými analýzami, spolupráci při navrhování stavebních zásahů, umíme kontrolovat materiály při dodávkách.
2: Opravy se týkají zhruba 30 staveb, kam patří například kilometry hradeb, podzemních chodeb, 4 střechy vojenských budov a 3 pevnostní mosty. Město na záchranu památek může od státu čerpat přibližně 2 miliardy a 200 milionů korun. Policie při kontrolní akci na omezení nelegálního prodeje CBD a kratomu zajistila téměř 86 tisíc produktů a 155 kilogramů kratomu. Oznámil to ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO. U více než 11 tisíc produktů úřady podle něj nařídili jejich stažení z prodeje nebo likvidaci.
4: V souvislosti s kontrolami byly uzavřeny 3 kamenné provozovny, blokováno 25 internetových obchodů a zajištěny výrobky ze 63 prodejních automatů. Nebezpečné produkty jsou snadno dostupné dětem, mladistvým, tedy skupině, kterou musíme ochránit.
2: Do konce července by tak podle Metnara měl jeho rezort vládě předložit návrh zákona, který má posílit možnosti státu při omezení dostupnosti látek pro děti a mladistvé. Sport. Basketbalista Tomáš Vyoral mění své působiště v rámci České ligy a Ústeckého kraje. S Ústí nad Labem se přestěhoval do Děčína, kam se vrací po 9 letech. Podle děčínského manažera Lukáše Housera dává po odchodu rozehrávače Tadeáše Sloviaka angažování bývalého reprezentanta Vyorala smysl.
5: Ať už z pohledu toho, že je to skvělý hráč a měl by to být jak na hřišti, tak mimo něj i mentor pro ty mladý kluky, kterým jdeme dávat šanci. On by se měl zapojit i do nějakého tréninkového procesu naší mládeže a připojit se k našemu trenerskému týmu, takže nám to skvěle zapadá do nějaké naší filozofie, do nějakého našeho plánu. Počasí.
2: V noci čekejte skoro jasno až polojasno o jedněle mlhy. Nejnižší noční teploty klesnou na 12 až 9, na horách na 10 až 7 stupňů Celsia. Zítra čekejte polojasno až jasno, od západu většinou až oblačno. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 23 až 26, na horách na 18 až 21 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: V Chomutově v Holešické ulici se srazila 2 osobní auta a v Jirkově na křižovatce ulic Červenohradecká a Tkalcovská havaroval motocykl. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Dobré úterní odpoledne s Českým rozhlasem Sever. Čeští fotbalisté odcestovali na mistrovství světa do Spojených států. Vzhledem k tomu, jak dlouho česká repre na téhle vrcholné akci nebyla, je to určitě věc, která stojí za zmínku. A tak se zmíníme. Stejně jako o dni pěstounství nebo o stávce odborů agentury pro sociální začleňování. Mluvit ale budeme třeba i o žirafách. To už za chvíli s Martinem Písaříkem. Písničky, které nestárnou, zaspívají Petr Spálený a Honza Nedvěd. Začneme ovšem velkým hitem Jiřího Korna.
1: Pohodové odpoledne s Lenkou Šobovou.

0: Tohle byl kohout Honzy Nedvěda, my teď kohouta vyměníme za žirafu. Právě žirafám se totiž dnes ve své rubrice nazvané Co v učebnicích nebylo, bude věnovat Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že žirafy nedosáhnou hlavou až na zem? Nejvyššího suchozemského savce, žirafu, můžeme ve volné přírodě potkat pouze v Africe. Nejmohutnější samci mají výšku až 5 metrů, čehož dosahují dlouhýma nohama, ovšem hlavně dlouhým štíhlým krkem. Nejnovější teorie tvrdí, že se evolučně takto vyvinul kvůli vzájemným soubojům. Je však i velmi praktický při okusování vegetace ve výškách. Žirafy mají jeden krční obratel navíc, celkem tedy 8. Pokud jde o okusování vysokých větví, mají to žirafy snadné. Pokud ale chtějí spásat něco u země, už je to horší. Jejich krk totiž není tak dlouhý jako trup a nohy dohromady. Proto musí žirafa doširoka roztáhnout přední končetiny, aby dosáhla hlavou až k zemi. Celková výška těla je komplikací také při porodu, který probíhá ve stoje. Mládě obvykle spadne na zem z výšky až 2 metrů, ale příroda to zařídila tak, že se mu nic nestane. Krk není to jediné, co mají žirafy dlouhé. Nevšedních rozměrů dosahuje také jejich jazyk. Měří až 50 cm a žirafy si jim velmi šikovně podávají potravu a mohli by si jim klidně i čistit uši.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Pěkné pondělní odpoledne s Českým rozhlasem Sever. Teď se pojďme podívat na pěstouny. Pěstounů v Ústeckém kraji mírně přibývá. Podle odborníků ale stále chybí rodiny, které by dokázaly přijmout další děti. Také proto se na loňském výstavišti uskutečnila akce Pěstujeme rodiny. Organizátoři představili příběhy pěstounských rodin a oslovovali nové zájemce o náhradní rodinnou péči.
1: Já to vnímám už jako součást mýho života a nějak jako neberu, že bych byla nějak odlišná, nebo já to ani jako nepoužívám, tak to se já prostě říkám, že jdu domů a mám domov.
2: 19letá Ellen Tampírová vyrůstá v pěstounské rodině od svých 7 let. Na den pěstounství přijala společně se svou pěstounkou Věrou Cíglerovou, která vzpomíná, proč se rozhodla přijmout do rodiny první dítě.
3: Protože mi to přišlo jako hodně smysluplná věc a říkám, já už jsem jako kdysi přispívala na fond ohrožených dětí. A vlastně pak jsem si chtěla adoptovat na dálku nějakýho třeba černouška, ale furt mi to přišlo takový jakože nehmatatelný a tak jsem se rozhodla pro to pěstounství. No.
4: A jak dlouho už pěstounkou jste?
3: Já jsem pěstounkou od roku 2013, takže 13 let.
4: A kolik dětí jste za tu dobu vypěstovala?
3: Vypěstovali jsme společně s manželem 8 dětí a vlastně, když se to podaří, tak bychom teď v létě mohli přijmout další dítě, 9. Měl by to být chlapeček.
2: Paní Cíglerová jednou z 12 pěstounů v Ústeckém kraji. Dalších 69 jich vykonává přechodnou pěstounskou péči. Přestože jejich počet meziročně vzrostl, podle vedoucí sociální pracovnice poradny pro náhradní rodinnou péči v Lounech Petry Pavlíkové to stále nestačí.
5: Je stále tisíce dětí, které prostě potřebují ty náhradní rodiny a pro ně ta náhradní péče není a nedaří se jí prostě zajistit. Právě tahle akce slouží k tomu, aby jsme vlastně oslovili co nejširší veřejnost a aby vlastně z nich jsme získali nějaký možný potenciální zájemce o tu náhradní rodinnou péči.
2: Podobné akce se každoročně konají po celé republice. Počet dětí, které v Česku loni našly novou pěstounskou rodinu, meziročně mírně klesl. Podle předběžných údajů Ministerstva práce a sociálních věcí jich bylo 1814, tedy o 81 méně než v roce 2024. Zloun, Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Lounsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Čeští fotbalisté porazili v úvodním přípravném utkání před mistrovstvím světa Kosovo 2-1 a hned poté vyrazili z pražské Letné na letiště, aby odtud zamířili do dějiště šampionátu ve Spojených státech. Po zápase rozhodl trenérský tým Miroslava Koubka o třech hráčích, kteří se do finální nominace nevešli.
1: Asi nejhorší okamžik mý tenisové kariéry.
2: Popisoval reprezentační kouč Miroslav Koubek moment po utkání s Kosovem, při kterém v kabině oznamoval týmu jména Kristof Kabongo, Pavel Bucha a Tomáš Ladra. Proč se trojice hráčů do konečné nominace nevešla, ale podrobně rozebírat nechtěl.
1: Obecně jsou to sportovní věci. Na prvním místě použitelnost do schématu herních, očekávaný průběh zápasu a tím bych to asi takto vysvětlil.
2: Na šampionát naopak s národním týmem odcestovali třeba Adam Hložek, který byl velkou část sezóny zraněný, nebo Jan Kuchta, který se v utkání proti Kosovu zranil a musel střídat.
1: Šlo o preventivní opatření, lékaři garantují, že bude do 3-4 dnů v pořádku. Tak jsem to slyšel od dvou lékařů, pocit Honzy Kuchty je taky příznivý, rozhodující jsou měli lékaři a ty se potom podepsali.
2: Řekl Koubek o zraněném Kuchtovi. Vedle něj do Ameriky odjeli i dva plzeňští fotbalisté, kteří ještě museli proti Kosovu o nominaci bojovat, Denis Višinský a Alexandr Sojka.
1: To byl velký bonus pro jeho nominaci, že použitelnost na více postech, jeho nejcennější vlastnost.
2: Ocenil Koubek největší přednost Sojky a vysvětlil i nominaci Višinského.
1: Má výborný čísla z ligy, prokazoval si výbornou formu. Je to rychlostní typ se schopností hrát jeden na jednoho. Určitě potřebujeme běhavý hráče, lehkonohý. Tam nebylo až tak moc polemik.
2: Reprezentaci teď po příletu do Ameriky čeká zbytek přípravného kempu, tréninky, duel s Guatemalou a pak už tři zápasy ve skupině světového šampionátu proti Jižní Koreji, Jihoafrické republice a Mexiku. Z Letné Tadeáš Skalický, Český rozhlas.
3: Pohodové odpoledne s Lenkou Šobovou.

0: Petr Spálený a jeho písnička v pohodovém odpolední Českého rozhlasu Sever ve 14 hodin a 36 minut. Před námi je medailonek slavné severočešky, tentokrát to bude básnířka. Nevím jak vám, ale mě když se řekne slovo báseň nebo básnička, tak já si představím něco krásného, romantického, něžného, ale oni básně mohou být i temné, bolestné a mohou odrážet existenciální úzkost. Právě takové básně psala Marie Valachová.
1: Slavní severočeši.
2: Nepříliš optimistické svědectví své doby nám ve verších zanechala básnířka Marie Valachová, která se narodila v roce 1930 v Bílině. Básně psala už na gymnáziu. Talentovanou autorku tehdy obdivovali spolužáci i učitelé. Po vystudování Filozofické fakulty Univerzity Karlovy začala pracovat na ministerstvu zahraničí. V polovině 50. let zastávala vůči komunistickému režimu odvážné kritické postoje. Už jako manželce ministra zahraničí a později mluvčího Charty 77 Jiřího Hájka jí vyšla v roce 1968 první oficiální sbírka Černý kámen. A nadlouho poslední. Hájek byl totiž jedním z hlavních představitelů reformního proudu tehdejšího pražského jara. Valachové bylo zakázáno publikovat a jejímu synovi studovat. Druhou sbírku Nebe, peklo, ráj představila v roce 1980 v samizdatové edici.

0: Po sametové revoluci vyšla sbírka Proč? V roce 2023 představilo nakladatelství Malvern výbor jejich básní s názvem Země trochu těžká. Literární kritici o Valachové často hovoří jako o realistické surrealistce. Její tvorba odráží temné, bolestné tóny atmosféry tehdejší doby. Najdeme v ní existenciální úzkost, morální reflexy společnosti, silnou metaforičnost, propojení intimního a společenského prožitku a hledání lidské důstojnosti v krizových situacích. Marie Valachová se svobodných časů nedožila. Zemřela v lednu 1989.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Věra Špinarová v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Sever. Přeji pěkné pondělí s námi. Odbory Agentury pro sociální začleňování vyhlásily jednodenní symbolickou stávku. V dubnu po změnách na Ministerstvu pro místní rozvoj totiž v agentuře skončila víc než desítka vedoucích projektů. Celá agenda se sloučila s odborem bydlení a soudržnosti. Podle odborů se tím ale rozbíjejí fungující týmy. Změny se navíc dějí bez potřebných dat a debat o dopadech. To by podle nich mohlo ohrozit třeba projekty, které podporují přístup ke vzdělávání dětem ze sociálně znevýhodněných skupin nebo projekty sociálního začleňování.
1: Byli vlastně odvolaní všichni vedoucí pracovníci. Odešla třeba hlava i jako desegregačního projektu, byla takhle odejita.
2: Vyprávěl mi už před časem Lukáš Houdek, konzultant komunikace projektu Obce pro všechny.
1: Je to tak velká jako nejistota v tom, co bude, že ty lidi prostě si hledají jako práci.
2: On sám působil v agentuře 14 let a současnou situaci tam popisuje jako tísnivou.
1: Dochází k ohrožení těch nejzranitelnějších lidí. Doplatí na to ty obce, kterým konečně někdo jako pomohl.
3: Dá se říct, že teď je agentura tak trochu paralizovaná, anebo ty projekty jedou dál?
1: No, oni jedou dál samospádem, ale je paralizovaná.
2: Odborník už teď ví, že kvůli situaci v agentuře nedokončí projekt, na kterém měl ještě rok pracovat. A nebude to jediný nedokončený projekt. To by znamenalo, že část peněz, které Česká republika na projekty dostala, bude muset vrátit.
1: V těch projektech agentury jsou stovky milionů.
2: Spolupráce s agenturou si pochvaluje například Chomutov.
4: Díky spolupráci s agenturou jsme získali i určité projektové peníze. Do škol, na sociální začleňování a vlastně se to týkalo i našich sociálních bytů.
2: Vysvětluje primátor Chomutova Milan Merz z Hnutí Nový Sever a popisuje komplikace, které změny v agentuře městu přinesly.
4: Ti lidé, s kterými jsme byli v dlouholetém kontaktu a věděli jsme o sobě, tak ty teďko nám oznamují, že vlastně přestávají fungovat.
2: Stejně je na tom třeba Česká Kamenice, Rumburg nebo Benešov nad Ploučnicí. Tiskový odbor Ministerstva pro místní rozvoj na dotazy uvedl, že kontinuita projektu je zajištěná. Tomu ale odbory agentury pro sociální začleňování nevěří a vyhlásili jednodenní stávku.
5: Odbory ve veřejné službě nemohou mlčet ve chvíli, kdy stát přichází o odbornost, kontinuitu a kapacity, bez nichž nemůže lidem sloužit nezávisle a ve veřejném zájmu.
2: Vysvětlil předseda odborů agentury Václav Nikl s tím, že podporu stávkujícím už vyjádřili i další odboráři, třeba z úřadu vlády, Ministerstva životního prostředí nebo Národního muzea. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Sever.

Marek Ztracený před 3 hodinou odpolední čeká nás taky Dionne Warwick nebo skupina Elan a hlavně nás čekají zprávy s Jirkou Zemanem. No a v nich bude řeč mimo jiné o motýlech. Celá řada těch vzácných totiž žije i v českém Středohoří a právě tomu se bude věnovat jedna ze zpráv, kterou na Českém rozhlase Sever uslyšíte přesně ve 3.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Cenový strop na naftu a benzín zítra klesne o desítky haléřů. Ochránci přírody vykupují v Českém středohoří oblast, kde žijí vzácní motýly. O víkendu bude v Liberci jubilejní mistrovství republiky vodících psů. Počasí na zítřek polojasno až jasno a teploty mezi 23 až 26 stupni. Zprávy má Jirka Zeman. Pěkné odpoledne. Maximální ceny pohonných hmot zítra znovu klesnou. Litr benzínu budou moct čerpací stanice prodávat nejvýš za 42 korun a 46 haléřů. To je o 51 haléřů méně než dnes a o víkendu. Informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr nafty zítra klesne o 37 haléřů na 39 korun a 35 haléřů. Vládní regulace cen paliv bude pokračovat celý červen. Český svaz ochránců přírody vykupuje v Českém středohoří oblast, kde žijí vzácní motýly a rostou koniklece. Pomoci s výkupem víc než 3 hektarů může prostřednictvím sbírky i veřejnost. Dnes to řekl Jan Moravec ze svazu. Cílem ochránců přírody je zajistit, aby území zůstalo nezastavěné. Chtějí pomoci vytvořit co nejlepší podmínky pro zvířata i rostliny. Na pozemcích, které chce Český svaz ochránců přírody vykoupit, se nacházejí pastviny, křoviny, zbytky starého sadu, skalky i kamenné zítky. Liberec bude tuto sobotu hostit 10. ročník mistrovství republiky vodících psů. Soutěž prověřuje souhru zrakově postižených se jejich zvířaty. Slepečtí psy musí prokázat, jak si poradí s různými povely v běžném městském provozu. Soutěžní trasy povedou v okolí nákupního centra Plaza a paláce Líbik, říká hlavní organizátor Roman Vaněk.
3: Vodící pes musí najít schody, dveře, eskalátor, bezpečně přejít křižovatku, najít lavičku, obejít bezpečně překážku, aby vedl správně toho nevědomího. Další část je poslušnost, což je odložení psa na místě, obraty, přivolání na první povel.
2: Součástí mistrovství republiky bude i doprovodný program pro veřejnost v parku paláce Líbik. Přesun agendy lidských práv.

od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý. Ora a síť od rána

0: Slavná píseň Karla Kryla v podání Daniela Landy. Posloucháte pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever a teď se společně vypravíme do Teplic. Cestování veřejnou dopravou, benzín nebo třeba parkovné, to si můžou úředníci teplického magistrátu zaplatit z příspěvku na dopravu. Zaměstnanecký benefit pobírají od ledna minulého roku. Od letošního května k nim přibyla taky městská policie. Nárok na tenhle benefit mají i uvolnění zastupitelé, tedy zvolení političtí představitelé, kteří neuzavírají pracovní smlouvu, ale mají mandát na určité volební období.
1: Přiznám se, že jsem něco o něm slyšel, ale jako vůbec jsem si nežádal, takže nevím.
2: Náměstek primátora pro školství a Smart City Adam Souček z uskupení Volba pro Teplice benefit na dopravu z rozhodnutí zastupitelstva pobírá, podobně jako další uvolnění zastupitelé, konkrétně primátor a 3 z jeho 4 náměstků. 5 000 korun hrubého ročně na osobu. Peníze jdou z fondu péče o zaměstnance, který má několik finančních zdrojů, upřesňuje tajemník magistrátu Marek Fujďák.
3: Z statku fondu z minulých let, cílem rozpočtu z běžného roku ve výši 5% součtu osobních výdajů magistrátů a těch zastupitelů, příspěvkem schváleným zastupitelstvem pro kalendářní rok a darama. Provolněný, protože také jezdí do práce a nemají taky kde parkovat, že jo.
2: Třeba primátor Jiří Štábl z hnutí ANO používá příspěvek na dopravu na služební cesty soukromým autem.
4: Řadu z těch stovek schůzek, které absolvuji, absolvuji i svým osobním vozem. Nevyúčtovávám takovéto jednotlivé jízdy.
2: Aby od května benefit na dopravu dostávali i zaměstnanci městské policie, prosadil první náměstek primátora Petr Slavíček z uskupení Volba pro Teplice.
5: Mělo by nám to pomoci i při náborech a udržení strážníků ve službě.
2: A jak s benefitem nakládá náměstek pro dopravu Tomáš Hadviga z hnutí ANO?
1: Jezdím samozřejmě autem, někdy městskou dopravou. Ten příspěvek využívám na dopravu, k čemu je také určen.
2: A potřebujete ten příspěvek?
1: Pokud se to schválí pro všechny zaměstnance magistrátu, tak my jsme součástí jako zaměstnanci a ono to se špatně vyčleňuje. No. To je něco, že bychom to darovali na nějaký dobročinný účely.
2: O tom uvažuje už zmiňovaný náměstek Adam Souček.
1: V případě, že s kolegy toto projednáme, aby to nečerpali uvolnění zastupitelé, nemám s tím problém, že budu pro to hlasovat.
2: Ročně jde na příspěvky na dopravu zhruba 1,5 milionu, z toho 20 000 korun pro uvolněné zastupitele. Z Teplic Jana Vitásková, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Teplicku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi. She's crazy like food.

0: Pokud vám jdou hodinky, přesně ukazují 15.21. Pěkné pondělí s Českým rozhlasem Sever, s rozhlasem, který vysílá na severu Čech a tak vás pravidelně brává na různá zajímavá místa. Tedy vlastně jinak. Zajímavá jsou všechna místa. Každé město, každá obec má nějaký příběh, něco, co ho dělá speciálním. No a právě tyhle příběhy vám v našem vysílání vypráví Alena Škraňková.
1: Příběhy severočeských měst a obcí.
2: Šluknov je nejsevernějším městem České republiky. Najdete ho na Děčínsku, skoro uprostřed Šluknovského výběžku, blízko u hranice se Saskem. Podle historických pramenů byly prvními pány oblasti Berkové z Dubé. Na žádost Hynka Berky byla obec v roce 1359 povýšena na město. Šluknovem v té době vedla solná stezka, historická obchodní trasa, po které se ve středověku vozila sůl. Historické jádro města je od roku 1992 městskou památkovou zónou. Šluknov byl od 19. století kolébkou betlémářství. První vyřezávané motivy měly inspiraci v těch tyrolských. Na Šluknovsko je přinášeli tkalci z vídeňských trhů, proto se jim říkalo krabičkoví panáčci. Místní řezbáři se později vypracovali na skutečné mistry svého oboru. Jejich výtvory byly známé daleko za hranicemi. Slavným řezbářským mistrem byl Dominik Rudolf. Dnes je Šluknov oblíbeným turistickým místem. Najdete tam celou síť turistických tras, známou jako Šluknovské stezky, a desítky historických, přírodních i technických cílů. Například velký vyhlídkový okruh je dlouhý skoro 25 kilometrů a cestou si můžete prohlédnout Šluknovský zámek nebo křížové cesty ve Šluknově a v Království.
1: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Valdorfská základní škola Jeřabina z Litvínova dnes pořádá na zámku Jezeří slavnost pro žáky 6. a 7. třídy. Z dívek se tam stanou dvorní dámy a chlapci budou pasováni na rytíře. Přímo v zámeckých zahradách je u toho i náš severočeský stopař Robin Rerich. Robin, hezké odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
1: Co přesně je pro děti přichystané?
2: Škola připravila takzvaný přechodový rituál. Pomocí něj vlastně děti ve věku 11 až 13 let pomyslně vstoupí mezi dospělé. Dívky se na slavnost načesaly a oblékly podobně jako princezny. Chlapci celý víkend strávili v horách, přespávali v přírodě s dospělými muži jako průvodci. Tady na zámku se setkali a z chlapců se stanou rytíři, kteří se budou dvořit dívkám, dvorním dámám. A celá ta slavnost je přichystaná ve spolupráci s rodiči, kteří tu jsou také.
1: Jak dlouho se na slavnost chystali?
2: Ve valdorfských školách je ten proces vždycky pro žáky 6. třídy. Děti se v tomto věku dostávají do věku, kdy začínají výrazně vnímat rozdíly mezi pohlavími. Litvínovská škola má ročníky spojené, takže jsou tu spolu šestáci a sedmáci. Takovou slavnost pořádají podruhé. Ta první byla pro spojené třídy, které jsou teď v 8. a 9. třídě. A žáci, učitelé i rodiče se na ten rituál připravují vlastně v průběhu celého školního roku. Například chlapci si na rytířský souboj sami vyrábí dřevěné meče, učí se základům šermířského boje i to, jak by se měli chovat k ženě.
1: Co myslíš, vydrží jim takové chování, i když se z těch zámeckých kulis vrátí zpátky do školy?
2: Mluvil jsem s ředitelkou školy Zuzanou Štěpánovou, jestli mají zkušenost, že to pubertální období je s takovým rituálem snazší. Srovnání s běžnou školou nemá a takovou slavnost, jak jsem říkal, pořádají podruhé. Těm starším školákům ta nálada, to, co tu poznali nějakou dobu ve škole, vydrželo. Ve škole je pak u nich určitá tendence vrátit se zpátky, jak se říká, do zaběhlých kolejí. Určitě se ale podle ní v dětech ta prožitá zkušenost. U kluků především zvládnutý pobyt přes noc vlastně v divočině pozitivně projevuje.
1: Říká Robin Rerich, který se nám přihlásil ze zámku Jezeří. Děkujeme a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

dneška můžou řidiči využívat nové propojení českolipských místních částí Dubice a Dolní Lipchava. Jde o dlouho připravovanou střední část obchvatu města a my se na něj společně vypravíme zhruba 10 minut před 16:00 odpolední. Teď máme ale teprve 2 minuty po 15:30, takže si dáme ještě pěknou porci muziky a také se společně ohlédneme za tím, o čem jste si dnes dopoledne povídali se Zdeňkem Lukeslem.

0: Marie Rotrová a jedna z jejich nádherných písniček u nás na severu. Dneska dopoledne si s vámi v našem vysílání Zdeněk Lukesle povídal o dětech. Rodí se jich stále méně. Máte nějaké vysvětlení na to, proč? Umíte si představit svůj život bez dětí? Do tohohle debatního pořadu se dovolala i posluchačka Míla z Děčína.
1: My máme s manželem 7 dětí.
2: 7 dětí?
1: 3 dcery a 4 syny.
2: To je krásný.
1: Nejmladší bude letos 30 a nejstaršímu synovi bude 50.
2: Ano.
1: Takže máme 20 let rozdíl. A tak jako nebylo to úplně plánovaný, tak velká rodina, ale jsme šťastní, že je máme.
2: Hezky. A kolik jste plánovali?
1: No já jsem si myslela tak 4.
2: 4 děti. A to už je taky hodně. To už je taky hodně.
1: No, tak já to mám zkrátka ráda, no, ty děti mám ráda.
2: Ano.
1: Protože jsou skvělí, tomu pomáhají nám.
2: No a teď mě jako zajímá z praktického hlediska, jak se to teda řešili, když jste jeli na dovolenou nebo na výlet?
1: No tenkrát ještě ty auta nebyly, tak nemusely být i sedačky. No. Takže vlastně pokud ohrožovali řidiče, tak jako mohli mít těch dětí víc. Pak teda jsme měli takovou 12-3 tu větší, takže tak jsme se nám vešli. Pak už když byly potřeba ty sedačky, tak už ty starší děti byly z domova.
2: Jak ty vaše děti, těch 7 dětí, vyrůstalo v té velké rodině? Je mezi nimi někdo, kdo jako říká, že děti mít nechce?
1: Od všech máme
2: už
1: děti, máme 19 vnoučat, no a jestli všechno dobře dopadne, tak v červnu budeme mít první pravnouče.
0: Míla z Děčína a její rodina, která zachraňuje aktuální nízkou porodnost. Zítra po 9. hodině si s vámi Zdeněk Lukesle bude povídat o vaření, ale o tom, jak vaří muži. Jaký muž ve vašem okolí vaří skvěle? V čem jsou muži u Plotny lepší než ženy? A co dělá kuchaře tím skutečně výtečným? To všechno můžete zítra po 9. hodině zavolat přímo do vysílání na telefonní číslo 475 212 212. A nebo to můžete napsat na náš Facebook. Těšíme se na vaše názory.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: na čase být.
1: Centrem České Lípy bude projíždět míň aut. Ředitelství silnic a dálnic dnes otevřelo střední část obchvatu města. U průjezdu prvních vozidel po nové silnici byl reportér Jiří Jelínek, kterého právě zdravím. Hezké odpoledne.
2: Dobrý den.
1: Je už otevření obchvatu ve městě zná?
2: Ono je to zatím těžké hodnotit na Děčínské ulici, která je jedním z míst, kterým má přeložka státní silnice ulevit. Je teď jednosměrný provoz kvůli rekonstrukci. No ale samozřejmě to dost zkresluje. Ale už skončily první směny ve velkých továrnách v průmyslové zóně Dubice a část zaměstnanců už není nucená jet domů přes město. Zdálo se mi, že si na tu možnost rychle řidiči zvykli. Na obchvat začaly auta najíždět už pár okamžiků po odstranění bariér a ti, se kterým jsem mluvil, tedy řidiči, se na to velmi těšili. Silnice by měla zachytit i část transitní dopravy, konkrétně automobily a nákladní vozidla mířící od Prahy na krajskou silnici na Děčín a opačně.
1: Kdy se bude ve stavbě obchvatu pokračovat?
2: No tak i to je v tuhle chvíli těžké odhadnout. Podle původního plánu se měla navazující zhruba 10-kilometrová silnice na okraji nového bodu stavět hned po ukončení téhle etapy, ale vzhledem k četným námitkám ekologických organizací i některých obyvatel okolních obcí stále není jasné, kdy se začne. Ředitelství silnic a dálnic stále nemá ani územní rozhodnutí, jak říká ředitel Radek Mátl.
3: Bojujeme zde bohužel s velkým odporem v rámci už jako vůbec vydávání výjimek, schránění živočichů. Takže tuto chvíli ty boje jsou tady poměrně zásadní a velký, to znamená těžko dneska odhadovat ten čas, kdy začneme. Zatím těch našich odhadech je rok 2029-2030, kdybychom chtěli začít pokračovat vlastně ve směru na nový boj.
2: Budoucí přeložka má vést okolo obcí Manušice, Horní Lipchava, Skalice a Okrouhlá. Měla by ulehčit hlavně přetíženému severojižnímu průtahu Českou Lípou a stávající silnici mezi Českou Lípou a Novým Borem.
1: Můžeš nám závěrem říct něco o té nové, už dokončené části? Stavbaři museli překonávat celkem náročné území.
2: Ano, je to tak, třetina asi kilometra půl dlouhé silnice vede po mostech, kvůli vyrovnání terénu jsou někde až 11 metrů vysoké náspy. Stavilo se navíc na geologicky problematické nivě řeky Ploučnice. Silnice je ještě k tomu těsně míjí rodinné domy na holém vrchu a jejich obyvatelé hlásili zdi popraskané vlivem vibrací a velkou prašnost. Jiní si zase stěžovali na silně hučící čerpadlo dočasné přeložky kanalizace. No a aby toho nebylo málo, stavba se protáhla i prodražila. Celkem se stavilo 26 měsíců, tedy asi o půl roku déle a nutno říct, že je nutné na některých místech ještě docizelovat různé detaily. Stavba narostla z 550, respektive cena narostla z 550 na 630 milionů korun bez DPH.
1: Říká Jiří Jelínek, který se nám přihlásil z České Lípy. Děkujeme a naslyšenou.
2: Pěkný den.
4: Jsme s vámi i na Českolipsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Agentura pro sociální začleňování stávkuje proti změnám ve státní správě. V České Lípě začala stavba skateparku. Při dopravních nehodách zemřely v květnu v Ústeckém kraji dvě ženy. Zítra čekejte polojasno až jasno a teploty mezi 23 až 26 stupni. Zprávy má Jirka Zeman. Dobré odpoledne. Pracovníci agentury pro sociální začleňování vstoupili do jednodenní stávky. Protestují tak proti náhlým reorganizacím ve státní správě. Od července se má totiž agenda lidských práv a protidrogové politiky přesunout z úřadu vlády na 4 ministerstva. Odbory agentury podle jejich předáka Václava Nykla požadují, aby s nimi stát projednával organizační změny s dostatečným předstihem.
3: Ze služeb státu jsou vyhazováni a odchází špičkoví experti, ruší či přesouvají se celé agendy bez znalosti možných dopadů a lojalita k politické moci se staví nad odbornost a především veřejný zájem.
2: Výstražnou stávku vyhlásila i Asociace poskytovatelů adiktologických služeb. Některé poradny nebo organizace tak byly dnes mezi polednem a druhou hodinou zavřené. V Purkyňově ulici v České Lípě začala stavba skateparku. Dodavatel začal s terénními úpravami prostranství mezi protihlukovou zdí a areálem základní školy Špičák. Sportoviště za 58 milionů korun by mělo být dokončené v příštím roce, říká starostka Jitka Wolfová z Hnutí ANO.
4: Bude to skatepark opravdu poměrně na vysoké úrovni a bude možné tam samozřejmě dělat i takové drobné kulturní akce, bude tam zázemí, toalety a budou tam i parkourové překážky.
2: V květnu zemřeli při dopravních nehodách na silnicích v Ústeckém kraji dva lidé, loni ve stejném měsíci žádný. V obou případech to byly ženy, jedna řidička a jedna spolujezdkyně. První tragická nehoda se stala na dálnici D7 u Smolnice na Lounsku 12. května, druhá pak o den později u Oseka na Teplicku. Od začátku roku si nehody v kraji vyžádaly 8 životů. Vyplývá to z předběžných policejních statistik dopravní policie a informací ČTK. Norští archeologové v nedávno objeveném vraku lodi z 18. století objevili čínský porcelán a zboží evropské výroby. Oznámilo to Norské národní muzeum. S tím, že mezi předměty byly například zachované bílé a modré porcelánové mísy, poháry, textilie nebo lustry. Nepojmenovaná plachetnice se podle muzea potopila kolem poloviny 18. století. Její vrak ležel v hloubce asi 600 metrů.
1: Počasí.
2: V noci čekejte skoro jasno až polojasno, ojedinělé mlhy. Nejnižší noční teploty klesnou na 12 až 9, na horách na 10 až 7 stupňů Celsia. Zítra čekejte polojasno až jasno, od západu většinou až oblačno. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 23 až 26, na horách na 18 až 21 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: V Litoměřicích v družstevní ulici se srazila dvě osobní auta. Pozor dejte v Děčíně, mezi Boleticemi a Křešicemi v ulici Vítězství havarovalo nákladní auto, silnice je tam dočasně uzavřená. V Teplicích na Masarykově třídě u obchodního centra Trnovany se srazila také dvě osobní auta. Počítejte se zdržením a jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Humoriáda.
6: I v červnu budeme vysílat, je to vlastně první letní den z meteorologického pohledu od meteorologů, je to taky Mezinárodní den dětí a já už jsem dostal dárek od dnešního hosta k tomu. Petr Selava je tady s námi.
7: A já přeji hezké, takové skoro sváteční odpoledne.
6: Je
7: hezký den.
6: Ano, vám všem. Užijte si, ať už jste děti nebo ne, budeme si trochu jako děti hrát a vybírat a bavit se nad ukázkami z archivu. Taková je Humoriáda a v červnu navíc budeme i soutěžit zase o knížky z naší edice humoriádnické, máme jich 5. Výherce si může vždycky vybrat knížku, která mu třeba do série chybí, ale musí odpovědět na soutěžní otázku, která vždy bude souviset s hostem, kterého máme ve studiu. Takový je princip po celý červen a v pátek pak z těch týdenních výherců budeme losovat jednoho, komu ještě dáme a pošleme digitální rádio.
1: Humoriáda.

0: Začíná nám pomalu humoriáda po téhle první písni od Olympiku, a to s Petrem Salavou.
1: Tak já musím říct, že tahle ta písnička ve mně vyvolala vzpomínku, kdy jsme jednou s Leškem Semelkou byli na prostřední Bečvě nakupovat něco v tamním smíšeném zboží a Lešek tak jako žertoval s paní prodavačkou a co byste mi tak nabídla? A ona mu vtipně říkala, pěnu zvůní jablečnou a vyvanulý sprej. A to bylo tak hezký, protože to je geniální text jeho velkého celoživotního kamaráda Pavla Vrby. Tak Olympik jsme takhle prožili a mně se líbí, že jsme Patriku začali koncem. Skončili jsme, jasná zpráva.
0: Ne, otevřeme ten náš archiv zábavy. Co z něj vytáhneme při dnešku?
1: Tak dneska je bohatá nabídka. Já bych použil horoskopičiny, kde Karel Šíp má velmi zajímavého hosta, Slávka Šimka, ale zároveň musíme Karlovi na dálku blahopřát, protože 1.6. to je jeho den narozeninový a zároveň já mám s Karlem výročí 50 let od seznámení, takže úžasná možnost dopozdravit.
0: Tak si poslechneme tohle jejich povídání a pak se budu ptát na to první setkání tedy s Karlem.
2: Pan Miloslav Šimek.
3: Prosím, prosím. Děkuji vám, děkuji za přivítání také, já vás rád vidím. Já vás mám tak rád, že se mi úplně zdá, jako kdybych tady před chvílí byl.
2: Slávku, já jsem tady mluvil o tvém učiteli.

0: jsem jeho třídní. Já jsem pojal, Jardo, to je hezký, že si přišel pozdravit svýho pana učitele. On pojal nejen pozdravit, já jsem vám přišel říct, že jsem nezaměstnaný. Já jsem pojal, no to je smutný, co s tím mám společného. On pojal hodně, protože jste mě učil a ničemu jste mě nenaučil. Tak jsem pochopil, jaká je moje povinnost, je u nás v divadle zaměstnán, dělá inspicienta, nosí mi kafe, to nejdražší kafe, který jsem si mohl teda zařídit. No, ale já jsem učil rád, mohu říct, že to bylo moje oblíbené povolání, ale ta spolupráce s Grossmanem přesáhla rozměry běžné už ochotnické práce. My jsme hráli v Semaforu, to málo kdo ví, já jsem ještě k tomu vyučoval ve Střešovicích v Praze na Norbertově. A já jsem usínal v hodinách. Ne, že bych byl nějak flámoval, ale jak jsem chodil z toho divadla, takže žáci hodně psali pořád písemné práce. Já jsem si dal takhle knihy před to třídnici a usnul jsem většinou. Pořád psali, já jsem to nikdy neopravoval. Opravovala to moje žena, ona je to taky učitelka, to se hodilo. A taky ona známkovala, já jsem se vždycky přimlouval, no ne, Bouberle, ten přeci to, ne, ten umí na dvě. Já vůbec neznal. Ona je znala z těch písemných prací a to. Ano. Takže, no, já jsem chodil na pedagogický institut, tam bylo 120 dívek a 12 chlapců, takže záhy všichni jsme byli ženatí. Tak to se, že nás rozebrali, to bylo velmi, velmi rychlý.
1: Slávku, umíš si vůbec představit, kdyby se, já nevím, něco stalo, že by tě ministr školství povolal zpátky do třídy a že by si znova musel začít učit?
0: Já jsem slyšel, že ministr školství je na tom špatně, ale že by na tom byl takhle hrozně, že by mě povolal, myslí. No tak... tak stávko učitele, to je pravda. Možná, kdyby to začali řešit jako armáda, že povolává určité ročníky na cvičení, takže v případě stávky učitelů, že by nás, co jsme takhle rozptýleni v jiných povoláních, že by nás povolali na takové pedagogické cvičení, no stát by se to mohlo. A žákům bych to moc nepřál. Já jsem učil češtinu, dějepis, dneska je všechno jinak. Vyňatý slova, ty už se říkají úplně nějak jinak.
1: Jinak,
0: je. Nebo v dějepise, no teď... To některý skoro hrdinové, takovej Gottwald, to je dneska vlastně odpadlík úplně, to je skoro bídák, nebo když jsme chodili na ty vycházky, no můžu já jim jít ukázat Stalinu v pomník, kdy tam není, to by marně jsme hledali na tý letný, to asi už bych se nezorientoval, to už skleróza taky, abych šel po starých stopách, už je to jinak.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Úžasná dvojice, takhle netradičně. Miroslav Šimek a Karel Šíp. Tak Karel Šíp měl pořád, kam si zval takhle hosty horoskopečný v režii Viktora Polesného. Ale jak vy jste se, Petře, seznámili před 50
4: to
3: lety?
4: To je právě těch 50 let, kdy tehdy Karel pracoval pro televizní klub mladých. Měl svůj pořad s Jardou Uhlířem, který se jmenoval Mladýma očima. A oni s kamerou přijeli na některý fotbalový nebo hokejový zápas Amfory a tam jsem vlastně dával první interview a on mě tak trošku nakukal, abych otočil olympijské heslo, takže já jsem tenkrát řekl, že není důležité zúčastnit se, ale vyhrát. A to byla samozřejmě myšlenka dnešního oslavence Karla Šípa.
3: A pak setkání, chtělo to nějakou dobu, kdy jste se potkali, nebo kdy to tak začalo intenzivněji třeba, nebo že přišel sám do té Amfory?
4: Asi o dva roky později přišel do Amfory a od té doby vlastně jsme prožili opravdu spoustu krásných chvil.
3: Jak se vlastně lidi brali do té Amfory? Museli u mě trochu hrát? Trochu jste si otestoval, nebo šlo o to známá tvář? To je tak jedno, jak bude hrát.
4: Musím říct, že u Karla to bylo tak, že on, když přišel na první zápas, tak ještě seděl na lavičce, protože jo. On ještě ani nebyl v té době zase tak slavný. Takže my jsme v době, kdy Karel nastoupil, jezdili tak ve 12, 13 lidech. Nebylo nás daleka okolo stovky, jako v současnosti. A on začal na lavičce. Bylo to na tréninkovém hřišti Sparty proti týmu z Tábora, tedy komunální služby Tábor, a Karel nastoupil jako levé křídlo do druhého poločasu, no a pak se prosadil, takže myslím, historické tabulce odehraných zápasů je asi pátý nebo šestý z těch 40 lidí.
3: Dnešní oslavenec, tak ještě jednou všechno nejlepší Karlovi Šípovi na dálku. A my ho opouštíme, protože v té další ukázce už může být, pokud budete chtít, Miroslav Šimek sám, tedy povídka Šimka a Grossmana, jak jsme vdávali sestru. A nebo nabízím schůzku sedmi trpaslíků, já proti varianta B, s Jitkou Mlavcovou, Jiřinou Bohdalovou a Lubomírem Lipským. Záleží, co si vybere.

tedy čemu dáte povětšinou hlas, kdo zvítězí. Tak ten souboj začíná právě teď na telefonu 731 800 900 anebo v SMS-kách také 90 011 04. To je naše číslo na SMS-kové číslo a pozor, budeme to sčítat dohromady a máte čas jedné písně. Iveta Bartošová, PS.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
2: První souboj v Humoriádě za účasti nebo dohledu Petra Salavy vybíral na začátku Miloslava Šimka. Já jsem proti nabídl Jitku Molavcovou, Jiřinu Bohdalovu a Lubomíra Lipského. A vy rozhodujete v telefonátech 731 800 900, naše číslo. Dobrý den.
3: Dobrý den, já vás zdravím.
4: Dobrý den.
3: A prosila bych Ačko jako amfora. A co si dal?
2: Ano?
3: Toče,
2: dobře.
4: Toče, tak moc děkujeme.
2: Přesouváme se za dalším. Dobrý den.
5: Dobrý den, Jana Dolní Němčí volá. Já vás zdravím oba, Petra Salavu taky.
4: Dobrý
5: a
4: den.
5: A já bych si přála taky, dobrý den, já bych si přála taky Ačko, pokračování.
2: Dobrá, děkuju za to hlasování, ať se vám daří, mějte se pěkně. Kdo na nás teď promluví, vítejte.
6: Dobré dopoledne, panové. To je vás Petr Zahoty. A zabijste pokračování s panem Šimkem.
2: Dobře, není to přímé pokračování, ale je tam Miloslav Šimek o tom, jak vdávali sestru. Takže část té povídky Šimka Grossmana. To je to, co vyhrálo, to, co jste si vybrali.
7: Po dvou hodinách jsme vybrali tyto návrhy. Do Mladé fronty. Svazáku, co říkáš Vánocím ve dvou, případně ve třech. Značka Miluji kolektiv. Do obrany lidu. Do obrany lidu. Vojáčku, je ti smutno na stráži? Je, já to vím. Odepiš. Značka Přivezu překvapení. Do práce. Odborářka. Nevlastní vinou v jiném stavu. Hledá pomoc v řadách ROH. Značka Známky placeny do konce roku. Do lidové demokracie. Druhá na cestu životem, nejlépe lidovce. V požehnaném stavu hledá tichá, spořádaná dcera. Značka z katolické rodiny. Zvláště rafinovaný inzerát vymyslel otec do mateří doušky. Chceš maminku? Zavolej. Telefon 653-892. Do československého sportu. Tělovýchovné jednotě dodá dva cvičence k nácviku Spartakiády sportovkyně. Značka Snětek podmínkou. Do mladého světa. Dopisovat si chce dívka z nadějí. Značka Big B, tramping, motorismus, výchova dětí. Domnívali jsme se, že těmito inzeráty jsme strategicky obsadili všechny význačné listy. Pouze strýc Balou navrhoval obeslat ještě svět motorů touto výzvou. Serióznímu zájemci, nejraději návštěvníku Alhambry, přenechám auto a dceru. Značka Obojí po havárii. A tak jsme poznali, že strýc Baloun je opět doma. Půjdu spát, pravil znechuceně tatínek. Zítra ráno musím oběhnout redakce. Já abych pekla, vzdychla matka. Není třeba, řekl strýc Balón. Zamluvil jsem svatební hostinu v Tatranbaru s dámskou obsluhou. Nevím, jestli by Agnes souhlasila, podotkla nevrle maminka. Kde je vlastně Agnes? Zahartusil dět od psacího stroje. Všichni strnuli. Zase posed mění venku, zlobil se otec. Nemám ty inzeráty klepat vojmo? Zeptal se dědeček a šel otevřít, protože kdo si zvonil. Kdo je, volali jsme. To bude Mici z Alhambry, řekl Balón. Jděte spát, požádal nás. Nevyhověli jsme mu, protože do pokoje vešla Agnes, urostlý mladý mužem, který hned po pozdravu požádal o její ruku. Otec se chvíli rozmýšlel, neboť mu bylo líto nevyužitých inzerátů, ale když ho matka pod stolem kopla, zaúpěl a svolil. A tak nakonec všechno dobře dopadlo. Ženich byl o hlavu větší než Balón a to znovu zajistilo rovnováhu v rodině. Strýce zavřel v zadním pokoji, vychází méně a méně a podle posledních zpráv listuje v telefonním seznamu, hledaje nové příbuzné. Dá Bůh, že je najde.

0: Tak Miloslav Šimek po druhé dnes v Humoriádě vyčerpána ukázka s ním. Mám před sebou i disc-jockeye, v podstatě musím to tak říct, Petra Salavu. Já jsem tady takový jako ukázkový z hlediska mluveného slova. Vy pracujete hlavně s muzikou. Kolik toho máte?
1: Myslíte CDček?
0: No, skladeb, které je třeba možné odehrát, prostě vzít.
1: Tak na diskotéku sebou nosím 3 kufry a dohromady tam je asi 600 CDček, tak když si vezmete, že na jednom je 20 tracků, 20 skladeb, tak to je, to bych mohl hrát hodně dlouho.
0: A připravuje se člověk dopředu, anebo to nechá na náladu? No, jako co pustí ten večer?
1: Myslím, že každý DJ má oblíbené písničky, které zahraje vždycky. Já třeba strašně rád začínám Alenkou v říši divů, každou tu diskotéku, protože je to takové střední tempo a dobré na rozjezd, ale pak se musí reagovat samozřejmě na společnost. Já teda zastávám stále takové stanovisko, že je potřeba hrát hodně i pomalých písniček. Za prvé, publikum, které chodí na oldies diskotéky, je starší.
0: Aby si odpočinulo.
1: No, za prvé odpočinulo a také, aby kontakt. Si měli co říct, jo. A kdyby si to měli říct, a děláme přestávky. Takže u nás je to normálně klasika, tak jak to má být, komentovaná diskotéka s přestávkami, s pomalými písničkami a s hity.
0: No, já se ptám záměrně, protože dnes máme v rámci června první soutěž o knížky Humoriády a protože se to týká hosta, tak to bude soutěžní otázka trochu kolem toho DJství. A budu se ptát posluchačů, kteří se za chvíli můžou dovolat, zatím je linka tedy odstavená, jak já říkám, ale číslo 731 800 900 za chvíli otevřeme a první, kdo se dovolá, dostane soutěžní otázku a když dobře odpoví, může si vybrat jednu z knížek z edice Humoriáda, kterou si samozřejmě můžete, pokud nevyhrajete, objednat i přes stránky humoriada.cz. Tak linku uvolňuju právě teď a jsem zvědav, kdo to stihne, kdo bude tím nejrychlejším. Jde to vždycky velmi rychle. Kdo tam je? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Milan.
0: Milan odkud?
2: Od Hořovic.
0: Tak, od Hořovic.
1: Zdravíme.
0: A ptám se.
2: Taky vás zdravím.
0: Pozor, soutěžní otázka. Kolik už v životě udělal Petr Salava takových diskoték? Kolik jich odmoderoval, prostě potěšil takhle tanečníky? Buď jich bylo víc jak 500, anebo víc jak 5000. Co myslíte?
2: Tak rozhodně víc než 5000.
0: Petře?
1: Ano, teď je jich asi 5557.
0: Tak moc blahopřeju, to znamená, že si můžete vybírat jednu z těch knížek, která vám případně chybí. Chcete je připomenout, nebo už víte, co by se hodilo k vám?
2: Já myslím, že celkem tu představu mám, co už jste vydali.
0: Ano.
2: Takže bych asi poprosil o paní Konvalinkovou.
0: Radovánky, tu naše čtvrtou.
2: Ano.
0: Dobře, tak jo. Slíbím, pošleme, vy mi ještě zůstaňte na telefonu, ať samozřejmě zapíšeme adresu a pak nezapomeňte poslouchat i v pátek, protože ze všech týdenních výherců budeme losovat ještě jednoho, kdo dostane to digitální rádio. Třeba to můžete být vy, tak poslouchejte Humoriádu.
1: Hm? A já vám blahopřeju a zdravím.
0: Děkujeme, mějte
2: děkuju
0: se.
2: Moc krát, já taky děkuju, nashledanou.
0: Není zač, další kolo soutěže zase zítra s dalším hostem v našem studiu a celý červen, tak tu budeme soutěžit o knížky z edice Humoriáda.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Ještě jednou gratulace Milanovi Zhořovic, který vyhrál první knížku v červnové soutěži v Muriádě za, řekněme, disjokejské znalosti u Petra Salavy.
2: Já musím říct, že jsem teď prožil takové velké překvapení, neboť já mám elektronickou výstřížkovou službu a když jsem tady byl, Patriku, u vás naposledy,
1: ano,
2: tak druhý den umělá inteligence, která přepisuje celé dění v na rozhlasu střední Čechy, tak mě tam označila jako DIS jockey. Takže vlastně jsem se stal diplomovaným specialistou v oboru disc jockey, nebo tedy jockey. Možná, že i Josef Váňa mě na dálku závidí.
1: Že máte dis.
2: Že mám dis jockey.
1: I to se stává. Co si vybereme teď, protože to na vás. Vybere
2: já bych
1: ukázku.
2: Zaspomínal na 80. léta minulého století, kdy jsem působil v klubu u Bílého koníčka v Praze, protože právě tam se natáčela sešlost Luďka Nekudy s takovým skvělým jeho parťákem Jiřím Cízlerem. Takže pokud mám šanci na tuhle ukázku z tohoto pořadu, tak budu rád.
3: Vážení přátelé, naše druhá sešlost se chýlí ke konci. Já myslím, že si můžeme sebekriticky přiznat, že se tváříme spokojeně, Slávek, ano, přímo. Ano, tady. Koukám, mladý muž si mne ruce přímo. A pardon, to není vaše, to je partnerčina. No, tamhle slečna dokonce přede spokojenosti. No, a co je výborný, že vidím úsměv i na tváři, ano, i na tváři posledního hosta minulé sešlosti, který měl minule určité výhrady. Dneska se spokojeně usmívá herce a režiséra Jiřího Cízlera.
4: No, jenom, že to není úsměv, to je takový profesionální šklep.
3: To se neomluvej, Jirko, to za obličej nikdo nemůžeme, to je pořád. Já jsem rád, že jsi tady. Ahoj.
4: Já vím, že tě to dohnalo k takový invektivě, to je zajímavý, ale já jsem to nemyslel, tak já jsem, to je takový profesionální šklep, jako takový popremiérovej, řekl bych, víš.
3: Aha,
4: jako to je vždycky popremiéře, člověk jako herec ví, co zůstal dlužnej tomu a nejradši by někam zales a najednou se přesítí taková ta popremiérová obdivovatelka. No mistře, vy jste byl nádherný, vy jste byl půvabný, vy jste, no vy snad byste zahráli párátko, nebo to je všechno. A já mám vždycky chuť z milosti vás, paní, já jsem jednou hrál przevalskýho koně a opravdu jsem si przevaloval. Mně se líbí po premiéře ty upřímní lidi, ty jsou nejlepší, no, ty já mám nejradši.
3: Takže jsem rád, že mi to říkáš taky.
4: Já jsem nepřišel, já jsem se díval a měl jsem takový pocit chvíle, že jsi takový rozpačitej trochu, že to je takový jako domácký příliš a takový přirozený. Ono, když chceš dělat show, já jsem viděl na jihu show teď takový, na jihu teda jižních Čech, no, jistě, v Holubově jsem byla tam, ale viděl jsem nádhernou tam show a k tomu potřebuješ takovou jistotu spíš, když chceš showman, tak to musíš být suverén, nemůžeš být takový, jako, že třeba se omluvíš a brepneš a tam, to musí být suverénní, jisté a musíš prostě, všechno musí být show. To
3: já tě poslouchám, jsi režisér, tak já jako vykrám,
4: estetická kategorie, že jo, show, všechno show. Je tam show, jo, show světla, show musíš mít a, já nevím, a show sako musíš mít a všechno show, jo, a hlavně třeba big beat show, jo, a takový, no, a to musíš si hlavně věřit, já si myslím, že to je v tom, jestli si věříš. Když si věříš, Luďku, všecko jde. Blbě, ale jde to.
3: Tak já to si nebudu věřit.
4: Co myslíš, že bychom to tady zkusili? Já mám takový nápad.
3: Že bys mi v tom pomohl,
4: že bych ti pomohl, že bych ti
3: udělat show,
4: zaranžoval.
3: No, Jirko, tak já ti věřím. Dobře, tak my uděláme, vážně, přátelé, show.
4: Ano, ale ty musíš věřit nejenom sobě, i mě.
3: Já ti věřím, na slovo.
4: Nebo se, já tě nesklamu. No, ale teď show světla máme.
3: Show světla máme. Šoupněte s těma světlama, ono to bylo show světla. No, Vida.
4: To je šouknutý světlo, to není show světlo.
3: Šouknutý do show.
4: No, ale bylo by to dobrý, ne, nechme to takhle. Ne, show v oblaka, to je nádherný, ano. To je nádherný.
3: Vylez ven z Babělče, kdo tam je?
4: To
3: bude dobrý, ne?
4: Ten hulí, to bude výborný, to se nám potom bude hodit.
3: Že bych tam byl já taky do
4: show. Showsaka.
3: Showsaka. Showsaka máme, showsaka.
4: To není japonský, to je japonský, je to saka na show.
3: Jo, saka na show.
4: To je nutný, musíš ano. Tu mapé, ono tam...
3: Přinesli, to, saka na show přinesli, ano. Já, už tam show, už tam vyšej, no. Všim šiši.
1: Show světla a show oblaka, to muselo taky být na diskotékách. Když to začínalo, jaké to bylo?
2: No, tak samozřejmě světla. Z doby mých začátků tak většinou se kupovaly vyřazené semafory. No, protože to bylo nejjednodušší,
1: kde,
2: co se...
1: Kde jako se sežene vyřazený semafor, to je nějaká jako...
2: To už snad je...
1: Burza?
2: Ne, to už je snad promlčený. No, samozřejmě někdo sundal semafor jakože poškozený na křižovatce a já jsem pak jezdil s dvěma semafory na diskotéky. Tehdy se vlastně kupovali takový hadi, světelný had. To, já vím, že to stálo 100 marek, si to pamatuju ještě dneska. Bylo to samozřejmě jednoduché, když přišli první jako mlhostroje a to všechno, to byla revoluce. Dneska ty diskotéky, takové ty kluby taneční jsou vybavené tisíci světly, ale my jsme prostě, myslím, byli DJové, kteří bavili.
1: Se semaforem
2: a proč ne?
1: Někdo v něm hrál, někdo ho vozil.
2: No samozřejmě, takže já můžu říct také, že jsem vlastně měl semafor.
1: Petr Salama, náš dnešní host. A vybral tedy Jiřího Cízara. Můžeme s ním pokračovat a může zavzpomínat na Luďka Nekudu, tentokrát, tam může být sám, anebo Miroslav Horníček. Nabízím já jeho hovory přes rampu, jak se učil anglicky. Může povyprávět, budete-li chtít. 731 800 900
2: těžký
1: náš telefon.
2: Souboj.
1: No jo. A nebo SMS-kové číslo 90 011 04 Humor mezera A nebo B. Posílejte během písně Karla Gotta po každé. Humoriáda.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Připomínám všem, anebo i těm, co zrovna teď si naladili Humoriádu, že se svádí souboj mezi Jiřím Cízlerem a Miroslavem Horníčkem. Ve studiu Patrik Rozehnal a Petra Salava. Na telefonu kdo tom humoriádnickém?
2: Tady expert na ptákoviny ze Dvora Králové nad Labem.
1: Dobře.
2: Zdravím experta na diskotéky a experta na Humoriádu a posluchače a vaše kolegy do rádia.
1: Děkujem.
2: A dáme si Cizleráčka.
1: Dobře, píšeme mu bod. Děkujeme
3: zapsáno.
1: Moc. Jdeme za dalším. Kdo tam je?
4: Dobrý den, tady Eva a volám se Bečvy prostřední, kde
3: ano,
4: byl
3: ano.
4: U nás nakupovat a zdravím vás oba dva a přeju si pokračování.
3: Dobře, děkujeme.
1: Ať se daří, zdravíme. Kdo další na telefonu ještě vybírá? Je tam někdo? Spojení je? Jenom tak, to musíme přerušit a jít za někým, kdo je připraven a ne vazbí nám to. Tak dobrý den.
5: Dobrý den, Braňo z Martina.
3: Zdravíme.
5: Za B a prajem vám pohodový zvyšok dňa.
1: I vám, ať se
3: a
1: vydaří.
3: Vám také.
1: S úsměvem na artech. Pozor, ale Bčko to nevyhrálo. Jiří Cízler na plné čáře bude vzpomínat na Loďka Nekudu, jak byl na chatě.
6: Jednou jsem přijel k Loďkovi Nekudovi na chalupu a on mě přivítal a říkal, to je bezvadný, že jsi přijel, protože Hanička, moje žena, má narozeniny a bude ráda, že jsi tady. Já mu říkám, prosím tě, jak jsi mi to mohl zatajit a proč jsi mi o tom neinformoval, já nemám vůbec pro ní žádný dárek. Jo, vem auto a pojedeme někam pro kytky nebo něco, a to je blbost, ona bude ráda, že jsi tady a že prostě co bys jí měl vozit, když já jsi to nevěděl, tak co. Já jsem říkal, ne, moment, je, já už mám pro ní dáreček nádherný, já jí budu vyprávět o té Ostravě, víš, to bude bezvadný. No on ze zelená říkal, no to mi neuděláš, to mi přece nemůže, vy jsi mi rozvrátil úplně, prostě to tak nemyslitelný, prostě blbneš nebo co, to nemůžeš vyprávět. Ona si bude myslet, že to je pravda, já mám, no to snad ne, ani prostě na to nemáš tělo, když to je blbost, ale já jí to budu vyprávět, ona se potěší. No a on, sedli jsme si ke stolu, že jo, a já jsem vždycky říkal, Haničko, to ti bylo, a on už, prosím tě, jo, prosím tě, a nemluv, je tady, věs a pí, ale nic neříkej. Já říkám, ne, já to musím tady říct, Hanice, jo, viděl, jaký ho má chlapa, jako to je. No a on se vyřítil prostě ven z té chalupy a byla noc, samozřejmě, tak si sednul si k plotu a tam plakal. Jo, protože si říkal, on ten Bejk prostě to řekne a já budu mít šílený poručení a ona mi neuvěří, že to není pravda, že on si to vymýšlí. No tak tam seděl u toho plotu a on říkal, kde je Luděk? Já pám, no někde je venku takhle a to, a tak jsem za ním šel a teď ho tam vidím prostě, jak pláče. Jo, tak jsem mu říkal, tak nebreč, neblbni, to nemá tu cenu, já prostě samozřejmě to neřeknu, jo, a bude to všechno. A říkal, ty blbče, to se mi nikdy nestalo, aby mě někdo přinutil k pláči a pak mi udělal tak strašnou radost.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Na co si tak člověk vzpomene, když se řekne právě Jiří Cízler?
3: No, mně se to propojí s úspěšným televizním seriálem Inženýrská Odyssea, kde on hrál, myslím, vedoucího projekční kanceláře. A ve chvíli, kdy vedení toho podniku hledalo šéfa, tak jak on tam nenápadně řekl, já bych to teda bral, nebo já bych to teda vzal.
1: Ano.
3: A to je hláška, která zlidověla. A tak pan Cízler je pro mě vždycky Inženýrská Odyssea.
1: Inženýr Voženílek.
3: Ano, ano.
1: Ano, přesně. Tak vzpomínka na něj dvakrát Jiří Cízler odezněl. Do hry vracím pro ten poslední souboj. Jitku Molavcovou, Jiřinu Bohdalovou a Lubomíra Lipského nastupují tedy v týmu A a Bčko drží jenom Miroslav Horníček. Bude silnějším soupeřem nebo ne? Kdo to vyhraje? Dejte nám vědět. 731 800 900 SMS-kové číslo 90 011 04.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: S Petrem Salavou vysíláme a poslední souboj jsme vyhlásili. Jitka Mlocová, Jiřina Bohdalová, Lubomír Lipský nebo Miroslav Horníček. Pro koho hlasujete na telefonu v Moriadnickém? Dobrý den. Tak, tady nám to zase zlobí, prosím, nesmíte mít na hlas rádio, jinak to dělá tuhle neplechu. Tak kdo další?
2: Míla z Prahy 8. Hele, já jsem o tom už přemýšlel kolikrát, že lidi volají do rádia a nesluně. Já jsem to vypnul. Hele, kucí, pánové, já bych byl proto, co jsem ještě neslyšel, to, jak tam ty trpazlíky.
1: Schůzka sedmi trpazlíků. Dobře, tak jo, zapisuje, děkuju.
3: Asi je to utajená schůzka.
1: Kdo další hlasuje? Kdo pak tam je?
2: Dobrý den.
4: Tanda Zemník vás zuba zdraví, pana Salabou zvlášť. Krásná jeho čeština, strohé vyjadřování, žádné dlouhé povídání. A děkuju vám a chci Ačko.
1: Dobře,
3: a já děkuju
1: zapisuju
3: moc.
1: Ačko, schůzku sedmi trpasíků, ale nestačilo to tentokrát ke konci ty body jim takhle věnovat, protože to vyhrál Miroslav Horníček a jeho hovory přes rampu. Tak si je teď dopřejeme.
5: Jak jste se učil anglicky a jak vám jde anglicky?
6: No tak já jsem tím, že jsem byl donucen jaksi, protože nějaký počítací stroje spočítali, že většina návštěvníků na Expo bude anglicky hovořící. Já bych to byl radši dělal francouzsky, protože francouzsky umím několik vět, anglicky nic. Ale no, musela to být angličtina, tak to byla. No tak mě najali profesora a ten mě naučil věty jako například jsem student. No ale moc víc z toho neumím a to víte, není možné jet do Kanady a tam prohlásit, jsem student. Co by si pomysleli o našem školství, kdyby člověk na sklonku života říkal, jsem student. Pak tu roli jsem se učil tím způsobem, že ten film, ve kterém jsem tam hrál, byl dabován do angličtiny anglickými herci v Londýně a ten herec, co daboval moji roli, mě mou roli, tu, kterou jsem měl říkat potom ne na plátně, ale živý na jevišti, tedy živý osobně, řekněme radši, tak na jevišti, tak mě namluvil na magnetofonový pásek a já jsem to doma větu po větě, hodinu za hodinou, nedá se říct, opisoval, obkresloval, protože pro angličtinu já musel volit značky, hieroglyfy, čtverečky, křivky, to je divná řeč. A učil jsem se to z toho magnetofonu, no ale pak jsem ještě jel do Londýna, kde ten týž herec se mnou proseděl 5 dní v hotelovém pokoji u stolu a byl to pohled pro psychiatra, protože po celé dlouhé hodiny jsme na sebe koukali a on na mě dělal this. A já zas na něj this. A on říkal no, please, this. V čem je ten rozdíl, nevím. Ale on to ví, jo. Takže takto jsem se prošišla Londýnem. Ale já jsem mu to tam jednou oplatil. On potom, tam jedna verze běžela beze mě, jenom s jeho hlasem ze tmy a on nahrával tu verzi v takovém dubbingovém studiu a stál už s tou rolí připraven u mikrofonu a už připraven, že to natočí tedy ten můj monolog a už svítila červená světýlka, tedy stopky, že už se má jet a v tom já v tom sále vzadu, jenom tedy přihlížející divák, jsem řekl stop. Všichni koukali, co to je za drzost, co to je a já k němu došel a říkal mu attention, please. This.
1: Humoriáda. Dokonalý Miroslav Horníček, jako vždy. Petře, bylo to moc příjemné setkání, tak děkuji ještě jednou za dárek, děkuji za přítomnost a těším se příště.
3: A já děkuji za to, že posluchači vybrali toho legendárního Miroslava Horníčka. Byla to nádherná tečka a já taky děkuji.
1: Těšte se i na zítřejší Humoriádu, toto jako host bude Jirka Ptáčník a pak oslavíme také narozeniny třeba v týdnu s Pavlínou Filipovskou, ale to už bude středa, když budeme vysílat Humoriádu a po celý červen to máme i se soutěží, tak na to nezapomeňte. Děkuji, ať se daří, Petře.
3: Naslyšenou.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Sever, zprávy.
2: V kostele v Horní Polici na Českolipsku někdo nasprejoval hakové kříže. Pirátské války v Terezíně letos v létě nebudou. Uprchlou německou extremistku má Česko předat do Německa, rozhodl o tom soud. Počasí na zítřek polojasno až jasno a teploty mezi 23 až 26 stupni. Zprávy má Jirka Zeman. Dobré odpoledne. Policie vyšetřuje případ 4 nasprejovaných hákových křížů v areálu kostela Navštívení Panny Marie v Horní Polici na Českolipsku. Kříže tam neznámý pachatel nasprejoval minulý týden v úterý, policie informace zveřejnila dnes. Kříže jsou nasprejované na dřevěném oltáři a zdi ambitu. Škodu policisté předběžně vyčíslili na 50 000 korun a po pachateli pátrají, říká jejich mluvčí Dagmar Sochorová.
3: Zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestných činů, poškození cizí věci a projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka. Po neznámém pachateli, kterému v případě dopadení hrozí trest odnětí svobody až na 3 roky, intenzivně pátráme.
2: Tradiční pirátské války v Terezíně na Litoměřicku letos začátkem srpna nebudou. Důvodem je špatný technický stav nápustních stavidel, která umožňovala zatopit jeden z příkopů vodou, upřesňuje nezávislý starosta René Tomášek.
4: Nápustní stavidla nám protékají, máme tam havarijní stav a nebylo by to bezpečné, aby se tam konaly pirátské války. Jsou právě naplánovaný, že ještě v letošním roce budeme tam dát štětinovou stěnu a měla by začít oprava.
2: Město bude letos ve stejném termínu pořádat akci s názvem Terezínská cihla. Odsouzenou německou pravicovou extremistku Marlu Svenju Líbichovou má Česko předat do Německa. Tam pak nastoupí do vězení. Rozhodl o tom krajský soud v Plzni. Česká policie extremistku zatkla začátkem dubna u Aše na Chebsku. Od té doby byla v plzeňské věznici. Líbichová byla původně odsouzená jako muž, úředně si ale změnila pohlaví. Rok a půl dlouhý trest za štvaní lidu, pomluvy a urážky si měla odsedět v ženské věznici v Saské Kamenici. Tam ale nenastoupila. Íránský vyjednávací tým zastavuje nepřímá jednání se Spojenými státy. Uvedla to íránská státní agentura TASNIM s tím, že důvodem jsou izraelské údery na Libanon. Premiér Izraele Benjamin Netanyahu dnes nařídil nový útok na jižní předměstí libanonské metropole Bejrút. Tuto oblast podle něj kontroluje militantní hnutí Hizballah. Hlavní íránský vyjednavač na síti X obvinil Izrael z eskalování válečných zločinů v Libanonu. Zároveň označil pokračující americkou námořní blokádu íránských přístavů za důkaz, že Spojené státy nedodržují klid zbraní.
1: Počasí.
2: V noci čekejte skoro jasno až polojasno, ojediněle mlhy. Nejnižší noční teploty klesnou na 12 až 9, na horách na 10 až 7 stupňů Celsia. Zítra čekejte polojasno až jasno, od západu většinou až oblačno. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 23 až 26, na horách na 18 až 21 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: U Roudnice nad Labem v části Samota se na křižovatce srazila 2 osobní auta. Na dálnici D8 na 28. kilometru ve směru na Prahu za sjezdem na Roudnici leží na vozovce roztrhaná pneumatika. Na 32. kilometru D8, tentokrát za Roudnicí ve směru na Ústí, stojí porouchaná dodávka a na 46. kilometru ve směru na Prahu u Lovosic stojí porouchané osobní auto.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
5: Stále pěkné pondělí s Českým rozhlasem Sever přeje Lenka Šobová. Začíná den v kraji, tedy souhrn toho nejzajímavějšího, co se dnes stalo u nás na severu. Jsme rádi, že jste s námi.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Den v kraji vám přináší stručný přehled důležitých událostí dneška, připravil ho Jiří Zeman.
2: V Ústí nad Labem dnes začal provoz na trolejbusové trati, která spojuje čtvrtí Krásné Březno, Dobětice a Severní Terasa. Jde o první trolejbusovou trať ve městě po 17 letech, uvedla to ředitelka ústeckého dopravního podniku Simona Mohači. V Roudnici nad Labem dnes začala plánovaná oprava Špindlerovy třídy. Informoval o tom na internetových stránkách města mluvčí Jan Vancel. Omezení čeká chodce i řidiče. Podrobnosti má redaktorka Lucie Hejzlová.
3: Během jednotlivých etap nebude možné v ulici zaparkovat a chodci budou muset využít místo chodníku náhradní koridor vytyčený stavbaři.
2: Začíná stavba obchvatu u Svoru na Českolipsku. Silničáři tam dnes uzavřeli silnici první třídy číslo 13. Objížďka je dlouhá 34 kilometrů a vede do České Kamenice přes Chřibskou do Horního Podluží. Další podrobnosti uslyšíte za pár minut. V Krupce na Teplicku právě teď projednávají budoucnost školní budovy s knihovnou v části Sobě chleby. Setkání se koná na zahradě školky Sluníčko. Město chce znát názor místních obyvatel i rodičů dětí z mateřinky. Nabízí tři možné varianty, pokračuje redaktorka Jana Vitásková.
4: Budovu zbourat a postavit moderní školku, opravit a využít pro školku a knihovnu nebo více účelové využití, jako tělocvična v suterénu, knihovna a školnický byt v přízemí, školka v patře a další prostor v podkroví.
2: Dnešek je posledním termínem pro připomínky k akceleračním zónám. V Ústeckém kraji vymezují oblasti pro zjednodušenou stavbu větrných elektráren, konkrétně na Chomutovsku, Lounsku a Litoměřicku. Ústecký kraj nesouhlasí s vymezením plochy na dohled od hory Říp. U zóny v Krištofových Hamrech na Chomutovsku upozorňuje na území protivzdušné obrany Česka.
1: Tolik Jiří Zeman a jeho zpravodajský přehled. Další události dnešního dne vám v našich reportážích nabídneme v průběhu této hodiny. Dobrý poslech Českého rozhlasu Sever přeje Lenka Šobová.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Pěkné pondělí s Českým rozhlasem Sever, posloucháte Den v kraji. Ředitelství silnic a dálnic uzavřelo úsek silnice první třídy u obce Svor na Novoborsku. Tu využívají hlavně kamiony a auta jedoucí z vnitrozemí do Šluknovského výběžku. Teď budou jezdit 20 týdnů po objezdné trase, která vede přes několik obcí a měst na Děčínsku. Jedním z míst, které leží právě na té objízdné trase, je Česká Kamenice. S Danielou Pilařovou, která byla časně ráno na místě, si povídal Petr Beran.
1: Tak co, jaká je dopravní situace v Kamenici? Přibylo aut?
2: Já bych řekla, že přibylo. Podařilo se mi projet Českou Kamenicí zatím jenom s minimálním zdržením. Asi je to i díky tomu, že ubyl jeden ze tří semaforů, které průjezd Českou Kamenicí komplikují. Já jsem jela až do Chřibské, kde jsem zrovna teď, a na růst dopravy je znát tedy hlavně za Českou Kamenicí, kam sjíždí kamiony směrem od Nového Boru. A průjezd Chřibskou, která má náměstí do takového esíčka, je možný jen 30-kilometrovou rychlostí a velká nákladní auta nebo autobusy si tu musí dávat přednost, protože ta silnice na náměstí je poměrně úzká. Právě ve Chřibské je teď doprava velmi hustá. Podle nezávislého starosty Chřibské Jana Machače by ještě během dneška měly ve městě přibýt další značky, které budou dopravu regulovat. Já ještě dodám, že ode dneška je taky zavřená silnice mezi Českou Kamenicí a Kytlicemi. Lidé se do obce dostanou směrem od Kamenického Šenova. A kvůli úzkým a nevyhovujícím silnicím, ale také protestům některých starostů, jsou ode dneška od jednosměrné silnice mezi Horní Světlou, Novou Hutí a Kytlicemi, a to ve směru od Horní Světlé. V opačném směru bude průjezd umožněný pouze vozidlům integrovaného záchranného systému a autobusům veřejné dopravy.
1: No, kdo ty silnice zná ve výběžku, tak ví, že tohle bude tedy opravdu potíž a s tou dopravou to bude složité. Pojďme zopakovat, jak dlouho ta uzavírka tedy potrvá?
2: Tak, uzavírka bude dlouhá 20 týdnů, tedy do poloviny října, a podle mluvčí ředitelství silnice dálnic Kamily Zahálkové se bude v uzavřeném úseku první třídy /9 intenzivně stavět. Budou se tam pokládat nové konstrukční vrstvy, vozovky, stavět mosty, odvodňovat silnice a dělat další úpravy nutné pro napojení obchvatu na navazující silniční síť. Cílem stavby je odvést tranzitní dopravu mimo zastavěné území obce Svor a vysoutěžená cena tohoto obchvatu je 469 milionů korun.
3: Český rozhlas Sever, Den v kraji.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Posloucháte Den v kraji na Českém rozhlase Sever a do něj patří i povídání o počasí. Včera se nejen přes sever Čech přehnaly srážky, místy i poměrně vydatné bouřky a trochu pršelo i dnes po ránu. A tak se ptám meteoroložky Jany Hertové, jestli ty dnešní srážky stály za řeč. Dobrý den.
2: Dobré odpoledne. Dnešní strážky, jestli stály za řeč, v Ústeckém kraji to vypadalo tak, že opravdu po ránu nám napršelo téměř na celém území a pohybovaly se ty strážky od nejčastěji od 1 do 5 mm, ale byly lokality jako Varnsdorf, Štuknov, Děčín, kde se ty strážky pohybovaly kolem 10 mm, takže aspoň na tom severu nám po ránu zapršelo.
1: Jinak to byl ale poměrně pěkný den. Maximální teploty se teď pohybují kde?
2: Maximální teploty šly přes 20, byly lokality, kde šly dokonce až k 25 stupňů Celsia, takže aktuálně teď máme nejčastěji 22 až 25 stupňů Celsia.
1: No a na co se můžeme těšit zítra? Jaké bude úterý, které je před námi?
2: Tak během noci se nám vyjasní, budeme mít jasnou noc a ranní teploty se nám budou pohybovat v rozmezí od 12 do 9 stupňů Celsia v údolíčkách, anebo taky, kde máme vodní plochy, tak tam se nám můžou po ránu vytvářet i mlhy, protože ta vlhkost tam je a za jasné oblohy se nám mlhy ještě vytvářet mohou. Každopádně zítra po ránu by mělo svítit sluníčko a během dne bude naskakovat taková ta kupovitá oblačnost, ale pršet by z ní nemělo, mělo by to vydržet. Takže zítřejší maximální teploty si asi zopakujeme. Očekáváme 23 až 26 stupňů Celsia.
1: Když se podíváme dál za úterek směrem k dalším dnům, čeká nás nějaká zásadní změna?
2: To počasí bude jako na houpačce, vypadá to ve středu nebo z noci na středu, hlavně ve středu během těch dopoledních hodin, že nám bude pršet, budou se objevovat asi noční bouřky z úterka na středu, takže i po ránu nějaká bouřka se nedá vyloučit, vesměs to pak budou přehánky, anebo taky občasný déšť, ochladí se na tu středu, vypadá to, že ty ranní teploty ty budou vysoko, protože budeme mít zataženo s deštěm, takže tam tak teplota kasat nebude, tam se nám budou pohybovat kolem 15, ale ty odpolední maximální hodnoty, no, ty se o něco sníží, tam kolem 18, 19 do 20 stupňů Celsia a s deštěm, který bude pomaličku ustávat a slábnout až v těch odpoledních hodinách.
1: Říká meteoroložka Jana Ehrtová a my víme, na co se máme těšit. Středa to tedy nebude. Pojďme se společně těšit na úterý. Děkujeme za informace a naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.

0: Annie Lennox ve vysílání Českého rozhlasu Sever. Posloucháte Den v kraji, který vás teď vezme do Litvínova, respektive na Jezeří, protože právě na zámku Jezeří pořádala litvínovská valdorfská základní škola Jeřabina slavnost pro žáky 6. a 7. třídy. Z dívek se tam staly dvorní dámy a chlapci byli pasováni na rytíře. Přímo v zámeckých zahradách u toho byl i náš severočeský stopař Robin Rerich.
1: Škola připravila takzvaný přechodový rituál. Pomocí něj vlastně děti ve věku 11 až 13 let pomyslně vstoupí mezi dospělé. Dívky se na slavnost načesaly a oblékly podobně jako princezny. Chlapci celý víkend strávili v horách, přespávali v přírodě s dospělými muži jako průvodci. Tady na zámku se setkali a z chlapců se stanou rytíři, kteří se budou dvořit dívkám, dvorním dámám, a celá ta slavnost je přichystaná ve spolupráci s rodiči, kteří tu jsou také.
0: Jak dlouho se na slavnost chystali?
1: Ve valdorfských školách je ten proces vždycky pro žáky 6. třídy. Děti se v tomto věku dostávají do věku, kdy začínají výrazně vnímat rozdíly mezi pohlavími. Litvínovská škola má ročníky spojené, takže jsou tu spolu šestáci a sedmáci. Takovou slavnost pořádají podruhé. Ta první byla pro spojené třídy, které jsou teď v 8. a 9. třídě. A žáci, učitelé i rodiče se na ten rituál připravují vlastně v průběhu celého školního roku. Například chlapci si na rytířský souboj sami vyrábí dřevěné meče, učí se základům šermířského boje i to, jak by se měli chovat k ženě.
0: Co myslíš, vydrží jim takové chování, i když se z těch zámeckých kulis vrátí zpátky do školy?
1: Mluvil jsem s ředitelkou školy Zuzanou Štěpánovou, jestli mají zkušenost, že to pubertální období je s takovým rituálem snazší. Srovnání s běžnou školou nemá a takovou slavnost, jak jsem říkal, pořádají podruhé. Těm starším školákům ta nálada, to, co tu poznali nějakou dobu ve škole, vydrželo. Ve škole je pak u nich určitá tendence vrátit se zpátky, jak se říká, do zaběhlých kolejí. Určitě se ale podle ní v dětech ta prožitá zkušenost. U kluků především zvládnutý pobyt přes noc vlastně v divočině pozitivně projevuje. Den v kraji.

0: Pěkné pondělí s Českým rozhlasem Sever, posloucháte Den v kraji. Odbory Agentury pro sociální začleňování vyhlásily jednodenní symbolickou stávku. V dubnu po změnách na Ministerstvu pro místní rozvoj totiž v agentuře skončila víc než desítka vedoucích projektů. Celá agenda se sloučila s odborem bydlení a soudržnosti. Podle odborů se tím rozbíjejí fungující týmy. Změny se navíc dějí bez potřebných dat a debat o dopadech. To by podle nich mohlo ohrozit třeba projekty, které podporují přístup ke vzdělání dětem se sociálním znevýhodněním nebo projekty sociálního začleňování.
1: Byli vlastně odvolaní všichni vedoucí pracovníci, odešla třeba hlava i jako desegregačního projektu, byla takové odejita.
2: Vyprávěl mi už před časem Lukáš Houdek, konzultant komunikace projektu Obce pro všechny.
1: Je to tak velká jako nejistota v tom, co bude, že ty lidi prostě si hledají jako práci.
2: On sám působil v agentuře 14 let a současnou situaci tam popisuje jako tísnivou.
1: Dochází k ohrožení těch nejzranitelnějších lidí. Doplatí na to ty obce, kterým konečně někdo jako pomohl.
3: Dá se říct, že teď je agentura tak trochu paralizovaná, anebo ty projekty jedou dál?
1: No, oni jedou dál samospádem, ale je paralizovaná.
2: Odborník už teď ví, že kvůli situaci v agentuře nedokončí projekt, na kterém měl ještě rok pracovat. A nebude to jediný nedokončený projekt. To by znamenalo, že část peněz, které Česká republika na projekty dostala, bude muset vrátit.
1: V těch projektech agentury jsou stovky milionů.
2: Spolupráce s agenturou si pochvaluje například Chomutov.
4: Díky spolupráci s agenturou jsme získali i určité projektové peníze do škol, na sociální začleňování a vlastně se to týkalo i našich sociálních bytů.
2: Vysvětluje primátor Chomutova Milan Merc z Hnutí Nový Sever a popisuje komplikace, které změny v agentuře městu přinesly.
4: Ti lidé, s kterými jsme byli v dlouholetém kontaktu a věděli jsme o sobě, tak ty teďko nám oznamují, že vlastně přestávají fungovat.
2: Stejně na tom třeba Česká Kamenice, Rumburg nebo Benešov nad Ploučnicí. Tiskový odbor Ministerstva pro místní rozvoj na dotazy uvedl, že kontinuita projektu je zajištěná. Tomu ale odbory agentury pro sociální začleňování nevěří a vyhlásili jednodenní stávku.
5: Odbory ve veřejné službě nemohou mlčet ve chvíli, kdy stát přichází o odbornost, kontinuitu a kapacity, bez nichž nemůže lidem sloužit nezávisle a ve veřejném zájmu.
2: Vysvětlil předseda odborů agentury Václav Nikl s tím, že podporu stávkujícím už vyjádřili i další odboráři, třeba z úřadu vlády, ministerstva životního prostředí nebo Národního muzea. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Sever, Den v kraji.
7: Mám prostě od pán

0: Na Českém rozhlase Sever posloucháte Den v kraji a teď se spolu s ním vypravíte do Teplic. Cestování veřejnou dopravou, benzín nebo třeba parkovné. To si můžou úředníci teplického magistrátu zaplatit z příspěvku na dopravu. Zaměstnanecký benefit pobírají od ledna minulého roku. Od letošního května k ním přibyla taky městská policie. Nárok na benefit mají i uvolnění zastupitelé, tedy zvolení političtí představitelé, kteří neuzavírají s městem pracovní smlouvu, ale mají mandát na určité volební období.
1: Přiznám se, že jsem něco o něm slyšel, ale jako vůbec jsem si nežádal, takže nevím.
2: Náměstek primátora pro školství a Smart City Adam Souček z uskupení Volba pro Teplice benefit na dopravu z rozhodnutí zastupitelstva pobírá, podobně jako další uvolnění zastupitelé, konkrétně primátor a 3 z jeho 4 náměstků. 5 000 korun hrubého ročně na osobu. Peníze jdou z fondu péče o zaměstnance, který má několik finančních zdrojů, upřesňuje tajemník magistrátu Marek Fujďák.
3: Z statku fondu z minulých let cílem rozpočtu z běžného roku ve výši 5% součtu osobních výdajů magistrátů a těch zastupitelů příspěvkem schváleným zastupitelstvem pro kalendářní rok a darama. Provolněný, protože také jezdí do práce a nemají taky kde parkovat, že jo.
2: Třeba primátor Jiří Štábl z hnutí ANO používá příspěvek na dopravu na služební cesty soukromým autem.
4: Řadu z těch stovek schůzek, které absolvuji, absolvuji i svým osobním vozem. Nevyúčtovávám takovéto jednotlivé jízdy.
2: Aby od května benefit na dopravu dostávali i zaměstnanci městské policie, prosadil první náměstek primátora Petr Slavíček z uskupení Volba pro Teplice.
5: Mělo by nám to pomoci i při náborech a udržení strážníků ve službě.
2: A jak s benefitem nakládá náměstek pro dopravu Tomáš Hadviga z hnutí ANO?
1: Jezdím samozřejmě autem, někdy městskou dopravou. Ten příspěvek využívám na dopravu, k čemu je také určen.
2: A potřebujete ten příspěvek?
1: Pokud se to schválí pro všechny zaměstnance magistrátu, tak my jsme součástí jako zaměstnanci a ono to se špatně vyčleňuje. No. To je něco, že bychom to darovali na nějaký dobročinný účely.
2: O tom uvažuje už zmiňovaný náměstek Adam Souček.
1: V případě, že s kolegy toto projednáme, aby to nečerpali uvolnění zastupitelé, nemám s tím problém, že budu pro to hlasovat.
2: Ročně jde na příspěvky na dopravu zhruba 1,5 milionu, z toho 20 000 korun pro uvolněné zastupitele. Z Teplic Jana Vitásková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: 17 hodin a téměř 54 minut, den v kraji, speciální pořad Českého rozhlasu Sever jde do finále a definitivně ho uzavře Jirka Zeman zprávami v 6. Vy se v nich dozvíte něco o chystaných opravách Terezína i informace o dnes otevřené části obchvatu České Lípy. Lenka Šubová vám přeje pěkný zbytek pondělka.
1: Český rozhlas Sever, den v kraji.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Ředitelství silnic a dálnic zprovoznilo střední část obchvatu České Lípy. Na opravy památek v Terezíně budou dohlížet vědci. Koalice dál počítá s odpuštěním poplatků seniorům nebo mladým, ze systému by se museli odhlásit sami. Zítra čekejte polojasno až jasno a teploty mezi 23 až 26 stupni. Jirka Zeman vám přeje příjemný podvečer. Obchvat České Lípy je ode dneška další. Ředitelství silnic a dálnic provoznilo střední 1,5-kilometrový úsek mezi průmyslovou zónou Dubice a místní částí Dolní Lipchava. Stavba závěrečné 9 kilometrů dlouhé etapy zatím naráží na odpor ekologických organizací, říká generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.
3: Bojujeme zde bohužel s velkým odporem v rámci už jako vůbec vydávání výjimek, schránění živočichů. Takže tuto chvíli ty boje jsou tady poměrně zásadní a velký, to znamená těžko dneska odhadovat ten čas, kdy začneme. Zatím těch našich odhadech je rok 2029-2030, kdybychom chtěli začít pokračovat vlastně ve směru na nový boj.
2: Vědci z Klocknerova ústavu z ČVUT budou dohlížet na opravy památek v Terezíně. Radnice s vedením ústavu podepsala memorandum o vzájemné spolupráci, upřesňuje ředitel ústavu Jiří Kolísko.
4: Naší úlohou je odborným způsobem pomáhat v přípravě těch rekonstrukčních prací. Zabýváme se diagnostikou staveb, chemickými analýzami, spolupráci při navrhování stavebních zásahů, umíme kontrolovat materiály při dodávkách.
2: Opravy se týkají zhruba 30 staveb, kam patří například kilometry hradeb, podzemních chodeb, 4 střechy vojenských budov a 3 pevnostní mosty. Město na záchranu památek může od státu čerpat přibližně 2 miliardy a 200 milionů korun. Koalice dál počítá s odpuštěním rozhlasových a televizních poplatků některým skupinám obyvatel. Českému rozhlasu Plus to řekl poslanec Patrik Nacher z hnutí ANO. Změna by se měla týkat třeba některých firem a taky seniorů nad 75 let. Ti by se oproti původní verzi návrhu museli z hrazení poplatků sami odhlásit. Výpadek příjmů médií by tak byl postupný, říká poslanec Nacher.
5: Po těch schůzkách s řediteli České televize a Českého rozhlasu jsem tam udělal ještě tu jednu změnu, to je ten přechod z opt-out, z opt-in, právě aby se nemohlo říkat a psát, že jde o skokový pokles, ale tam je ten pokles průběžný, postupný, pomalý.
2: Skupina ČES vyplatí svým akcionářům dividendu z loňského zisku 42 korun za akcii. Rozhodla o tom valná hromada společnosti, která tak schválila návrh představenstva. Celkově tak mezi akcionáře ČES rozdělí 23 miliard korun. Stát jako většinový akcionář dostane asi 16 miliard. Výše dividendy odpovídá 80% loňského očištěného zisku firmy. Loni byla platba za akcii o 5 korun vyšší.
1: Počasí.
2: V noci čekejte skoro jasno až polojasno, ojedinělé mlhy. Nejnižší noční teploty klesnou na 12 až 9 stupňů Celsia. Zítra čekejte polojasno až jasno, od západu většinou až oblačno. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na silnici číslo 13 u Okrouhlé na Českolipsku bourala 2 osobní auta a na Litoměřicku na křižovatce u exitu dálnice D8 číslo 35 do Ksany se také srazila 2 osobní auta. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Písničky na přání s Miroslavem Tartárkem.

Tolik další z písniček, které opravdu nestárnou. To byli Petra Janů, Jiří Bareš a Jsme stálí. Posloucháte Český rozhlas Sever a pondělní večerní písničky na přání. Od mikrofonu vás také zdraví Miroslav Tartárek. Dobrý večer. No a pokud chcete poslat písničku někomu blízkému, hned vám připomenu, jak se s námi můžete spojit, jak si můžete o písničku napsat a nebo zavolat. Tak zavolat můžete na číslo 475 212 202 a napsat si můžete buď SMS-kou, kterou pošlete na 90 011 04 ve tvaru první slovo zahrajte, mezra a potom text vašeho vzkazu a napsat nám můžete také na e-mail na adresu zahrajte@rozhlas.cz. Tolik tedy kontakty a teď už tady mám první vzkaz. Prosím od Lucky Vondráčkové písničku Kdy vzlétnu já, jen tak pro dobrou náladu, aby to v práci uteklo. Díky, Daniel.

0: Lucka Vondráčková zpívala Když vzlétnu já, no ale pokračujeme dál a samozřejmě také s tím prvním telefonátem, který tady mám nachystaný, s prvním telefonátem po 18. hodině a do písniček na přání a ve vysílání vítám paní Věru z Dobrné po dlouhé době. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Míro, moc vás jsem ráda, že jsem se dovolala.
0: Já jsem rád, že se vám to povedlo a že jste také zavolala. My jsme tam vybrali písničku, já nevím, jak tam u vás, když se tady otočím za sebe a podívám se na oblohu, vypadá to, že máme modré nebe nad hlavou, tak jsme tak vybrali i písničku, je to teď?
1: Máme taky, no.
0: No, tak se to hodí, Dalibor Jandana bude zpívat k tomu. Tak a komu to pustíme, komu to zahrajeme?
1: Písničku by jsem chtěla dát zahrát, hlavně Kamile, která měla včera svátek. A nedovolno, nevolali jsme, že jo.
0: Tak
1: pak by to bylo pro Michala,
0: ano.
1: Většina. Ano. Pro Roberta dával nám hrát, ale my jsme to moc neslyšeli. Pro Matějkovi do Kojetic.
0: Ano.
1: No, ale já jsem zapomněla, co jsem to ještě chtěla.
0: No a všem ostatním.
1: ostatním a hlavně vám, Míro.
0: Děkuju.
1: A děkuju,
0: a Kamilu. Kamilu také zdravím a dodatečně přeju všechno nejlepší.
1: A Kamilu, ať si to užije, ten zbytek, kde sedí se skleničkou,
0: takže doufám,
1: že to dobře dopadne.
0: Ať si cinkne sama se sebou teď a já jí zasílám tu písničku od toho Dalibora Jandy. A mějte se tam všichni krásně a naslyšenou.
1: Vy také, naschledanou.

0: Dvor Janda, modré nebe nad hlavou, písničky na přání v plném proudu a další telefonát už je nachystaný. Je z Prahy Nuslí a po nějaké době nám také volá paní Jarmila. Já vás vítám, dobrý večer.
1: Dobrý večer, Merečku.
0: Tak my se teď zase pro změnu vypravíme do zahraničí, vidíte, za hezkou písničkou.
1: Ano, přesně tak.
0: Prozradíte, nebo mám ji uvést já, jaká bude?
1: No klidně ji uveďte vy.
0: Tak Diana Ross, skupina Westlife a písnička s takovým trochu delším anglickým názvem When You Tell Me That You Love Me. Komu zahrajeme, pro koho bude?
1: No, písničku zahrajeme, já teďka koukala na seznam, koho jsem nechala hrát, koho ne, tak teďka to nechám hrát Hance a Hinkovi k Teplicům, do Bíliny, Hanice, Básnice a Herimu.
0: Ano.
1: A Alence a Petrovi ze Stehelčevce a jinak všem ostatním, kterým asi nechávám zahrát.
0: A ode mě i pro vás, abyste měla krásný týden a samozřejmě tu super náladu, aby teď navodila ta písnička u vás. Tak za chvíličku ji pustím.
1: No já bych potřebovala, já mám písničku, teda já mám náladu.
0: Teď to bude lepší za chvilku. Teď to bude za chvilku lepší, já věřím, že ano. Tak za chvíličku písnička a zase někdy zavolejte. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Pěkný večer, pěkná písnička a navíc na přání. Tak to byly Westlife, Diana Ross a When You Tell Me That You Love Me. No ale pokračujeme hned s dalším telefonátem, je z Vysoké, volá nám paní Květa. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Mirečku, a zdravím všechny posluchače a za hlavně děkuju. Bych chtěla poslat písničku Milence do Českýho ráje, Maruce do Chomutova, Jarmilce do Muslí, Martě do Barandova a vzkazují, ať se nám taky ozve, co s ní je.
0: Ano, ano, také vzkazuje, to stejné. Tak písnička...
1: A ještě bych to chtěla poslat Herbertovi a Gerlinge a Dominice a její mamince.
0: A písnička bude i pro vás.
1: A písnička je i pro vás a pro vaše rodiče.
0: Děkuju, Valdemar Matuška, Santa Lucia, to je ta další písnička na přání, co si právě pustíme. Tak hezký poslech a naslyšenou.
1: Naslyšenou a děkuji.
2: Tahle píseň je stará, velice stará. Složil jeden mladý Ital už koncem 17. století. Hrával jí prý svým přátelům rybářům a tak se píseň zanedlouho rozletěla po celé Nápoli a o tomhle městě

0: Santa Lucia a Valdemar Matuška. Jsou tady písničky na přání. Ve vysílání opět nebudu sám, protože na telefonu už čeká paní Marie od Benešova nad Ploušnicí. Já vás vítám, dobrý večer.
1: Dobrý večer, já vás velice zdravím.
0: Děkuji.
1: Moc vám děkuji za vaši vlídnost.
0: A rádu se děje.
1: Celé pro vás, celé vaše bezva rádio a všechny posluchače. Písničku od Aťky Janouškové, Zázračný doktor.
0: A bude i pro vás. Ať máte hezký týden. A naslyšenou.
1: Taky, nápodobně. Naslyšenou.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Písničky na přání.
3: Jednou prý v Kentucky pán k doktorovi šel, měl nervy na cucky a vyléčit je chtěl. Doktor ho proklepal

0: Aťka Janoušková, Zázračný doktor, to byla další písnička na přání ve vysílání Českého rozhlasu Sever. Pojďme teď také představit tu další skladbu a také tady mám někoho dalšího na telefonu. Nachystanou tady mám paní Inu z Děčína, kterou také vítám. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, děkuju pěkně, zdravím všechny posluchače a dneska bych si přála, myslím, že se bude všem líbit, od Milana Drobného Ztrácím svou lásku.
0: Ano, a zahrajeme ji dokonce z roku 1967, to znamená, že budeme hodně hudebně vzpomínat. To bude jedna z těch prvních nahrávek, jestli se nepletu. Tak pro všechny, pro vás a...
1: Pro všechny, pro vás, pro vaši maminku.
0: Děkuji.
1: Prostě pro všechny, co poslouchají.
0: Tak krásný večer s námi a zase někdy štěstí, až budete volat. Naslyšenou.
1: Děkuju moc krát, děkuju. Naslyšenou.

0: Písnička, která nestárne, no a samozřejmě interpretka, kterou si také vybíráte v písničkách na přání. To byla Věra Martinová a O pane náš. No ale pokračujeme dál, já tady mám nachystaný další z telefonátů, linka 475 212 212 a tentokrát ve vysílání vítám pana Pavla z Kostelce nad Labem. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane Miro, díky moc za spojení, já jsem velmi rád, že to vyšlo.
0: Já jsem také rád.
1: A dal bych si po delší době písničku Mysli dobrých nadějí na zlepšení nálady a ano. Do budoucna většího, bych řekl, takovýho nadhledu. Mám za sebou těžký dny a týdny, takže teď už prostě chci jenom zase začít znova.
0: Dobře.
1: Naplno.
0: Dobře.
1: A chtěl bych tu písničku poslat Božence do Žadce, Jarmile do Nosí a všem ženám a posluchačům, který se tyhle ty písničky od paní Zagorové líbily.
0: A také vám.
1: Mějte se prýma zatím.
0: A vy také, krásný týden a naslyšenou zase někdy.
1: Naslyšenou.
0: A já prozradím, že od Hany Zagorové si pustíme písničku Mys dobrých nadějí.

takhle se neloučí. Já doufám raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji, já tam někde mám mis dobrých nadějí.

0: Ano, opravdu hezkou písničku vybral posluchač Pavel z Kostelce nad Labem, to byla Hana Zagorová a My z doby jejich nadějí. No a hezkou písničku také vybrala paní Hanka od Teplic, právě čekající na telefonu. Já vás zdravím, dobrý večer.
1: Dobrý večer všem posluchačům. Písnička bude v podání paní Ivety Simonové, Chviličku spát, a pošleme ji přátelům do Ústí nad Labem. Dále paní Jarmile Donuslí, paní Janě do Kojetic, vaší mamince, a děkuji. Také ji dnes pošleme té paní Ině do Děčína, vybírá hezké písničky, tak ji pošleme pro hezký večer.
0: Tak, tuto tak.
1: Písničku.
0: Tak, tak,
1: a zdravím. Všem posluchačům, pane Míro, a vám děkuji za příjemné hezké moderování tohoto pořadu.
0: Já vám děkuju a písnička i pro vašeho Hinka, že ho také zdravím. A pro vás také samozřejmě. Tak děkuji. Iveta Simonová a jmenuje se to Chviličku spát, ale žádné spaní, jdeme poslouchat. Naslyšenou. Ano.

0: Oni tedy Iveta Simonová a Chviličku spát, písničky Dabčání stále pokračují a další z telefonátů už je nachystaný. Tentokrát je jeden telefonát z Louna ve vysílání teď. Vítám pana Rudolfa. Dobrý večer, vítám vás.
1: Dobrý den, pane Mirku.
0: Tak písnička dle vašeho přání nachystaná, tak jakou jste tady u mě objednal, jaká to tady bude hrát?
1: Já jsem se objednal od Vaška Neckáře Oči koní.
0: Ano, mám to nachystané. Komu zahrajeme?
1: A bylo by to pro vás.
0: Děkuju.
1: A pro všechny kolegy do studia.
0: Dobře, děkuju i za ně.
1: Taky,
0: no samozřejmě od nás, jak jinak. No. Tak Václav Neckář Oči koní a je tady další hezká písnička. A naslyšenou zase někdy.
1: Děkuju, naslyšenou.

stavníků a slyším dusot kopyt.

Václav Neckář a Oči koní, já tady pro dnešní večerní písničky na přání mám ještě nachystanou jednu SMSku. Dobrý večer, prosím, vyberte pěknou italskou písničku, nejlépe od Ricky e Poveri, a bylo by to pro Hanku a Hinka od Teplic. Pěkný týden, přeji ústečtí kamarádi. Tak Ricky e Poveri a Made in Italy.

0: Tolik hudební výlet do Itálie, ale pomalu se také blíží 19 hodin, takže nás za malou chvíli čekají zprávy a po nich další večerní program. Přeji vám i dál hezký večer a zítra se u písniček na přání budu těšit opět naslyšenou. Loučí se Mirek Tartárek.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Odbory agentury pro sociální začleňování varují před dopady přesunů agent i změn ve státní správě, dnes kvůli tomu stávkovali. Česko o víkendu zasáhly dva nejhorší stupně sucha. U Svoru na Českolipsku dnes začala uzavírka kvůli stavbě obchvatu. Počasí na zítřek polojasno až jasno a teploty mezi 23 až 26 stupni. Zprávy má Jirka Zeman. Dobrý večer. Odbory agentury pro sociální začleňování dnes stávkovaly. Společně s dalšími odbory chtějí upozornit na rizika chystaných změn ve státní správě, například přesunu agent z úřadu vlády na ministerstva.
3: Premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO zopakoval, že je přesun agent definitivní a ve stávce jde o peníze. To potvrdila i ministryně financí Alena Schillerová z ANO.
4: Že jsou tam dost velké problémy a že jde o nějaké jejich výhody a tak dále.
3: Podle předsedy odboru agentury pro sociální začleňování Václava Nykla jde opravdu o peníze, ale všech občanů.
5: Víme, že chaoticky řízený a nefunkční stát je velmi drahá záležitost. Nezávislou veřejnou službu potřebujeme, proto stávkujeme.
3: Agenturu podpořili odbory úřadu vlády, ministerstva životního prostředí, Národního muzea a veřejnoprávních médií. Společně zakládají platformu odborů ve veřejném sektoru, aby bránili odbornou a nezávislou státní správu. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
2: Dnešní a včerejší deště zmírnily v Česku půdní sucho. Situaci by v týdnu mohly zlepšit i další očekávané srážky. Vyplývá to z údajů portálu Intersucho. V sobotu zhruba polovinu republiky zasáhly dva nejhorší stupně sucha a alespoň nějaký stupeň byl všude, vysvětluje koordinátor týmu Intersucho z Ústavu výzkumu globální změny Miroslav Trnka.
6: Takhle špatně tu bývá buď jednou za 50 let, jednou za 25 let. Naše základní reference se spoléhá na období 1961 až 2015. My vycházíme i z toho, že naše infrastruktura a krajina není nachystaná na změnu klimatu a vlastně indikujeme tak tím oblasti, které jsou postižené suchem, s kterým jsme vlastně nepočítali.
2: Začala stavba obchvatu u Svoru na Českolipsku. Silničáři tam proto uzavřeli silnici první třídy číslo 13. Obíčka je dlouhá 34 kilometrů a vede do České Kamenice, pak po silnicích druhé třídy přes Chřibskou do Horního Podluží. Ředitelství silnic a dálnic po tlaku obcí Libereckého a Ústeckého kraje zkrátilo uzavírku o měsíc, potrvá do půlky října. Český svaz ochránců přírody vykupuje v Českém středohoří oblast, kde žijí vzácní motýly a rostou koniklece. Pomoci s výkupem více než 3 hektarů může prostřednictvím sbírky i veřejnost, dnes to řekl Jan Moravec ze svazu. Cílem ochránců přírody je zajistit, aby území zůstalo nezastavěné. Chtějí pomoci vytvořit co nejlepší podmínky pro zvířata i rostliny. Na pozemcích, které chce Český svaz ochránců přírody vykoupit, se nacházejí pastviny, křoviny, zbytky starého sadu, skalky i kamenné zítky.
1: Počasí.
2: Zítra čekejte polojasno až jasno. Od západu většinou až oblačno. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 23 až 26, na horách na 18 až 21 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na silnici číslo 15 u obce Korozluky na Mostecku se srazila dvě osobní auta a další dvě osobní auta bourala na silnici číslo 13 u Okrouhlé na Českolipsku. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: No, ani vy.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Napsala nám paní Vladěna Nováková, nejsme příbuzní, podotýkám. Dobrý den, jezdíme do Krkonoš na chatu jménem Dakota. Často se nemůžeme dohodnout na správné verzi. Jedeme na chatu Dakota nebo jedeme na chatu Dakotu. Kdybyste nám to mohli objasnit v rubrice Hezky česky, byli bychom rádi a moc děkujeme. No tak to mě napadá i třeba dopravní podnik města Pardubic nebo dopravní podnik města Pardubice. To je podobné, ne?
2: Přesně tak, je to vlastně stejný případ neschodného přívlastku, kterému se říká nominativ jmenovací.
1: Takže se nedivíte asi paní Vladěně, že se nemůžou shodnout?
2: Ne, protože v tomhle případě mají pravdu i ti, kteří chtějí obojí skloňovat, i ti, kteří Dakotu neskloňují. Tak jak jste řekl ten příklad s městem, to slovo chata nebo město v tomhle spojení, tomu se říká opěrné jméno a to se skloňuje a ono to stačí pro pochopení.
1: Na druhou stranu, já se vždycky podívám třeba u toho dopravního podniku, jak se ta instituce oficiálně jmenuje a tím se řídím. Když mají na webu dopravní podnik města Pardubice, tak bych to používal takhle. Když by měli dopravní podnik města Pardubic, tak bych to používal takto.
2: Ideální je ty oficiální názvy, pokud jsou to takovéhle typy názvů, tak respektovat, jak je to napsáno, zveřejňováno a je to navíc tenhle

0: jsou to ty prčice nebo ta prčice, tak prostě zachováme ten základní tvar. A nebo tohle se týká hodně často cizích vlastních jmen, kde vůbec netušíme, jak se skloňuje.
1: Třeba?
0: No třeba do švédského města Lycksele.
1: Nevíme, co je Lycksele zač, víte, jestli je to ta Lycksele, ty Lycksele.
0: Takže je necháme být.
2: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že žirafy nedosáhnou hlavou až na zem? Nejvyššího suchozemského savce, žirafu, můžeme ve volné přírodě potkat pouze v Africe. Nejmohutnější samci mají výšku až 5 metrů, čehož dosahují dlouhýma nohama, ovšem hlavně dlouhým štíhlým krkem. Nejnovější teorie tvrdí, že se evolučně takto vyvinul kvůli vzájemným soubojům. Je však i velmi praktický při okusování vegetace ve výškách. Žirafy mají jeden krční obratel navíc, celkem tedy 8. Pokud jde o okusování vysokých větví, mají to žirafy snadné. Pokud ale chtějí spásat něco u země, už je to horší. Jejich krk totiž není tak dlouhý jako trup a nohy dohromady. Proto musí žirafa doširoka roztáhnout přední končetiny, aby dosáhla hlavou až k zemi. Celková výška těla je komplikací také při porodu, který probíhá ve stoje. Mládě obvykle spadne na zem z výšky až 2 metrů, ale příroda to zařídila tak, že se mu nic nestane. Krk není to jediné, co mají žirafy dlouhé. Nevšedních rozměrů dosahuje také jejich jazyk. Měří až 50 cm a žirafy si jim velmi šikovně podávají potravu a mohli by si jim klidně i čistit uši.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Snížení věkové hranice prvovoličů v obecních volbách vláda nepodpořila. Kvůli suchu začalo v části Břeclavska omezení odběru pitné vody z veřejného vodovodu. A počasí zítra bude slunečno, postupně čekáme většinou oblačno a přidají se přehánky, teploty až 26 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková, pěkný večer. Vláda nepodpořila možnost, aby v komunálních volbách mohli lidé volit už od 16 let. Po jednání kabinetu to řekl ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO. Snížit věkovou hranici prvovoličů od roku 2030 navrhla opoziční TOP 09. Současná hranice 18 let podle ní dostatečně neodráží míru zapojení mladých do veřejného života. Podle Tejce ale chybí diskuse, proč se má reforma týkat jen voleb do obecních zastupitelstev.
2: Stejně tak se nám zdá, že ta hranice 18 let je celkem všeobecně přijímána jako hranice věku, kdy se dosahuje zralost.
0: Česko má podle odborníků za sebou už druhý letošní vrchol půdního sucha. I když deště z posledních dnů situaci zmírnily, následky dlouhodobého nedostatku vody jsou v některých regionech dál patrné. Například v části Břeclavska dnes začala platit omezení odběru pitné vody z veřejného vodovodu.
3: Sbíráme si vodu, jako jo, ale když nezaprší, tak jako jak to máme zalévat?
4: Pro Štěpánku Bartošíkovou z Nejtku u Lednice je omezení odběru pitné vody komplikací. Z vodovodu se nesmí ani mít auta nebo napouštět bazény. Lednická úpravna vody je na hraně kapacit a půdní zdroje na maximu, vysvětluje ředitel vodovodů a kanalizací Břeclav Milan Vojta.
5: Tady dokážeme vyrobit až 120 litrů vody za sekundu, zásobuje desítky tisíc obyvatel a už není v našich možnostech, jak zvýšit tu produkci.
4: V polovině června se rozšíří omezení i na Mikulovsko. Podobná opatření už platí na Moravě, taky na Boskovicku a Blanensku. Z Lednice Aneška Hlávková, Český rozhlas.
0: Policie vyšetřuje případ 4 nasprejovaných hákových křížů v areálu kostela Navštívení Panny Marie v Horní Polici na Českolipsku. Kříže tam neznámý pachatel nasprejoval minulý týden v úterý. Policie informace zveřejnila dnes. Kříže jsou nasprejované na dřevěném oltáři a zdi ambitu. Škodu policisté předběžně vyčíslili na 50 tisíc korun a po pachateli pátrají, říká mluvčí policie Dagmar Sochorová.
6: Zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestných činů, poškození cizí věci a projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka. Po neznámém pachateli, kterému v případě dopadení hrozí trest odnětí svobody až na 3 roky, intenzivně pátráme.
1: Počasí.
0: Zítra bude zpočátku slunečno, ráno čekejte ojediněle mlhy, postupně bude oblačno a na horách se přidají přehánky. Později večer se v jihozápadní polovině Čech místy objeví déšť a ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty v úterý 21 až 26 stupňů, na horách kolem 17.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Slatinu z kilometru 201 zůstává fronta kamionů kvůli zúžení. U sjezdu na Bratislavu levý pruh jede výrazně rychleji. A na dálnici D2 z Bratislavy do Brna za sjezdem na Židlochovice se zkracuje kolona kamionů. Zastavují se na 5. kilometru osobní auta až před dálnicí D1. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A už za chvíli tu bude náš nový pořad Osobnosti Česka. Už po písničce se na vás těší moderátor Oskar Hess a jeho host.

0: Osobnosti Česka.
1: Tady je Oskar Hess a posloucháte pořad Osobnosti Česka. Mým dnešním milým hostem je Petr Neužil. Dobrý den.
2: Dobrý den a zdravím všechny posluchače.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Petr Neužil je známý český kardiolog, primář kardiologického oddělení v nemocnici na Homolce. Specializuje se na katetrizační léčbu srdečních arytmií. V roce 2007 založil první robotické katetrizační pracoviště v České republice. Patří mezi průkopníky moderní kardiologie. Jeho tým dosáhl několika světových prvenství. Například, když tak mě, Petře, prosím vás, opravte. Laserové ablace, fibrilace síní, implantace bezdrátového intrakardiálního kardiostimulátoru.
2: To jde.
1: Můžu vás poprosit, jestli byste tady ty dva zákroky, nebo ty ta prvenství nějak přiblížil laicky?
2: Jasně, za prvé. Ono se to hodně v těch médiích opakuje. To robotizační pracoviště, upozorňuje to katetrizační robotické pracoviště, nikoli v chirurgické, protože chirurgie dneska v chirurgii dominuje robot, jmenuje se to Da Vinci, tak to pořád jako jede, jo. Ale ty katetrizační intervence roboticky asistované jsou mrtvé. Takže my jsme to založili, abychom to po asi 15 letech zrušili. Jo. Takže jeden ten stroj, to magnetický systém navigace katetru, tak je dokonce v depozitu Technického muzea. Jeden je někde na experimentální laboratoři, kterou máme na Albertově, a druhý ještě, druhý jako magnetický systém stojí přímo na trávníku u naší dolní spodní vrátnice nemocnice. Takže jsme s to udělali jako piece of art, jo. Ale abych byl seriózní, tak ono, ty katetrizační intervence arytmií udělali velký skok, nikoliv nějakými těmi termickými energiemi, ale především v roce 2017 se nám povedlo udělat takovou velkou invenci, že jsme nahradili termickou lézi, má teplotní aktivaci, kdy jsme ty buňky pálili horkem nebo jsme je mrazili, tak jsme vlastně použili poprvé vůbec na světě takzvaný puls. Je to vlastně aplikace pulzního pole, je to taková vysokovoltážová vlna, která vlastně naruší integritu ty buňky, vlastně celistvost membrány a vlastně ji ničí jiným způsobem. Tak to byla hodně velká invence a u těch bezdrátových stimulátorů to neskončilo. V tom roce 2012, kdy jsme udělali první vůbec celosvětově implantaci toho bezdrátového stimulátoru do pravé komory. Teď se nám povedlo, vlastně, a referovali jsme to v Chicagu před asi 3 týdny na konferenci, první taková fyziologická stimulace tím Lidl stimulátorem do takzvaného převodního aparátu, a to nemá cenu vysvětlovat, protože to bych tady byl zase tak 2 hodiny a ještě byste tomu stejně nerozuměli.
1: Rozumím, a já se ještě zeptám jenom, abych to správně pochopil. Vy zavedete teda, protože jsou podle mě i lidi, kteří neví, co vlastně ta katetrizace jako je. Vy zavedete tříslem.
2: Oskare, je spousta katetrizací, jo. Všechno, kde zavádíte do nějakého cévního systému nebo do jakéhokoliv, jako do těla, zavádíte hadičky, cévky, dráty, tomu se říká katetrizace. Jo? Takže katetrizací už je třeba běžná věc, která se používá na jakékoliv jednoce intenzivní péče, kde se zavede třeba do vnitřní krční žíly cévka, kterou se provádí nutrice, zma výživa. Jo? Nebo se tím zavádí dočasná kardiostimulace. Nebo se třeba používá angiografických cévek k znázornění, kontrastnímu znázornění všech možných cévních systémů. A to třeba na srdci, nohou, ledvin nebo krku. Nebo se třeba provádí hezká katetrizace, kdy se dělá u pacientů, kteří mají akutní mozkovou mrtvici, akutní mozkovou příhodu, tak se třeba dělá speciální taková retrakce, stažení těch embolizovaných hmot z toho mozku. Takže těch katetrizací je mnoho, ale ta naše katetrizace, kterou já se zabývám, je katetrizace, která je zaměřená na odstranění srdečních arytmií. A to spočívá v tom, že musím z některých cévních přístupů, ale obvykle to děláme z třísel, máme levé, pravé tříslo, máme tam žíle, máme tam tepny a my zavádíme 2, 3, 4 katetry do různých oddílů srdce, máme pravou, levou komoru, máme pravou, levou síň a podle toho, jaká ta arytmie je, o jakou arytmii se jedná, tak takovou arytmii potom řešíme a takový potom katetry musíme strčit, jo. Takže to je hodně velké spektrum těch katetrizací a my se zabýváme hlavně tou intervencí těch srdečních arytmií.
1: Rozumím, a vy v tom v srdci, zase si to, musím si to nějak představit, představit. Je tam vlastně elektrickým výbojem.
2: Není to elektrický výboj, je to ten puls.
1: Je to puls.
2: Ale je to pravda, jste trošku blízko, protože vlastně my jsme tu tepelnou energii, která vlastně laser vytváří teplo, radiofrekvenční proud vytváří teplo, ultrazvuk vytváří teplo. Takže dokonce se používaly mikrovlny, jo, jako mikrovlnku, tak jsme tam dávali mikrovlnné pulzy a

0: z letiš a z nádraží. Dokonce jsme tady v Karlíně měli jednoho pacienta, kterého zachránili policajti, policie České republiky. Někdy asi před 2 rokama se povedlo tady vlastně na té ulici Křižíkově zachránit pacienta, který spadnul, že automatický defibrilátor. A ten puls toho defibrilátoru má milisekundy. A ten kolega si hrál s těma milisekundama. On to zkrátil, ty milisekundy, na mikrosekundy. A do toho pulzu narval nikoli třeba 200 voltů, 800 voltů, ale 2000 voltů a víc. A tím způsobí, že vlastně my neškvaříme tu buňku, protože tam není tolik tepelný efekt, ale ten puls vlastně zničí membránu, obal té srdeční buňky a vlastně ta buňka rozplyne. Je to asi něco podobného, jako kdybyste místo toho vajíčka, který dáte na ten pánev, to vajíčko vzali i v té skořápce, tou skořápkou udělal mikrodírky, jako velikonoční vajíčko, že udělal tam mikrodírky a ono to vajíčko, ta syrová hmota vyteče. Je to úplně, a ta buňka taky takhle vyteče. Takže to jsme zavedli v roce 2017 a to je celé světová revoluce v rámci té léčby srdečních arytmí.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Vášní o té vaší tematice, o tom srdci mluvíte.
1: Já mluvím o jiných věcech zvláštní.
0: To zase laicky pro naše posluchače, ale i pro mě, no. Protože mě to zajímá, že těžko si to člověk jako představí. Tak co je vlastně ta srdeční arytmie? Srdce bije v nějakém tempu.
1: Jasně.
0: A když začne být arytmicky, tak bije mimo ten rytmus.
1: Jasně. Tak to je to logické, a vlastně jsem se to jako řekl. Já vlastně nemusím nic dodávat, protože to je pravda. Jo?
0: No jasně.
1: To, co jste řekl, je pravda. Ale proč se to děje, je prostě složité. Protože srdce je plné svalových buněk. A jak jsem řekl, tak jsou to 4 oddíly. Jo? Jsou to síně, levá, pravá, a pak komory, levá, pravá. A to srdce má svůj automatický systém, nebo autonomní nezávislý systém tvorby impulzu. Jo. Má tam zhluk buněk, říkáme tomu sinusový uzel, a ten zhluk buněk je to lokalizované v horní části pravé síně, a z tohoto hnízda těch buněk, které se umí aktivovat elektricky, vychází ten impuls. Mm-hmm. Takže to, že nám srdce bije pravidelně, to způsobuje ten uzlík. A z toho uzlíku se ty impulzy dostávají do dalších částí srdce převodním aparátem. Jo? Říkáme tomu převodní aparát. Jsou to vlákna, která vlastně jsou něco mezi nervovými vlákny a svalovými vlákny. Původně to byla svalová vlákna, která jako trošku zdegenerovala a stala se vodivým převodním systémem. Takže oni jsou uspůsobeny tím tou filogenetickým vývojem nás jako lidí, tak jsou vytvořeny podmínky k tomu, aby šikovně vedly ty impulzy, aby ty síně se stahovaly dřív než ty komory, aby potom v těch komorách se třeba pravá a levá síň stáhly v koordinaci taky. To dneska využíváme taky k léčbě, abychom třeba u pacientů, kteří mají srdeční selhání, tak my takzvaně synchronizujeme elektrický stah těch komor, protože oni jsou rozhozeni tím, že mají to selhání. Takže samozřejmě ten impuls má svoje teda cesty a ty arytmie mohou vznikat několikým způsobem. Buď ten uzel se zblázní a vysílá nějaké impulzy navíc, nebo se zblázní některé buňky toho systému a vytváří buď okruhy, krouživý pohyb, jako když se pes točí za ocasem, tomu říkáme reentry typ tachykardie, anebo potom ty impulzy jsou z jednotlivých míst toho srdce. Buď jsou se síní, z pravé levé síně opět, anebo jsou z komor, pravé levé komory. A potom máme specificky komorové arytmie, které jsou způsobeny buď akutním infarktem myokardu, nebo léčbou, anebo vlastně hojením toho akutního infarktu myokardu. Takže máme buď fibrilaci komor, to jsou ty smrtící arytmie, ten člověk spadne někde na ulici, že jo, pak ho zachraňujeme tím defibrilátorem. Že jo. A to bývá velmi často v průběhu akutního uzávěru té koronární měčité tepny, tedy tím pádem akutního infarktu myokardu. Když ten infarkt se blbě zhojí, tak v levý pravý komoře, nejvíc to zasahuje pravou a levou komoru, tak v té levé komoře se vytvoří jizvy.
0: Ježiš, to je.
1: Ta jizva, ten infarkt, to nekrotické postižené ložisko, se neumí vrátit zpátky do svalu, jo? Ale zhojí se jizvou. A ty svalová vlákna, ta svalová vlákna se prostou těmi vazivovými můstky a vytvoří se tam potenciál pro okruhy. A opět máme ty okruhy, jsem to říkal, reentry, tachykardie. Takže komorová tachykardie vznikne typicky u pacienta, který má špatně odlečený infarkt myokardu, má dysfunkci levé komory, špatnou funkci levé komory, a vlastně ten reentry okruh vytvoří takovou monomorfní komorovou tachykardii, kterou umíme my řešit tím, že vlastně tomu člověku implantujeme automatický defibrilátor, znamená implantabilní defibrilátor, který vlastně umí detekovat automaticky, funguje, to znamená detekuje tu arytmii, umí jakoby rozpoznat, a pak, když teda ví, že běží, tak vydá výboj. Takže se to neděje tou externí cestou toho nějakého přístroje, který někde visí na nádraží, ale ten člověk to má implantováno přímo v srdci. Je to velmi efektivní léčba. Je potřeba akorát velmi dobře diskriminovat, který ten pacient to má dostat.
0: A ta baterie je kde přímo?
1: Ten baterie je přímo v tom stroji, takže vlastně to vypadá tak, že je nějaká krabička.
0: Ano.
1: která je hermeticky uzavřená. Ta krabička obsahuje baterii, obsahuje elektrický obvod.
0: Co znamená, že je hermeticky uzavřená?
1: Hermeticky, že se tam nedostane voda.
0: Jo, takhle.
1: Že jako... by se tam dostaly vodní částice, to znamená páry, nebo tekutiny, tělní tekutiny, tak samozřejmě dojde ke zkratu, dojde k dysfunkci toho stroje a ten vývoj vůbec toho stimulátoru a defibrilátoru vlastně se potýkal třeba v 60. 70. letech právě s tou problematikou, jak to zavřít, jak to uzavřít. Celý ten cirkus, který tam musíte, protože ta elektronika nesmí nastydnout, nesmí se zvlhčit a nesmí se zkratovat baterka. Ale u toho defibrilátoru, kromě baterky, je tam ještě důležitá jedna součást a to je kondenzátor. Znamená, že z té baterky se musí nakondenzovat velké množství energie, který potom umí udat ten velký výboj.
0: Mm-hmm. A jak vypadá váš běžný pracovní den?
1: Bláznivě.
0: No můžete ho nějak od rána popsat tak jako od rána, v bodech?
1: Musím se vstát, musím se přivítit, já bych nejradši nevstával, ale když stávám tak jako ve 6:30. Pak jako v práci jsem v 7. Už tam jako otravu s něčím, už jim tam převodávám programy, protože zjistím, že třeba oni toho pacienta navážejí na 8. A dneska jsem třeba posunul jedno poměrně významného pacienta, jsem si posunul na, já nevím, třeba 7:30 místo na 9,
0: a koho můžete prozradit, nemůžete.
1: Ne, to je to.
0: Lékařské tajemství.
1: Ne, nebudu. To je zbytečný, ale to by ani nebylo zajímavé. Ale důležitý je, že prostě já mám vztah k tomu, aby ten den byl produktivní. Já mám vůbec rád věci, které jsou jako nějaký smysl. Jo, když jako, já nemám rád neproduktivní lidi, který nemá žádnou produkci, já nemám rád věci, které jsou useless, prostě které jsou k prdu, jo, tak prostě, když tam strašej, tak je vyhodím, nebo prostě nemám to rád, anebo je dám do muzea, jo, ať jsou v muzeu radši, než aby někdy vadili, ale já mám rád ty věci, které jako fungují, aby ty lidi fungovaly, aby ty věci fungovaly. To jako k tomu mám, třeba ve státech, když jsem jezdil hodně na ty stáže, nebo jsem byl taky, jakoby, jsem měl takový fellowship výzkumnej na Harvardu, Bostonu v 90. letech, no koncem 90. let a musím teda říct, že tam opravdu to není tak jako hýření, jo? Oni mají prachy, ale prostě když dokud to funguje, tak to mají starý, jo. A oni to vyměňují, a když to teda vyměňují a potřebují něco potom novýho, fest jako dobrý, co je posune, tak do toho vrazí strašní peníze. Tak to si myslím, že jsem si jako odnes z té Ameriky, že jako opravdu si myslím, že potřeba si se cílit na ten progres, na ten vývoj, jo, na tu dopřednost, jo. A dokud budeme zachovat principy, ať máme prezidenty takový nebo makový a vlády takový a makový, tak si myslím, dokud budeme fungovat jako liberální, dopředná, jako pracující společnost. Jo. Protože my jsme strašně se odnaučili pracovat. Já to jako hrozně nesnáším. Mě jako hodně trápí dvě věci, jo, v Čechách. Jo. Že jako málo pracujeme. A potom, že nejsme na sebe hrdí. Jo. My se stala, můžu to říct?
0: Řekněte,
1: se stala v Chicagu taková, teď jsme měli koukou v Chicagu, měli prostě před těma třema týdnama takovou krásnou konferenci o arytmii. Je to největší arytmická konference na světě, je tam asi zhruba tak 10 000 účastníků a měli jsme takovou hezkou přednášku právě o té bezdrátové stimulaci do toho převodního aparátu. Jo. To jsme od toho utekli, ale to je taková zajímavá jedna z cest. Je to jedna z posledních jako těch mozaik, které chyběly v té bezdrátové stimulaci. Teď už to začínáme umět. A to byla první reference vůbec na světě, jo, světová. Udělá jenom na Homolce. Jo, asi 18 pacientů jenom z Homolky. Nikde jinde. A teď jsme o tom měli jako nějakou přednášku. To bylo ráno a pak v poledne jsme měli jinou akci. To bylo hodně společenský, bylo tam asi 600 lidí, kulatý stůl, taky ty americký, bylo 12 lidí u stolu. A měl jsem na jeden stůl jako z Homolky a z Čech, jako ještě další český doktoři. A měl jsem poslední přednášku, jo. Tak jsem jako byl uvedený tím, co to jako předsedal. A ten, co to předsedal, nějaký amík, jo, říkal, neužil, o tom, ale ráno přednášeli tady svoji studii, první na světě, tohle. Bez Homolky by to nebylo možné. Vidím tamhle stůl z Homolky. Prosím všechny zvednout, ať vám můžeme zatleskat. Jo? Takový Hollywood. Jako fakt, jako, ještě jsem to nikdy nezažil. Jako na žádný jiný akci jsem to nezažil. Jo? Fakt to byl scientific, jako, nebyl to žádná public, prostě scientific akce. A on jako, že ať se zvednou. Tak z těch 12 lidí se zvedl jeden. kluk, který jako doktor, který má 2 metry, ten dělal, že má 20 cm a šel dolů jako pod stůl, aby nebyl vidět. A všichni tleskali. Takže my prostě jsme mistři v tom sebepodceňování, se my prostě se neumíme prodat. Kdyby tam byli Poláci, kdyby tam byli Amíci, kdyby tam byli Italové, tak vylítnou 20 metrů nahoru a jsou hrdí. Že? Takže my tohle to musíme. Tak já jsem si jako řekl, že budu lámat 2 věci. Jo. Že trošku musíme pracovat na tom, abychom byli na sebe hrdí, protože máme na sobě hrdí, a pak bych chtěl, aby jsme trošku víc pracovali. No.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je kardiolog Petr Neužil.
2: Mluví se o vás jako o lékaři hvězd. Já vím, že vy sám to asi moc rád nemáte, tady to pojmenování.
3: Už vrčím.
2: A už vrčíte. Ale já se přece jenom zeptám, kdo z těch lidí, které jste operoval, nebo za kterýma jste takhle jim pomáhal vlastně, kdo vás jako nejvíc inspiroval, kdo vás nejvíc jako natchnul? Byla to třeba Marta Kubišová, nebo byl to třeba...
3: Ale je to strašně, to bude nefér jako to říct vůbec, jo. Ta otázka je logická, chápu ji, vnímám ji. Trošku to jako zobecníme, jo. Já mám manželku, máme se rádi, jako hodně bojujeme spolu, vždycky je to takový na ostrý vože, ale fakt jako jsme, jako fakt jako tým. A ona nesnáší herce, jo. Teda většinou, jo. Ne všechny.
2: Jak to, jako. Proč?
3: No taky, prostě něco, prostě to tam něco je a prostě ona má ten pocit, že oni mě vysávají a že prostě se věnují jenom tohle. Takže my máme takový korektiv, to mám prostě doma korektiv, což je asi správně a musím říct, že teda začínám na to slyšet víc a víc, ale nicméně, ta otázka, bych se vrátil k tomuhle. Myslím si, že je spousta lidí, u kterých byste jako nečekal, že budou jako poslušní, jo? Že budou poslouchat, jo. A že nebudou nafrněný, jo. Někdy jsou fakt nafrněný, jo. Ale to není jenom jako mezi hercema, to není jenom u umělců, to je prostě u politiků, to je u nějakých manažerů, že jo, to je lidská vlastnost. Musím teda říct, že jako jste zmínil Martu, tak abychom měli Martu Kubišovou, tak to jako miluju a myslím si, že jako je úžasná, proto já jsem to říkal dostával nějakýho slavíka za celoživotní práci nebo co. A tak jsem měl tu jako fakt jako čest nebo čest. Prostě fakt jsem byl nadšený, že mě oslovil, abych ti to dával. Já jsem říkal, hele, ta si zaslouží 3 ty slavíky, jo. Za to, co odspívala, jako když byla jako v tom laufu v těch 60. letech, za to, jak se chovala po těch 60, jako prostě jak dostávala do těla, jak prostě byla jako tvrdá a prostě neuhla. To si nikdo nedokáže představit dneska, každý jako si říkáme, jak jsme tohle, ale když by to přišlo, kdyby někdo zakleknul, tak si myslím, že 90% lidí uhne, že jo. Zase stejně úplně jako předtím. Ale ona ve 3. slavíka jsem řekl, ta si zaslouží za to, že je úplně normální. Že je fakt normální ženská. A je to pravda. Co třeba jako na ní oceňu ještě dalšího je, že ona má jako vztah k tomu, že jí jako chceme pomoct, jo? Že ona jako neodmítá a priori tu péči a že přizpůsobí to všechno tak, aby se, jako, že to nás vnímá, že nás vnímá jako kamarády, že nás vnímá jako tým a vlastně už má tam vazby a to není žádná vypácká péče, ona opravdu to není o tom, jo. A já to nemám rád, protože já si myslím, že opravdu třeba, když mi tam přijde paní, která bude sympatická, bude ze Smíchova, no tak vůbec nemám problém se k ní chovat stejně jako k té Martě Kubišové. To opravdu v tomhle tom nesmí. A to je zajímavý, to si lidi neuvědomují a ten bulvár to někdy živí, jo. Těch lidech, protože ten medicínský personál nesmí dělat rozdíly. Protože když bude dělat rozdíly, tak začneme dělat chyby. Já musím stejně dobře odléčit tu Kubišovou, stejně jako tu paní z toho Smíchova, nebo ta bohužel je ze Smíchova, tak já bych říkám paní ze Smíchova, to taky ze Smíchova, tak to byl bych přijal z Vršovic, jo. Dobrý. Ale myslím si, že prostě ty lidi musí mít ty týmy, ty zdravotnické týmy, musí tohleto mít v sobě. A pak, když to jako mají v sobě, tak odlečíte YouTube a kapelu, a nebo odlečíte úplně v pohodě stejně. Koho jsem měl jako moc rád, tak byl Barťák. To byl Jirka Bartoška. To jako musím říct, to je jako frér a on ani nevěděl, co mu jako všechno děláme. Jednou byla taková situace, byl jako úsměvný. Ležel jako na, už jako, že dostal nějaký přístroj, to můžu asi říct, dostal interkardiální stimulátor, jo. Ležel, čekal na ten výkon a teď ty holky byly z něho. To je vždycky měl takový fenomén, že prostě kdokoliv, jakkoliv, tak všichni vrávorali, titubovali a omdlívali, jo. No tak u nás ty holky na tom sále ho připravovali na ten výkon, že jo, a začali se s ním bavit, jo. A projížděli to prostě tohle, tamhle, a on potom říkal, hele, holky, děvčata, hele, aby jsme jako nezapomněli, proč jsem vlastně tady, jako.
2: musíte mě pomoct.
3: Já jsem přišel jako. No a tak to jako, to byl jako, to je fakt jako frajer, no tak i další, no.
2: Chodíte rád do divadla?
3: Já strašně rád chodím do divadla, strašně rád. Mám literaturu, nemám vůbec čas něco číst, takže fakt moje poslední kniha byla to, co jsem si napsal sám. Jsem napsal dvě knihy, jedna se jmenovala Zákulisí srdce, druhá se jmenovala V hlavní roli srdce. Vyšlo to jako díky tomu, že byl covid, tak jsem vlastně právě substituoval to, že jsme měli méně práce, nebo že jsme jako nesměli tolik dělat, nebo nemohli jsme tolik dělat, tak jsem si jako to využil právě proto, tak jsem si splnil sen, že jsem si vydal dvě knihy, jako beletristický, nejsou jako odborní. Jo. Jsou tam i povídky, jo, takže jo, jako z hlavy, jo, takže ne jako jenom biografie, tak ty valoviny. A jako co jako mám rád na té kultuře, je ta interakce. Já jsem takový exaltovaný, jsem takový extrovert a mám strašně rád tu interakci. Jo. A ono bohužel se to, jako musím to říct, že prostě umělecký svět, jsou lidi, kteří jsou opravdu extrovertní většinou, hodně je tam introvertů, ale i ty introverti mají nějakou expresi a mají nějakou interakci. A prostě ta interakce mě strašně baví. Jo? Protože mě baví se bavit, mě se baví jako i nasávat ty věci, nejenom povídat já, abych povídal, ale prostě i poslouchat, co mi říkají ty druhý. A to je strašně důležitý pro medicínu, jo? Protože když vlastně máte ty nové technologie a máte AI a umělá inteligence a něco všechno, tak přeci jenom, když prostě dobře odposloucháte toho pacienta, tak on vám vlastně řekne až půl, jo, až 50% té diagnozy řekne ten pacient, když umíte se dobře zeptat a když ho umíte poslouchat. A to bohužel také vždy zapomínáme, že to je strašně důležitý.
2: Pane primáře, já vám děkuju za milý povídání, bylo to moc fajn a přeju vám krásný zbytek dne. Děkuji vám.
3: Já taky děkuju za pozvání a bylo to hrozně příjemný být na vaší premiéře.
2: Děkuju moc.
3: Děkuju.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Česko o víkendu zasáhly dva nejhorší stupně sucha. Dálnici D55 u Hulína dnes začali opravovat silničáři. Zítra bude slunečno, postupně čekáme většinou oblačno a přidají se přehánky. Teploty až 26 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Dnešní a včerejší deště zmírnily v Česku půdní sucho. Situaci by v týdnu mohly zlepšit i další očekávané srážky. Vyplývá to z údajů portálu Intersucho. V sobotu zhruba polovinu republiky zasáhly dva nejhorší stupně sucha, vysvětluje koordinátor týmu Intersucho z Ústavu výzkumu globální změny Miroslav Trnka.
2: Takhle špatně tu bývá buď jednou za 50 let, jednou za 25 let. Naše základní reference se spoléhá na období 1961 až 2015. My vycházíme i z toho, že naše infrastruktura a krajina není nachystaná na změnu klimatu a vlastně indikujeme tak tím oblasti, které jsou postižené suchem, s kterým jsme vlastně nepočítali.
0: Dnes začala omezení na dálnici D55 u Hulína na Kroměřížsku. Silničáři tam opravují zhruba 7-kilometrový úsek. Hotovo chtějí mít do poloviny července. Pracovat budou po etapách směrem na Otrokovice, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.
3: V první etapě opravíme prostor mimo úrovňové křižovatky Hulín a tato etapa potrvá 4 týdny. V této době nebude možné sjet do Hulína z exitu 17 ani z mimo úrovňové křižovatky Hulín. Řidiči proto využijí značené sjezdy exitu 30 Otrokovice nebo 260 Kroměříž na dálnici D1.
0: Vědci z Klocknerova ústavu z ČVUT budou dohlížet na opravy památek v Terezíně. Radnice s vedením ústavu podepsala memorandum o vzájemné spolupráci, upřesňuje ředitel ústavu Jiří Kolísko.
4: Naší úlohou je odborným způsobem pomáhat v přípravě těch rekonstrukčních prací. Zabýváme se diagnostikou staveb, chemickými analýzami, spolupráci při navrhování stavebních zásahů. Umíme kontrolovat materiály při dodávkách.
0: Opravy se týkají zhruba 30 staveb, kam patří například kilometry hradeb, podzemních chodeb, 4 střechy vojenských budov a 3 pevnostní mosty. Město na záchranu památek může od státu čerpat přibližně 2 miliardy a 200 milionů korun. Sport. Oštěpařka Nikola Ogrodníková vyhrála soutěž na Odložilově memoriálu v Praze. Na mítinku bronzové kategorie kontinentální tour si triumf zajistila hned prvním pokusem dlouhým 59 metrů a 87 centimetrů. Bronzová olympijská medailistka z roku 2024 to dokázala během svého postupného návratu z mateřské pauzy. Svůj výkon z Ostravy z poloviny května vylepšila o víc než 6 metrů. Počasí. Zítra bude zpočátku slunečno, ráno čekejte ojediněle mlhy, postupně bude oblačno a na horách se přidají přehánky. Později večer se v jihozápadní polovině Čech místy objeví déšť a ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty v úterý 21 až 26 stupňů, na horách kolem 17.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 Hradce Králové do Prahy zvolněte za sjezdem na Pečky. Na 27. kilometru stojí kamion, řidič mění kolo směrem do vozovky. Je kvůli tomu uzavřený pravý pruh, ale zatím je to bez kolon. Silnice 43 ze Svitach do Lanč Krounu je stále uzavřená nedaleko Opatova po srážce nákladního auta s osobním. Dá se to objet přes Rychnov na Moravě. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A už je tady country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Ještě jednou klidný večer a ničím nerušenou pohodu s písničkami, které dnešní country dostavník pozbíral většinou u našich sousedů na Slovensku. Úvodní déšť nebo dášť přivedli na svět jako autoři i interpreti Michal Tučný a stejně populární rodák z Trnavy Alan Mikušek. Podstatně razantnější spršku přivedl v roce 2006 do zpěvníku košických veslárů Peter Dula.

Písnička Down at the Twist and Shout, která před rovnými 30 lety přinesla tehdy vycházející hvězdě country Mary Chapin Carpenterové trofej Grammy. Dlouholetý člen Vesláru a vytrvalý strážce její historie, kytarista Laco Sasák, ji proměnil v roce 1993 pro Alenu Kalafusovou na country bál. Z historií Vesláru je jemně spojen i jeden z nejvýraznějších představitelů vlny nových tradicionalistů Joe Diffie. Jehož první singl Home se hned proměnil v jedničku.

Tak to byly v písničce i ve skutečnosti košičtí vesláři. Začátkem 70. let známí jako Rovers, u jejich kolébky byli vyznavači skautingu Juraj Alsaka, Laco Grizzly Sasák, Ivan Lord Gronský, Tibor Jerry Voroběv, Fero Lang a Boris Brosman.

Joe Diffie a jeho čtyřnásobná jednička Pick Up Man s letopočtem 94 a pak o 3 roky mladší a značně pozměnění košičtí vesláry v skvělé verzi Ride This Train ze zpěvníku elitní country rockové sestavy Alabama. Velkým předělem její historie byl v roce 2004 příchod světem protřelého i všeobecně uznávaného Petera Dooley. Právě tenhle countryman do morku kostí přivedl v Nashvilleu k veslárům působícím tady jako Rovers Joe Diffieho a rok před svou smrtí s ním naspíval písničku Long on Loner.

Petr Dula, který odešel do nebeské dvorany slávy v roce 2009, kdy mu bylo pouhých 28 let, tentokrát z Veslary a dělněčná story. V době, kdy s ní na vrcholu žebříčku zářil Alan Jackson, se s ním víceméně střídal právě Joe Diffie. Naposled v roce 96 písničkou Větší než Beatles.

Typicky cajunsky laděné Down to the River louisianského countrymana Sammy Kershawa jako country rodeo se solovým Williamem Klamarčíkem, které v roce 1993 přineslo název prvnímu albu Vesláru s textem Laco Grizzly Sasáka, který vám hned teď nabídne sám Cowboyův song z dílny Roye Orbisona.

tragický automobilový příběh Third Rock from the Sun, což je, jak jsem zjistil, jiný název pro Zemi, která je skutečně třetím kamenem od Slunce. Jinak další jednička Joe Diffieho, který odešel na velké pláně před 2 lety.

Varšavský rodák Michal Lučinský, známý mezi countrymeny jako Lone Star, a jeho hold Peteru Dulovi Odišel cowboy s Alanem Mikušekem a Vesláry na závěr dnešní hodinky s nejstarší i nejslavnější slovenskou country skupinou Vesláry. Přidám ještě Grizzlyho Sasáka, tak málo stačí nám. Poděkuji vám za dnešní společnost, popřeji klidný zbytek večera a sametově vlídnou dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlasjede.cz. Český rozhlas, zprávy.
1: Meteorologové potvrdili při nedělních bouřkách dvě slabší tornáda na jihu Čech. Ode dneška můžou lidé ve Zlíně využívat systém slev na městské služby. Zítra bude slunečno, postupně čekáme většinou oblačno a přidají se přehánky. Teploty až 26 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Při nedělních bouřkách se na jihu Čech objevila dvě slabší tornáda. Český hydrometeorologický ústav o tom informoval na sociální síti X. První z tornád bylo u Netolic na Prachaticku, druhé nedaleko Týna nad Vltavou na Českobudějovicku. Na českém území se tornáda objevují relativně často. V naprosté většině jsou slabá. Obyvatelé Zlína můžou ode dneška využívat nový systém slev na vybrané městské služby. Radnice zavádí takzvanou kartu občana, díky které lidé s trvalým pobytem ve městě získají 10% slevu třeba na kulturní akce nebo od září také do zoo a na sportoviště. Speciální karta přitom nebude potřeba, lidé se prokážou běžným občanským průkazem.
2: Systém bude v první fázi fungovat při osobním nákupu na pokladnách zapojených organizací. Se slevou si lidé budou moct v rámci jednoho nákupu koupit maximálně 5 vstupenek. Město zároveň počítá s tím, že by se sleva mohla v dalších letech ještě navyšovat a postupně by měla fungovat také při online nákupu. Michaela Kočendová, Český rozhlas.
1: Zákaz rozdělávání ohňů u kaple svatého Antonína vydal úřad ve Vyskytné nad Jihlavou. K památce umístil i 3 cedule. Vedení obce je tam nainstalovalo po velkém jarním požáru blízko lesa. Lidé teď kvůli zákazu nesmí k památce dávat ani zapálené svíčky.
3: Mají to prostě jako tradici, opravdu tady o 3 párech vím, chodí a zapalují ty svíčky a dávají květiny.
4: Líčí Hana Postřihačová, která bydlí kousek od kaple. Cedule nechal nainstalovat bezpartijní starosta Vyskytné nad Jihlavou Miroslav Marek.
5: Chceme věřit, že lidi si dají opravdu víc pozor, budou soudní, už je to vidět i u té kaple, kde místo vlastně těch hořících svícínků a svíček, tak dávají květiny, což nám je úplně v pořádku.
4: Zákaz platí do odvolání. Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas. Sport.
1: Čeští fotbalisté přiletěli do Spojených států, kde budou pokračovat v přípravě na mistrovství světa. Fotbalová reprezentace odehraje generálku na šampionát v noci ze čtvrtka na pátek proti Guatemale. Do soutěže pak vstoupí o týden později utkáním proti Jižní Koreji. Ve skupině pak národní tým čekají ještě zápasy proti Jihoafrické republice a domácímu Mexiku. Počasí. Bude zpočátku slunečno, ráno čekejte ojedinělé mlhy. Postupně bude oblačno a na horách se přidají přehánky. Později večer se v jihozápadní polovině Čech místy objeví déšť a ojedinělé i bouřky. Nejvyšší teploty v úterý 21 až 26 stupňů, na horách kolem 17.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D3 z Českých Budějovic do Prahy opatrně za Planou nad Lužnicí. Na 81. kilometru zasahují hasiči u požáru osobního auta. Průjezd bude omezený, počítejte i s možným zdržením. A na dálnici D1 zvyšte pozornost za Brnem ve směru na Prahu. Před sjezdem na Rosice na kilometru 183,5 stojí osobní auto kvůli poruše. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: To byly poslední dnešní zprávy. A teď už divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Dobrý večer, dámy a pánové. Můžu dnes začít trochu netradičně, totiž básničkou? Léta nám plynou, letí jako střely. Loupežník čas z nás udělal dva chudé. Lampa mi čadí knot, je ohořelý. Lásku však nedám, tati po mně zbude. Možná vás překvapí, že autorem těch veršů je cimrmanolog, herec, básník, druhdy taky rozhlasový redaktor a samozřejmě textař populární hudby pan Miloni Čepelka. A právě jemu patří dnešní divadlo pro vaše uši.

0: Marcela Lauferová a první z dnešních melodií s textem Miloně Čepelky. V těch následujících dvou zvukových vzpomínkách jsou Miloň Čepelka a Zdeněk Svěrák ještě jako členové rozhlasové armádní redakce v 60. letech. Společně komentovali třeba nejen vystoupení vojáků při jejich hromadné skladbě na celostátní spartakiádě v Praze, ale byli také reportéry z vojenské přehlídky na Letné v roce 1966. Kdo ví, možná už tady se u mikrofonu narodila ta pozdější charakteristická dikce cimrmanovského herectví.
1: Ano, děkujeme. My jsme tady na střeše budovy ministerstva vnitra v Praze, na velitelském stanovišti letců. Čekáme tady na přelet, na leteckou část přehlídky. Ještě to bude chvíli trvat. Letouny tu mají být přesně v 10.04. Můžeme se zatím dívat dolů na třídu obránců míru, po které ještě stále pochodují pěší jednotky vojenských učilišť, pohraničníci a lidové milice. Ty právě zatáčejí na třídu obránců míru. Ale my můžeme také využít příležitosti a dát zde leteckým důstojníkům několik otázek, pokud nám to dovolí. Ale tyhle starosti přenechám raději své spolupracovnici, protože žena si v takovýchto situacích vždycky poradí snáze a rychleji.
2: Soudruhu generále, dobrý den. Já jsem Dvořáčková.
3: Generál Kukel, těší mě.
2: Těší mě. Dovolíte mi rozhovor s podplukovníkem Frosem?
3: Prosím.
2: Děkuji vám. Soudruhu podplukovníku, tak vaše skupina je tady na střeše už dobře 10 až 14 dní. Prosím vás, není to zbytečné, přece takový přelet. To nemůže být nic těžkého.
4: No, my jsme tady nebyli zbytečně během nácvikových termínů. Bylo nutno provést nácvik těchto leteckých skupin, aby proletli přesně včas nad letenskou pláň.
2: Já jsem si teda myslela, že všechna letadla startují z jednoho letiště, tak to není pravda?
4: Tak všechna letadla nestartují z jednoho letiště, startují z několika letišť, ale v důsledku toho, že dneska je špatné počasí na těch letištích, tak bude startovat jedině jediná skupina, a to z jednoho letiště.
2: A prosím vás, jak dlouho vůbec budou ve vzduchu?
4: Bez celkový let od vzletu do přistání trvá...
1: Pardon, už jsou tady. To je takzvaný velitelský roj, který nás minul.
4: Velitelský roj vede plukovník Vrba.
1: Posloucháme, teď dozněli. Budeme čekat další skupinu. Říkal jste 12, víte?
4: Další skupina bude vedena podplukovníkem Prelcem a bude to 12 letounů MiG-21.
1: Ano, už jsou tady.
0: Jak to vůbec probíhalo? Já jsem si říkal, když člověk slyší vystoupení Zdeňka Svěráka na spartakiádě nebo společně s vámi na vojenské přehlídce, nikdo z toho nepochopil, že z toho máte trochu legraci?
5: No, já nevím. My jsme samozřejmě legraci měli, ale snažili jsme se, aby to naopak tedy nikdo nepochopil, protože já jsem spíš tyhle ty vzpomínky, to já jsem úplně vytěsnil toho. Vím, že jsem komentoval leteckou přehlídku jednoho dne, jednoho roku. Zapomněl jsem, kterého. Ty jsi říkal, že to bylo
0: 66.
5: Radši jsem to vytěsnil, protože to nebylo příjemné. Už jenom být na střeše ministerstva vnitra bylo spíše stresující než uvolňující.
0: Nebylo to na vás znát? Člověk by řekl, že to je mystifikace jak od Cimrmanů, protože dikce je stejná.
5: No, my jsme si říkali, že budeme dělat, co budeme umět, moc jsme toho neuměli, no tak jsme se dívali dolů, jak tam pochodují.
0: A byla nějaká možná příprava, nebo protože...
5: Ale ne, moc ne. My jsme sice byli na nějaké zkoušce po večerech, to ano, ale ta letadla tuším ani... Já nevím, to asi let, ale někde jinde, když zkoušela, já nevím. Já jsem to krásně zapomněl.
6: Jsem tady, slyším, děkuji za předání slova. Ještě než si začnu všímat motostřelecké divize, chtěl bych říct, že jsem sledoval zajímavou přehlídku diváků. Nevím, jestli jsem dobře rozuměl kolegovi z Bratislavy. Došlo tady k něčemu podobnému jako na Slovensku, totiž jakmile odpochodovali pěší útvary z toho obdélníku, kde byly nastoupeny, nastal pochod diváků, který byl celkem vyřízený, protože měli před sebou dlouhé lano. Ale teď už se dívám doprava, kde vidím dva obrněné transportéry. Na prvním z nich, v černé tankistické uniformě, je velitel motostřelecké divize. Na druhém vidím rudou zástavu, kterou nese praporečník, rovněž v černé uniformě a v bílých rukavicích.
7: Divadlo pro vaše uši.
0: No a ten druhý stejně unikátní záznam, to je proslavená parodie na tehdy velmi oblíbenou hitparádu manželů Mirky a Jiřího Černých, 12 na houpačce. Populárně vědecký magazín Meteor měl pak taky svou, ale ptačí hitparádu. 6 na bydýlku se jmenovala. A vedle nealkoholické vinárny u Pavouka i tohle byla báječná mystifikace. Aby taky ne, když autory a průvodci pořadem byli právě Zdeněk Svěrák jako doktor Žírecký a Miloň Čepelka, co by redaktor Kukla.
8: Šest na bydýlku. Šest na bydýlku.

Konečně jste se tedy dočkali. Do nebe volající odstrkování našich předních zpěváků končí. Útok 3758 vašich dopisů vykonal své. Mikrofon patří těm, kdo až dosud rozdávali svoje umění zcela nezištně velmi často jen pod čirým nebem. Pustíme vám 6 zpěváků a záleží na vás, které z nich uslyšíte za týden znovu. Nejdřív se nám představí první kanár profesora Lišky, a to ve své vlastní skladbě Zlatá klec.

0: zpíval první kanár profesora Lišky.
1: A já to na vás prozradím, pane doktore, i když sám bych dal přednost jinému interpretu, tady doktor Žírecký nedá, no, právě na tohoto solistu dopustit, že?
0: Přiznávám, ale nechci tím zdaleka ovlivňovat posluchače. Profesor Liška má celkem 3 kanáry. Při koncertech vystupují zásadně v první části samostatně a ve druhé pak jako výborně sespívané trio. Teď si tedy udělejte u prvního zpěváka plus nebo minus podle toho, jak se vám líbil. Já mohu říci, že mám plus. A na řadě je tuším druhý kanár profesora Lišky.
1: Ano, skladba se jmenuje Moje houpačka.

0: Tak to byla skladba Moje houpačka. Ještě jsme vám ale neprozradili, jaká jsou pravidla naší soutěžní hry. Do dalšího kola šesti na vidylku postoupí vždy čtyři zpěváci, kteří dostanou nejvíc vašich hlasů. S nimi budou usilovat o vaši přízeň dva noví. Teď ale chceme vyjít vstříc i těm z vás, které nezajímá jen zpěv, ale také osobnost interpreta, jeho záliby, jeho rodinné poměry, jeho zobák, jak bydlí, co jí, co nejí, co peří, jeho míry, váhy, názory. Tedy, co jsme zjistili o Kanárech, pane doktore, kdybyste byl tak laskav?
1: Tož Kanáři pocházejí z Kanárských ostrovů, kterým dali jméno.
0: Promiňte na okamžik.
1: Prosím.
0: Jde o čistě takovou okrajovou poznámečku. Já nevím, možná, že ani není nutné to říkat.
1: No prosím, jen to řekněte.
0: Já bych chtěl zdůraznit, že Kanáři se tedy nemenují podle Kanárských ostrovů, jak se někteří, já přiznám, donedávna i já domnívali, ale obráceně.
1: No ano, tak jak jsem to říkal.
0: Ano.
1: Oproti domorodým Kanárům, kteří dosud na ostrovech žijí a kteří si, to vás možná také bude zajímat, kteří si podrželi barvu obyčejných ptáků, jsou naši zpěváci jasně, ale jasně žlutí. Drobná šedá pírka, ta nejsou znehodnocením, nýbrž naopak znamením šlechtického narézkého původu.
0: A mě by zajímalo oblíbené jídlo, pane doktore. Semenec?
1: Ano, rozmačkaný je znamenitý a oblíbený, ale Kanáři po něm tloustnou. Rád bych tady uvedl na pravou míru pověsti, které se objevily nejprve v Kutné Hoře a teď i v Praze. Podle nich je první Kanár profesora Lišky, nebudete tomu věřit, ale šíří se to. První Kanár prý je narkoman. To ovšem vyplývá z naprosté neznalosti. Totiž všichni tito zpěváci jsou svým způsobem narkomani. Semenec totiž obsahuje stopu hašiše. Manažer, který uvykne svého pěvce na semenec a pak mu ho odpírá, způsobí jeho smrt. Kanáří narkotika, ta by stála vůbec za delší studii, ale obávám se, zda máme na to čas.
0: No bohužel nemáme. Teď je tu připraven Kanár Bobo, pěstitele Roušala z Prahy. Je připraven přednést svůj hit Já si zpívám rád, tak rád. Právě dospíval Kanár Bobo, pěstitele Roušala z Prahy. Ale pardon, vy chcete něco říct, pane doktore?
1: No já bych chtěl říci, že nepodal dnes svůj standardní výkon. Několikrát tam, to jste jistě také slyšel, i když jste laik, několikrát tam nepříjemně zazněl vysoký zvonek.
0: Ano.
1: A to je zlé. Nechci posluchače ovlivňovat, ale s takovým zvonkem vytáhnout do soutěže, to je, myslím, předem ztracená bitva. Ono, víte, bylo by zajímavé pohovořit vůbec o normách kanářích soutěží. Každá přehlídková žiry má...
0: Já s vámi souhlasím, pane doktore, ale o tom snad až někdy jindy. Přijde na to čas. Teď musíme zpátky na video.

0: To byla skladba Rodná hrouda v podání Skřiva na Polního. Teď bych rád prozradil něco na vás, pane doktore. Doktor Žídecký je nejen ornitolog vědec, ale i ornitolog básník.
1: No tak to snad.
0: Mně se velmi líbila, pane doktore, vaše báseň o Skřivanovi. Mohl byste posluchačům přednést?
1: Když jinak nedáte, tak jsem napsal. Vylétl z hroudy skřivánek, ve výšce křídly třepá, vystřelí po něm bratránek. I co vás vede, kde pak?
0: Pěkné. Máte víc takových veršů?
1: Ne.
0: To je jediná báseň, kterou jste napsal?
1: Ano.
0: Tak to tím spíš. Pěkné. Ale když dovolíte, rád bych sám přidal pro naše posluchače pikantnost ze zpěvákova soukromí. Skřivan Polní střídá manželky vždy po roce a 10-11 dětí s každou není u něho ničím zvláštním, že je to tak, pane doktore?
1: No je to čilý pták.
0: Ale už je tady rákosník zpěvný. Co byste řekl o něm?
1: Jeho oblíbenou zábavou je akrobacie a umělecká gymnastika na stéblech. Z jara a v létě jí výhradně maso. Zvláště oblíbenou pochoutkou jsou jepice. Snad by vás zajímala i malá pozoruhodnost o jeho bytě. Sám o tom nerad hovoří, ale proč to neříci? Spí na vysutém lůžku, zavěšeném třeba mezi stébly kopřiv, nebo tak.
0: Ano, umělci prostě mývají své líbůstky. Tak si ho poslechneme. Ne jak spí, ale jak zpívá. Rákosník zpěvný. Rákosník zpěvný zpíval árii Madly z muzikálu Tam, kde šumí rákosí.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Stejně jako mnozí jiní musel nadlouho i Miloň Čepelka psát do rozhlasu jen pod pseudonymem nebo autorství a jeho jméno takzvaně pokrývali kamarádi a přátelé. Například Zdeněk Svirák se pod texty svých písniček musel podepisovat jako Emil Synek. Po roce 1990 se ale Miloň Čepelka do rozhlasu vrátil naplno. Třeba seriálem pro děti o léčivkách, léčivých rostlinách. Rostou pro nás, tak se ty příběhy jmenovaly. A samozřejmě ani tady nechyběly písničky a hlavně chytré vyprávění a hravá čeština.
2: Tak co pak to mám asi na mysli? Co pak roste zrovna pro nás?
3: Zuby.
2: Ale ne, zuby. To jsem vám zapomněl říct. Budu s vámi sám, ale sem tam si pozvu na výpomoc i pár jiných hlasů. To vlastně uslyšíte. Třeba teď tu byl se mnou a je tu se mnou a bude tu se mnou můj kolega Roman. Ale o zubech dnes mluvit nebudeme, aniž kdy jindy. I když je pravda, že rostou opravdu pro nás a pro naše dobré kousání.
3: No, tak třeba nechty, které si okucujem.
2: Ne.
3: No tak vlasy.
2: No tak prosím, žádné narážky. Vedle jak ta jedle. To by se to muselo jmenovat rostou na nás, aha, a ne pro nás.
3: No jo, tak třeba houby, hrušky, citrony, melouny.
2: No, to už je lepší. Jak si přihořívá, dokonce řekl by hoří. Protože ano, chci si s vámi povídat o rostlinách. O všech možných. O tom, že jsou užitečné. Zajímavé, že jsou živé.
4: Pampeliška na procházce tulipán, který o princezně sedmi krásce snil. Choval se k pampelišce nevšímavě jako pán, k slunci zvedal pyšnou hlavu ze všech sil. Dotklo se pampelišky chování tak nepěkné, v jejím srdci ozvala se náhle zlost. Řekla si k sedmi krásce princezně, že zaběhne, pomluví ho, že je dobrých mravů prost.

0: sněm. Tulipán bude kvésti za mřížemi v zahradách, pampeliška zas na lukách zelených. Tak nikdy více spolu nemohou žít v neschodách, šťasten v říši květin bude každý z nich.
1: Slyšeli jste? V rostlinné říši jsou dokonce i princezny. A jsou tam určitě i tatínkové a maminky, jsou tam parádnice a uplakánci a dokonce i lékaři. Píšou se o nich knížky, zpívají se o nich písničky, tak proč bychom si o nich nemohli popovídat i my? Třeba o jedné takové docela nenápadné, droboučké, vonavé. Chcete vědět, co to je? Tak poslouchejte.
2: Jménem urozeného pána Jana Outraty ze Strádání a na herberku vítám všechny jeho rytířské hosty a prohlašuji dnešní turnaj o kadeř urozené panny Libavy za zahájený.
1: To bych vám přál vidět. Rozhlasovým zázrakem jsme se ocitli přímo ve středověku. Dva rytíři na koních najíždí proti sobě v prudkém trysku. Špičaté dlouhé dřevce napřaženy, ale minuli se. Ani jednomu se nepodařilo vyhodit druhého ze sedla. Oba se ocitli na protější straně, než byli původně, a už vyjíždějí znova. Ten nalevo má barvy červené, pravý je celý zlatý, ale přilbu má černou, ano, černou jako sám červ. Blíží se, písek odletuje od konských kopyt, červený se trochu vzepjal ve třmenech a už je to tak. Ten s černou přilbou se válí v prach na zemi. Červený rytíř přijíždí k urozené dceři pána hradu a tam mu něco podává a připíná mu to na náhle.
3: Srdečné díky, pano Libavo. Smím vědět, co mi to dáváte?
4: Odměnu pro vítěze, pane. Kytičku za statečnost.
3: Voní jako louka u nás doma. Co to je?
4: Co jiného se dává za statečnost než mateří douška? Vy ji neznáte?
3: Snad, podle vůně.
4: Tak si to pamatujte, rytíři. Zastatečnost mateří douška.
1: A my si to budeme pamatovat taky. Mateří douška.
5: No, neboli mateří lok, mateří hlt, mateří polk nebo mateří doušk.
1: Ale no tak to ne, to je omyl. Ta douška, douška v názvu téhle drobné květinky neznamená ani doušek, ani lok, ani hlt. Žádná Coca-Cola, ani oranžáda, žádné polikání. Douška je tu míněna jako dušička, malá duše. Básník Karel Jaromír Erpen otvírá právě s její pomocí, jakoby klíčem, svou slavnou sbírku Kytice. Zemřela matka a do hrobu dána. Siroty po ní zůstaly.
5: A přicházeli každičkého rána a matičku svou hledali.
1: Ale no tak jsme v rozhlase, co pak to je? No, teď na nás nemůžeš kašlat. Za prvé je to neslušné a za druhé...
5: No já za to nemůžu. Za to může déšť.
1: Ano, až na kůži, co?
5: Ne, až na kůži ne, ale šaty mi samozřejmě zmokly a já, protože jsem lakomec a nechtěl jsem nechat propadnout lístky do kina, tak jsem v tom pak 2 hodiny seděl úplně mokrý.
1: No a to by právě chtělo mateří doušku. Tedy čaj z mateří doušky, ten dělá pravé divy.
5: No prosím tě to.
1: No co? Vezmeš 2-3 lžičky mateří doušky, stačí sušená, přiliješ ji hrnečkem vřící vody, za 15 minut glo, ji vyzumkneš a kde bude kašel? Já říkám, že pryč.
5: No jo, jenomže já mám radši skutečný čaj a ne žádné té z bylinek.
1: A to si sám proti sobě. Ale ať už říkáš čaj nebo té, říkáš přesto pořád totéž. A to je čaj. Slovo, které k nám přišlo z Číny. Víš kdy?
5: To nevím.
1: Budeš se možná divit, ale v češtině se slovo čaj objevuje poprvé, teprve v roce 1827. A co máš na čaji jaksi nejraději?
5: No právě tu čajovou vůni.
1: Vůně říkáš? Tak dávej pozor.
6: Pojď sem, Čankliu. Co jsi mi to dala na stůl?
4: Váš obvyklý čaj, pane.
6: Čaj? Nenech se vysmát. A dej si na mě pozor. Ještě jednou a vyženu tě ze svého domu jenom s ostudou.
4: Já nerozumím, pane.
6: Ty nevíš, jak se ukládá čaj, aby nenatáhl cizí vůně? To tě mám učit já?
4: Ovšem, že ne, pane. Čaj je v pořádku uložen ve skleněné doze stranou jakýchkoliv jiných potravin.
6: Tak potom, odkud je? To přece není čaj z mé vlastní plantáže. Vyměnila jsi s někým můj dobrý čaj za cizí patoky.
4: Nic takového jsem neudělala, pane.
6: V tom případě musím na plantáž.
4: A váš nápoj, pane?
6: Vylej ho. Je to odporná břečka.
1: Asi bych měl na vysvětlenou říct, že čaj se v Číně pěstuje, no, první zmínky o něm už jsou z roku 2700, ale pozor, před naším letopočtem.
5: No, a pak je ještě potřeba říct, že jsou to vlastně listy, sušené listy.
1: No tak listy, já bych řekl spíše sušené lístečky hustých keřů čajovníků.
5: No já si myslím, že příprava dobrého čaje je skoro věda.
1: Tak věda snad ne, ale určité znalosti to opravdu vyžaduje. Například, ale pozor, náročný čínský mandarin už dorazil ke své plantáži. Nenechte se mýlit, ale sám si zahraju jeho pobočníka a tady Roman toho dalšího muže. Pane, dal jsem nastoupit všechny česáče čaje, jak jste si přál.
6: Ať sem chodí jeden po druhém, ať ukáží, jaké mají ruce a ať na tebe každý dýchne. Rozumíš?
1: Jistě, pane.
6: Pojď sem. Máš dobrý čich?
1: Výborný, pane.
5: No, zkrátíme to trochu, ne? Už přešel třetí, čtvrtý, pátý česač a u šestého.
1: Stůj, Choupengu. Co jsi měl k snídani?
7: Zelí, pane.
1: A včera?
7: Zelí, pane.
1: A před měsícem a před rokem? Jíš ty vůbec něco jiného?
7: Jenom zelí, pane.
6: Dobrá, nech toho. Nařizuji jednou provždy. Česáči mého čaje musí, opakuji, musí nosit rukavice a budou držet zvláštní dietu. To znamená, že nesmějí dostat k jídlu nic, co by svým pachem mohlo narušit vůni sklízených čajových lístků. Při sebemenším prohřešku proti tomu bude každý česáč propuštěn a předtím navíc spráskán mokrým provazem. Je to jasné?
1: Jasné, pane.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: A ještě jedno zastavení dnes už na závěr s Miloněm Čepelkou nad jedním jeho rozhlasovým scénářem z 90. let. Ve spolupráci s manželkou Hanou vzniklo tehdy asi desetidílné pokračování O pověstech starých hradů. Originální cyklus výletů na mnoha známá i méně známá místa po celé České republice. Průvodcem byl tenkrát Ondřej Havelka, ale nechyběly ani další výrazné herecké tváře, zrovna jako v tom díle O Bechyni a vzniku tamnějších lázní. Protože mezi námi neznám nikoho, kdo by jako herec odmítl někdy Miloňovi scénaristické nápady. A ještě jednou mezi námi všechno dobré a brzy ve zdraví zase naslyšenou.
2: 121, 122, 123, 124, 125, 126.
3: Ano, tak to je šafář Bechyňského pána, velký sběratel mincí. Nezbírá je však pro jejich historickou hodnotu nebo pro jejich krásu. Sbírá je jako lakomec.
2: 200. 210, 220,
3: 230, 240 a tak dále. Už ho dál poslouchat nebudeme, je to nuda. A jestli chcete vědět, u jakého čísla šafář té noci skončil, nechám to na vás. Fantazii se meze nekladou. Ať k jeho mamonu přiřadíte jakékoliv číslo, stejně nebylo konečné, protože tenhle pan šafář byl vykuk a když už jednou začal svého pána okrádat, nikdy nepřestal. Z toho je na bíledni, že zítra měl vždycky víc než dnes a pozítří víc než zítra a tak dále a tak dále. Ptáte se, co tomu říkal pán na Bechyňském hradě? Prosím, poslechněte si ho.
4: Šafáři! Šafáři! Kde zas u všech čertů vězí ten člověk?
5: Už jsem tady, milostvane, už jsem tady. Už vás poslouchám, co ráčíte poroučet.
4: To, co každé ráno, šafáři. Já jako tvoje milosti a vrchnosti poroučím, abys nás ani dnes nešidil a neokrádal, nýbrž dobře a pečlivě naše statky spravoval.
5: A to je přece samozřejmé, milost pane.
4: Co je kde nového? Pověz, kolik penízů se nám za včerejšek urodilo v naší urozené pokladně.
5: Milost pane, je to dobré. Jedna kráva se otevřela, i když druhá nedojí. Prasnice rozbořila chlívek, to vypadá špatně. Ale proč? Protože tak krásně přibývá na váze i na rozměru. A to už vypadá dobře, že? Dva koně se ve stáji trochu pobili, to vypadá špatně. Ale nedbalého pacholka jsem vyhodil a máme teď jiného, mnohem lepšího. A to už je dobré, jak jste ráčíte uznat. Staré káče přeteklo v kuchyni mléko, ale to je k smíchu. Pak ještě holuby na dvoře trochu potřísnili, běloskvoucí košili vaší milosti, ale káča ji vyprala znova a tak se všecko v dobré obrátilo. Dnes k obědu budou holubat.
4: No, dost, dost. Kdo má tvoje tlachání poslouchat? Je to moc na jednou a pak jedno pro druhé zapomenu. Hlavně dbej, aby byl všude pořádek a na zítřek si to sesumíruj líp, ať mě z toho hlava nebrní. Milostivě tě propouštím.
5: Jak ráčíte, milost pane?
3: Je vám to jasné, že? Ten Bechyňský pán neměl ani ponětí, jak jeho šafář hospodaří. A víte, proč byl tak naivní? Protože byl tlustý, až byl nemocný. Pověst výslovně říká, že do jedné jeho punčochy se vešel celý věrtel obilí. Kabát, že měl velký, s prominutím, jako na vola. A když si chtěl jednou vyjet na koni, tak za prvé ho na něj museli vysadit zvláštním kladkostrojem a za druhé ho ten kůň ani neunesl a pod tou váhou se mu nohy hned podlomily. Vlastně bychom mohli říci, že kdo chce kam, pomozme mu tam a že si ten pán o šafářovu zlodějnu přímo říkal, ale nepůjdeme tak daleko, protože zlodějna je vždycky špatná, ať poškozuje kohokoliv, třeba i poživačného hlupáka. Teď však už musím popostrčit příběh. Co se stalo nového? Tohle.
5: Ach, vy moje zlaťáčky. Vy ani netušíte, jak vás mám rád. Jste takové kulaťoučké, žluťoučké, cinkavé. Jste jako malá sluníčka, jako zvonečky. A nikdo o vás neví. To je ze všeho nejlepší, že jste jen a jen pro moje vlastní potěšení. Ani moje žena. To by ona hned věděla, jak vás roztočit, jenže boubláčkové moji, jak je vás čím dál víc, a to je dobře, je vás čím dál těžší ukrývat. Ale nebojte se, já jsem to vydumal, už vím, kam vás uklidím. Do stodolí zakopu vás, miláčci moji, a udělám to hned dnes v noci. Co tomu říkáte?
6: Ano, ano, šatářičku, do stodolí, skryje nás tam sláma z polí, pozor ale...
7: Dáš nám balet?
6: Jak se s námi budeš těšit, jak pak tohle míníš řešit? Přijdeš někdy? Na chviličku.
5: Přijdu každý den. Vlastně každou noc. Úplně stejně jako do dneška. Jenom místo do komory zaběhnu vždycky do stodolí. Odhrnu slámu, trochu hlíny odkopnu a už vás budu chovat v klíně. Už mi budete cinkat, oj, to bude nádhera. Tam se nebudu bát, že se z ničeho nic objeví někdo nepovolaný. Dopak by chodil v noci do stodolí, že? To je k smíchu.

0: tvoje mamina.
1: Co se děje? Proč nespíš, ženská? Mám ještě práci, neruš mě. Panství je veliké, pán k ničemu, všechno leží na mě. Až budu hotov, přijdu. Jenom zdržuješ.
2: Pojďte honem, cinkátka moje, ať se s vámi potěším.
3: Zlaťáky zmizely ve stodole v jámě. Šafář za nimi často chodil, laskal se s nimi a skoro pokaždé jich tam ještě pár přisypal. Jenže jistě tušíte, že tu někde musí být zakopané nejen peníze, ale že tu bude i nějaký zakopaný pes, to znamená nějaká zrada, past, nečekaná potíž. Jednou v noci z ničeho nic...
4: To se mi snad zdá, to není možné, zlaťáčky moje, štěstíčka moje, kam jste se poděli, kam jste se ztratili? Ještě včera v noci jsem vás kolíbal a najednou jen hlína. Tady snad pomůže jen čaroděj.
3: Čaroděj, ale kde ho vzít? Šafář až do rána oka nezamouřil. Až vykoumal, že to zkusí ani ne tak s čarodějem jako s proutkařem. Když umí najít pod zemí vodu, proč by neuměl najít zatoulané zlaťáky? Problém byl v tom, jak tomu proutkaři říct, že má hledat zlato. Myslel na to, jak ho přelstít ještě, když běžel na pravidelný raport k pánovi.
5: Šafáři!
6: Jak to ten člověk dělá? Že tady nikdy není, když ho volám.
1: Už utíkám, milost pane. No. Až se pode mnou nohy třesou, jak pospíchám.
5: Musíme ti promluvit do duše, šafáři. Ty nesmíš myslet při práci na sebe, ale jen na prospěch svého pána. My tě přece zaměstnáváme. My a nikdo jiný. A my ti jako tvoje milostivá vrchnost poroučíme, abys v noci bděl.
1: To já přece dávno dělám, pane. V noci hlídám i ve stodole, slámu tam přerovnávám jako nějaký pacholek, psi honím, aby nespali a střežili, a stejně je to všecko houby platné.
6: Cože?
1: Totiž slámy máme na dvě zimy do zásoby, sýpky se prohýbají, slepice kvokají, ovce bečí.
5: Tak vidíš, že to jde, když chceš, to rádi slyšíme. Dovolujeme ti, abys nám zavázal střevíc.
1: O, ta čest, milost pane. Ale neračte se zlobit, na to tady máte ženské. Já musím na pole, aby čeleď nezahálela.
5: Pravda, dnes mi děláš radost, šafáři. Milostivě tě propouštíme. Kde jste, kačený líne? Z našeho šafáře si vemte příklad, to je člověk na svém místě.
3: Proutkař nebyl doma. Tak už to na světě chodí, že jak někdo strašně moc pospíchá, nejlíp udělá, když si sedne. A šafář si tedy sedl a čekal. A když se dočkal, vykládal takovou řeč.
1: Člověče boží, ty jsi má jediná spása. Doneslo se mi o tobě, že všecko, co je pod zemí skryto, objevíš svým uměním, svým citem. Zachraň mou pověst před pánem na Bechyni. Nechal někde ve stodole svůj meč a teď mě obvinuje, že jsem ho slámou zaházel a abych ho našel. Jenže jak mám ve hromadách slámy hledat meč? Sáhnu a nabodnu se, kdežto ty vezmeš do ruky proutek a povíš tady. Když se ti to povede, škodný nebudeš. Dám ti, abys neřekl, že jsem držgrešle, dám ti celý jeden zlaťák.
7: Celý zlaťák? Dobře. Přijdu zítra.
1: Ej, jaký pak zítra, zbláznil ses? Musíš jít hned, každá minuta je drahá.
7: Vždyť už je skoro tma, pane.
1: Třesky, plesky, posvítím ti. Aspoň tam nebudou žádní čumilové, kteří by tě rozptylovali. Jdem.
3: A teď vám nevím. Byl ten proutkař jenom proutkař, anebo to byl opravdu spíš čaroděj? Kdybyste ho viděli. Zatímco šafář svítil, on chodil po stodole, brodil se slámou, otáčel se jako holub na báni a to je na tom právě to divné, pořád něco mumlal. Když se mu proutek v ruce ohnul, zapíchl ho do země, udělal kolem něj kruh svěcenou křídou, ale za chvíli ho zase vytáhl a všechno se opakovalo. A zas to mumlání. A pak se z ničehož nic začal klanět k východu a k západu a najednou...
0: Tak to je ten pánův meč, šafáři? Nějakým kouzlem se asi rozpadl na drobné.
3: Ale šafář jeho výsměchu nedbal a skákal tam a skákal sem, sbíral zlaťáky, mokrý jako hastrman, ale tomu nevadilo, jen když zase mohl strkat svoje bohatství do kapes.

0: že si kradu nežene.
1: Slyšíš tu písničku, pane šafáři? Když ji tak poslouchám, počítám, že mi dáš za objevení pánova meče víc než jeden zlaťák, nebo ne?
2: Přivedeš mě na mizinu, mizero, ale dobře. Dobře, sbírej, co uneseš. Hlavně o tom nikde nemluv. Drž jazyk za zuby.
1: A pán?
2: Čert vem pána, o ničem neví. Ale co ta voda? Sláma plave, ze stodoly je rybník a ze země to tryská pořád dál.
1: To už není moje starost, pane šafáři. Sbohem!
3: Už jsme na konci. A komu je známo, že v Bechyni jsou lázně, ten už si umí dát dvě a dvě dohromady. První se vykoupal ten nemožně tlustý a z tloušťky nemocný bechynský pán a prý mu to moc prospělo. Do vody ho prý ještě museli nést a na tom se asi podílel celý regiment sloužících, ale zpátky už šel sám. Tak rychle mu ta voda pomohla. Protože už se pak mohl po svém panství pohybovat bez pomoci. Všude zašel a všechno prohlédl. Prohlédl i to, že ho až dosud šafář okrádal a rozloučil se s ním. Inu, tak dlouho se chodí do cizího na zlaťáky, až vám voda nohy podrazí. Ale co nám je do šafáře? My z pověsti víme, jak mohly vzniknout bechynské lázně. A víme taky, že... To už jsem říkal na začátku a teď to jen podtrhnu tlustou červenou čárou. Všechno zlé je někdy k něčemu dobré. To neznamená, že máte začít od zítřka krást, abyste objevili lázně nebo doly na jahodovou marmeládu jako ten šafář. To je jen potvrzení, že mezi nebem a zemí jsou věci pospojovány velmi podivuhodně a my, že ještě všemu ani zdaleka nerozumíme. Ale... Tajemství nás vzrušuje a tak děkujeme i za pověsti.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na petunie, begonie a muškáty. S myslivci probereme nepůvodní zvěř v našich lesích a poradíme, jak zprovoznit zahradní bazén.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Dobrý večer, milí posluchači. Dnes je Den dětí, 1. června. Den, který sice patří těm nejmenším, ale pro nás je zase dobrou příležitostí vrátit se do času, kdy byl svět plný dobrodružství, fantazie i velkých snů. Každý z nás si v sobě nese vzpomínky na dětství, na místa, kde jsme si hráli, na kamarády, bez kterých jsme si neuměli představit jediný den, na první radosti, ale i drobná trápení, která tehdy vypadala jako ty největší starosti na světě. Možná si vzpomenete na svého dětského hrdinu, na vysněné povolání, na prázdniny u babičky nebo na nějakou lumpárnu, o které se doma raději nemluvilo. A možná vás napadne i to, co byste dnes vzkázali sami sobě, kdybyste se mohli setkat s tím malým klukem nebo malou holkou, kterými jste kdysi byli. Právě o těchto vzpomínkách, snech a příbězích bude i dnešní noční linka. Budu ráda, když se podělíte o kousek svého dětství i vy. Volejte noční linku Českého rozhlasu 731 800 900. Psát můžete na rozhlas.cz/linka, což je náš web, anebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Je s váma Jarka Barboříková a přeju krásnou noc.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dnes slavíme Den dětí a tak se společně vydáme na cestu do času, kdy nám ke štěstí stačilo kolo, parta kamarádů a dlouhé letní večery. Jaké vzpomínky z dětství vám dnes vykouzlí úsměv na tváři? Volejte noční linku Českého rozhlasu, stejně jako teď pan Jiří z Olomouce. Zdravíme vás.
1: Hezký večer do Českého rozhlasu z Lín. Tady je nejvěrnější posluchač Jirka z Olomouce. Jirka z noční linku.
0: Povídejte, pane Jiří.
1: Rád, abych se přiznal, rád vzpomínám na své dětství. Rád jsem prožil hodně hezkého, někdy i zklamaného, ale většinou to bylo moc hezky. Ve školce, kde jsem měl kamarády, kterýma jsem si mohl hrát na pískovišťu, měl rád, na to rád vzpomínám. Nebo tady u nás, jak bývám na Stupkové, tak jsme si v zimě hrávali, jsme se třeba kolovali, že v zimě, a jim jsou prostě paneláky, že my jsme prostě se kolovali barák proti baráku, že nás třeba bylo tady 16, no, těch paneláků. No a potom ten nejlepší prostě, oni si vybírali taky nějaké dárky prostě, no a ten nejlepší, kdo vyhrál prostě, je, dostal sladký zákusky a takový, no a to většinou už se o to postarali naši rodiče moje.
0: Pane Jiří, jakou největší lumpárnu jste jako děti provedli?
1: Já jsem žádný lumpárny nedělal, já jsem si většinou si rozuměl s dětskama.
0: Dobře. Měli jste doma nějaké zvíře, které vám přirostlo k srdci, když jste byl dítě?
1: Když si vzpomenu, když jsme ještě bývali u babičky na Nových Sadech, to je asi 5 kilometrů od Stupkové, kde teďka bydlím, tak jsme měli všelijaký zvířátka, králičky nebo pejsky, tam děda měl většinou ty pejsánky, nebo kočičky. Já jsem si prostě, když jsem byl malý kluk od těch 2 let, do těch 5 jsem si rád hrával s kočičkama, no. No a nebo mě vozil, to byl strýcův pes, mlčák, který mě vozil do školky. Asi to bylo od baráku na Nových Sadech, asi tak na celý kilometr. Vždycky mě zapřáhl za saně a jeli jsme do školky.
0: To
1: no a zpátky.
0: To je sen, Jiří, to je sen. To už si dnes neumíme představit, no. Ten sníh na to opravdu není. A měli jste jako děti nějakou tajnou skrýž?
1: Na vojně, on byl na čářem, že? Strajda, on tam hlídal hranice, jenže bohužel ten mlčák už měl 8 let a on už prostě do těch 8 let, že většinou oni už ty mlčáci chodili do důchodu, no. Tak si ho vzal strejda domů, no prostě. No, tak mě s ním zeznámil, tak mě vozil, dělal mě aj koníčka na dvoře, tak mě vozil.
0: Jirko, a nějaká tajná skrýž byla? Pamatujete si? Nebo nějaký bunkr?
1: Prosím?
0: Jestli jste měli nějakou tajnou skrýž nebo bunkr nebo nějaké takové místo, na které nikdy nezapomenete.
1: Tady, jak jsem měl ještě bydlel, no, tady na Stupkové už, tak tady vysíbevali kasárny, že, rusky. No, a oni tady prostě měli ze starých aut takový hrampádi, no. My jsme si tam udělali s klukama z jednoho auta takového na boku, takový bunkr. A tam jsme se prostě schovávali, když nás třeba zlobili cizí děcka. A my jsme se občas někdy s nima prostě nepohodli, no. Protože nás někdy otravovali, tak jsme se tam chodili schovávat. No a nebo tady, jak je rybníček, tak to už je tady kousiček u školy na Stupkové, to je takový, taková elipsoita je rybníček, že? A tam prostě jsou stromy, tam jsme se taky schovávali, no. A teďka ty stromy už jsou tak veličajzny, že prostě to už to, že paní Jaruško Barbaříková už 60 let, no.
0: To jsou vzpomínky, ale vzácné, no. Důležité. Jirko, děkujeme, že jste nám dnes otevřel noční linku. Budeme se loučit, ale doufám, že s námi zůstanete i nadále.
1: Poléno. No, dneska už jezdím tak pro zábavu, no, sednu si a nebo mám pejska i toho Yorkshirea, 13-letýho, tak chodíme občas na procházku.
0: Máte parťáka. Chodíte, vzpomínáte. Děkuju, že jste vzpomínal s námi. Opatrujte se a zavolejte zase někdy příště.
1: Ano. Paní Jaruško Barbaříková, já vám přeju hezkou směnu a potom hezkou cestu domů. Opatrujte se a hodně zdravíčka.
0: A
1: samozřejmě budu poslouchat posluchače a posluchačky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Teď se omlouvám, že jsem usekla pana Jiřího, myslela jsem, že už jsme se rozloučili. Tak pojďme na další písničku, teď královnou jsem já, zaspívají Ilona Čáková, doufám, že se vám bude líbit a volejte k tématu Dětské sny.

0: Máme 14 minut po 23. hodině. Dnes slavíme Den dětí a tak se společně vydáváme na cestu do času, kdy nám ke štěstí stačilo velmi málo. Kamarádi. Je s námi paní Helena, která volá z Prahy. Vítejte.
1: No, zdravím všechny ponočníčky, já jsem noční sůva, bylo mi 81 let už, ale mám nejkrásnější dětství, jsem prožila v malé vesničce, která tam, ze které pocházela moje máma, ta vesnička existuje, jmenuje se Kaničky. A tam jsem jezdila každý prázdniny, prožila jsem tam nádherné dětství, dělali jsme tam všechno, strejda, dělali jsme žněz.

0: strejdame tam dal žárovku, seděla jsem tam, jak to začalo kvičet, tak mě dal mi nůžky a jak jsem to měla ustříhnout, tu pupeční šňůru a vzít to do hadru a to salátko dát k cucíku. A no, prostě dělali jsme všechno, vypřáhali koně a na koni jsem teda nikdy nejela, ale na poli jsem dělala všechno, jsme dělali. Ty lidi měli selský rozum, měli základní vzdělání, no, ale opravdu to bylo, nesmělo se žádný výdle, neexistovalo výdle z hnoje, strkat, dělat s tím, nakládat snopky, to v žádném případě. Byla tam studánka, to už dneska není, nádherná čistá voda, to opravdu úžasný. Já jsem tam moc na to vzpomínám, protože dnešní doba to je všechno kvantita, žádná kvalita. Ty brambory, které jsme chodili na pole počkrabávat, to byly lahůdkový brambory. A ty lidi, protože strejda bohužel byl pulák, jak to tenkrát bylo, matka je zachránila, že je nevystěhovali do pohraničí. Měl 4 děti a já jsem byla pátá a dělali jsme všechno. Koupali jsme se v rybníce a měli psy a kočky a králíky a všechno možné. Prostě nádherné dětství jsem prožila.
1: No, znělo to pohádkově, řekla bych až kouzelně. Na jaké pohádky ráda vzpomínáte? Pamatujete se na to, kterou jste se pouštěli tehdy pořád dokola?
0: No, já nevím, tam pohádky, to nám, když byla bouřka, tak jsme museli rozsvítit svíčku, aby neuhodil blesk, ale pohádky, já nevím, to se nevykládaly pohádky. Mm-hmm.
1: Helenko, a vzpomněla byste si na nějaký zajímavý dětský školní výlet? Jezdilo se tehdy takto někam? Mohla byste nás vrátit do času vašeho dětství, do školní lavice?
0: No, školní výlet, co potom já jsem dělala průmyslovku, takže jsme jezdili na brigády, na chmel, na bramboru, vybírat brambory a tak. Takže do školky jsem nechodila, moje máma byla pořád v obchodě a v Praze, měla malej krámek a i to na Malostranském náměstí vedle kavárny a tam vím, vzpomínám na tu, to byla stará paní babička Stařečková, tam mě šila šaty, dělala z krepového papíru na dětský karneval. A ještě jsem, je mi 1,80 a vím, na Letní byla jedna paní, stará paní a to jsem byla malá holka a do dneška si pamatuju, že se mnou chodila s kyblíkem na písek a měla tam v bytě, měla nádherný americký kamna, kožený křeslo a takovou vlněnou deku a mě fascinovaly ty červený obrázky, teda tam byla slída na těch kamnech, ty americký kamna byly nádherní. Já jsem tam vždycky v tom křesle usnula.
1: No. Helenko, to se tak hezky poslouchalo. Umíte hezky vyprávět? Hodně jste z toho zažila, hodně jste z toho asi pak čerpala celý život. Jde to vidět? Bohužel, tak by to mělo být.
0: No ale ta komunikace není. Dneska jako já tuhle dobu moc ráda nemám. Protože to je samá kvantita, žádná kvalita, lidi spolu ani nemluvějí. Dneska v autobuse, já si sedám na kraj a seděl tam mladík a on se spal, já říkám, vy neumíte mluvit, ne, oni to mají v uších a pořád, no, ne. Já jsem ve škole, se nevytahuju, ale ve škole a všude, my jsme měli smysl pro humor a dokonce jsem měla ten Michal Tuční, ty bydleli na Letní a ten jeho starší brácha byl můj spolužák dokonce. A ještě hrál Dajánu, když jsme byli na školním výletě v 8. třídě, tak měl kytaru, hrál Dajánu na tom.
1: Teda, no, Helenko.
0: No, v rádiu, tak
1: když jste zmiňovala tu kvantitu versus kvalitu, tak ano, doba je rychlá, někdy to tak opravdu vypadá, ale já

0: Věřím, že ta poctivost, ta kvalita se úplně nestratily. Možná jsou méně nápadné, ale pořád existují lidé, kteří to poznají a ocení. A to ve všech směrech, ať se jedná o vztahy nebo o věci. Děkuju, že jste s námi vysílala, Helenko. Teď se musíme rozloučit.
1: Naschledanou.
0: Mějte se co nejlépe.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Za 5 minut bude 11:30. Každý z nás byl jednou dítětem a některé okamžiky z těchhle v nás zůstávají navždy. Který příběh z vašeho dětství byste si přála prožít ještě jednou? Vítám vás ve vysílání. Krásnou noc.
1: Dobrý večer, já už tady Veronika Rakovník.
0: Veronko, povídejte, téma známe.
1: Tak, prosím vás, já bych začala tím, když jsem byla malá holka, tak jsme měli ještě pískoviště a my jsme chodili na to pískoviště a hledali jsme tam s Markem Řeřichou, jsme tam hledali vodu, hrabali jsme a hledali jsme tu vodu, takže jsme stavěli hrady a potom jsme se snažili tam dělat tunely, aby prostě ten hrad nespad, ale my jsme tu vodu věděli, že ji nikdy nenajdeme, ale prostě měla jsem tam Angličáky, měla jsem tam, to bylo v takový době komunistický a to nevadí, a měla jsem polici, Lamborghini Miuru a Maserati Marak. A přišla jsem doma, nevím, že maminko, já jsem je tam zapomněla. Tak jsem běžela zpátky a už mi je někdo šlohnul, už mi to... A pak jsme chodili s bratrance, jsme byli u Pardubic na Gigantě, tam jsme chodili na prasátka se dívat a mě to pořád lákalo, protože on to tam jako hrozně jako nevonělo, ale mě to pořád jako bylo to příroda taky jsme chytali ryby na klacek a šli jsme na oběd, tak jsme to nahodili, dostali jsme jakoby klacek se šňůru a nechali jsme, přišli jsme na oběd a vrátili jsme se s bratrancem a říkali, tak to vezmeme, tak jako on říká, já to nevyndám. Tak jsem to vyndala, chytli jsme krásnýho lína. A babička nám ho z toho lína vzala a prostě, to je ošklivý, jako prostě ho a pak nám ho udělala k obědu a my jsme se tak na sebe spolu dívali a říkali jsme, ježiš, nám to nechutná nějak. A tam jsme chodili a my jsme tam chodili, to byl mlýn a tam jezdili nákladňáky a my jsme tam chytali jako na gigant. Jmenovalo se to na Gigantě. A my jsme tam chytali myši a v tom zrní jsme padali do těho zrní a to byly takový ostrý osiny. My jsme to potom byli celý od toho úplně popíchaný. No prostě my jsme vyváděli, tak pak jsme chytali, tam jsme chodili, tam byly krásný písáky, krásný písníky a tam jsme chodili, házeli žabky a stavili jsme prostě různý z písku, různý a to jsme byli sami tam, nikde nikdo nebyl, my jsme tam byli oba, jako o prázdninách, jako by prostě jako u babičky, aby rodiče měli, jako by tak u babičky s babičkou. A prostě házeli jsme žabky a stavili jsme různý z toho písku a taky jsme jednou šeli, říkám, hele Petře, teď nachytíme zajíce, hele, teď tam bude zajíc, hele, a on tam fakt byl zajíc, my jsme ho chytili, my jsme chytali bažanty, to bylo směrem jakoby na Stéblavou, tam jezdili vlaky a tam byly starý koleje a tam jsme chytali, pak jsme chytili toho zajíce a babička ho dala do klece už jsme se o něj nestarali, ale prostě tam jezdili ty náklady, osení váhy. To bylo takový obrovský monstrum a no prostě babička nás vždycky s bratrancem nám kolik nám mohlo být, takových 5-6 jsme běhali prostě po tom lese různě a prostě byla to strašná legrace, jako užívali jsme si, no nevím jestli se někomu to líbí, ale užívali jsme si to.
0: No to vypadá tak, že jste si to užívali.
1: my jste tam babička
0: pořád něco chytali.
1: A dávali v televizi, počkejte, já vám to řeknu, a v televizi dávali Pepka Námořníka a jak tam chytají s tím špinátem. Pak jsme hráli šachy, když jsem byla, a vždycky jsem byla šťastná, když mi ten bratranec se jmenoval Petr a mi dal druhým tahem mat, nebo třetím tahem mat. Já jsem vždycky měla hroznou radost, protože on měl radost, že mě porazil, pak byl steklej. A prostě to jsme byli jakoby takový na samotě, ale prostě užívali jsme si to, běhali jsme, prostě furt jsme někde něco a oni o nás vůbec nevěděli, že prostě jako tak jsme se vrátili někdy, prostě, no prostě jsme si to užívali, no. Takže bylo to legrační. Takže ano. Já už budu končit. Takže
0: člověk ráno vyběhl ven, domů se vracel až večer. Dnešní děti mají zase jiné možnosti, ale to bezstarostné pobíhání venku, hry s kamarády, tak na to mnozí vzpomínají dodnes z nás. Děkuju, Veronko, krásné to bylo.
1: Byla to sranda prostě, byla to sranda, opravdu.
0: Ano.
1: Tak se mějte krásně a děkuju a mějte krásný večer a ať ty děti mají taky přirozenou, nějaký přirozený pohyb a ty hry a tak, ať si to užívají, no.
0: No ano, kde jsi se odhrával skoro celý dětský svět venku. Hráli jsme se na ulici, na louce v lese, kde se dalo, vy stále někde ve vodě, ale nějaké dobroty jste lovili. Dnes je to trošku jiné. Určitě se o tom budeme bavit i dál. Opatrujte se, Verunko, poslouchejte.
1: Můžu ještě chviličku jenom, že jsme hráli vybíjenou na silnici a že tam byla taky Hanička Zarebůcka a to byla naše pivotmanka na basketbalovém mistrovství. Byla reprezentantkou na mistrovství Evropy Hanička Zarebůcka, to je jedno. A tam jsme hráli to vybíjenou na té silnici a furt jsme chtěli být kapitánama, no hrozný, tak já už mlčím, já už končím, už je, takže prostě pořád na koloběžce jsme jezdili kolem baráků a furt jsme byli sami, a nebo na sněhu jsme jezdili na bobech, no to bylo to, z kopce, prostě přišli jsme špinaví, mokrý, ty,
0: ale šťastný,
1: jsme měli ty kombinézy, tak já už končím.
0: Veruko. Zase někdy zavolejte, dovyprávíme si to. Hana Zagorová teď zaspívá Maluji zase obrázky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

jsme dva hrníčky, čtyři talíře, vyzdobené sluníčky, přímo od malíře, cukru na pět hromádek,

řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě kdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál? Slavné

0: Dnešní noční linka patří dětským vzpomínkám, které ani čas nedokázal odnést. Zavzpomínejme na radosti, sny i dobrodružství, které nás formovala. Teď vítám další návštěvu. Srdečně zdravíme. Krásnou noc.
1: Jo, dobrý den, dobrý den.
0: No. Krásnou noc,
1: my jsme byli menší, tak jsme byli na škole, sestra, spíš se školou, na výletě. A nás, byl tady poblíž takový automat na pštrosí maso. A nás napadlo, že si ho uvaříme. Takže jsme si vzali panvičku, koupili jsme si to maso, udělali jsme si ho hezky společně na chatce. Dali jsme si k tomu nějaký rohlík, šunku, sýr a udělali jsme si malý hambáče s rohlíkem.
0: Mm-hmm.
1: Naštěstí se nesvařila nám chatka, takže za nás úspěch. Ano.
0: A nějaká pointa tam bude, která nás překvapí, anebo jste chtěli říct něco, co má skutečně dobrý konec?
1: No, ne,
0: já jsem si říkala, že jste se třeba spletli a nebylo to jak pštrosí maso, protože jsem teda o automatu na maso neslyšela, navíc na pštrosí. Prozradíte, v jaké městě nebo obci to bylo?
2: V Jedovnici, tady v
0: Kempu. V Jedovnici, na Blanensku, no vidíte to. No a vy jste na tom výletě právě teď, pochopila jsem to dobře?
2: Ano, jsme tady ještě pořád, no.
0: A to není školní výlet. To jste jenom jako kamarádi vyrazili. Je? To bylo o té opravdu se třídou?
2: Ano, ano.
0: To je pecka. A prozradíte, jestli chodíte na základku nebo na střední?
2: Na základku. 8. třída.
0: 8. třída. A z jakého města?
2: Z Brna.
0: Z Brna. No tak to si myslím, že jsou právě ty zážitky, na které budete jednou moc vzpomínat, protože si myslím, že to za to stojí. Kolik vám teda je let? 8. třída, takže kolem 13?
1: 14, 15.
0: Už. Mhm.
2: No.
0: Úžasné. A teď teda ještě nemáte večerku, nebo jak to je?
2: No, my můžeme jít spát, když chceme.
0: No to vám nevěřím. Vážně.
1: Máte
0: hodnou paní učitelku. No to asi spíš vy budete hodní, když vám tak důvěřuje. Tak to je nádhera. Jak dlouho tam ještě budete?
1: Ještě dva dny.
0: Dva dny. Počasí teda dneska to vám úplně nevyšlo, ale co plánujete na zítra? Co vás čeká?
2: Lapání brouků. Je to takové terénní cvičení, no. Prostě o přírodopisu a takový blbosti.
0: Blbosti, no dobře. To je krásné. Jste šikovní výletníci. Hezky jste teda oslavili Den dětí, koupili jste si pštrosí maso, tak doufám teda, že to nebude mít žádné následky a určitě až někdy pojedu na moje oblíbené Blanensko, tak se tam v Jedovnici někde zastavím. Opatrujte se, srdečně zdravím vás, pozdravujte paní učitelku a ještě jednou děkuju, že jste se ozvali. Naslyšenou.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Víte, co mi teď došlo? Že vlastně vím, že v Doubravici je pštrosí farma. Takže možná, že si kluci opravdu nevymýšleli, protože to jsou obce kousek od sebe. Teď je tady Marek Ztracený, který nám zaspívá krásnou píseň Stále věřím. Doufám, že se vám bude líbit. Krásný večer přeje Jarka.
4: Někdy se mi zdá, že to moc letí, že je to včera, co jsme byli.

0: V každém dospělém člověku žije alespoň malý kousek dítěte. Dnes mu dáme prostor a budeme se povídat o tom, na co z dětství nikdy nezapomeneme. Paní Naďa z Brna je s náma. Vítejte, krásnou noc.
1: No, já právě mě to zaujalo tady to téma a hlavně všechny pozdravuju, kteří nemůžou spát, vás taky. Já jsem jenom chtěla říct, že takový ty vzpomínky jako na dětství, já už mám 92 let, takže u nás to bylo tak, že od dětství měli jsme 4 roky a už se sestrou jsme měli na starosti zvířátka, kačenky, kuřátka, husy malý, housátka, museli jsme na kopřivy a takový jako na hraní, to jsme ani toho času moc neměli. Chvilku jsme poběhali po ulici, vždycky jako jsme se pohráli s dětma na všechno možné, hlavně jsme hráli s balónkama, skákali přes švihadla, protože tehdy jako na hračky nebylo, takže jsme se dřív hrávali s těma housátkama nebo tak s nějakýma těma a jsme se jako dokonce hrávali s nějakýma těma chroustama a tak, aby jsme se zabavili. Panenky nebyly, no ale vždycky jsme si nějaký to, tu zábavu našli. No, ale bylo to jako úplně jiné. Já když jsem začala chodit do školy, tak ještě jsem psávala na břidlicovou tabulku. Žádný řešity nebyly a nic. A úkoly jsem dělala při petrolové lampičce. Takže on ten svět je dneska úplně jiný. A, ale taky a my jsme se teda jako dokázali zabavit a byli to jako takový, na tom venkově to bylo krásný. Že a v zimě bylo sněhu, jezdili jsme do noci na sáňkách přes celou vesnici, protože vesnička byla taková do kopečka, takže jsme projeli vždycky celou vesnici a každý jako to dětství, já říkám, ať je to v které té době, vždycky ty děti na to hrozně rádi vzpomínají.
0: Paní Naďo, vzpomínáte si na svou školní tašku a aktovku, jak vypadala?
1: No, měla jsem, aktovku jsem měla koženou, to mě jako nechala maminka s tatínkem ušit a v té tašce byla vlastně ta tabulka z břidlice, to bylo tak jako asi velikosti o trošičku větší jako klasický sešit. Z jedné strany ono to bylo černý, orámovaný, to bylo to zasazený do dřevěného rámečku, z jedné strany byla černá, hladká ta jako tabulka a z druhé strany to mělo řádky. Psal se na to kamínkem a ten byl přidělaný v tom rámu, byla udělaná dírka, tam byla přivázaná taková malinkatá houbička a ten kamínek a ta, vždycky, když se něco napsalo špatně tím kamínkem, tak houbičkou nebo hadírkou se to setřelo a napsalo se další. A mám dojem, že, že to jsem měla v první třídě a ještě první pololetí ve druhé třídě. No. Protože já jsem šla do školy v 33. roce.
0: Já vám něco řeknu, paní Naďo. Já jsem byla tak asi, je to asi 14 dní tady v jednom starožitnictví se podívat. Já si tam teda nikdy nic nekoupím, protože to je moc drahé. Ale jak miluju ty staré věci. Tak ona tam byla, ta historická školní tabulka napsaní z té břidlice. A je to přesně tak, jak to popisujete, včetně té dírečky na té kratší straně, z jedné strany linky, byly teda hodně široké,
1: a to mě překvapilo.
0: A z druhé hladké černé. A víte, co mě úplně překvapilo, to, jak ona byla jako v dobrém stavu, že tehdy se to udělalo asi skutečně velmi kvalitně, takže kdo si to schoval, tak by to dnes mohl používat.
1: Já jsem měla taky hrozně dlouho schovanou, až potom můj nejstarší syn se s tím hrával. No a jemu se podařilo na to sednout, k tomu myslím byly 2 roky nebo tak, tak to tak prasklo. A ještě tady mám svůj kufříček, ten je ze 42. roku nebo z 41. když jsem chodila jako do školy a měli jsme ruční práci, tak ten kufříček, je to teda papírový, ale ještě ho mám. Jak nový vypadá?
0: To máte poklad, paní Naďo, tak doufám, no, že to jako vám nikdo nerozsedne už.
1: Tu věc schovávám.
0: No, tomu věřím. No,
1: bylo to úplně něco jiného, jak dnes. Jako to žádný jako rádio nebylo nic. Tatínek, když si chtěl přečíst noviny, tak ani na to neměl peníze, tak šel do hospody, tam si to přečetl a zase přišel dom, ale povykládal nám, co se dočetl jako. Takže ten život byl úplně jiný. No a měli jsme kravky, krávy teda, kozy, prasata, slepice, krůty, husy, kačeny, králíky, to všechno. A od dětství jsme museli chodit jako na kopřivy, na trávu, ne to jako tatínek zesekl, jako důs, jak se tomu měl. No, seno, jako dělá se potom z toho seno, ty si nemůžu vzpomnět, jetelinu. No ale chodili jsme na pampelišku a pro ty krůty to se krmilo žebříčkem a kopřivy, palavý kopřivy jsme trhali pro kuřátka, pro kačenky a pro ty housata. No a v prázdniny potom, když už byly husy a kačeny větší, kačeny ne, ale husy, jsme honili celý prázdniny na pastvu, to jsme stávali ve 4 hodiny. Maminka už nás budila a museli jsme jako jít pas husy, aby byly nakrmený, protože jak se seseklo obilí, tak jak vypadávaly ty zrníčka, no tak aby jako to nesůstalo na poli, tak ty husy to všechno zezobkávaly.
0: Paní Naďo, tak ano, svět byl úplně jiný, možná skromnější na věci, ale bohatý na zážitky a na tu lidskou blízkost. Já jsem ráda, že jste se dnes dovolala, paní Naďo. Jsme rádi, že jsme vás tu měli, ale teď se budeme muset rozloučit.
1: No, mějte se krásně a hodně, hodně zdravíčka všem přeju.
0: I vám.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka.
1: Příjemný pozdní večer všem, kteří ladíte Noční linku Českého rozhlasu. Začíná naše druhá hodina a já mám radost, že ji můžeme strávit společně. Dnes se vzpomínáme na dětství, na dobu, kdy byly dny nekonečně dlouhé, kdy jsme si uměli vystačit s vlastní fantazií a kdy radost často přinášely úplně obyčejné věci. Děkuju za všechny krásné příběhy, které už jste dnes řekli a budu ráda za další. Co vám z dětství zůstalo v srdci dodnes? Na koho nebo na co nejraději vzpomínáte? To je téma i pro paní Janu z Brna. Krásnou noc přejeme, Jani.
2: Dobrý večer, zdravím vás všechny. No a já jako tak jako dítě vzpomínám, tak jako mezi sebou děti jsme si a byla tak už vypěstovaná úcta jako kluku k holkám a nebo třeba, když jsme měli ty svačiny, tak jsme se sešli takhle ve třídě, každý vyndal svačinu a teď na co měl kdo chuť, tak si vzal. A jinak prostě nějaký takový, aby byla nějaký vulgarismus nebo nějaký takový nás, nebo na tom úcta k učiteli nebo prostě k tomu představenému, ale takový nějaký jako aby jsme si dovolovali nebo nějaký takový, to ne, to jako to nebylo. A jinak, co mě jako dítě zaskočilo, já jsem teda věřila Mikuláš, Ježíšek a tohleto, že jo. A najednou, když mě někdo řekl, že to vydávají naši, tak jsem k tomu nemohla uvěřit. Já jsem říkala, to je přeci od Ježíška, co to jsou tam malata. A to prostě a vůbec tak jako vzpomínám, jako děti jsme si hráli mezi sebou nebo takový, ale nějaký takový, aby jsme si ubližovali nebo co, nebo když měl někdo zlomenou ruku nebo něco, tak jako úctu, nebo snažili jsme se pomáhat nebo tak, nebo ke stáří, ale nějaký takový, jako my jsme byli, jo, zlí, to ne.
1: A to říkáte, protože máte pocit, že dnešní děti jsou zlé, nebo jak to myslíte?
2: Dnešní děti, no normálka, protože ta, jako by řekl, elektronika, to šlo počítače, to šlo všechno dopředu. Já vím třeba, že se mých mladých ptám, nebo tak, oni mě jako raději, že jsou na tohle to jsou jako, nebo z mýho pohledu jsou na tohle to lepší. Jo. Já jsem tohle tomu už trošku jako zabustala, ale tak jako na některé ty věci, tak nebo na tom modernější, tak se přiznám, už jsem starší na to.
1: Jeně, já jsem se bavila nedávno s jedním tatíkem a ptala jsem se na neřesti jeho puberťáku, protože on má tři puberťáky, trojčata. A já jsem říkala, tak co, už jako chodí někde za roh, za školu kouřit a víte, co mi řekl? A on řekl, kéžby Jaru chodili kouřit a měli by tu cigaretu v té ruce. A on řekl, to by mi vadilo míň než ten mobil, protože tehdy to bylo takové jako rošťáctví, jo, že si zkusili někde popotáhnout a potom prokašlali půl dne, ale že ten mobil z ruky pak už nepustí.
2: To bylo zajímavé.
1: Přirovnání.
2: Že takhle, když jedu, já jsem z vesnice a děti v autě, a fakt na ten mobil jsou závisláci, nebo já nevím, už řekla, už si to jako bez toho nedovedou představit nebo jak.
1: Jani, a řekněte mi, jaká pohádka se u vás četla doma pořád dokola? Pamatujete se na to a měla jste tu knihu třeba dlouho schovanou? Nechala jste ji třeba svým dětem?
2: Jo, ale takhle třeba odboženě Němcový, Kocour Bikéš, já nevím, když si vzpomenu Wernerovky, kdo by jako dobrodružný na tyhle ty. A takový, jako jo, tak jako hodně se četlo, jako dost se četlo, no. To jako musím říct, že jako to bylo jako čtení, to bylo jako fajn a ilustrace a takovýhle tyhle ty věci, no. Nebo nějaký čárání po knihách, nebo to, no, to vůbec neexistovalo. Kniha to prostě bylo jako nějaký takový, jako no. Mm-hmm. Jenže to dřív nebyly počítače a takovýhle tyhle ty věci, no.
1: Dobře, Janí, děkuju, že jste teď s námi chvíličku vysílala Noční linku.
2: A zdravím vás pěkně a mějte se moc a moc dobře.
1: I vy.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Vzpomínáte si na místo, kam jste jako děti utíkali za dobrodružstvím? Právě takové příběhy dnes patří do Noční linky k našemu nočnímu povídání. Tak volejte.
3: Když

0: Moc hezky se to poslouchalo a možná, že právě tato písnička patřila k dětství někoho z vás. Právě o něm si totiž dnes povídáme. Včera jsme měli Den dětí, bylo 1. června. Kdo je s námi právě teď, kdo s námi bude vysílat noční linku?
1: Krásný večer, tady Magdalena.
0: Magdalenko, dětství je země, ze které si každý neseme jiný poklad. Na jaké vzpomínáte vy? Povídejte.
1: Já vám moc děkuji za tohle téma, protože jste mě vrátila do mého dětství, který byl kouzelný. Já už jsem z toho tady něco říkala, ale ráda si zavzpomínám, protože se blížej prázdniny a přijedou pravnoučata. My nechceme, aby seděli u mobilu, takže jim vymýšlíme různé akce a hlavně občas chtějí vyprávět, co my jsme dělali v dětství. Takže já mám krásnou vzpomínku na prázdniny prožitý na Plzeňsku, kde byli prarodiče, nebo takové rodiče, jak maminky, tak tatínka. A my jsme chodili z jedné čtvrtí Kazmějov se to jmenovalo, do druhé přes les. A byli jsme tam taková parta dětí a užívali si to tam potom i naše děti, jako děti mýho bratra a moje dcera. A dědeček, který přišel z koncentráku, tak byl velice po několika letech hned pracovitý. Měl dvě obrovské zahrady, kde byly ovocný stromy, takže jsme tam chodili od prvních dnů prázdnin česat třešně, jablka, meruňky, no všechno možné ovoce, které pak naše maminky a babičky zpracovávali. A my jsme vždycky, když bylo potřeba, chodili i do lesa na borůvky, na brusinky. Já jsem tady třeba neviděla brusinkový rostlinky snad 30 let tady v tomhle kraji. A s dětma jsme stavěli v lese si pokojíčky, tím, že jsme si dělali hranice z jehličí, různýma hadříkama jsme to zdobili. Měli jsme takový šedijaký panenky, oni třeba neměli ručičku, nožičku, ale nám to stačilo na hraní. A chodili jsme zvírat na pole klásky, to nás vedli zase i rodiče, aby jsme udělali nějakou činnost pro tu ves, pro to její zemědělství. Tak jsme chodili i na Makovice zvírat a myslím si, že jsme měli krásný, jo, a chodili jsme se skačenama a zůstama koupat. Za dědečkou zahradou byl takový kačák, kde byl samý jíl, takže jsme přišli večer domů ušpiněný, ušmudlaný. Babička nám dala vaničku v pumpě, tam nastavila hadici, ostříkala nás a vůbec nám to nevadilo, že to bylo studený. Běhali jsme tam mezi výtrusy, kachen a husí a sletic. Dědeček měl obrovský úlí, tak jsme pak stáčeli med. Teď zavřu oči a vidím ten krásný černý. Ježiši, to bych si tak dala chleba s másem a s medem. Což už dneska tady ani není vidět. Prostě no, taková.
0: Chutnalo by to jinak stejně.
1: A myslím si, že jsme měli určitě hezčí dětství než ty naše děti a vnoučata, že sedět u mobilu, tabletu, že, nebo i u televize, že to není všechno.
0: To určitě ne. Jiné to je. To je pravda. A řekněte mi,
1: ano?
0: Kolik máte fotografií z toho dětství? Toho bylo vážně?
1: Ano, dost. Nebo dost. Možná, že jsou dvě, které toho mají víc. Mám dva albumy.
0: Čím jste chtěla být, když jste byla malá?
1: Chtěla jsem být asi paní učitelka, si to myslím. Taky jsem začala studovat pedagogickou fakultu a tak jsem se z velké lásky vdala.
0: Takže jste nedostudovala.
1: Ale nelituju toho, protože každý zaměstnání mě něco dalo a celý život jsem dělala do sportu a jako prostě si myslím, že jsem jako nic nezanedbala, ale

0: miluju i, protože tady nemám, tak miluju vnoučata, pravnoučata svých kamarádek. A protože už jsou to taky babičky, tak si vždycky říkají, ale nekrať nám děti, protože děti volají, my půjdeme se těma kde.
1: No to věřím. Vy budete laskavá teta nebo babička, nevím, jak vám říkají ti kamarádi ostatních, ale to je také vzácné, bych řekla. Tak děkuju, paní Magdalenko, poslední otázka, jestli dovolíte. Jak vzpomínáte na chutě vašeho dětství? Zkuste nám říct v jedné větě jedno, dvě jídla, které se vám vybaví, když se řekne dobrota dětství.
0: No já doteďka mám českou kuchyni, pochopitelně. Nejlepší byly maminčiny bramborové placky, které dělala normálně na kamnech, protože u mých rodičů a prarodičů se topilo i v létě, když se vařilo, tak v kamnech, která se šetřilo elektrikou, ale protože jsem měla manžela Slováka, tak jsem se naučila halušky. Takže teď jídlo číslo jedna jsou halušky. Ale musí tam být dobrá brinza a dobrý špek.
1: Moje řeč. Magdalenko, děkujeme za vaši účast v Noční lince. Bylo to hezké setkání. Ať se vám daří, zůstávejte ve zdraví.
0: Díky vám tež.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: To byla Marie Rotrová, Lásko voníš deštěm, 22 minut po půlnoci. Některé vůně, písničky nebo fotografie nás během okamžiku vrátí do dětství. Co spolehlivě otevírá vaše vzpomínky na ty nejkrásnější roky života? Krásnou noc přejeme, vítejte.
1: Tady Marie Dobříš. Já bych chtěla říct, že prostě kdo měl hezké dětství, tak měl potom krásný už celý život. A já jsem žila vždycky někde v Činžáku a tady nás bylo dětí jako smetí. Tak když jsme byli menší, hráli jsme si na sochy, školku se švihadlem, školku s míčem, já nevím, Honzou vstávej a takové věci, ale když jsme byli větší, tak jsme se rozhodli, že budeme takový dobrý, jako byl Timur a jeho parta od Gajdara. Takže my jsme jako chtěli někomu pomáhat, ale ono tady nebylo komu. Oni třeba štípali dříví a tady bylo ústřední topení. Tak jsme aspoň dělali ráno rozcvičky, dělali jsme výlety do lesa, hráli jsme na šipkovanou a takové věci, ale jednou třeba jsme došli asi až 4 kilometry od Dobříše a potom teda jsme šli po silnici zpátky domů, tak bylo to tak v roce 53, 54 a představte si, že nám zastavil, aniž jsme stopovali, pán, který jedl s koňma a se žebřiňákem a zeptal se, jestli nechceme svíst. Tak jsme samozřejmě chtěli a to je byl nezapomenutelný zážitek, že jsme seděli na tom žebřiňáku, nohy nám visely dolů, pán nás dovezl až do Dobříše. Tak to bylo strašně, strašně pěkný. No. A jinak pohádky, když jste se ptala lidí, tak já milovala pohádku, ale já nevím, jak se to jmenovalo, jestli Zimní královna, jak tam byl Káj a Gerda a tý Gerdě, jak spadly ty střípky do oka. A pak jsem my s maminkou, jsme si zpívali, jako v posteli, když si ke mně sedla večer, písničky od A, od B, od C, od D, od E, F a tak dále. Aha. A to mi vadí, že dneska to děti vůbec neumějí. A když je nějaká soutěž, tak opravdu ani ty třeba třicátníci, čtyřicátníci nevědí třeba za našich mladých let bejval svět jako a prostě oni to nevědí. Takový jednoduchý písničky a to mi docela vadí, protože umějí anglický, umějí všechno možný, ale lidový český písničky ty jako už se nenosejí. Tak to jsem
0: Paní
1: chtěla
0: Marie,
1: říct.
0: Řekněte, jakou jste měla přezdívku? Říkala vám nějak?
1: Říkali, to vám řeknu. Já jsem se jmenovala za Svobodná Hudcová, jako Hudcová. Tak mi říkali Hucina.
0: Hucina?
1: A s tím jsem si užila. Pak jsme třeba už jezdili s dětma na plavání a tam byla taky jiná paní ředitelka. Říkala, hele, mohli bychom si tykat, veď? Já pám, no, mohli. A ona povídá, ty jsi Lucie, veď? Jak slyšela to Hucina vždycky, tak myslela Lucina, jo? Tak ty jsi Lucie, tak já jsem Jana, já pám, ne, já nejsem Lucie, jo? A víte, že mi to zůstalo od 4. třídy, i po celou vysokou školu, protože tam šli spolužáci a zůstalo mi to dodnes. Když máme srazy, tak jedině Hucina. Tak.
0: To je dobré. A jaký byl váš největší dětský strach? Bála jste se něčeho?
1: Já nevím.
0: Asi, duchové, strašidla.
1: To ne, to jsem se nebála. Jako, ale jo, počkejte jedno, my tady se byčme u zbytova. Je to teda starý židovský hřbitov a na tom hřbitově tam byla taková zeď, která tady byla ze strusky, protože tady byly ve staré hutě. A ty kluci jako z té naší party tam jednou šli dělat strašidla. Oblíkli si bílý prostě radla a lezli potom po té zdi, ale víte, nám to přišlo strašně k smíchu, jo. Takže my jsme se nebáli. Oni se těšili, jak nás vylekají.
0: Jste měli prostrach uděláno.
1: No, to teda opravdu. No, my jsme si, to dětství bylo tady úžasné, opravdu. Škoda, že už lidi nejsou. My jsme dělali i ráno rozcvičky. No, bylo, protože nás tady bylo hodně těch dětí v domě. A všichni šli, řeklo se ráno v 6:30 před barákem a šli jsme cvičit, no, tak. Protože do školy jsme museli odejít v 7, my bydlíme dál od středu a od škol, takže bylo to hrozně pěkný, no. A víte, že na to strašně vzpomínám, a moje švagrová, ta o mě říká, že jsem stádní člověk. Což vy asi nepochopíte, ale že mám ráda vždycky kolem sebe nějaký stádo. Čímž myslí, že mám kolem sebe ráda hodně lidí. A to mi zůstalo od toho dětství až do teď. Tak.
0: Tak to je dobře, být ve společnosti je zdravé. Děkuju, ano. Paní Marie, že jste teď s námi trávila čas na vlnách Českého rozhlasu. Přejeme tak, krásný zbytek noci, naslyšenou, taky děkuju, dobré ráno. To už se blíží, za 2:30 máme 2. června.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jsou vzpomínky, které s přibývajícími roky neblednou, ale naopak získávají na hodnotě. Právě o takových chvílích si dnes v noci povídáme. Teď to bude s paní Miluškou. Odkud voláte noční linku Českého rozhlasu?
1: Dobrý večer, paní Jaruško, z Ostravy Zábřehu.
0: Z Ostravy. Tak povídejte, dětství jste trávila právě tam nebo jinde?
1: Ne, dětství jsem trávila kousek v Ostravě, Zábřeh je tady jako Ostrava Zábřeh a dětství v Ostravě jedna. No a na co si vzpomínám, tak nejvíce si vzpomínám na rodiče, když chodili na ples, nebo takové možná, jak jsou dneska, taneční zábavy a vždycky nám přinesli zákusky, přinesli nám takové ty čepičky, jak jsou na plesech, no, tak to jako bylo nejkrásnější, to jsme se vždycky těšili s bratrem, ráno už jsme vstávali brzy, rodiče ještě spali a my už jsme si dávali zákusek a tak. No, pak dále vzpomínám, to je dobré téma, protože jsem si všechno připomněla, kdy jsme dělali vaječinu před domem, byli jsme dva domy, jeden dům měl vchod, šest partají, druhý vchod, šest partají, naproti také, ano. A my jsme se všichni znali a dělali jsme, rodiče nám udělali táborák, dělali jsme vaječinu, jako někdo donesl vajíčka, někdo donesl špek, někdo donesl, nevím, chléb, hořčici a tak dále. No bylo to moc krásné. Aha. Také jsme dělali pečoky, to už málo kdo, děti, možná ani moje děti, ale tak moje ještě, jo, protože manžel chodil do turistického kroužku a tam oni taky dělali takové věci.
0: Pečoky jste říkala? Pečoky?
1: No, pečoky. No, to jsou brambory, když byl oheň, když se dělal oheň, třeba ta vaječina, a pak se ještě tam hodili brambory. A u nás se tomu říkalo pečoky, říká pečoky. Ty brambory se upekly v tom ohni a měly takovou černou, sice ta slupka se nedala jíst, no, ale jako ten vnitřek a bylo to moc dobré, moc dobré. Ani jsme k tomu nic neměli jiného, jako že by někdo řekl. A když jsme to ještě tahali z toho ohně, jo, tak jak to bylo horké, tak se to nedalo ani chytit pořádně, ale tak nám to spadlo na zem, no to nevadí, tak se to ofoukalo a snědlo, no. Takže tak, pak jsme měli ještě, jako holky jsme měli panenky, takové malinké panenky a takové malinkaté kočárky to byly a my jsme si dali deku ven před dům nebo za dům, tam byla tráva, tam byla taky tráva za domem. Jo, tam jsme si dali nádobíčko malinké, vodu jsme si tam přinesli a trhali jsme pampelišky a vařili jsme polévku a jo, a takové, no fakt, jako bylo to moc krásné. Šíli jsme si na ty panenky, jako holky jsme si, jako už každá přišla ven a pochlubila se, co která ušila. No prostě fakt bylo to moc krásné. No a když jste říkala o těch knihách, tak já jsem dostala knihu, jmenuje se to Strom pohádek, do dneska ji mám. Je sice ve sklepě, jsem si říkala, že si ji někdy přečtu, ale bohužel jsem se k tomu ještě nedostala, ale jsou to moc krásné pohádky. No a sousedka ta zase měla knihu o čertech, tak nevím proč, ale mě to bavilo, tak jsem to, protože tam byly i obrázky, takže to bylo taky moc pěkné. No a jinak jako, nevím, no, plno věcí, co dnešní děti vůbec ani neznají. Jak už to tu bylo řečeno, jenom ty mobily a počítače. Ty počítače ani už moc ne, protože dneska ten mobil nový má, jako to máte jako malý počítače. Takže tak, no. Já si myslím, a to se zeptám vnuku, ale myslím, že oni vůbec ani ty pečoky neznají. ale říkám, je to moc dobré téma. Naschovávanou rodiče s námi hráli. Dneska rodiče vůbec jako si s těma dětma nehrají. Oni mají také svoje, ano, pracují, mají i dvě práce, někdo i tři a vůbec nemají na ty děti čas, jo. Ale já musím říct, že můj syn má čas na děti, chodí sportovat, vnučka hraje fotbal, starší vnučka hrála fotbal, vnuk hraje fotbal, takže mají čas, no a další syn taky má syna, tak taky jako se mu věnují a jezdí na kole, jezdí túry. No prostě můžu říct, že jo, že se věnovali, ale my jsme se taky dětem věnovali. My jsme jezdili ven s nima k vodě a tak dále, takže naše děti nějak neznají už třeba ty pečoky, jak říkám, ale znají jiné věci, protože jsme jezdili hodně, jsme měli příběh a jezdili jsme jako na dovolenou a když jsme tam byli někde třeba už 3 dny u vody, i když to bylo u vody, tak děti už chtěli jet dál, nechtěli být na jednom místě a prostě hodně jsme jezdili do Ludmírova hrát Vouzov. Moje děti viděli každé léto, protože jsme tam jezdili i pátek, sobota, neděle, jo, nejenom v létě, takže...
0: Miluško, no vy byste povídala a povídala, to je nádhera, tak to má být. Já jsem moc ráda, když se dokáže vymyslet takové téma, které vás chytne, a to dětství, tam jsem věřila, že to půjde. Moc děkuju, tak nakonec na tom nejsme tak špatně, vaši synové se dětem věnují. Já myslím, že je spousta rodičů, nikdy hlavně nevidíme za ty zavřené dveře, jak to tam funguje. Ale jsem ráda, že jste otevřela i to téma, že ano, ten čas, který dětem věnujeme, je důležitý. Opatrujte se, zavolejte zase někdy příště. Ano?
1: Paní Jaruško, je moc důležitý, moc, aby rodiče se věnovali dětem, víte? Protože potom, když jsou starší ty, nebo mají svoje děti a rodiče se jim nevěnují, tak ani oni moc nemají jako...
0: ano,
1: ani oni
0: ten vzorec.
1: Moc se těm dětem nevěnují, když potom mají. Tak si mějte hezky, přeji vám dobrou noc a hezké ráno všem.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: To dnešní téma je jednoduché, ale přitom velmi osobní. Naše dětství. Co vám z těch let zůstalo v srdci dodnes? Ptáme se také paní Lídy z Olomouce. Vítejte v noční lince Českého rozhlasu.
1: Děkuji, paní Jaruško. Já jsem ráda, že jste mě přijala. A já bych také chtěla říct něco ke svým vzpomínkám z dětství. Já, když mě bylo tak 4-5 roku, byly Vánoce, plno sněhu kolem dokola, mý krásný smrček v pokoji. A já si sedla pod ten smrček a tak jsem si ten stromeček prohlížela. A najednou se mě tam dole zalíbila taková krásná, barevná, skleněná báněčka. No co myslíte? Já myslela, že je to čokoláda, tak já jsem si ji chytla, rozkousala jsem. Teď přišla maminka, teď viděla, že mám plnou pusu. Škořápek nebo co to je z jeho skla, tak honem do kuchyně vypláchnout pusu a tak dál. Takže to byl můj první stromeček a panenka pod něm, krásná hadrová kaučuková hlavička. A dále, když jsem byla větší, tak jsme stromeček už zdobývali, bylo nás 5 dětí, ale ze začátku jsme byli jenom 3 holky po sobě. A měli jsme domek na vesnici v Senici. A já, když jsme se tak dívávali přes ty malá okénka, plno sněhu kolem dokola a teď jezdili saně, koně, koníček. Pán seděl nad tím, bobku, já nevím, jak se tomu teďka honem řekne. A za něm měl připoutaný takové véčko dřevěné, které ten sníh odhrnovalo. A ten koníček to táhl a zvoneček mu zvonil pod krčkem a tím odhrnoval sníh. Takže to véčko odhrnovalo sníh po boku silnice, takže byly hromady sněhu. Sníh byl potom takový uklouzaný, protože jezdilo málo aut nebo skoro žádná. Takže my jsme si na té silnici i bruslili, protože to bylo hladonké. A mývali jsme takové kačenky, ty se dali našrobovat na každej papuč, prostě na každou obuv. Potom kluci ze Sokola měli jsme hřiště před našem. Ten sníh odhrnovali a udělali plochu na kluziště. Takže tam jsme si bruslívali, vždycky chytli ty kačenky a tam jsme se našroubovali. Přišli jsme domů, stařenka nás už vyhlížela, tepláky mokré, honem děvčata, vyskočte na pec, my jsme měli kachláky, tak jsme se sušili na peci. Potom jsme taky na Mikuláša s klukama se oblékali a chodili jsme, sazema se kluci natřeli, chodili jsme po silnici, po celé vesnici, takže vzpomínky byly pěkné. Dále jsme v létě skákali přes potok, s klukama jsme chodili. Kluci chytali půlce do sklenic a my s něma po potocích, potom ve splavu, skákali jsme pod splavem ve vodě, kočičky jsme trhali po stranách potoku, mlýn tam byl, tam jsme měli takový rybník, tam jsme chodili jako na kluziště. No, zažili jsme plno věcí krásných. Na pole jsme chodili, jak paní říká, teď ty brambory opečené, tak to se vytrhalo z brambor to chrastí a to se dalo na velkou hromadu a do toho jsme házeli ty brambory, zapálilo se to, v tím jsme si je opékali, no byly horké, to je samozřejmě od popela. No, měli jsme všelijaké zážitky. Já jsem hrávala ochotnické divadlo od 5. třídy až do 18 let. V 5. třídě jsem dělala sněhurku, pak jsme měli strakonického dudáka, krále ječmínku, pak bylo okno v domě. Tam jsem dělala pokojskou, začala zrovna písnička od Jejda. Včera neděle byla od Pavlíny Filipovské, já jsem uměla zpívat. Já říkám, já se budu stydět, já to nebudu umět zaspívat. No, ale všechno se zvládlo. Na pole se chodilo, na řepu mamince pomáhat, do kravina, protože nás bylo 5 dětí. Doma jsme měli prasátka, plno drůbeže, na kopřivy, na pampelišky, na všechno jsme museli chodit, na klásky také. No, měla jsem spoustu zážitků. Knížky, stařenka nám na vrchu po schodech, když jsme šli, říkali jsme tomu komora, ona tam měla svůj pokojíček, malá kamínka na uhlí, na dřevo. A tak nám četla také o té zimní královně, jak Kájovi ty střípky skla vletěly do očí, Gerda ho vysvobodila, skleněný vrch, knížka nádherná, krásná. No, spoustu zážitků jsem měla. Tak jsem se vyspovídala.
0: Krásně jste se vyspovídala. Vy jste to říkala tak poutavě, že jste nás úplně přenesla do toho vašeho dětství. No.
1: Ano.
0: Já jsem úplně nadšená z vašich příběhů, které jste s námi dnes sdíleli. A moc děkuju i vám, paní Lído.
1: Já vám děkuji, paní Jaruško. Ještě jsem nikdy nevolala a tak to zkouším tady od 4:15. Jsem ráda, že jsem s vámi mohla hovořit. Mějte se moc krásně.
0: Tak byla to úspěšná premiéra, paní Lído.
1: Dobrou noc.
0: Telefon
1: děkuji
0: uložte
1: vám.
0: A zase se ozvěte. Milí posluchači, dnešní noční linka se pomalu chýlí ke konci. Děkuju vám za všechny vaše telefonáty, vzpomínky, příběhy i zamyšlení, o které jste se s námi podělili. Bylo mi potěšením strávit s vámi i tento večer. Přeji vám klidnou noc, příjemné probouzení do nového dne a hlavně dostatek zdraví, pohody a lidí, se kterými je vám dobře. Naslyšenou příště se těší Jarka Barbuříková.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, vážení a milí. Tak co myslíte, mají něco společného Alois Jirásek, Charles Dickens a jeho stará dobrá Anglie? Ono to zní tak trochu jakoby na hraně bláznivé fantazie, vidíte. Ale jedno spojení by tady bylo. Přes hudebního skladatele Zdeňka Petra a taky malé pražské divadlo Rokoko na konci 60. let.

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Poznali jste, kdo tak líbezně vzdával úctu litomyšlské buditelce a spisovatelce Magdaleně Dobromile Rettigové? Samozřejmě Helena Vondráčková a Marta Kubišová v dobách svých uměleckých začátků. No a protože všechno souvisí se vším, dřív než vám dnes nabídnu vzpomínky hudebního skladatele Zdeňka Petra na to, jak v pražském rokoku uváděli muzikálovou úpravu Jiráskovy filozofské historie, sáhnu teď v rozhlasovém archivu jenom kousíček vedle. A vybírám na úvod filozofskou historii v podobě dramatizované četby, tak jak ji Československý rozhlas natočil v roce 1952.
2: Slunce dosud nevyšlo, ale byl již jasný den. Čerstvý proud vzduchu zavanul a slyš, dole na náměstí hudba, slavící první zářící den krásného měsíce Trnopuku. Ale dobře, že to staročeské slovo zašlo. Nebyl to Trnopuk. Byl to květen opravdivý, v němž všecko kvetlo, růžový, voný máj. A jak stlumené zvuky hudby až do komnatky zaletěly, zachvěla se Lenka tichou blažeností. Připomněli jí, že to není sen, že je to pravda, skutečnost. A uvedli jí na paměť slova, která jí včera Vavřena na chodbě pošeptal. Hudba mohutněla, blížila se, zahřměla u zámku. Pan aktuár Roubínek maje bílou noční čepici na hlavě, oblékal obršta strakatý, květovaný župan, zděděný po neboštíkovi strýci plukovníkovi. Právě přistoupil k oknu, když kapela oděná v uniformu městských ostrostřelců před starým panským domem stanula, aby zahrála své zastaveníčko. Za otcem objevila se slečna Loty v bělostných nedbalkách, zatímco Lenka, úplně již přistrojená, čilá, veselá jako vlešťovička, obstarávala domácnost. Málo kdo zaspal to krásné májové jitro, jen Špína spal jako zabitý. Vavřena odešel záhy z rána, brzy po něm Zelenka nesa knihu pod pažím. Když nastala doba snídaně, otevřela slečna Elis z lehunka dveře studentského pokoje, chtějíc se přesvědčit, spíli dosud freeboard. Ale ten přecházel pokojem ustrojen, drženě jakou knížku, ze které pilně studoval.
3: Div divoucí, co pak jej přimělo, že tak záhy vstal a studuje?
2: Když pak slečna osaměla, vstoupila do studentského pokoje, aby rovnala na stolech po svém obyčeji. Na samém kraji ležela nevelká knížka. Byla to ta, ze které Freeboard ráno studoval. Slečna ji otevřela tam, kde bylo znamení založeno. A co vidí? Žertovná báseň.
3: Ach tak. To je ta filozofie. Ovšem, oč jiného by se ten šelma staral, než o kudrlinky a žerty.
2: Když chtěla přiklopit desku, padlí do očí latinkou psané řádky na vnitřní straně a za nimi podpis.
3: Myslí mír.
2: Zarazila se. Přečtla to jméno ještě podruhé, pak přistoupila k oknu, naklonila se k rukopisu, bedlivě jej prohlížela. Na zvadlé tváři bylo patrno pohnutí. Chvilku stála zamyšlena nad tím písmem, pak rychle odešla do svého pokoje a z modlících knížek vyněla již nažloutlý list do památníku se zlatou ořízkou. Na němž pod kresbou vodovými barvami vyvedenou bylo latinkou napsáno.
3: Rov patřní zounký, svíží jej tráva oplítá, o ten rov nízký tak mnoho, všecko chová, dej mi děvenko ruku, slza velká tvář ti polívá.
2: Dále slečna Elis nečetla. Písmo v almanachu i na lístku bylo stejné. Papír vypadlý z ruky na knížku, na jejíž nápis podepsaný Myslí mírem znova leděla. Ale oči se jí zakalily a odvrátivši se hleděla na podobiznu mladého kněze, nad jeho hlavou se vinul půlvěnec umělých květin.
3: Tak je to, tak.
2: Po 11. přihrnul se chvatně domů Freeboard. Slečna jej hned zastavila, od koho má tu knížku, ten malý almanach. Dověděla se, že je to Vavřenův. Když ten pak brzo domů se vrátil, byl překvapen otázkou slečny Alice. A hlas i ty dobré, bledě modré oči prosili.
3: Povězte mi, záleží mi na tom.
4: Od pany Lenky mám ten almanach. Půjčila mi ho.
3: Slyšela jsem o tom děvčeti a viděla jsem je asi dvakrát. Málo kam vyjde a já, stará osoba, já už docela nikam.
4: Já ale nechápu, slečno.
3: Vidíte, je hodná, pane Vavřeno, ale chudinka asi tam u aktuárových nespí na růžích.
4: Chcete s ní mluvit?
3: To snad ani není možné.
4: Ale je. Je třeba dnes ještě.
3: Pane Vavřeno, jistě.
2: Ale to již z druhého pokoje bylo slyšet Freebordův hlas.
5: Slečno, prosíme oběd. Spěcháme, dneska moc spěcháme.
2: Májový jasný den rozehřál se na teplé poledne. Odzvonil biskupský zvonek, odzvonilo pravé poledne a pan aktuár Roubínek byl v plném požívání pokrmu, kterému jak náleží chutnali. Než pojednou rázem stuhl. Ústům nedodal nabodnutý na vidličku kus knedlíku a oči jeho opustivše Herodesa krále ohlédly se udiveně po manželce a dceři. Lotinka přiskočila k oknu a vyhlížela ven.
6: Muzika! Opravdu muzika!
7: Co je to? O polednách muzika? Jak živo to nebylo?
6: Bylo! Bylo, když Majáles.
8: Že by snad přece.
7: Fricku, co to děláš? Tady buď.
2: Ale káravý otcův hlas už syna nestihl. Fricek vyskočil jako šipka a bez čepice uháněl dolů na ulici. Hudba, která tlumeně zdáli zněla, stávala se jasnější, až nedaleko koleje zahřměla. Tam zarazili. Zatím nastal na ulicích neobyčejný ruch, lidé vybíhali z domů, spěchali k oknům, dole hrnulo se vše ke koleji. Mládež, lidé měšťanští, nejvíce studentů filozofů, jimi se zanedlouho začernalo celé návrší mezi zámkem kolejí a gymnázie. Co tak u Roubínků všichni žasli, ovšem kromě Lenky, které Vavřena včera vše šeptem svěřil, vstoupil mimo nadání pan instruktor.
4: Mám čest panstvu oznámit, že se dnes slaví filozofská slavnost Majáles, ke které si dovolujeme uctivě všechny zvát. Prosím, za malou chvíli dá se na pochod průvod studentský i s hudbou do Nedošínského háje, jako jindy bývalo.
2: Než se mohla udivená Roubínková otázat na vysvětlení, byl už Vavřena ten tam.
6: Matinko, nemať nezmeškám.
7: Zvolna loty nur langsam. Došví, jak se věci mají.
9: A G, zas něco. V poslední chvíli dostali zajisté povolení.
2: Na ulici rostl dav a s ním hluk a šum. Hudba ustala a jasným vzduchem zahučelo jako hromadný výstřel. Vivat Academia, vivant professores, volalo několik set mladých hrdel a slavný tuš zazněl poznovu.
7: Vivant professores, tak, to je v pořádku.
6: Paní tetinko, směla bych prosit, mohla bych také jít na slavnost.
9: To já nerozhoduju. To musíš tady.
6: Pane strýčínku, uctivě prosím.
7: Ať si jde. Může vzít Fricka sebou. Bez toho oba tu komedii ještě neviděli.
2: Chodbou piaristické koleje kráčel bělovlasý stařec vysoké postavy Páter German, profesor historie v koleji filozofické. Proti němu vystoupil suchý, bledý profesor náboženství.
10: Slyšel jste? Viděl jste?
11: Ano, je dosud vidět. A slyšíte? Volají vivant professores.
10: A to je něco naprosto neslýchaného. Konjurácio, spiknutí. Tomu se musí zabránit. Jdu k rektorovi.
2: Rozhněvaný kněz vstoupil napřed, za ním klidný, vyrovnaný páter German. Zastali rektora, jak odstrčiv některé fyzikální přístroje na stole, nedaleko okna stál a hleděl ven na množství lidu a studentů.
10: Domine rektor, co se to děje? Co se to děje?
12: Povím vám to jako fyzik. Uhodila temperatura horké mladé krve.
10: Račte jim prosím rozkázat, abyste rozešli.
12: Nerozejdou se. Když už se jednou tak odvážili.
10: Třeba je rozehnat.
11: Smím se zeptat, pane kolego, kým je chcete rozehnat? Policajtem Kmoníčkem?
10: Vyzvu je sám, aby se pokojně rozešli.
12: Prosím, chcete-li, učiňte to. A můžete to učinit ve jménu mém.
2: Zatím se filozofové skoro plným počtem seřadili. Byla podívaná na mladíky a mladé muže, jak se šikovali své filozofické hole v rukou. Co hlasů, křiku a volání, co smíchu, vtipů a výskotu. Lid kolem se tlačil a na tváři každého bylo vidět veselý a souhlas. Málo kdo v překvapeném městě ozval se proti studentů. Právě sestoupil katecheta Kfortně. V tom na okamžik stichnuvší hudba zazvučela splna. Hudebníci dali se v pochod a za nimi vykročili filozofové. Krok několika set mladých, bystrých noh byl pádný a hřmotný. Za studenty hrnuli se ti, kteří pokdy měli. Všude po městě vybíhali lidé, aby se šli přesvědčit, že je pravda, co o smělém kousku pánů filozofů se rozneslo. Dav studentů zašel, hudba zanikla. U Fortny stál zděšený, rozhněvaný profesor náboženství.
10: To se nestalo, co je filozofie, je filozofií!
2: Spiknutí, jak náleží, se vydařilo. Studenti stáli za jeden muž, neprozrazeno ani slovíčka.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Valdemar Matuška a další z těch krásných melodií Zdeňka Petra s textem Ivo Fischera z muzikálu Filozofská historie, jak se hrál na konci 60. let v pražském rokoku na Václavském náměstí. Nejenom o tom, jak se tam Filozofská historie uváděla a že to byl vlastně jeden velký krásný dárek, vypráví Zdeněk Petr ve své vzpomínkové knižce Hudba přítelkyně. V rozhlase ji posluchačům představil kamarád a celoživotní přítel Zdeňka Petra, herec Luděk Munzar.
2: Dostal jsem vzácný dárek. Premiéru Filozofské historie dne 7. března 1968 v divadle Rokoko. Byla to premiéra krásná a radostná. Podařila se věc léta předtím a léta potom nevídaná. U vchodu do hlediště si diváci mohli koupit dvě malé desky se 7 písněmi ze hry, které s hlavními představiteli nahrál Suprafon. Představení mělo velký úspěch. Režisér Rudolf Vedral dovedl soubor k vyrovnanému, ucelenému výkonu. Naše hvězdy populární hudby se zhostily svých rolí znamenitě. Osmičlenný orchestr řídil Václav Hybš od svého pultu trumpetisty spolehlivě a citlivě. Hudby je ovšem ve hře hodně a soubor si dost zahrál. Vtipný Václav Hybš mi přátelsky vyčítal, že to není hudba k muzikálu, nýbrž koncert pro trubku s doprovodem divadla. Obecenstvo, které hru očekávalo se zvědavostí a jistým napětím, bylo spokojeno a dokonce dojato. Potvrdil mi to například textař Zdeněk Borovec, když o přestávce vycházel z hlediště se zarudlýma očima. Kritiky v novinách byly většinou kladné. Hra získala velkou oblibu zajisté také proto, že šťastně zapadla do ovzduší politického uvolnění a nadějí pražského jara 68. roku. Srpnová okupace ji ovšem dodala nového smyslu a první představení po vpádu vojsk, které se konalo v sobotu 14. září, proběhlo za rostoucího pohnutí a skončilo v pláči účinkujících i obecenstva. Kvartet Loučení tak tedy s Bohem, oba milenecké páry vůbec nedospívaly.

0: Po srpnové okupaci trvalo nějaký čas, než byl obnoven normální provoz v rozhlase a já jsem se mohl vrátit k práci ve studiích. Jednou přinesl Ivo Fischer text s titulem Je jenom jedna jediná. Lirické, trochu tesklivé vyznání lásky k naší zemi, které končilo v posledním čtyřverší projevem víry a naděje. Aby zas bílá byla bílá a aby z čern mohl černí zvát a aby pravda zvítězila, jako už tolikrát. Píseň byla instrumentována pro jeden lesní roh, jednu trubku, harfu, tympány a smyčce. Odvážil jsem se v ní citátu z díla našeho klasika na verše Hory a háje mlčky střeží kamenné město se stovkou věží, mi vyšlo skoro automaticky vstupní harfové téma ze Smetanova Vyšehradu. Píseň Je jenom jedna jediná naspíval Jiří Popr a při své emigraci začátkem 70. let vzal sebou na západ. Tam pak vydal desku s názvem Písně 68. roku. Tato deska se v několika exemplářích dostala i k nám. A samozřejmě neušla pozornosti státních činitelů. Byl jsem předvolán na koberec šéfredaktorovi hudebního vysílání Antonínu Dvořákovi, někdejšímu trumpetistovi, odborářskému funkcionáři a pracovníkovi ústředního výboru KSČ. Na jeho tvrdé výtky spojené s předčítáním části Fischerova textu jsem odpověděl, že píseň je výrazem pocitů, které se tehdy nelišily od pocitů mnoha členů strany, kteří jsou přece politicky daleko vyspělejší než my, nestraníci. Zdeněk Svěrák a Miloň Čepelka mi jednou přinesli libreto na malý televizní muzikál s názvem Příliš krásná dívka. Roztomilý příběh o studence historie, která zkoumá jagellonskou dobu a které její půvab přináší mnoho nepříjemností a brání v klidném studiu, naplnili autoři vtipnými dialogy a hezkými písňovými texty. Psát na ně hudbu bylo pro mne potěšením. Výsledek přijali televizní diváci s uspokojením. Novinové kritiky v Lídně. Stalo se ovšem něco, čeho jsme se nenadáli. Brzy po vysílání hry začátkem září roku 1972 promluvil na jednom shromáždění v Hradci Králové prezident Husák. Pochválil zemědělce za vysokou sklizeň a svůj projev uzavřel takto. Ve známé lidové písničce se říká, že okolo Hradce vyrostly tři růže. Myslím, že i když to zatím nikdo nezhudebnil, můžeme s velkou hrdostí zaznamenat, že v letošním roce okolo Hradce vyrostlo 40 metráků na hektaru a že je to přinejmenším tak radostné jako ty růže. Naši umělci a písničkáři, až se dostanou z jagellonských dob a ze starých archivů k dnešku, najdou možná také poetická slova a příjemnou melodii pro dnešní život, pro dnešní práci, úspěchy a radosti naší socialistické vesnice. Nevím, kdo prvnímu muži socialistické republiky vymyslel a napsal tento řečnický kotrmelec, že by se byl Husák díval na náš televizní muzikál, pokládám za velmi nepravděpodobné, ale na základě tohoto souvětí horliví pracovníci v televizi naší komedii smazali. Je skoro zbytečné něco k tomu poznamenávat. Možno snad jen připojit povzdech nad dalším z mnoha projevů tupé ustrašenosti a servilnosti. Nikdy jsem neskryval náklonnost ke zpěvu, zvláště zborovému. Svůj zájem o vokální interpretaci, o problémy deklamační, jazykové, výrazové. Své přesvědčení, že čeština je řeč krásná, lahodná a co do výrazových možností snad nejbohatší ze všech jazyků na světě. Měl jsem štěstí, že i v populární hudbě jsem se většinou potkával se solisty, jejich základní vztah k rodné řeči byl poctivý, čistý a vřelý. Nevzpomínám si, že by například Karel Gott i při jisté tématické jednostrannosti svých textů zacházel s češtinou jinak než ušlechtile. Se zvláště hlubokou úctou k rodné řeči jsem se pochopitelně setkal u zpívajících herců, jako jsou Jaroslava Adamová, Josef Abraham, Luděk Munzar a další. Jestliže se tu připojí ještě vzdělání hudební i literární, dochází pak ke spolupráci na úrovni zcela výjimečné. Vzorovou osobností je zde Rudolf Pelar. Milou příhodu jsem zažil s Pavlínou Filipovskou. Jednou přišla do studia A, aby naspívala nějakou písničku a vidouc mne v režii zaradovala se. To je dobře, že jste tu vy, jste vždycky spíš na ten výraz. Při poslechu snímku, na němž by bylo možno najít nějaký ten drobný intonační prohřešek, který však měl onu obvyklou mladou svěžest a přesvědčivost, očekávala konečný soud. Řekl jsem jí. Podívejte se, Pavlínko, uzavřeme spolu takovou smlouvu. Já vám občas prominu nějaké to fis nebo cis a vy mě za to slíbíte, že kdyby vám v Národním divadle nabízeli roli Libuše, že ji nepřijmete. Tuto úmluvu oba přesně dodržujeme. Brzy po filozofské historii jsem měl příležitost napsat další hudbu pro divadlo Rokoko. Ivo Fischer si vybral jednu z epizod Dickensova románu Kronika Pickwickova klubu a zpracoval ji jako libreto k hudební komedii pod názvem Pan Pickwick. Vybavil ji opět znamenitými zpěvními texty, takže jsem se s radostí pustil do práce. Věnoval jsem jí celé léto i začátek podzimu roku 1970 a 1. října došlo k premiéře. Komedie měla slušný úspěch. V Rokoku dosáhla 125 představení a v roce 1987 se dočkala televizní inscenace. Josef Winklář v titulní roli pana Pickwicka, Petr Kostka, Viktor Price, Václav Postránecký a další dotáhli svými zpěvními výkony všechny postavy do přesvědčivé věrohodnosti. O muzikantských schopnostech některých představitelů jsem už věděl. Co mi ovšem předvedl Josef Sommer, to jsem netušil. Nabídl jsem mu, že se sejdeme den před natáčením a že mu předvedu, co bude zpívat. Odpověděl, že je bohužel velice zaneprázdněna, že přijde o něco dřív stanoveného dne a uděláme všechno najednou. Přišel podle dohody přesně v 18 hodin. Předehrál a naznačil jsem mu jeho part u klavíru, jednou jsme si ji zkusili na orchestrální základní snímek a pak náš přední člen činohry Národního divadla odvedl svou zpěvní roli pod mým nepatrným vedením v nástupech v jednom záběru a bez problémů. Když jsem slyšel jeho hlas a muzikální pěvecký výkon, nemohl jsem se zbavit pocitu, že tento činoherec by po jisté době výuky a přípravy mohl krásně zaspívat třeba Petra Voka ve Smetanově Čertově stěně. Za půl hodiny byl snímek hotov a mohli jsme se spokojeně rozejít. Za to s Josefem Abrahamem se pobyt ve studiu velmi protáhl. Ovšem pouze proto, že jsme po dokončení nahrávky v trojici s režisérem Pavlem Hášou předlouho vzpomínali na Ježkovy písničky a slavné americké evergreeny, střídajíce se u klavíru a předstihujíce se, kdo si na některou písničku vzpomene dřív.
1: Přes louky, přes lesy, dostavník jede si do prachu, kopyta buší. Ženem se kupředu při práci provědu.

0: Vrtem se po kraji, kola nám skřípají, sem tam pes do toho štěká.
1: My čtyři, jak jsme tu, šíříme o světu, jak

0: Už jenom dvě míle a budem u cíle, což je mi z té duše líto.
1: Vyznám se na trati, držím se po prati, čekám, kdo zaplatí ryto.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: A teď po logice věci, nebo spíš podle programu dnešního divadla, když tu hudební skladatel Zdeněk Petr ústy Luďka Munzara vzpomínal na muzikálového Pickwicka, nemůžeme se rozloučit jinak, než právě tak, jak jsme začali. Totiž ukázkou zdramatizované rozhlasové četby. Výběr z Dickensova románu Kronika Pickwickova klubu se v rozhlase vysílal tedy pod stručnějším názvem Pickwickovci v roce 1961. Tak zůstávejte ve zdraví a někdy brzy zase naslyšenou.

V našem prvním čtení se dozvíte, milí posluchači, o jednom památném dni klubu. Vyslechnete krátkou rozpravu jeho důstojných členů. Budete svědky nedorozumění na počátku velké cesty i okamžiku, kdy se oči jednoho pikvikovce zalijí slzami.

0: Když 13. května roku 1827 vyšlo slunce, vytrhl se pan Pickwick jako druhé sluníčko ze spánku, prudce rozevřel okno ložnice a schlédl na svět pod sebou. Ulici Goswell Street měl u nohou, ulici Goswell Street měl po pravici a kam až stačilo oko dohlédnout, Goswell Street se mu táhla i po levici a protější strana Goswell Street byla přes cestu. Jal se uvažovat.
1: Tak omezený je rozhled těch myslitelů, kteří se spokojují pozorováním jevů, jež leží před nimi jako na dlani a nehledají pravdy, které se skrývají za nimi. Stejně dobře i já bych se mohl spokojit tím, že bych věčně hleděl na Goswell Street a neučinil ani jediný pokus proniknout do skrytých končin, které ji ze všech stran obklopují.
0: Ulevil si touto úvahou, začal pan Pickwick vpravovat svou osobu do šatů a jiné šaty do cestovního vaku. Velcí duchové bývají v úpravě svého úboru zřídka kdy příliš úzkostliví. Výkony holení, oblékání a pití kávy byly brzy odbyty. Pak ještě hodinka a pan Pickwick s brašnou v ruce, s dalekohledem v kapse pláště a v kapse u vesty se zápisníkem, připraveným přijmout kde který objev hodný zaznamenání, se objevil na drožkářském stanovišti.
1: Drožku,
2: tady vašnosti. Kam račte?
1: Zlatý kříž.
0: Drožka se rozjela. Pan Pickwick poškrabuje se na nose šilinkem, který si připravil na úhradu jízdného, pravil.
1: Kolik je tomu koni let, příteli?
2: 42.
1: Cože?
0: Pan Pickwick sáhl po netýsku a zahleděl se kočímu upřeně do tváře. Muž však nehnul svalem ani brvou a pan Pickwick si jeho údaj bez odkladu zaznamenal.
1: A na jak dlouho s ním vyjíždíte?
2: Na 2-3 neděle.
1: Neděle?
2: Maštal má v Pentonville, když je doma. Ale neberu ho domů často, protože je moc slabý.
1: Protože je tu se slabý?
2: Jak ho vypřáhnu, ty cinky se mi svalí. Ale když je zapřáhnutej, přitáhnu mu pořádně podpinku a držím ho pěkně zkrátka. A tak sebou už nemůže tak dobře žuchnout. Mám taky pořádně těžký kola. A když se už jednou hne, tak ho ženou kupředu a on musí capat. Nemůže si pomoct.
0: Pan Pickwick si zapsal do notýsku každé slovíčko drožkářova výkladu, hodlaje o tom podat klubu zprávu jako o jedinečném příkladu houževnatosti koní za krušných poměrů. Sotva poznámku dopsal, drožka zarazila u Zlatého kříže. Pánové Tapman, Snodgrass a Winkle, kteří zatím dychtivě čekali na příjezd svého znamenitého vůdce, se kolem zhlukli, aby ho přivítali. Pan Pickwick vystoupil a podával drožkáři šiling. Jak však učený muž užasl, když ta nevypočítatelná osoba mrštila penízem na chodník a květnatou mluvou se dožadovala, aby jí bylo popřáno potěšení vybojovat s panem Pickwickem o ten šiling pěstní zápas. Pánové Snodgrass, Winkle a Tapman se tomu nesmírně podivili, každý po svém.
3: Blázníte, člověče?
4: Nebo jste opilí?
5: Nebo obojí?
0: Drožkář se však rozkročil a šermoval pěstmi pánům před nosem.
5: Tak poté, všetci 4.
0: Kolem se schromáždil hlouček drožkářů, kteří velmi rozradostněně udělali kolem skupiny kruh.
6: O co jde? Samé.
5: O co jde? Nač chce mít číslo?
1: Nechtěl jsem vaše číslo.
5: Tak proč jste si ho teda zapisoval?
1: Nezapisoval jsem si je.
5: No, věřil by někdo, že člověku vleze do vozu špicel a zapíše si nejenom číslo, ale ještě k tomu i každý slovo, který člověk cekne. Do notisku?
7: Opravdu to dělal?
5: No, jestli ne. A když mě tak vyhecuje, abych se do něho dal, tak si potom sežene 3 svědky, aby to dokázali. Ale já mu dám, i kdyby jsem za to měl dostat půl roku. Tak poté.
0: tu mrštil drožkář se zlostnou bezohledností k vlastnímu majetku kloboukem o zem, srazil napřed panu Pickwickovi brýle a pokračoval ve výpadu ranou do páně Pickwickova nosu, druhou do páně Pickwickovi hrudi, třetí do páně Snodgrassova oka, čtvrtou pro změnu do páně Tapmanovi vesty a nakonec vyrazil všechnu okamžitou zásobu dechu s prsou pana Winkla. To vše netrvalo ani 10 vteřin.
3: Kde je strážník?
4: Od pumpu s nima!
6: Picové, zavači!
8: Tohle si odpikáte!
0: A diváci začali živě přetřásat otázku, nebylo-li by vhodné vynutit si provedení návrhu pod pumpu s nima. A nelze říci, jakých činů osobního násilí by se byl Dav snad dopustil, kdyby nebyl výtržnost neočekávaně ukončil zásah nového příchozího, kterým byl dosti vytáhlý hubený mladší muž, v zeleném kabátě.
9: Co ten poprask?
10: Jsou to špislové.
8: Není pravda.
9: Tedy nejste, opravdu ne.
8: Chraň Bůh, pane, pouze jsem si zapisoval zajímavé výroky pro vědecké účely.
9: Pojďte tedy se mnou. Hej, číslo 924. Seberte si peníze za jízdu a hleďte zmizet. Úctyhodný pán, znám ho dobře. Všechny hlouposti stranou. Tudy, pane, kde jsou vaši přátelé? Pouhé nedorozumění, jak vidím. Nic si z toho nedělejte, takové nemilé příhody se už stávají i v nejlepších rodinách. Jen nikdy nezoufat, měli jste smůlu. Ukážu mu začít toho loket. Ať si to strčí za klobouk, nebude mu to vonět, darebáci mizerní.
0: A s tyrádou těchto kusí krčení dovlekl neznámý pana Pickwicka do čekárny pro cestující. Ostatní Pickwickovci přikvačili v zápěti.
9: Číšníku, sem. Pro všechny i sklenice. Brandy s vodou. Horkou, silnou, sladkou. A hodně. Pošramocené oko, pane? Číšníku, syrový biftek pánovi na oko. Nic lepšího na bouli než syrový biftek, pane. Studený kandelábr velmi dobrý, ale kandelábr poněkud nepohodlný. Zatra ožehavé stát na veřejné ulici půl hodiny a tisknout oko na kandelábr. Velmi dobré.
0: A cizinec, aniž počkal, aby nabral dechu, obrátil do sebe na jedno napití půl žejdlík vřelé brandy s vodou a dřepl si na židli tak nenuceně, jako by se nebylo stalo nic zvláštního. Pan Pickwick se na něj zahleděl. Cizincův zelený kabát býval asi šviháckým oděvem, ale zřejmě kdysi zdobil muže mnohem menšího, než byl neznámý pán, protože usmolené a vybledlé rukávy mu nyní dosahovaly stěží k zápěstí. Hrozilo stále nebezpečí, že mu ten fráček na zádech praskne. Pod starým nákrčníkem nebylo stopy po límci od košile. Černé blízkavé kalhoty se napínaly přes záplatované bodky, jako by měly zakrýt špínu bílých punčoch. Dlouhé černé vlasy mu nedbale splývaly spod klobouku na 3 facky a třeba, že měl obličej vyzáblý a strhaný, čišel z celé postavy nepopsatelný výraz jaré drzosti a krajní sebedůvěry. Když se chtěl pan Pickwick připojit k díkům svých společníků za nedávnou pomoc, utěl cizinec jeho vývody velmi zkrátka.
9: Už ani muk o tom. Šikovný chlap ten, drožkář, dovede se, jak se patří, ohánět. Ale být vaším přítelem, jako tady ten pán v zelené kazajce, rozbil bych mu hlavu. Na mou duši, než by řekl švec. A tomu druhému taky, fakt.
11: Pánové, kteří jedou do Rochesteru, komodor je připraven k odjezdu.
9: Komodor, můj vůz. Koupené místo vzadu, venku vzadu. Zaplatit brandy nechám vám. Musel bych měnit 5. To nejde, nedá se nic dělat.
8: Promiňte, pane, já a moji 3 společníci jsme se náhodou také rozhodli, že první zastávku na cestě uděláme také v Rochesteru. Kdybyste proti tomu nic neměl, zaujmeme sedadla na voze vzadu a můžeme sedět všichni pohromadě.
9: Beze všeho? Tak a nahoru, nahoru, nahoru.
0: A cizinec pomohl panu Pickwickovi vystoupit na střechu dostavníku tak překotně, že tím důstojné vzezření váženého pána značně utrpělo.
8: Nějaká zavazadla, pane?
9: Kdo? Já? Tady ten balíček, to je všechno. Ostatní zavazadla šla po vodě. Zatlučené bedny, velké jako dům, těžké, těžké, hromsky těžké.
0: Přitom se neznámý vší silou snažil nacpat do kapsy co největší část balíčku v hnědém papíru, který budil svrchovaně podezřelý dojem, že obsahuje jedinou košili a kapesník. Výjížděli nízkým průjezdem, který v těch dobách spojoval ulici se zájezdním dvorem.
9: Hlava! Hlava! Pozor na hlavu! Strašná díra, nebezpečná jízda. Onehdy. 5 dětí, matka, statná paní. Jedla zrovna obložený chléb. Zapomněla na klenbu, bombác, děti se ohlédnou, matka hlavu pryč, chléb v ruce, žádná ústa, kam chléb strčit, hlava rodiny ta tam, hrozné, hrozné. Díváte se na White Hall, pane? Pěkná budova. Okýnečko? A taky něčí hlava dole, že pane? Karel první, víme? Taky si nedal dost dobrý pozor, že pane?
8: Přemítám o prapodivné vrtkavosti lidských osudů.
9: O, rozumím. Jeden den dveřmi do paláce, druhý den z okna ven na špalek. Filozof, pane?
8: Jen pozorovatel lidských osudů, pane.
9: O, já taky. Filozofem je skoro každý, když má málo práce a ještě méně výdělku. Básník, pane?
8: Tady přítel, pan Snodgrass, má silné básnické sklony.
9: Já taky. Epická báseň, 10 000 veršů, jistá revoluce, hotová na jeden zátah, ve dne Mars, v noci Apollon, dělo houká, lira brouká.
3: Byl jste svědkem té slavné události, pane.
9: Svědkem, pane Snodgrassi? To bych řekl. Bleskne mušketa, bleskne myšlenka, vpadnu do vinárny, načrtnu ji, zase ven, fí, bum, nová myšlenka, zase do vinárny, pero, inkoust, zase zpátky, seč a řeš. Slavná doba, pane. A vy?
1: Winkle, Nathaniel Winkle.
9: Sportovec, pane?
1: Tak trochu, pane.
9: Pěkná záliba, pane, pěkná záliba. Psi, pane?
1: Teď právě ne.
9: A? Měl byste chovat psi? Ušlechtilá zvířata, moudří tvorové. Můj pes, kdysi křepelák, jedinečný put. Jednoho dne na lovu, vyjdu do obory, hvíznu, pes stojí. Hvíznu znovu, Ponto, zase nic. Jako přikovaný, volám ho, Ponto, Ponto. Ani se nehne. Pes jako skamenilý, civí na tabulku, podívám se, vidím nápis. Hajný má rozkaz zastřelit každého psa, který pobíhá v oboře. A ne dovnitř, báječný pes, cenný pes, strašně.
8: To je pravzvláštní případ, dovolíte, abych si to poznamenal.
9: Měl rád, pane, měl rád. Ještě 100 historik o tom samém psu. A vy, pane?
4: Tapman, Tracy Tapman.
9: He, jak vidím, zájem o dámy, co?
0: Pan Tapman skutečně vrhl několik nepikvikovských pohledů na mladou dámu stojící na chodníku u silnice.
9: Prima děvče, pane.
4: Velice.
9: Anglické dívky ne tak sličné jako Španělky. Ušlechtilé bytosti. Vlasy jako havran, oči jako uhel, sladká stvoření krásky.
4: Byl jste ve Španělsku, pane?
9: Žil tam věčnost.
4: Mnoho úspěchů, pane?
9: Úspěchů? Tisíce. Don Bolarofičik, Grant. Jediná dcera, Dona Kristýna. Skvostné stvoření. Miluje mne šíleně. Otec žárlivý, dcera pyšná, fešní Angličan. Dona Kristýna zoufala, utrejch. V mém vaku? Žaludeční pumpa. Operace hotová, co by dub. Starý Bolaro se nadšením nezná. Žehna našemu sňatku, váže nám ruce, slzy proudem. Romantický příběh, strašně.
4: Je ta dáma teď v Anglii, pane?
9: Mrtva, pane. Mrtva.
4: Oh.
9: Po té žaludeční pumpě se už nikdy nezotavila. Podryté zdraví, padla tomu za oběť.
4: A její otec?
9: Výčitky svědomí, zbědovaný. V cuku ten tam. Celé město plno řečí. Hledá se, kde se dá, bez výsledku. Kašna na hlavním náměstí přestane najednou stříkat. Uplynou týdny, vodotrysk, pořád nic. Město zjedná čističe, vypustí se voda, tchán se najde. Vězí hlavou dolů v hlavní rouře. V pravé botě plné doznání, vytáhnou ho ven a vodotrysk stříká zase jedna radost. Jako předtím.
3: Dovolíte, abych si ten románek poznamenal, pane.
9: Zajisté, pane, zajisté. A ještě 50 dalších, kdyby vám bylo libo je poslouchat. Podivný ten můj život. Velmi zajímavá historie. Nijak mimořádný, ale zvláštní.
0: Podobně pokračoval neznámý v řeči s příležitostnou vsuvkou sklenice piva vypitou jaksi mimochodem, když dostavník měnil přípřež, dokud nedojeli k Rochesterskému mostu. Tou dobou měli jak pan Pickwick, tak pan Snodgrass notýsky o dobrodružstvích neznámého plně popsané. Konečně dojeli do hostince u vola na hlavní třídě, kde dostavník stavěl.
1: Zůstanete tady, pane.
9: Tady? Já ne, ale vy byste měli, dobrý podnik, znamenité noclehy, hned vedle Rajtův hostinec, drahý, velmi drahý. Půl tolar na účtě, jen se na číšníka podíváte. Napočítej vám víc, když jíte venku u známých, než by vám účtovali, kdybyste jedli u nich v jídelně. Divní pavouci, strašně.
0: Pan Winkle se přitočil k panu Pickwickovi a zamumlal šeptem několik slov. Šepot putoval od pana Pickwicka k panu Snodgrassovi, od pana Snodgrasse k panu Tapmanovi a všichni si na znamení souhlasu přikyvovali. Pan Pickwick oslovil neznámého.
8: Dnes ráno jste nám prokázal významnou službu, pane. Směli bychom vám nabídnout nepatrný projev vděčnosti a poprosit vás, abyste nás laskavě poctil u oběda svou společností.
9: O, nesmírně potěšen. Netroufám si nic předpisovat, ale pečený kapoun na žampionech, jedna báseň, tak tedy v pět, ano?
0: načež nadzvednul zmáčknutý klobouk na píť nad hlavu, narazil si jej nedbale hodně na stranu a s balíčkem hnědém papíře, který mu napůl vyčuhoval z kapsy, vykročil svižně přes dvůr a zahnul na hlavní třídu.
1: Zřejmě člověk zcestovalý v mnoha zemích a bystrý pozorovatel lidí i věcí.
3: Jak rád bych viděl tu jeho báseň.
1: A byl bych rád viděl jeho psa.
0: Pan Tapman nedodal k tomu, co řekli jeho přátelé, nic, ale myslil na Donu Kristýnu, na žaludeční pumpu a na vodotrysk a oči se mu zalily slzami.
12: Na světě je od jak živa lásky dost, jak je zřejmé z mnoha pramenů. Blízko každé lásky číhá žádlivost, začalo to, jak se zdá, už v Edenu. Jednou

Každý, kdo má ženu, není Otelo, aby na tu dámu ruku vztáhl. Každého by ovšem stejně bolelo, kdyby měl žít v jeho pochybách. Z pochyb totiž rodí se též omyly. Připomeňme příběh, jenž se stal, jak ti dva se kvůli jedné pobili.